marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

naší malé kuchyni loukly staré hodiny dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát.

taková štěra krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve poradíme, jak obarvit látky přírodní cestou, tedy rostlinami. Vypravíme se také za zdatnými rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky. To se může hodit. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvyšší čas. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil Tělemi duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Od světle růžové přes žlutou, zelenou až k velmi tmavě hnědé. Nádherné tóny vykouzlíte při barvení látek nebo vlny přírodními materiály, tedy rostlinami. Jak na to a čím barvit? Tak to pro nás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková na návštěvě u pražské botaničky, etnobotaničky a archeobotaničky Jarmily Skružné.
2: Zkoušeli jste někdy barvit oblečení s pomocí rostlin? No, dokázali to samozřejmě už naši předkové. Tvořili různé odstíny barev textilií pro své oblečení. A já se na to, kterými rostlinami se dá barvit, jak na to, aby barva byla stála i po letech, zeptám Jarmily Skružné, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z botanické zahrady hlavního města Prahy.
3: Vy jste sebou přinesla takové nádherné vzorníky a myslím, že jste je dokonce vyráběla sama a že jsou hodně už staré.
4: Tady vidíme před sebou, že to jsou ústřižky vlny. Já bych odhadla, že jich je tam více než 40, možná 50 odstínů různých barev od světle růžové přes žlutou, světle hnědou, světle zelenou až po tmavou. Hena poskytuje v podstatě černou barvu.
3: Různě se barví textilie, které jsou rostlinného původu a které jsou živočišného původu, vidíte?
4: Ano, je potřeba pro ustálení té barvy a zvýšení trvanlivosti a zvýraznění odstínu použít i mořidlo. Mořidla jsou různé chemické sloučeniny, může se použít také ocet, může se použít kamenec, vinný kámen, ale i třeba moč. A každé to mořidlo vlastně ovlivňuje ten výsledný odstín. A je právě dobré vědět, že některá ta mořidla je dobré používat jenom pro vlnu a hedvábí, živočišná vlákna, a některá zase pro rostlinná.
3: A vy jste si něco už nabarvila na sebe?
4: Já jsem si nabarvila akorát tenhle ten vzorník před přibližně více než 20 lety a musím říct, že od té doby jsem se k tomu nevrátila. Možná by posluchače mohla odradit náročnost vlastně tvorby nejprve toho činidla, práce s mořidlem, ale musím říct, že pokud tomu ten čas věnujete, tak potom to samotné barvení už je vlastně strašně jednoduché a rychlé.
3: Kolem nás je spousta nádherných rostlin, jsme tady jako na louce a třeba tady ta žlutá, to je rmen, ale nějaký speciální rmen.
4: Je to rmen barvířský, kvete nádhernými úbory žlutých květů. Rmen barvířský můžeme použít také jako barvířskou rostlinu a zase záleží na mořidle, jak intenzivní odstín žluté barvy nám dá.
3: Tamhle třezalka, ta určitě taky barví. Co ještě?
4: Třeba bez černý a z dalších našich rostlin můžeme barvit ostružiníkem, třeba jasanem nebo celíkem zlatobílem, světlicí barvířskou, a těch rostlin je mnohem více.
3: Já si často obarvím prsty, ořechy, tak tam si myslím, že ta barva taky je.
4: Ještě bychom asi měli také říct, že záleží na tom, jakou část té rostliny pro tu přípravu barvířské lázně použijeme. Dost často jsou to podzemní orgány, kořeny, ale někdy jsou to třeba slupky z nedozrálých plodů, a to je právě v případě ořešáku.
3: Tak my jsme tady pár rostlin už zmínili. Máte nějakou perličku, nějakou rostlinu, o které bychom nikdy neřekli, že barví, a přesto barví pěkně?
4: Takový případ může být třeba aksamitník neboli afrikán, což jsou velice oblíbené letničky, které se sami přesejvají, nemusíme o ně ani moc pečovat, a ty právě poskytují také různé odstíny žluté barvy, zase v závislosti na použitém mořidle, a používá se náť nebo samostatná květenství.
1: A jenom dodejme, že reportáž, článek a fotografie některých barvířských rostlin a vzorníků Jarmily Skružné, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Teď si pustíme pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy. Třeba tam dnes bude zrovna ten váš dotaz.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Když je také strašné sucho, jestli se může zalívat česnek? A jak často? A ještě bych chtěla, kdyby mě někdo poradil, do záhonku se k nám dostali krtičce. A to máme celé záhonky porité, že opravdu s tím suchem a ještě s těma krticama nebudeme mít asi žádnou vůbec úrodu.
0: Tak na to nám odpoví zahradník František Hlubocký, náš stálý poradce.
2: Česnek je třeba zalévat, pokud je sucho a pokud je čistě zelený, pokud je ve stádiu růstu. Jakmile začne vytvářet ten květní stvol, v tu chvíli značí, že už ten česnek jde ke konci své vegetační doby, takže se zálivkou opatrně, ale nedoporučuje se už nechávat ty poupata nebo ty květy. A jakmile začnou konce listu žloutnout, přestat se zálivkou a sklízí se v době, když nad zemí, v tom krčku, když ten kousek toho stvolu nad zemí zmáčkneme v prstech a už je takový měkký i snadno by se dal ten česnek ohnout, tak to je doba ke sklizni.
3: Ale abychom nezamluvili ty krtky, protože to bylo součást ještě dotazu, který jsme nestihli zodpovědět. Zase v krátkosti, ono je to s nimi boj, takový marný.
2: Boj, tak jednak je to chráněné zvíře, je považované a chápu, že je užitečné, protože tak, jak si bydlí pod zemí, tak on se živí larvami. A většina larev pod zemí, to jsou chrousty a tak dále, pro nás škodlivé, tak on se živí. No tím, že si staví ty chodbičky, zase nám je nepříjemný, tak existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady, prostě vypudit ho takhle chemicky, protože ale on si zvyká, dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a tak.
3: Vždycky si na to zvykne.
2: No, že nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou to, aby si nezvyk.
0: Tak. A máme tady další dotaz.
4: Na jaře jsem ořezala všechny stromy jabloní a ostříhala znovu vyrostly výhonky, které jsou dlouhé až půl metra. Nevím, jestli mám tyto větve znovu ostříhat nebo počkat až po sklizni úrody.
0: Na stříhání jabloní jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
5: Ty nové výhonky, které na té jabloni máte, tak jim se říká lidově vlky. A pokud jich ta jabloň má opravdu hodně a je tam ten růst bujný, tak to pravděpodobně znamená, že se ta jabloň snaží zmladit. Je dost možné, že tam vlastně nějakým pravidelným intenzivním řezem, kde skutečně poctivě k tomu stromu přijdete, nůžkama stříháte každou větičku a přemýšlíte nad každým pupínkem, tak já dost často vydávám, že lidé ty stromy potom řežou tak, že jim tam zůstávají v podstatě jenom staré větve, na kterých ten strom už potom hůře plodí. Takže pokud je tam těch mladých výhonků, takzvaně vlků, hodně, tak to asi znamená, že ten strom se potřebuje nějakým způsobem přirozeně zmladit. Takže já bych vám doporučoval teď s tím nic nedělat. Až přijde čas řezu jádrovin, což nějaké předjaří, tak se podívejte na ty výhony, ty vlky, proberte, nějakou část jich tam nechte, můžete je případně zastříhnout, aby se rozvětvili, a během třeba nějakých 2, 3, 4 let zkuste z těchto nových mladých výhonů zapěstovat nové větve a nový obrost toho stromu a ten starý obrost, ty staré větve postupně z toho stromu vyřezat. Tím byste ten strom měl zmladit, měl by lépe plodit a samozřejmě, pokud byste ty vlky, ty nové výhony intenzivně ořezávala, tak ten strom budete motivovat k tomu, aby bujně rostl a hůře plodil. Což znamená, není ve vašem zájmu všechno ořezávat. Spíš to využijte proto, abyste si zapěstovala nové větve, protože na nových malých větvích obvykle roste pěknější a chutnější ovoce.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221

553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Některá místa v naší zemi nejsou příliš známa, ale svou malebností rozhodně stojí za povšimnutí. Příkladem je obec Příluka, nedaleko Litomyšle. Vesnice má dva kopce. Jeden se jmenuje Teplý a druhý Zmrzlý. Skýtají nádhernou vyhlídku do kraje. A taky tu mají dva rybníky, horní a dolní, a velmi aktivní rybáře, kterým velí Petr Chadima. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková si s dalšími rybáři nenechala ujít prohlídku zázemí místního rybářského spolku.
2: Vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli.
3: Rybárna, trucovna pro rybáře.
2: Tak jdeme dovnitř, tady krásně uklizeno.
4: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní u vody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o přírodského karáska a těm dětem půjčujeme vybavení, který nemají.
2: Mm-hmm. No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
4: Ano, ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přepad do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
2: Mm-hmm. Může takhle pár dubák přijet a ulovit si tady něco?
4: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura, a karase.
2: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
4: Jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho přírodského karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladný.
2: Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
5: Do bourárny.
2: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
4: Tady vlastně je taková mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takovýto základní vybavení pro občerstvení a tady dále je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svými silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
2: Jo, takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
4: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, aha, takže aha. Děláme tady, tady děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže...
2: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom Příludském karáskovi, kdy to je?
4: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
1: Pokud byste se chtěli zúčastnit rybářské akce v Příluce u Litomyšle, stačí zajet příští sobotu k dolnímu rybníku, anebo se tam vydejte jen tak, na výlet. Obec je součástí Toulovcových maštalí a procházejí tudy jak turistické, tak cyklistické trasy. Teď si dáme pěknou písničku a pak pozvu k rádiu hlavně pány, protože se budeme věnovat pálence, tedy jak zpracovat ovoce v pěstitelských pálenicích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Sucho se letos určitě podepíše i na úrodě ovoce, jeho méně nemá potřebnou velikost a ze stromu padá. Hodně pěstitelských pálenic proto letos zahajuje sezónu dříve. Mít svou vlastní ovocnou pálenku, která v zimě zahřeje, nebo bude vhodným dárkem kamarádům nebo příbuzným, tak to nikdy není na škodu. Kolik ovoce budeme letos potřebovat na dostatečné množství lahodného moku, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra. A právě proto navštívil emeritního prezidenta Unie destilatérů České republiky a také majitele parního lihovaru a pivovaru v Blatné Václava Šitnera.
2: V průměru počítáme, že na litr absolutního alkoholu, to je 100%, je potřeba tak 20 až 22 kilo švestek, přepočtu okolo 10 až 11 kilo na litr 50%. U hrušek potřebujete tak v průměru 33 kilo na litr 100%, tak okolo 17 kilo na litr 50%. Co se týká jablek, tam doopravdy záleží na té úrodě druhu ovoce, protože ranní jabka, ty s korem vůbec netečou a ty podzimní, který už mají dostatek cukr, jsou nalitý, tak tam potřebujete v průměru 20 kilo na litr alkoholu a 10 v průměru na litr 50.
3: Na Moravě si většinou pěstitelé vyrobí svůj kvas a odvezou ho do pěstitelské pálenice. Tady v Čechách přivezeme do pálenice ovoce a ona ho zpracuje. Kolik stojí to zpracování?
2: To zpracování je, jestli to ty pálenice dávají do přinesených nádob, jestli se to dává do lahví, jestli se na tu lahev přidává etiketa, ty lidi už si odvezou hotový lahve, anebo jestli si to odváží v kanistrech. Je to ještě závislý na tom, jak se pohybuje cena plynu, cena uhlí, cena lehkého tepného oleje, protože v posledních dvou letech všechny energie šly neskutečným způsobem nahoru.
3: Přejdeme tady k té spotřební dani, která je snížena u toho pěstitelského pálení.
2: Přístupová dohoda České republiky do Evropské unie, a to snad bylo jediné štěstí, bylo to, že v České republice daň na pěstitelské pálení vždy bude 50% ze spotřební daně. Ta spotřební daň za poslední 3 roky nám stát udělal to, že de facto zvyšoval každý rok o 10%, rok 24, 25 a na konci roku 25 to šlo o dalších 5%. To znamená, že ten nárůst od státu byl 25, ale on nebyl 25, ale ono to bylo za ty 3 roky, protože vždycky ten nárůst byl z té zvýšené spotřební daně rok dopředu. Ten nárůst byl doopravdy skorem 33%. A to je v dnešní době z 285 korun, která byla původní, se dnes na 410 korun 50 halířů. A pro pěstitele to znamená, že 50% je tudíž 206 korun, upozorňuji, za litr absolutního alkoholu. Začali lidi jezdit nakupovat lihoviny do zahraničí a rozšiřuje se černé pálení. Celníci, kteří dneska kontrolují tuto spotřební daň a toto pálení, nemůžou všechno obsáhnout.
3: Když se tady vrátím k té ceně litru 50% ovocné pálenky, tak jsem někde na částce přes 200 korun, je to tak?
2: Je to okolo tak 250 až 280 korun.
1: A ještě jedna rada na závěr. Ovoce, které do pálenice připravujete, přivezete, pokud z něj chcete mít kvalitní pálenku, tak to ovoce může mít na sobě stopy po poškození hmyzem. Může být spadané, ale v žádném případě nesmí být nahnilé anebo plesnivé. A vypálit si ho můžete nechat za určitých pravidel i docela velké množství, ale o tom uslyšíte od Václava Šitnera, který provozuje lihovar a pivovar v Blatné v jižních Čechách, více až v našem vysílání za 2 týdny. A v tomto hobby magazínu už nás čeká za chvíli jenom zahrádkářský kalendář a tam si zopakujeme, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. Tak to je pranostika na tuto sobotu. Nenechte se mýlit, že Tobiáš má svátek nejen 13. června, ale i 2. listopadu. Dříve, podle starého kalendáře, to měli všichni Tobiasové právě 12. září. A díval jsem se na moje vínko okolo pergoly a už to začíná dozrávat a měnit barvu. Tak snad letos ty hrozny budou mít dost sluníčka, aby byly chutné a slaďonké. V září nastává sklizeň léčivých plodů, jako je jeřáb, rakytník a keřová růže, plodící šípky. Postupně začínají zrát vlašské a lískové ořechy. Pokud chcete mít svoje letničky a trvalky na zahradě i příští rok, sklidte si z nich v září semínka. Pozor na cibuloviny, v teplých zářijových dnech můžete zasadit narcisy. Sadbu ostatních cibulovin nechte ale až na studenější dny. Ještě než začnete cibuloviny sázet, tak si připravte záhony. Zryjte je, nakypřete a potom přidejte kompost. Dejte si záležet na dostatečné hloubce, malé cibulky sázejte do hloubky asi 7 cm pod zem, ty větší pak do hloubky 15 cm. Malým cibulím bude stačit rozestup okolo 5 cm. Větší cibule vyžadují odstup asi 10 cm. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Jako televizní a rádiový moderátor, moderátor různých akcí i diskjokej, jsem se setkal snad s každým a s mnohými dokonce mnohokrát. O to víc si vážím setkání se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou. Její jméno znám celou svou kariéru, ale prostě jsme na sebe neměli štěstí. Setkali jsme se jen jednou v životě při plavbě na jedné lodi po Vltavě v Praze, kde propagovala svůj pražský koncert nebo koncerty. Krátké, ale intenzivní setkání s hvězdou, jejíž kariéra začala už v 70. letech minulého století.

Jeden z mnoha hitů Mariky Gombitové, Slunečný kalendář. Marika Gombitová se narodila v první polovině září roku 1956. Zpěvák Richard Miller se narodil v první polovině září roku 1961. Jsou tedy od sebe 5 let. Oba se narodili v Československu, oba se narodili v první polovině září a mají toho mnoho společného. Jména obou jsou ve výsledcích anket Zlatý a Český slavík a také Slávik, což byla anketa, která se po rozdělení Československa pořádala na Slovensku. A ještě něco mají společného. Mezi autory jejich písní byl i Vašo Patejdl, který některé jejich písně i nahrával a produkoval, jako třeba hit Po schodoch.

Marika Gombitová je ročník 1956. Jaký byl ten rok tenkrát v Československu? V dubnu zasedal ústřední výbor Komunistické strany Československa a jednal o výsledcích 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hodnotícího výsledky Stalinova kultu osobnosti. Život ve východní Evropě se začal měnit. 22. dubna byl v Opavě ukončen provoz tramvají. 25. dubna byl ze stranických i státních funkcí odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička. V červenci byl vyhlášen Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. 15. září byla založena společnost Saska a v rámci Bratislavského rozhlasu začalo 3. listopadu vysílání Slovenské televize. První úspěchy Mariky Gombitové přišly, když se stala součástí skupiny Modus. To bylo v roce 1976 a to byla doba, kdy se členové této slovenské kapely rozhodli vytvářet původní slovenské písničky. Ján Lehocký skládal hudbu, vymýšlel melodie a textaři Boris Filan, Luboš Zeman a hlavně pozdější dvorní textař Modusu Kamil Peteraj vymýšleli slogany a rýmy. Už s Miroslavem Žbirkou a právě Marikou Gombitovou v roce 1977 vyhráli s hitem Úsměv bratislavskou líru.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Když byla Marika Gombitová malá holka, tak na dveře sklepní místnosti prý napsala: hudba je můj život. I když ten život byl složitější, než mohla čekat, vyšlo to. Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 jako Mária Gombitová. A to v malé vesničce u přehrady Domaša. Ta vesnička se jmenovala Turany nad Ondavou. Mária měla 3 bratry a 1 sestru, takže logicky byla jedním z 5 dětí. Tatínek hrál na housle a klavír a také zpíval. Asi právě po něm zdědila svůj talent. Jako malá pobrnkávala klávesami na klavíru a později se na něj na lidové škole umění naučila hrát. Na konzervatoř ji nepřijali a tak odešla do Košic na strojnickou průmyslovku a vedle studia zpívala. Na střední průmyslové škole strojní absolvovala v roce 1976 a od té doby, jak se tenkrát říkávalo, je ve svobodném povolání.

Marika Gombitová od 13 zpívala s maminčiným souhlasem s bratry v amatérské kapele Matador. V letech 1971 až 73 byla členkou další amatérské košické skupiny Profily. A pak krátce působila v košických tanečních orchestrech Julia Olajoše a Juraje Sabadoše. A s těmito orchestry natočila i první rozhlasové nahrávky. Pak už přišla zmíněná nabídka Janka Lehockého z kapely Modus, kde byla až do roku 1980, kdy začala její úspěšná solová kariéra. 30. listopadu toho roku se ale vše zhroutilo. Marika se společně s dalšími členy skupiny Modus vracela z koncertu a měli vážnou dopravní nehodu. Z ní si Marika odnesla trvalé následky. Těžké zranění páteře ji připoutalo na invalidní vozík a limitovalo její další uměleckou dráhu. Kariéra ale pokračovala i tak dál.

Za 30 let, co se v letech 1962 až 1991 vyhlašovala anketa Zlatý slavík, se Zlatou slavicí nestala ani jedna Slovenka. Ale Marika Gombitová obdržela nejen dva bronzové, ale také tři stříbrné slavíky a tím se stala nejúspěšnější Slovenkou ankety popularity. Do ankety vstoupila v roce 1977, a to na 46. místě, ještě pod jménem, jak je napsáno v těch výsledcích, Marie Gombitová. Hned rok na to byla čtvrtá a v roce 1979 už získala bronzového slavíka. Stříbrné slavíky má za roky 1980, 82 a 83. A to není všechno. V letech 1998 až 2012 se na Slovensku pořádala anketa Popularity Slávik. Anketu vyhlásila tenkrát agentura Forza, která byla na Slovensku. Když se sečetly všechny výsledky ze zmiňovaného období, je na třetím místě mezi zpěvačkami ta, která anketu Popularity nikdy nevyhrála. A to je právě Marika Gombitová s pěti stříbrnými a dvěma bronzovými slávíky. Sečteme to. Celkem za svou kariéru v letech 1977 až 2012 získala Marika v Československu a na Slovensku 8 stříbrných a 4 bronzové slavíky a je populární i v současnosti.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Richard Miller se narodil na Slovensku v Lohovci 6. září roku 1961. Jaký byl ten rok v Československu tenkrát? Byla zahájena stavba Nechranické přehrady. Praha se stala poprvé ve své historii milionovým městem. 2. ledna poprvé promluvil z vysílání Československého rozhlasu Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc přežily do dalšího tisíciletí. 1. března se konalo sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel. 28. dubna navštívil Československo první člověk na světě, který se podíval do vesmíru, kosmonaut Jurij Gagarin. 7. července došlo k důlnímu neštěstí na dole Dukla v Havířově prostřední Suché. Neštěstí si vyžádalo 108 lidských životů. A 29. listopadu byl v Národním shromáždění přijat nový trestní zákon.

0: prachy. Si.
1: Málo kdo už si pamatuje, že Richard Miller začínal jako novinář a publicista. Studoval filmovou a televizní scénáristiku a dramaturgii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. A já tenkrát, aniž bych věděl, kdo to je, četl jeho články ve slovenském časopisu Populár, který měl barevnou obálku, byl tam i plakát a těžko se v Praze scháněl. Psal i do Gramoreví a to byl český časopis, to byly vlastně takové noviny. První nahrávka Richarda Millera se jmenuje Rádio a natočili se skupinou Purčiak Pavla Daněka.

Tehdejší slovenská nová vlna a úspěch písničky Rádio byl impuls pro vznik skupiny Banket, kterou Richard Miller založil v roce 1984 s kapelníkem a muzikantem Martinem Karvašem. Jejich první vystoupení bylo na bratislavské Lyře s písní Nespoznaný. Debutem Banketu bylo v roce 1986 album, které je dodnes populární a jmenovalo se Bioelektrovízia. Tohle album bylo plné hitů, Salieri, Po schodoch a také Tlakování.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Od roku 1992 je Richard Miller na velice úspěšné solové dráze. Nahrál více jak 20 alb, na kterých spolupracoval s mnoha autory, muzikanty a producenty. Jsou mezi nimi Jaro Filip, Petr Habka, Michal Horáček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Petr Uličný nebo Ondřej Gregor Brzobohatý. Jeho první solové album se jmenovalo Neuč vtáka létať a byl na něm i hit Nebude to lehké.

0: tancuje viac môj.
1: Za svou kariéru získal Richard Miller na Slovensku 18 prestižních cen Aurel, což je u nás anděl, a také 3 zlaté sláviky. V původní anketě popularity, anketě Zlatý slavík, je jeho jméno evidováno poprvé ve výsledcích za rok 1985 a bylo to tenkrát 44. místo. Jeho nejlepší umístění je z ročníku 1989 a to skončil 13. Před chvílí jsem zmínil, že Richard Miller 3x zvítězil ve slovenské obdobě ankety popularity Slávik. Jejíž výsledky se vyhlašovaly v letech 98 až 2012. Za těch 15 let, co anketa existovala, dostala Zlatého slavíka jen 5 zpěváků. Habera, Ráš, Žbirka, Cmorik a Miller. A právě on je 3. nejpopulárnějším zpěvákem historie této ankety. Zvítězil v ročnících 2003, 10 a 11. Richard má doma i 2 stříbrné sláviky a je králem těch bronzových. Dostal jich 5. Má také 2 sbírky slavíků.
0: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, strcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Vždycky, když se s Richardem Millerem potkáme, je to jako kdybychom se rozešli včera a ne jako, že se nevidíme třeba 2, 3, 4 měsíce a někdy i půl roku, někdy i rok. Richard Miller má až neuvěřitelné osobní charisma. Ve všech oborech používá svůj výjimečný talent, má jasně rozpoznatelný, nezapomenutelný hlas. Za svou kariéru prodal více než 1 000 000 nosičů v Česku i na Slovensku a absolvuje desítky skvělých koncertů ročně. Shrnutí. To vše udělalo z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu. Já zavírám obě krabice, do kterých jsme dnes dali úspěchy Mariky Gombitové a Richarda Millera. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zaticha,

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Jablonečtí strážníci zvýší dohled nad nočním klidem v části sídliště Šumava. Začínají dny evropského dědictví. V Libereckém kraji chystají speciální program desítky památek. Poskytovatelé půjček čekají přísnější pravidla. Sněmovna schválila cenový strop i omezení reklamy. Proměnlivá oblačnost, odpoledne výjimečně přeháňky a teploty do 22 stupňů. To je předpověď počasí na dnešek. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké sobotní ráno přeje Hana Hopfoglová. Městská policie v Jablonci nad Nisou zvýší dohled v ulicích Vysoká a Jitřní na sídlišti Šumava. Rozhodli o tom zastupitelé města. Hlídky strážníci posílí hlavně v noci a o víkendech. Důvodem jsou opakované stížnosti obyvatel na hluk z restaurace Kraft. Podle mluvčí jabloneckého magistrátu městská policie od května do 20. srpna eviduje celkem 9 oznámení o rušení nočního klidu. Číslo automaticky neznamená spáchání přestupku.
2: Strážníci teď budou v místě sbírat podklady o jednotlivých situacích. Město je plánuje použít při rozhodování o případném omezení provozu restaurace. To požadují obyvatelé z okolí, kteří sepsali petici. Platná městská vyhláška stanovuje noční klid od 22 do 6 hodin ráno. Nezakazuje ale provoz restaurací po 22. hodině. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Město Ralsko vyhlásilo referendum k fotovoltaické elektrárně, kterou na bývalém vojenském letišti Hradčany plánuje postavit Liberecký kraj. Jak uvedla Česká tisková kancelář, zastupitelstvo Ralska vyhlášení referenda schválilo už v červnu, oznámení o jeho konání ale zveřejnilo až tento týden. Referendum se uskuteční s komunálními volbami 9. a 10. října. Lidé budou moct odpovědět, jestli souhlasí s výstavbou elektrárny nebo jestli by měl být v budoucnu jakýkoliv podobný projekt plánovaný na území města, předem schválený v místním referendu. Bez ohledu na výsledek hlasování referendum kraj k ničemu zavázat nemůže. Závazné bude podle starosty Miloslava Tůmy z hnutí ANO jen pro město. Lidé můžou ode dneška do neděle 20. září navštívit speciální program ke dnům evropského dědictví i v Libereckém kraji. Prohlídky a výstavy chystají památky, kulturní i architektonická místa. Je mezi nimi i například městská knihovna v Jablonci nad Nisou nebo liberecká Štrosova vila. Doplňuje kurátor Luděk Lukovka z Dokumentačního centra architektury Severočeského muzea.
3: Protože to je veliká stavba, tak my chodíme vlastně od toho přízemí až do prvního patra. To téma je obrovské v tom směru, že se mluví o tom, jak ten dům vznikl, že to je šťastná souhra nějakých okolností. Zadavatele stavby, rodiny Štrosů.
0: Podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů budou zřejmě přísnější. Sněmovna schválila novelu, která má omezit příliš drahé úvěry a zpřísnit pravidla pro jejich reklamu. U vyšších úvěrů nově vznikne strop pro jejich celkové roční náklady, který se bude odvíjet od základní úrokové sazby České národní banky. Opoziční ODS chtěla tento limit nastavit mírněji se svým návrhem, ale neuspěla. Reklama taky nebude smět lidem naznačovat, že půjčka zlepší jejich finanční situaci. Novela teď míří do Senátu.
1: Počasí.
0: Sobota u nás bude oblačná až polojasná, během odpoledne se jen výjimečně přidají přehánky a naměříme 18 až 21, na Českolipsku až 22 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr během dne ustálí směr na severozápadní a zesílí na mírný, biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Kvůli opravám je v Liberci uzavřená část Jablonecké ulice mezi ulicemi Komenského a Tyršova. Křižovatka ulicí Jablonecká a Komenského zůstává otevřená, křižovatkou ulicí Jablonecká a Tyršova neprojedete. Objízdná trasa je vyznačená, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné sobotní ráno. Ano, samozřejmě mohlo by být krásnější, kdyby začínalo o něco později, ale nenaděláme nic. Jsou 4 minuty po páté a navíc, jak se říká, jaké si to uděláte, takové to máte. A můžete si opravdu udělat krásnou sobotu. Jednak nám podle meteorologů bude počasí přát, my to počasí určitě budeme v průběhu hodiny sledovat. A také si můžete vyrazit do Liberce nebo do Jablonce, kde začíná týden umění díky festivalu Art Week. Můžete navštívit výstavy, přednášky, vernisáže i krátkodobá představení a víc vám k tomu už za malou chvíli řekne naše kolegyně Karolína Lašáková. Na chvíli se také vrátíme k všednodennímu vysílání. V dopoledním bloku Iveta Kalátová přivítala koordinátora dobrovolníků dobrovolnického centra ADRA Ondřeje Janetu. No a s Honzou Křemenem budeme sondovat českou filmovou stopu ve snímku Asterix a Obelix mise Kleopatra. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Ano, srdce nehasnou, zatímco za okny je stále černočerná tma, vy si ten dnešek můžete prozářit. A to v Liberci, kde dnes začíná 10. ročník festivalu umění Art Week. Organizátoři pro návštěvníky připravili výstavy, přednášky, vernisáže i divadelní a hudební představení. Lidé uvidí například díla umělce Milana Mikuláštíka, Olivie Benešové nebo Boliny Kačenkové. Festival zahájí koncert slovenské kapely Beneho ve 20 hodin v Baru Papír.
1: Když člověk vstoupí do bývalé lesní vily rodiny Liebigů a později do Volkrova sanatoria a dětské psychiatrické léčebny, může vidět hlavní místnost v přízemí. Tady se nachází výstava Mileny Dopitové. Na co se zaměřila?
2: Představuje instalaci s názvem Cesta tvého jména.
3: Jana Bernardová je organizátorkou festivalu Art Week Liberec.
2: Je tady obrovská monumentální projekce, na které vidíme mořské sedimenty, řasy, které obývá moře. Jako další složky instalace jsou tři svěrací dětské kazajky. Instalace je doplněna o dětské židličky, stolečky, vlastně takové malé bobečky.
3: V lesní vile vystavuje taky umělec Milan Mikuláštík.
4: Já jsem sebou do Liberce přivezl kolekci jak starších, tak úplně nových věcí, které jsem vytvořil vysloveně pro tuto výstavu. Od rukou malovaného obrazu přes objekty, instalace a mělo by tady být i jedno video. Ty věci, které jsem přivezl, tak komentují třeba to, že to bylo zdravotní zařízení. To je takové téma, které já dlouhodobě se jim zabývám.
3: Dalším místem, které můžou lidé v době Art Weeku navštívit, je Centrum Linzerka.
2: Výstava se jmenuje Porušené signály antivideo art. Jsou to vlastně úplně nová díla Pavla Kopřivy, připravená i tady pro tu instalaci. Je tady vlastně linie černých televizí.
1: Na některých televizích jsou nápisy například A co teď? Nebo Naše kosti na hromadě dat.
2: Dále na výstavě vidíme dva satelity, které jsou propojené ostnatým drátem. To je opět ta spojka na nějakou nepovedenou komunikaci.
3: Další akce Art Weeku přibližuje Bernardová.
2: Umělec Jan Krtička připravil malou intervenci zvukovou do lesní vily, ale velká zvuková instalace je součástí výstavy Severní vítr nese barvy v Nisa Factory.
3: Přesný program lidé najdou na webu festivalu. Ten potrvá do pátku 18. září. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 15 hodin 19 minut, za okny je tmál, nic netrvá věčně, slunce vyjde v 6 hodin a 32 minut a pak se před námi vykrystalizuje proměnlivě oblačný den, bude ale i polojasno, pršet by mělo jen výjimečně, a to v odpoledním čase, a teploty se dnes budou pohybovat kolem 20 stupňů.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

To sobotní ráno s datem 12. září nám 8 minut před půl šestou zpříjemnila píseň Hraboše a s ní samozřejmě Dan Bárta. A Dan Bárta nám zpříjemní i podzimní čas v Libereckém kraji. 7. listopadu totiž se skupinou

0: u Illustratosphere dorazí do Semel, konkrétně do kulturního centra Golf. Máte se tedy na co těšit. Teď už ale k dalšímu vysílání. Dobrovolnictví představuje v současné době nespočet možností. Můžeme pomáhat osamělým lidem, dlouhodobě nemocným, seniorům, pomoc s doučováním přivítají i děti, i studenti. A v neposlední řadě můžeme přispět k ochraně přírody. Velkou inspirací jsou dny pro dobrovolnictví, které se konaly včera a budou se konat i dnes v Paláci Líbig. Do sobotního programu nahlédla Iveta Kalátová společně s koordinátorem dobrovolníků Ondřejem Janetou.
1: V sobotu potom už bude ten program zaměřený trošinku víc, protože on se koná spolu s dny evropského kulturního dědictví, čili budou v Paláci Líbig komentované prohlídky, dále bude tam setrvávat od 10 do 16 hodin ta expozice nejrůznějších možností dobrovolnictví v Libereckém kraji, bude v 10 hodin pohádka, jak se vaří pohádka. Bude tam výstava historických vozidel a veteránů se spolkem Jízda veteránů. Budou tam dílničky pro malé i velké. Bude tam zábavný kvíz a odpoledne budou vlastně takové prohlídky s baronem, se to jmenuje. Tam je potřeba si zakoupit vstupenku. Budou tam 3 vernisáže fotografií od 15 hodin. Jedna se jmenuje Zürich bleiben bitte. Ustupte prosím. Od Pavla Kořínka. Budou tam výstavy obrazů Lady Van We Know Something a po celou dobu ty dny pro dobrovolnictví bude doprovázet výstava fotografií na téma dobrovolnictví právě z našeho kraje, z Liberce.
2: Je to opravdu hodně. Já ještě bych zmínila jednu zajímavou věc, protože kolikrát vyřazujeme z našeho šatníku fůru věcí a možná někdo to ani neví, že může tyto věci darovat.
1: To je jedna z forem, jak vlastně Adra je sebefinancovaná. My provozujeme 7 charitativních obchůdků tady v Libereckém kraji a v podstatě dá se říct, 70% našeho financování právě tady z těchto obchůdků. Zároveň je to věc ekologická, protože dáváme těm věcem druhou šanci. To znamená, že nemusí to být jenom šaty, ale i třeba elektronika, porcelán, věci po dětech jako sáňky, helmy, liže a tak dál. Tam můžou lidé přinést a my je za nějaký drobný peníz potom přeprodáme dál těm, kteří je potřebují nebo nemají na to, aby si mohli koupit ty věci nové.
2: Je to hodně hrnce, knížky, málo nošená obuv, než ano. Aby to skončilo v popelnici, ať to slouží ještě
1: dáváme
2: dál.
1: Dáváme věcem druhou šanci, ano, je to tak.
2: Ano.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Za okamžik bude 17:30 a krátké zprávy pro vás připravuje Hana Hauptfoglová.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V České republice se léčí první pacienti s plicní fibrozou novým lékem. Jeho účinnou látkou je nerandomilast. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Podle klinických studií dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrozy o 43% oproti dosavadním lékům. Počet obyvatel Libereckého kraje v letošním prvním pololetí klesl. Na konci června jich bylo o 1427 méně než na začátku roku. Údaj zveřejnil Český statistický úřad. V České republice žilo ke konci června 10 milionů 904 tisíc lidí. Zaniklé koupaliště v Jelemnici nahradí biotop. Práce jsou téměř hotové, zkušební provoz zahájí areál ještě letos. První koupající přivítá přírodní koupaliště v Jelemnici na začátku příští letní sezóny. V Zubrnicích na Ústecku dnes bude Ciderfest, festival věnovaný kvašeným jablečným nápojům. Návštěvníci je mohou ochutnat od regionálních výrobců. V Zubrnicích pěstují staré odrůdy jabloní a k ochutnání bude podle pořadatelů i netradiční hořká odrůda. Hokejisté Liberce vybojovali v letošním ročníku Ligy mistrů první výhru na domácím ledě, zdolali po nájezdech dánský Herning 2-1. A je před námi proměnlivě oblačný den, bude ale i polojasno, pršet by mělo jen výjimečně, odpoledne, teploty dnes kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: S omezením počítejte v Raspenavě ve Fučíkově ulici u Zahradnictví. Je provoz převedený do protisměru. Upravují tam přechod pro chodce.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Krásné sobotní ráno s Českým rozhlasem Liberec. Věřili byste tomu, že se jedná o teprve druhou zářijovou sobotu tohoto roku? Kdo by to byl řekl, že prázdniny skončily ani ne před 14 dny? Máme 8 minut po půl šesté a před námi je seriál týdne. Česká filmová stopa dnes zavítá do starověkého Egypta. Jak je to možné, to už vám prozradí autor seriálu Jan Křemen.
1: Tento měsíc budeme hledat českou filmovou stopu ve filmech, které byly inspirovány komiksovými příběhy. Zcela jistě mezi nejznámější komiksové postavy patří dvojice Obelix a Asterix, hrdinové mnoha francouzských komiksových příběhů z dávné Římské říše, které jako jediné odolává malá vesnička v Galii. Film, o kterém budeme dnes mluvit, nese stejný název jako jeho komiksová předloha a zavede vás do Egypta. Ten film se jmenuje Asterix a Obelix, mise Kleopatra. Tady si vám dovolím připomenout děj filmu, který se odehrává v roce 52 před Kristem. Egypt slavné Kleopatry je pod nadvládou Římského impéria. A co je horší, Kleopatra a Cezar jsou milenci. Císař, jak si Cezar sám rád říká, si přesto nemůže odpustit sarkastické výroky na adresu Egypťanů. Podrážděná vládkyně navrhne tedy sázku, která má tyto podmínky. Když se jí podaří vybudovat přepichový palác do 3 měsíců, Cezar bude muset veřejně prohlásit, že Egypťané jsou největším národem mezi všemi. Ale postavit palác za 3 měsíce je téměř nesplnitelná úloha a proto se Kleopatra obrátí se žádostí o pomoc právě na naše galské hrdiny. Proč? Tak to je znalcům těchto komiksů jasné a vám ostatním prozradím, že Gálové disponují zázračným lektvarem, který jim dává nadlidskou sílu. Film se natáčel na Maltě, v Maroku, ve Francii a u nás. V Česku natáčení probíhalo v Praze v barandovských ateliérech, kde vznikly některé vybrané interiérové scény. A co více, řadu podaných Kleopatry stvárnili naši komparzisté. Dnes už film Asterix a Obelix mise Kleopatra v kinech nedávají, a tak dovolte, abych vás pozval na premiéru české komedie Léčivé účinky sebeklamu, kterou pro vás natočil Adolf Zika, a to je vše. A my se uslyšíme zase příští sobotu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pojďme se minutu před 6:15 podívat, jaké počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Těšit se můžeme na střídavě proměnlivou oblačnost, bude oblačno až polojasno, odpoledne se výjimečně může objevit přeháňka a teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni Celsia, jen na Českolipsku bude Karibik, tam vystoupají teploty k 22 stupňům Celsia. Fouká zatím slabý proměnlivý vítr, během dne zesílí na mírný a biozátěž je mírná, tedy na stupni číslo 1. Takové nás dnes čeká počasí a za malou chvíli na nás v Českém rozhlase Liberec čeká Nalaďte se do pohody s Vladimírem Kratinou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Bára Basíková jako zpříjemnění toho sobotního rána na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Kdo by to byl řekl, že už ve 13 letech se Bára Basíková představila veřejnosti v pořadu Zpívá celá rodina a že už je to 50 let? Mimochodem, když už se vracíme do minulosti, než teď uslyšíte vyprávění herce Vladimíra Kratiny, je dobré mladším ročníkům připomenout, že za totality nebylo vůbec jednoduché vycestovat svobodně do zahraničí, natož mít u sebe cizí měnu, kterou si režim pěkně kontroloval.
1: V té době nesvobody za totality tedy to bylo docela pikantérní s těma výjezdama, respektive nebylo to moc možný, ale s divadlem jsme někdy výjížděli a s těma penězma to bylo taky srandovní, protože všichni pašovali právě nějaký ty marky nebo dolary. A já si pamatuju, že jsme jeli s divadlem jednou na západ a všichni měli ty peníze nějaký schovaný někde různě. A kolega Mirek Kořínek, tak ten, jak jsme jeli tím autobusem starým, tak ten měl ty sedadla a tam byly takový trubky s těma špuntama, že jo. Tak on ten špunt od to a takhle si zasunul ty marky, si schoval do té trubky a zase tam dal ten špunt. A jeli jsme až někam do té Boloni nebo kam. No a když jsme tam dojeli, tak on odšpuntoval teda tu trubku a snažil se, marky nebyly. Ten autobus, jak se třás, tak to zajelo. Hele, celý den s tím šoférem to odmontovali to sedadlo a snažili se dostat do těch trubek. No marky nebyly, no. Ty uvízly v trubce.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Turnovská nemocnice má novou jednotku intenzivní péče. Město Chrastava zná výsledek ankety o délce městských slavností. V Liberci se dnes pro veřejnost otevřou garáže dopravního podniku a sobota bude proměnlivě oblačná s teplotami kolem 20 stupňů. Hana Hopfoglová přeje hezké ráno. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Nemocnice v Turnově má novou multioborovou jednotku intenzivní péče. Původní prostory už neodpovídaly nárokům na péči o pacienty, chyběla funkční klimatizace a kvůli stísněným prostorům byl i problém s umístěním některých přístrojů. Podle přednosty Centra anesteziologie a intenzivní medicíny Zdeňka Krejzera je jednotka nově vybavená i boxovým systémem, který umožňuje pacienty oddělovat.
2: Aby jsme zlepšili hygienický režim a snížili riziko nozokomiálních infekcí, které pacienti mohou získat v průběhu pobytu na jednotce intenzivní péče. To riziko je poměrně vysoké, takže to nám výrazně umožní zkvalitnit péči. Doteď to byl jeden velký pokoj, pacienti leželi vedle sebe a i z hlediska těch ošetřovatelských postupů to bylo velmi náročné.
0: V anketě o délce městských slavností v Chrastavě zvítězila třídenní varianta. Podle informací na webu města mohli lidé hlasovat, zda chtějí zachovat třídenní akci nebo ji o den zkrátit. Hlasovat mohli lidé starší 18 let s trvalým pobytem v Chrastavě. Ve městě je jich zhruba 4900, do ankety se zapojilo 216 lidí. Hlasovat mohli od května do září. Necelá třetina hlasujících byla pro zkrácení. Víc než dvě třetiny chtějí slavnosti od pátku do neděle. O výsledné délce akce definitivně rozhodne zastupitelstvo města. Liberecký dopravní podnik dnes poprvé veřejnosti otevře své autobusové garáže. Od 10 do 16 hodin můžou lidé nahlédnout do technického zázemí i do jednotlivých vozů. Do areálu ve Vilové ulici je dopraví speciální autobusová linka z terminálu Fignerova. Využít ji můžou i pro cestu do vozovny tramvají, jak říká mluvčí dopravního podniku Martina Poršová.
3: Z těch garáží pod prohlídce zase převeze ty návštěvníky do tramvajových vozoven nebo vlastně do toho prostoru tramvajového a odtamtud zase zpět na terminál MHD a takhle bude ten autobus křižovat každou čtvrt hodinu.
0: Ve vozovně lidé uvidí výstavu historických tramvají. Sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců v České republice. Novela má digitalizovat migrační agendu a úřadům umožnit lepší přehled o tom, kdo v zemi pobývá. Cizinci se tak budou muset po 90 dnech pobytu nahlásit. Online systém má začít fungovat v lednu roku 2029. O rok později se budou muset povinně registrovat také občané Evropské unie. Novelu podpořili i někteří opoziční poslanci, teď míří k projednání do Senátu.
1: Počasí.
0: Čekáme proměnlivé střídání oblačné až polojasné oblohy. Odpoledne se jen výjimečně může přidat přeháňka a teploty vystoupají většinou mezi 18 a 21 stupňů, na Českolipsku až k 22. Fouká zatím slabý proměnlivý vítr, během dne zesílí na mírný a také ustálý směr na severozápadní. Biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Kvůli opravám je uzavřená silnice 3. třídy mezi Velenicemi a Svitavou, to je na Českolipsku. Objížďka vede přes Lindavu a Brniště, tak s tím počítejte a buďte opatrní, ať jedete kamkoliv.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré sobotní ráno. On tady ten ranní čas člověku na sebevědomí moc nepřidá, ale tady je opravdu dobré, obzvlášť při pohledu do zrcadla, pamatovat, že důležitá je ta vnitřní krása. Hana Hauptfoglová pokyvuje hlavou, čímž to máme posvěcené. Za okny máme stále tmu, to je dobrá zpráva, protože tma ledaco skryje a navíc bystří ostatní smysly. O tom se můžete přesvědčit ve Vrchlabí na akci Tma přede mnou, aneb dotkněme se Krkonoš a tam vás pozveme už za pár okamžiků. Pak také důkladně prolustrujeme dnešní datum v kalendáři. Já jenom zdůrazňuji, že 12. září mají svátek Marie. V Libereckém kraji máme přes 7 tisíc. Dámy, já přeju všechno nejlepší. A krátce po půl si projdeme také řidičskou abecedu. Dnes si povíme, jak postupovat při nehodě v zahraničí. Filip Majsl vám přeje hezké ráno.

0: Příjemné sobotní ráno vám přeje Český rozhlas Liberec. Máme 12 minut po šesté. Zpráva Krkonošského národního parku nabídla tento týden ve Vrchlabí program s názvem Tma přede mnou aneb dotkněme se Krkonoš. Určený je zrakově postiženým, tak i vidoucím, zejména dětem nabízí jedinečnou příležitost poznat, jak asi vnímají svět kolem sebe nevidomí a zapojit kromě zraku i ostatní smysly.
1: Tma přede mnou. Tradiční už výchovní program.
2: Je věnován životu nevidomých, aby děti si tady vyzkoušejí na vlastní kůži, jak to nevidomí mají složitý, aby jim mohli pomoci třeba na ulici.
1: Daniel Bílek z Krkonošského národního parku. Dotkněme se Krkonoš má i velký ohlas u nevidomých.
3: Je to pro ně asi nevšední zážitek, protože se seznámí s věcmi, které nejenom že neviděli, ale ani necítili. Jdou i bosy po různých materiálech přírodních, třeba bukvice, jehličí, rašelina, mech, oblázky, ostřejší kameny, různé druhy šišek, sláma, seno.
4: Jsou to úseky, tak řekněme, na dva dětské kroky.
3: To jsou na dva kroky, když je člověk vidí. U této stezky zpravidla bereme za ruku, to projdou tak za 7 až 10 minut a na konci si omejou nožky v teplý vodě, osušejí se a je to v pořádku.
1: Kdo se těší?
5: No, já bych řekla, že všichni.
1: Tady břidlice.
6: Šišky.
5: A víš, z jakého stromečku?
6: Velk?
5: Jo.
6: To je sláma. Kamínky. Uh-huh. Taky ty malinký.
7: To se zvedni nožičky pořádně. Na čem seš?
6: Na mechu.
1: A v zámeckém parku u cesty?
8: Máme takový stanoviště, kde máme 4 druhy ptáků a děti se postupně naučí jejich hlasy.
1: Tady jsou vycpaněny, že mají přiřadit ten správný hlas ke správnému ptáčkovi?
8: Uh-huh. Je tady sojka, rory, setřívek.
1: Pustíme si sojku?
8: Takže už tam tady řve sojka.
1: Tetřívek trošku štěká.
8: No a jediný pěvec, který se potápí za potravou, skorec.
1: A tady 4 krabice a v nich nejrůznější plody. Od těch nejpíchavějších až po ty nejhladší jablíčka.
5: Píchavý je kaštan jedlý, ano, ano.
1: Kamila Nejvltová.
5: Zaděláme si oči.
6: Hruška.
9: Švestka.
5: Švestky tam jsou
9: kaštan,
5: taky 2.
9: Kaštan.
5: Výborně, kaštan. 3 druhy šišek, jablka, hrušky, švestky, žaludy, kaštany. A úkolem těch skupinek, když mají zadělané oči, je poznat plody, které jsem tady nazbírala v zámeckém parku a je vidět, že děti to baví.
1: A což teprve vodící Fenka Kešu, její paní Milena Dohelská už po několik ročinků vypráví dětem, jak i oni mohou pomáhat. Z Krkonoš Eliška Pilařová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: tam nepřesáhnou 16 stupňů Celsia, v ostatních částech kraje se budou držet kolem 20 stupňů.
1: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
2: Kolikrát nemůžu ani vstát?
3: Ale vstáš.
2: No nakonec jo, pač musím.
1: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
4: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
5: Haló. No co je?
6: Je doma Kája.
1: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
7: Pondělí. Český rozhlas Liberec. Rádio Vaš.

0: to prostý.
1: Ranní společnost vám dělá Český rozhlas Liberec. Společně spolu popijíme kávu, koukáme na hodiny. Máme 6 hodin a 22 minut, což znamená, že zhruba za 10 minut vyjde slunce. Moc si ho tedy neužijeme, má být polojasno až oblačno, ale abyste měli úplně jasno. Je sobota 12. září a svátek dnes slaví Marie. Pravda, na matrikách už to nejsou takové žně jako třeba ve 40. letech, ale pořád máme v Libereckém kraji zhruba 7200 Marií, takže dívky a ženy. Přeju vám všechno nejlepší a teď už víc k dnešnímu datu Petr Jungmann.
2: Aby zvítězila pravda a láska,

0: sobota, 12. září. Dnes gratulujeme k svátku všem Mariím. To se vykládá jako milovaná, krásná paní. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Obec Libeň byla slavnostně připojena k Praze před 125 lety v roce 1901. Stala se její 8. čtvrtí. Zajímavostí je, že sousední a ku Praze výrazně bližší Karlín se spojil s Prahou až o 20 let později. Českoslovenští volejbalisté se stali na šampionátu v Paříži před 70 lety v roce 1956 poprvé mistry světa. Bez jediného dne přesně za 10 let v roce 1966 byli světovými šampiony doma podruhé. Seriál FL Věk měl premiéru na televizních obrazovkách přesně před 55 lety v roce 1971.
1: Požehnej pán Bůh.
0: Seriál o českém vlastenci, publicistovi a skladateli z doby národního obrození podle románu Aloise Jiráska se dočkal 13 dílů.
2: Hledal jsem v knížkách odpověď, ale vždycky jsem nalezal samé nové a nové otázky.
0: Do titulní role byl obsazen Radoslav Brzo Bohatý. První hovor mobilním telefonem u nás se uskutečnil před 35 lety v roce 1991. Tehdy v první ještě analogové síti Eurotel NMT. Do kapsy ani kabelky se tehdejší první telefony nevešly. Byly velké jako menší kufříka, vážily 4 kila. Přístroj stál kolem 35 tisíc a jenom aktivace byla za 10 tisíc. Drahé byly i hovory. To byly tehdy obrovské peníze. A tak se není čemu divit, že ještě dalších skoro 5 let mělo mobil u nás jen 55 tisíc zákazníků. Kulatých 70 je dneska zpěvačce Marice Gombitové. Po dopravní nehodě v listopadu 1980 upoutané na invalidní vozík. Stala se přesto hudební ikonou, získala mnohá ocenění jako zpěvačka století nebo žena 21. století. Její píseň Vyznaně zvítězila ve slovenské anketě Hit století. A já přeju hezkou sobotu.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Za okamžik bude 6:30 a krátké zprávy pro vás připravuje Hana Hautfoglová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Sněmovna schválila zpřísnění podmínek pro poskytování spotřebitelských úvěrů. Novela poprvé stanoví maximální cenu půjčky, nemá přesáhnout 48% z půjčené částky. Návrh podpořila koalice i opozice a teď ho dostanou k posouzení senátoři. V Bystré nad Jizerou bude referendum o výstavbě 3 větrných elektráren, schválilo to zastupitelstvo obce. Navrhovatelé doručili v červenci vedení obce petici. Referendum bude spolu s komunálními volbami 9. a 10. října. Horská služba dnes v Bílém potoce v Jizerských horách pořádá mezinárodní závody. Dvoučlenné týmy z České republiky, Polska a Slovenska čeká 20-kilometrová trať s úkoly. Trasa vede v oblasti Ořešníku a Frýdlantského Cimbuří. Letos poprvé bude součástí závodů i program pro veřejnost. V Ústí nad Labem před půl hodinou začala uzavírka v přístavní ulici, potrvá do nedělních 20 hodin. Stavbaři kvůli opravám mostu doktora Edvarda Beneše uzavřeli úsek od křižovatky se Střeleckou ulicí až k odbočce do ulice před mostí. Kamiony musí jet přes dálnici D8, Všebořice a severní trasu. Fotbalová šance Liga má dnes na programu zápasy 8. kola. Slovan Liberec bude od 18 hodin a 30 minut na svém hřišti hostit Mladou Boleslav. Jablonecký fotbalový tým jede do Prahy na Letnou, kde od 18 hodin rozehraje zápas se Spartou. A podle předpovědi dnes bude oblačno až polojasno, pršet bude jen výjimečně a když, tak až odpoledne a hlavně na horách, tam teploty nepřesáhnou 16 stupňů. V ostatních částech kraje se budou držet kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice 3. třídy v Albrechticích v Jizerských horách je uzavřená, a to od křižovatky se silnicí od Jiřetína pod Bukovou po křižovatku se silnicí na Mariánskou horu, opravují tam povrch vozovky. Objížďka vede přes Smržovku a Desnou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

S nebývalou ochotou Marta Kubišová do sobotního rána v Českém rozhlase Liberec. Za okny se nám rýsuje poměrně sympatický den a to by mohlo vylákat do terénu cyklisty. A právě pro cyklisty tady mám pozvánku na dnešní Šenov Challenge 2026, což je výšťka mezi Kamenickým Šenovem a Roudnicí nad Labem. A začátek i konec je u městského úřadu v Kamenickém Šenově. Výjíždí se v 8 hodin, tedy zhruba za hodinu a půl. Máte tedy ještě dostatek času na dohuštění pneumatik a také nasazení blatníků. No a trasa měří přes 100 kilometrů. Nejedná se o závod, jedná se o společenský zážitek, výzvu a radost z pohybu. Stačí kolo, helma a něco na cestu. Další podrobnosti určitě najdete na stránkách Kamenického Šenova a já už vám přeju jen sportu zdar a cyklistice zvláště.

0: 10 minut po půl sedmé vám Český rozhlas Liberec přeje dobré ráno a dobrou chuť, pokud právě snídáte. Já jsem vás před malou chvílí zval na cyklistickou výjížďku a shodou okolností zrovna zítra si v našem pořadu Řidičská abeceda budeme povídat o tom, jak se chovat při objíždění cyklisty. Ovšem dnes si posvítíme na to, jak postupovat při nehodě v zahraničí. A slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Cesta za hranice sebou nese spoustu těšení, ale stačí sekunda nepozornosti a ideál se může změnit v obrovský stres plný papírování v cizím jazyce. Jak postupovat při nehodě v zahraničí, vy víte? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám nehodu v zahraničí, tak samozřejmě tam česká policie toho moc nezmůže a tam bych měl já před tou cestou si samozřejmě zjistit ta pravidla, která platí v těch konkrétních zemích. Zároveň doporučuji mít i nějaké kontakty třeba na zastoupení České republiky v tom konkrétním státě a tam potom požadovat poskytnutí nějaké pomoci, rady nebo tlumočení nebo něčeho takového. To znamená, vždycky bych měl vědět, jaká pravidla platí v té konkrétní zemi, kam cestuji.
2: Současně plukovník Straka připomíná ty nejdůležitější pravidla.
3: Jestli je v případě dopravní nehody nutné volat policii, jestli mi ta policie přijede, protože jsou státy, kde ta policie prostě nepřijede, pokud se tam stane jenom hmotná škoda, a samozřejmě další informace k tomu, abych věděl, jak mám postupovat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Co pak nás dnes čeká? Meteorologové vnímají sobotu jako oblačnou až polojasnou. Během odpoledne se jen výjimečně přidají přehánky. Teploměry budou ukazovat 18 až 21 stupňů Celsia, na Českolipsku až 22 stupňů Celsia, přičemž bude vát slabý proměnlivý vítr, který se během dne ustálí a zesílí na mírný. No a biozátěž, ta je na stupni číslo 1 a to znamená zátěž mírnou.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 10 minut před sedmou Ready Kirkl zítra má. My jsme měli včera v Liberci hokejový večírek, o tom určitě budeme mluvit v úvodu následující hodiny. Ovšem už teď nás sportovně naladí dětská anketa. Na téma derby totiž budou mluvit předškoláci s redaktorkou Petrou Beránkovou.
1: Co to je derby?
2: Že jsou blízko sebe nějaký hokejový nebo fotbalový zápasy.
3: Že tam je hokej a fotbal.
4: My jsme byli na taky a byli jsme na hokejbalově, protože můj brácha měl trénink.
5: I já jsem měl trénink,
4: teda turnaj.
6: Můj brácha byl na, ten byl taky na hokeji a taky tam na malých dětích a tam taky hrál zápasy.
1: A co se při derby děje?
7: Že se tam perou často fanoušci.
8: Že se tam perou fotbalisti.
1: Viděli jste někde v poslední době, že by se někde fanoušci nebo fotbalisti prali?
9: Slavie Praha, tak tam měli dynamity a běhali s tím.
1: A je to správně?
9: Ne.
4: My jsme koukali na hokej a u babičky a tam se prali, myslel si, že Česko a myslel si, že ještě Sparta.
1: A kdo při derby fandí?
10: Fanoušci, kteří tam šílej.
11: Fanoušci tam šílej jak blázer.
12: Že tam křičej tam dáme góla, dáme, nikdy nezváháme.
13: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Pacientům s plicními fibrozami pomůže nový lék. Tramvajová zastávka u Severočeského muzea v Liberci se posune směrem k Lidovým sadům. Saúdská Arábie dočasně uzavřela ropovod spojující východ a západ země. Proměnlivá oblačnost, odpoledne výjimečně přehánky a teploty do 22 stupňů, to je dnešní předpověď počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hana Hopfoglová přeje hezké sobotní ráno. Do České republiky míří nový lék na idiopatickou plicní fibrózu s účinnou látkou nerandomilast. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nemoc způsobuje postupné zjizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí nebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze. Nový lék dokáže zmírnit následky zjizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků, jak popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumologické kliniky fakultní Tomajerovy nemocnice.
2: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózu až 43% ve srovnání s těmi ostatními léky. Nicméně si budeme určitě muset počkat na dlouhodobou léčbu, čili ten efekt sledování v tom reálném životě u reálných pacientů delší dobu.
0: Kvůli novým parkovým úpravám kolem budovy Severočeského muzea v Liberci se musí posunout zastávka tramvaje. Teď je na rohu křižovatky ulic Vítězná a Masarykova. Po dokončení rekonstrukce kolejí se přesune zhruba o 100 metrů dál směrem k Lidovým sadům. Stávající poloha zastávky koliduje s novým vjezdem do technické části muzejní budovy, jak vysvětluje ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek.
3: Velmi úzce souvisí s nástupním prostorem a obsluhou budovy Severočeského muzea, prostě nájezdy pro hasiče, zásobování, bezbariérový přístup a tak dále. Takže jsme to jako honem vyřešili díky vstřícnosti hasičů, magistrátu libereckého, bylo to jako jenom technická změna.
0: V Jabloneckém eurocentru bude sídlit Křišťálový ráj. Své výrobky tam budou vystavovat a prodávat členové svazu výrobců skla a bižuterie. Na svém posledním zasedání to schválili zastupitelé Jablonce nad Nisou. Prostory eurocentra město pro účely bižuterního centra upraví. Křišťálový ráj teď sídlí v budově bývalé prodejny nábytku v Jungmanově ulici. Kvůli výpovědi nájmu ale musí do května roku 2027 odejít. Saúdská Arábie kvůli útokům preventivně uzavřela ropovod vedoucí z východu na západ země. Ve čtvrtek ho zasáhly drony z Iráku. Několik lidí bylo zraněno. Irácká vláda údery odsoudila a nařídila jejich vyšetřování. Ropovod je jednou z mála cest, jak obejít blokádu Perského zálivu, který je prakticky odříznutý od světa kvůli americkým a izraelským útokům na Irán.
1: Počasí.
0: Sobota u nás bude oblačná až polojasná, během odpoledne se jen výjimečně přidají přehánky a naměříme 18 až 21, na Českolipsku až 22 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr během dne ustálí směr na severozápadní a zesílí na mírný. Biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci na Králově Háji je uzavřená část školní ulice, je to kvůli opravám. Uzavírka se objíždí ulicemi Vojtěšská a Dvorská. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A přejeme také dobré ráno. Jak určitě víte i ze zpráv, hokejisté Liberce vyhráli vlastně poprvé v Lize mistrů, porazili dánský Herning, dá se spíš říct, že utrpěli vítězství. No a reportáž z tohoto utkání pro vás bude mít už za pár minut kolega Pavel Petr. To tedy v úvodu hodiny a v samotném závěru hodiny se vrátíme rovnou o 100 let zpátky. A to s Martinem a Petrem Kolínovými, kteří pro vás budou mít výňatek z novin, které vycházely v Libereckém kraji 12. září, jak už jsem říkal, před 100 lety. A někde mezi tím vstoupíme také do pražského IKEMu, kde poprvé v Česku vyzkoušeli novou metodu zprůchodnění žlučových cest. Filip Majsl vám přeje krásné ráno.

0: Věra Špinarová a Fernando, to je písnička, která už se natrvalo usídlila v našem hudebním archivu, však je to také písnička, která nestárne. A vám zahrála a zaspívala 7 hodin a 13 minut na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Vítězství, ale s rozpaky. Tak by se dala okomentovat premiérová výhra hokejistů Liberce v letošním ročníku Ligy mistrů. Bílí tygři totiž přehráli dánský Herning 2-1, ale až po nájezdech. O výhru v základní části přitom liberečtí přišli pouhých 19 sekund před třetí sirénou.
1: Po měsíci domácí zápas, takže jsme se na něj těšili samozřejmě. Chtěli jsme utkání určitě vyhrát. Mrzí nás, že nebereme výhru v základní hrací době. Myslím si, že jsme tam měli svých příležitostí brankových dost, že škoda, že jsme neodskočili na víc než jednogólovej náskok. A samozřejmě ta koncovka, vy svoje přesilovky nevyužijete a pak z té jedné dostanete.
2: Litoval po utkání liberecký trenér Jiří Kudrna. Pro bílé tygry to byl třetí zápas Ligy mistrů. Rozhodlo při nájezdech Radan Lens. Jediný gol domácích v základní hrací době vstřelil na začátku druhé třetiny navrátilec ze Zámoří Jakub Rychlovský.
3: Myslím si, že všichni trenéři, hráči, všichni cítíme, že to úplně asi není ještě takový úplně ideální, aby jsme se chtěli prezentovat a pracujeme na tom každý den, ale vítězství si vážíme, prostě trápí nás to koncovka. V druhé třetině jsme se vytvořili, jsme spoustu slibných šancí, spoustu šancí ze slotu, který musí končit gólem, takže teď na nás hráčích, aby jsme na tom denodenně pracovali na tréninkách. Možná jsme zbytečně se trošičku zatáhli, měli jsme se furt do nich tlačit a dát ten druhý gól a bylo by to víc klidu, ale to se nám bohužel nepovedlo. Musíme tomu jít ještě víc naproti, mít furt jednoho hráče před bránou, více tlačit do té koncovky a to je pořád dokola. No.
2: V konfrontaci s evropskými týmy se Liberci nedaří přesilové hry.
3: Je to tam trošku v křeči, ta přesilovka, musíme si tam dát do toho trošku klidu a myslím si, že tam nebyly pár špatných situací sehraných vůbec zlé, ale prostě je to tý od finální koncovce, kterou prostě zatím nemáme. Můžeme se plácat po ramenu, že vlastně to nějak opticky vypadá dobře, ale pořád se to hraje na góly.
1: Myslím si, že jsme pracovali, že jsme tam měli výborný pasáže a ten tým prostě moc nám nechybělo, aby jsme to zvládli. Bohužel jsme soupeři nabídli tu koncovku a tou přesilovkou a oni toho využili, ale určitě si myslím, že ten výkon byl určitě zlepšený oproti tomu tripu.
2: Navázal kouč Jiří Kudrna. Před blížícím se startem extraligy může mít právě ze hry v početní výhodě vrásky na čele.
1: To není jenom o přesilovkách. Já si myslím, že ty přesilovky přišly v závěru, takže jako jestli produktivita, tak už to bylo vlastně v Salzburku, jsme nedali branku, nedali jsme tady i v přípravě gól, že jo, takže ono to není jenom o přesilovkách, ty přesilovky to je jenom součást toho.
2: Než ale bílí tygři vstoupí středečním zápasem v Plzni do nového ročníku extraligy, čeká ještě v neděli od 16 hodin další utkání Ligy mistrů proti rakouskému Grácu. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 7 hodin a 19 minut a takové jsou meteorologické vyhlídky. Dnes nás podle odborníků čeká proměnlivý den, bude oblačno až polojasno. Pršet by mohlo jen výjimečně, a to až v odpoledních hodinách a převážně na horách, a teploty se dnes budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Českém rozhlase Liberec Petr Novák, já budu chodit po špičkách a my teď plnou parou vyrazíme k Mrtvému moři. Tam je voda samozřejmě tak slaná, že člověk prakticky nemá šanci se potopit. Ano, po vodě chodit nemůžete, to umí jenom ti nejlepší z nás, ale zpívá se tam opravdu velmi hezky. No a víc už o Mrtvém moři Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí.

0: Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pár okamžiků bude půl osmé, ladíte Český rozhlas Liberec a Hana Hauptfoglová už pro vás připravuje krátké zprávy.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Městská policie v Jablonci nad Nisou zvýší dohled v ulicích Vysoká a Jitřní na sídlišti Šumava, rozhodli o tom zastupitelé města. Hlídky strážníci posílí hlavně v noci a o víkendech. Důvodem jsou opakované stížnosti obyvatel na hluk z restaurace Kraft. Nemocnice v Turnově začne po víkendu vybavovat přístroje novou jednotku intenzivní péče. Sloužit bude pacientům všech oddělení nemocnice po náročných operacích. Jednotka vznikla v nové přístavbě. Kromě ní tam bude ještě urgentní příjem a několik ambulancí. Ředitelství silnic a dálnic spustí příští týden opravu úseku dálnice D10 mezi Turnovem a Ohrazenicemi. Jde o poslední větší rekonstrukci, kterou v Libereckém kraji ještě letos udělá. Řidiče tam čekají 2 měsíce omezení. Muzeum Krkonoš ve Vrchlabí dnes na zahradě za historickými domky pořádá lidové oslavy konce léta a sklizně. Mezi 14. a 18. hodinou se postupně představí folklorní taneční soubory i loutkové divadlo. Pro děti budou připravené řemeslné dílny. Čeští volejbalisté zvládli vstup do mistrovství Evropy. V italské Modeně porazili Řecko 3-1 na sety. Od 16 hodin čeká národní tým druhý duel na šampionátu proti Švédsku. A před námi je proměnlivě oblačný den, bude ale i polojasno, pršet by mělo jen výjimečně odpoledne. Teploty dnes kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Doxech je kvůli špatnému stavu vozovky uzavřená část Nerudovy ulice od železničního přejezdu k odbočce do Luční ulice. Můžou tam vjíždět jen rezidenti a taky složky záchranného integrovaného systému.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Liberec,

0: Skupina Olympik dá do kufru všechny věci, i co má, no vy máte všechno, co potřebujete pro sobotní ráno po ruce, hlavně ve svém přijímači Český rozhlas Liberec, a to i 8 minut po půl osmé. My se zhruba za čtvrt hodiny vypravíme historii o 100 let zpátky, podíváme se s Martinem a Petrem Kolínovými do denního tisku, abychom zjistili, co se u nás, tedy v Libereckém kraji, odehrávalo 12. září 1926. S Martinem a Petrem Kolínovými je docela zábava, já je mám oba dva ve svém telefonu, plus k tomu našeho technika Pavla Kolína, a občas trefit přivolání toho správného Kolína opravdu není jednoduché, ale o tom třeba někdy jindy. Teď už se pojďme podívat do pražského IKEMu. Tam lékaři zprůchodnili u pacienta do transplantaci jater těsně uzavřené žlučové cesty pomocí dvou magnetů. Nemuseli díky tomu jít na náročnou chirurgickou operaci. Jednalo se o první takový výkon v Česku a jeden z mála úspěšných na světě. Magnety do těla dostali jen za pomocí katetrů a endoskopu.
1: Položte se, prosím. Je všechno v pořádku?
2: Ano, všechno.
1: Teplota, zimnice, třesavka, nějaká žlutá barva očí nebo kůže?
2: Vůbec ne.
3: Říká na kontrole 68-letý pacient Václav Lajn, přednostovi kliniky hepatogastroenterologie pražského IKEMu Tomáši Huclovi, který výkon pomocí magnetů inicioval a spolu s radiology také udělal.
1: Tady vlastně vidíme, co jediného zbylo po tom výkonu. Je to tady ta droboučká tečka, pozůstatek toho vstupu kolegů radiologů do těch jater, pak jsme ty katetry všechny vytáhli. Byla tady ta vlastně několika milimetrová jizvička.
3: Václav prodělal transplantaci jater před 4 lety. Dlouho se mu dařilo dobře, krevní testy ale nedávno prokázaly, že má uzavřené žlučové cesty. Nejprve se je lékaři snažili zprůchodnit obvyklým způsobem za pomoci endoskopu a vložením stentu, tedy jakési trubičky, která by místo zúžení roztáhla.
2: To nešlo, tak oni řekli, že zkusí metodu, kterou vlastně nemají úplně vyzkoušenou, ale udělalo se to, no.
3: I když šlo o vůbec první takový zákrok u nás, strach z něj neměl.
2: Pocity byly takový asi, že někdo to udělal první musí a vyšlo to. No.
3: Protože Václavovi neodtékala žluč do střeva, museli lékaři jednat rychle. Rozhodli se pro zákrok, který v Česku ještě nikdo neudělal. Žlučové cesty, kterými už takřka neprotékala žluč, zprůchodnili pomocí dvou magnetů. Jeden zavedli pomocí katetru játry, druhý endoskopem z tenkého střeva. Po 14 dnech se díky přitažlivosti vytvořil nový průchod. Pak magnet.
1: My jsme vám je nechali na památku, tak já vám je potom můžu dát.
3: Říká gastroenterolog Tomáš Hucl pacientovi a ukazuje nám, s jakou silou se oba magnety přitahují.
1: A možná to i klikne.
4: Trošičku je to slyšet.
5: Každý z nich je teda necelý centimetr dlouhý. Ten průměr jejich je 3 mm odhadem.
1: 8x 3 mm.
5: Přitahují se teda tou kratší stranou, řekněme.
1: Tak a jenom pro zajímavost, ano, jsou to takové trubičky. Samozřejmě musí být správně orientované. Kdybychom jeden z nich otočili, tak dojde k tomu odpuzování, které teď vidíme. To zná, to je samozřejmě důležité při tom výkonu. My si musíme tu jejich stranovou orientaci označit. Vlastně musíme dát velký pozor, že kdyby se to otočilo obráceně, tak se to nebude přitahovat.
3: Metodu i samotné magnety vyvinul indický lékař Sanjay Rajput. Při samotném zákroku byl z lékaři z IKEMu v online spojení.
1: On se s námi díval na naše monitory, to navedení těch magnetů těmi katetry není úplně jednoduché a myslím, že nám jako hodně pomohl.
5: Tady máme vlastně obrázky rentgenu.
1: Tady už vidíme, jak my zavádíme ten jeden magnet endoskopicky do toho místa zúžení. Kolegové z radiologie zavádí postupně druhý magnet.
5: Tam jsou vidět přímo i ty magnety.
1: Tady vidíme, jak se postupně přibližujeme. Oni najednou ty magnety se začnou přitahovat a zaujmou tu pozici, kdy jsou jakoby k sobě přitažené. A ta magnetická síla vede k tomu, že dojde ke kompresi té tkáni mezi tím, ke stlačení. Ta tkáň pomaličku odumírá, až se ty magnety spojí, no a vytvořil se nový žlučovod kolem toho zúžení.
5: Co uděláte s těmi magnety? Pan profesor vám je věnoval.
2: To se nedá někam vyhodit, že jo?
1: Takže pane Lajne, všechno je v pořádku, laboratorní výsledky jsou taky dobré, vám je dobře, takže jsem moc rád, že to všechno dopadlo dobře a hlavně, že vám dobře fungují játra.
2: To je důležitý. A že fungujou.
3: Usmívá se spokojený pacient. V budoucnu chtějí lékaři z IKEMu využívat tuto metodu u pacientů, u kterých se nepodaří zprůchodnit žlučové cesty standardním způsobem. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Meteorologové a my s nimi pochopitelně čekají proměnlivé střídání oblačné až polojasné oblohy. Odpoledne se jen výjimečně může přidat přeháňka a teploty vystoupají většinou mezi 18 až 21 stupňů Celsia, na Českolipsku až ke 22 stupňům. Fouká zatím slabý proměnlivý vítr, během dne zesílí na mírný a ustálý směr na severozápadní a biozátěž je mírná, což znamená stupeň číslo 1.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát.
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
0: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Přejeme krásný víkend a hned se podíváme do našeho regionu. Vidím v novinách, že první dny měsíce září 1926 přinesly velkou ztrátu pro jednoho libereckého autodopravce a majitele hostince.
2: Je to tak, v Nových Pavlovicích, tehdy ještě u Liberce, vypukl v pátek ráno před 4:30 ničivý požár, který pokračoval do víkendu. Oheň zachvátil obří 20 metrů dlouhou dřevěnou stodolu v hospodářském dvoře známého hostince Cum Colosseum. Plameny, jejíž příčina zůstala neznámá, našly v budově plné sena, slámy, dřeva, povoznického náčiní ideální palivo. Bohužel během několika minut stodolu doslova pohltili. Uvnitř budovy byla navíc umístěna i kompletní truhlářská dílna pana Hankeho.
1: Alespoň malá útěcha, vidím, že jen díky obětavosti hasičů tehdy nedošlo ještě k větší katastrofě.
2: Ano, je to tak, noviny vyzdvihovaly hrdinství místních dobrovolných hasičů, ale i sborů z Liberce a okolních obcí. Ti v hustém dýmu a žáru dokázali uchránit sousední maštale plné dobytka, které stály jen pár metrů od ohniska a byly přímo propojené s hlavní budovou hostince. Majitelka Kolosa, paní Sajptová i truhlář Hanke, ale přišli téměř o všechno, protože z budovy se kvůli žáru nepodařilo zachránit vůbec nic a jejich pojistka ta byla bohužel žalostně nízká. Možná trochu zakleté místo. Co říkáš?
1: No, ostatně mnozí starší Liberečané si jistě vzpomenou na požár pozdějšího Kolosa, to tedy už ale v polovině 80. let minulého století.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Slavný český písničkář Jaromír Nohavica nechává nahlédnout do svého světa. Premiéra dokumentu Jarek. ČT2. Přišla o všechno a všechno je také rozhodnutá získat zpět. Své postavení, tituly i jmění. Romanticko-dobrodružný film Báječná Angelika. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea Arnošta Goldflama jeho komedii Dámská šatna, inscenovanou v Pražském divadle u Valšů. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Hurá! Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku a válku a vyhraj. O svačině
2: to roztočí. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: V Jelemnici vzniká nové přírodní koupaliště. Kvůli rušení výroby přijde na Jablonecku o práci víc než 200 lidí. Na mezinárodní závody horských služeb v Jizerských horách letos může poprvé i veřejnost. A sobota bude proměnlivě oblačná s teplotami kolem 20 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hupfoglová. Zaniklé koupaliště v Jelemnici nahradí nové přírodní koupaliště. Práce jsou téměř hotové, zkušební provoz a zahájí areál ještě letos. První koupající přivítá jelemnické přírodní koupaliště na začátku příští letní sezóny.
5: Přírodní biotop s biologickým čištěním vody nechala radnice vybudovat na místě bývalého klasického koupaliště, které ale kvůli špatnému stavu uzavřela téměř před 20 lety. Po celou dobu jezdili lidé za koupáním do okolních měst a obcí. Radnice zvažuje, jestli by bylo možné některé části areálu využívat ještě před zahájením koupací sezóny, například dětské a herní prvky nebo občerstvení. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Na Jablonecku už se podle úřadu práce projevuje hromadné propouštění ve firmách Megatech Industries v Jablonci nad Nisou a Inteva v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Obě společnosti ukončují výrobu. Inteva uzavře provoz v říjnu, Megatech do konce roku. Celkem má přijít o práci víc než 200 lidí. Úřad práce jim podle ředitelky Kateřiny Sadílkové nabízí pomoc ještě před registrací do evidence nezaměstnaných. Horská služba dnes v Bílém potoce v Jizerských horách pořádá mezinárodní závody. Dvoučlenné týmy z České republiky, Polska a Slovenska čeká 20-kilometrová trať s úkoly, například zdolávání feraty nebo slaňování. Trasa vede v oblasti Ořešníku a Frýdlantského Cimbuří, ale to poprvé bude součástí i program pro veřejnost. Pokračuje náčelník Horské služby Jizerských hor David Savický.
6: Měl by přiletět vrtulník Krištof 1.8 zdravotní záchranné služby, provést ukázku, máme tam stánky nějaké, živá hudba od 6 hodin, slack show, budeme tam vystavovat naši techniku.
3: Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Každoročně připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Letos kampaň upozorňuje třeba na jazykové a kulturní rozdíly, které můžou lidem při záchraně druhého komplikovat situaci. Podle ředitele Českého červeného kříže Marka Jukla dělá lidem při poskytování první pomoci největší problém nepřipravenost nebo strach. S tím můžou pomoct praktické kurzy. Červený kříž nově nabízí také možnost vyzkoušet si konkrétní kritické situace ve virtuální realitě.
4: Počasí.
3: Dnes čekáme proměnlivé střídání oblačné až polojasné oblohy. Odpoledne se výjimečně může přidat přehánka a teploty vystoupají většinou mezi 18 a 21 stupňů, na Českolipsku až k 22 stupňům. Fouká zatím slabý proměnlivý vítr, během dne zesílí na mírný a také ustálý směr na severozápadní a biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: S omezením počítejte v Raspenavě ve Fučíkově ulici u Zahradnictví. Je provoz převedený do protisměru. Upravují tam přechod pro chodce. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Teda to sobotní ráno letí, člověk si v 5 hodin uvaří kávu, sotva si dvakrát srkne a už je 8 hodin a 4 minuty. Před námi tedy poslední ranní hodina. No a co s načatým dnem? Jeden tip bychom pro vás měli už za pár okamžiků. V Libereckém kraji dnes začínají dny evropského dědictví. Speciální program si pro návštěvníky připravila třeba muzea v Jablonci nad Nisou anebo v Liberci a víc se dozvíte od Karolíny Lašákové. Pak se také zastavíme u Moniky Absolunové. O té natočila Česká televize krásný dokument a ten vám představíme krátce před půl. No a po půl pro změnu čekají na vás krimi příběhy a s nimi Miroslav Holubec. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Českým rozhlasem Liberec, krásné ráno, už značně pokročilé, kdo chtěl vstávat před 7, tak šupky dubky, už je 8 hodin a 11 minut. A na volné chvíle pro vás máme jeden krásný tip. Dnes můžete, a to po celý týden, navštívit otevřené památky zapojené do Dnů evropského dědictví. Speciální program chystají i místa, která jindy prohlídky nenabízí. Akce se v Česku pravidelně koná od roku 1991.
1: Dny evropského dědictví jsou každoroční událostí, kdy se návštěvníkům otevírají kulturní, architektonické i technické památky. Září proto patří místům, které nabízí rozsáhlé množství sbírkových fondů a hmotného kulturního dědictví. Jedním z nich je například Štrosova vila v Liberci na Husově ulici.
2: Protože to je veliká stavba, tak my chodíme vlastně od toho přízemí až do toho prvního rozsáhlého patra reprezentativního nebo obytného.
1: Štrosovou vilou návštěvníky provede Luděk Lukovka z Dokumentačního centra architektury Severočeského muzea v Liberci.
2: To téma je obrovské v tom směru, že se mluví o tom, jak ten dům vznikl, že to je šťastná souhra nějakých okolností. Zadavatele stavby, rodiny Štrosů a architekta, kterého v podstatě náhodou objevili v Geře, mladého perspektivního Tylo Šodra.
1: Otevřené dveře pro návštěvníky budou mít i další místa v Libereckém kraji. Mezi nimi je například Městská knihovna v Jablonci nad Nisou nebo kostel svatého Jakuba Většího v Železném Brodě. Program v Liberci chystá taky Severočeské muzeum, jak říká jeho mluvčí Petra Slováková.
3: Přístupňujeme muzejní věž s expozicí o vývoji sklářství zdarma. V hlavní budově můžou návštěvníci navštívit komentované prohlídky podzemního depozitáře. Ujme se jich přímo pan ředitel Jiří Křížek. Budeme mít program i v námi spravovaném domu Karla Hubáčka, komentované prohlídky s architektkou Danielou Kvapilovou.
1: Lidé v Liberci můžou navštívit taky technické muzeum, jak říká jeho mluvčí Jiří Konvalinka.
4: Je k dispozici výstava k 70. výročí libereckých výstavních trhů, kdy jsme se snažili využít té skutečnosti, že technické muzeum sídlí v původním areálu libereckých výstavních trhů. Každého stolu, na kterém představujeme ty exponáty, ukazujeme jednu tu komoditu. Gramofon, magnetofon, fototechnika.
1: Program jednotlivých míst lidé najdou na webu ehd.cz. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes nás podle všeho, ale hlavně podle meteorologů, čeká den optimální na cestování a třeba i návštěvy některých památek v rámci Dne evropského dědictví. Podle meteorologů má být totiž oblačno až polojasno, pršet bude jen výjimečně a pokud, tak odpoledne a hlavně na horách, tam teploty nepřesáhnou 16 stupňů Celsia, v ostatních částech kraje se bude rtuť teploměru pohybovat okolo 20 stupňů.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V Českém rozhlase Liberec pro příjemné sobotní ráno 8 minut před 8:30 Ilona Čáková, to už je samozřejmě stálice naší hudební scény. No a tou další stálicí, jejíž jméno asi není třeba zdůrazňovat, je Monika Absolonová. Ta loni získala cenu Thálie a bronzového českého slavíka, no a letos slaví 50. narozeniny. Česká televize natočila dokument věnovaný jejímu životu a Slávka Brádlová se zeptala, jestli ta nabídka potěšila anebo zaskočila.
1: Když jako zavolal Jindřich Procházka, režisér, který působí v ostravské televizi a my se známe od mých 17 let, protože mi točilo tenkrát dva videoklipy a zavolal mi, že se mi blíží to jubileum a jestli bych nechtěla s ním natočit dokument. A já? A mě to úplně vyrazilo dech. Ale bála jsem se vlastně, o čem to jako bude. No a začali jsme točit loni někdy na podzim, to se jela Stardance Tour s Českou televizí. A vlastně se bála, aby se v tom životě mi něco událo, tak událo. Dostala jsem Thálii úplně nečekaně, dostala jsem Slavíka, takže vlastně tam máme i nějaký jako radosti. Mýmu synovi bylo 10, to jsme tam ale netočili, protože je tady soukromí. A já jsem jako zvědavá, co z toho vznikne, já jsem neviděla nic. Já jsem jenom byla ten respondent a odpovídala jsem na různých místech, na různé otázky. A do toho prostě zpovídali moje kamarády a lidi, kteří jsou okolo mě a mají mě rádi. Já jsem vlastně sama zvědavá, co oni o mě budou vyprávět, všetně mý rodiny. Jsem zvědavá.
2: Tak zvědaví budou i diváci České televize, ale já jsem zvědavá na vaši novou divadelní sezónu.
1: Tuhle divadelní sezónu, jako vždycky, nastupuju za posledních x let v divadle Studio 2. Budu hrát Judy, právě za kterou jsem získala Thálii, a já jsem moc vděčná, že to jako hrajeme, že to vlastně soukromý divadlo vůbec uvedlo, protože to je nekomerční titul. Na to se moc těším. Potom budu hrát Lovce bobrů a to je v divadle všechno. A pak mám koncerty, ale těch mám teda požehnaně. 3.10. mě čeká koncert k mým 50. v O2 Univerzum a pak já jezdím už leta letoucí vánoční koncerty a já jsem nikdy neříkala, že mám šňůru, ale v podstatě už to v mém případě je šňůra vánočních koncertů, která začíná někdy 16. listopadu a trvá do 2. února a těch koncertů je šíleně. Třeba 4x, 5x do týdne mám koncert. To mě čeká. A vlastně se na to těším a jsem zvědavá na ten koncert těm 50. a říkám si, že kdyby se povedl, protože on je už hrozně dlouho vyprodaný a lidi chtěli jako další a já nemám ráda tady to přidávání. A kdyby se ale tenhle povedl, a protože se tomu jmenuje Monika 50, a mě bude teď 50, ale 50 Moniku můžete zpívat až do 59. Takže možná se s tím velkým koncertem větším prostě vydám do dalších jako měst, dalších míst, uvidíme.
0: No, očividně nás s Monikou Absolonovou čeká ještě

0: spousta 50kových koncertů a shodou okolností zrovna dnes bude Monika Absolonová na zahradě Čech v Litoměřicích. Její koncert začne ve 13 hodin a ve stejnou hodinu můžete ze stejného místa, tedy ze zahrady Čech, na naší stanici poslouchat přímý přenos, který bude moderovat náš kolega Pavel Kudrna. Úžasný, jedinečný, fantastický, nedostižný a dál už to po Pavlovi Kudrnovi nepřečtu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kavárenka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: První pacient v České republice už dostal nový lék na idiopatickou plicní fibrózu. Obsahuje účinnou látku nerandomilast a dokáže zmírnit následky zjizvení plic. Podle klinických testů je účinnější než dosud užívané léky. Dostupný a plně hrazený od zdravotních pojišťoven by měl být od příštího roku. Kvůli novým parkovým úpravám kolem budovy Severočeského muzea v Liberci se musí posunout zastávka tramvaje. Z křižovatky ulic Vítězná a Masarykova se přesune zhruba o 100 metrů dál směrem k Lidovým sadům. Její stávající poloha koliduje s novým vjezdem do technické části muzejní budovy. V anketě o délce městských slavností v Chrastavě zvítězila třídenní varianta. Podle informací na webu města mohli lidé hlasovat, zda chtějí zachovat třídenní akci nebo ji o den zkrátit. Víc než 2/3 hlasujících chtějí slavnosti od pátku do neděle. O výsledné délce akce definitivně rozhodne zastupitelstvo města. Spojené státy americké podle deníku Financial Times omezily ochranu tankerů v Hormuzském průlivu. Nově mohou údajně využít jen 2 časová okna denně. Washington podle deníku vyzval provozovatele a posádky plavidel, aby intervaly dodržovali a využili tak americkou ochranu. Fotbalová šance Liga má dnes na programu zápasy 8. kola. Jablonecký fotbalový tým jede do Prahy na Letnou, kde od 18 hodin rozehraje zápas se Spartou. Slovan Liberec bude od 18 hodin a 30 minut na svém hřišti hostit Mladou Boleslav. A podle předpovědi dnes bude oblačno až polojasno, pršet bude jen výjimečně a když tak až odpoledne, hlavně na horách, kde teploty nepřesáhnou 16 stupňů. V ostatních částech kraje se budou držet kolem 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 1/13 v Dolních Pertolticích opravují most, jezdí se tam jedním pruhem, tak s tím počítejte a buďte opatrní, ať jdete kamkoliv.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Liberec, pí.

Rangersa nestárnoucí písnička Láska je věc kouzelná na vlnách Českého rozhlasu Liberec 7 minut po půl deváté. Když jsme tak romanticky naladěni, tak si říkám, že vlastně krásnou romantickou chvilku byste dnes mohli zažít v liberecké botanické zahradě, protože ta umístila do expozice masožravých rostlin jednu z nejvzácnějších láčkovek světa. Jedná se o Nepenthes clypeata a podívat se na ní můžete každý den od 9 do 18 hodin. Poslední vstup do zahrady, a to připomínám, je možný v 17.30. Další podrobnosti určitě najdete na webu města Liberec.

0: Ano, svět má ty chvíle rád a vy máte podle všeho rádi a celkem oprávněně krimi příběhy. A zrovna ty dnešní docela hezky navozuje přísloví, kdo rychle dává, dvakrát dává. Minulý měsíc rozdávali liberečtí policisté doslova plnými hrstmi, ale obdarovaní zrovna dvakrát šťastní nebyli. Vše vám vysvětlí Miroslav Holubec v dnešním krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: S pojmem kasino se velmi často pojí slůvko hazard. Znamená to, že takový hráč nemá nikdy nic jisté a že dokud hra běží, může vyhrát balík nebo jít domů v podvlíkačkách. Někdy se ale stane, že i když hra skončí a vy poberete své žetony nebo zkrátka svou výhru, nemusíte mít ještě doopravdy vyhráno. Stalo se to nedávno jednomu muži v Liberci. Ten večer mu štěstí přálo a z kasína odcházel bohatší o 152 tisíc. Těžko říct, jestli mu jeho štěstí bylo natolik vidět na očích. Možná udělal chybu v tom, že si svou výhru nesl v ruce. Ale ještě pravděpodobnější je, že si ho ti dva týpci prostě vytipovali. Krátce poté, co šťastlivec opustil kasíno, k němu přistoupili dva neznámí muži a zatímco jeden se s ním dal do řeči a odvedl tím jeho pozornost, druhý mu zákeřně dupnul na nohu, vytrhl mu peníze z ruky a oba se dali na útěk. Okradený muž se za nimi kvůli schromlé noze pochopitelně vydat nemohl, ale mohl zavolat na policii, kde popsal jak celou situaci, tak celkem podrobně i oba lupiče. Policisté z centra se spojili s oddělením na Vápence, do ulic vyslali všechno, co mělo nohy a kola, včetně strážníků městské policie, a neuběhla ani hodina a podezřelá dvojice byla na světě. Identifikovali je celkem snadno. Dvojice zadržených u sebe měla 152 tisíc. Takže putovali na služebnu a odtamtud rovnou do vazební věznice. Okradenému mezitím jeho pochroumanou nohu ošetřil lékař. A za to násilí a také kvůli dost vysoké částce, kterou vejlupci ukradli, jim teď klidně může hrozit až 12leté vězení. Záleží na tom, jak se soudce vyspí.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Tak na koupání už to asi úplně nebude, ale rozhodně máme před sebou poměrně příjemnou sobotu. Má být oblačná až polojasná, během odpoledne se jen výjimečně přidají přehánky a naměříme 18 až 21 stupňů Celsia. Na Českolipsku dokonce až 22 stupňů Celsia. Přitom bude vát proměnlivý slabý vítr, během dne se ustálí směrem na severozápadní a zesílí na mírný a biozátěž je na stupni číslo 1 a to znamená mírnou zátěž.
2: Jaro, léto, podzim. Zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Fantastický Eric Clapton v samotném téměř závěru další ranní hodiny, vlastně poslední ranní hodiny, protože už máme 9 minut před 9. Na 9. hodinu pro vás Hana Hauptfoglová připravuje zprávy, no a já se s vámi předtím rozloučím. My se uslyšíme zcela mimořádně, alespoň na chvíli, v pondělí dopoledne, kdy si do studia Českého rozhlasu Liberec přivedu jednoho z nejlepších zápasníků MMA v Evropě ve své váhové kategorii Josefa Štumra. No a jinak samozřejmě klasicky v úterý popolední na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Přeju vám hezký víkend a budu se těšit.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Poskytovatele půjček čekají přísnější pravidla. Sněmovna schválila cenový strop i omezení reklamy. Nový pavilon nemocnice v Turnově bude kompletně hotový začátkem příštího roku. V Liberci se dnes poprvé veřejnosti otevřou garáže dopravního podniku. Proměnlivá oblačnost, odpoledne výjimečně přeháňky a teploty do 22 stupňů, to je předpověď počasí na dnešek. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké sobotní dopoledne přeje Hana Hauptvoglová. Sněmovna schválila zpřísnění podmínek pro poskytování spotřebitelských úvěrů. Novela poprvé stanoví maximální cenu půjčky. Nově nemá přesáhnout 48% spůjčené částky. Vyplývá to z dat exekutorské komory. Přísnější budou také pravidla pro reklamu, která má upozorňovat na riziko nesplácení. Návrh podpořila koalice i opozice a teď ho dostanou k posouzení senátoři. V České republice je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Průměrně má každý z nich 5 exekucí. Nemocnice v Turnově začne po víkendu vybavovat přístroji novou jednotku intenzivní péče. Sloužit bude pacientům všech oddělení nemocnice po náročných operacích. Jednotka vznikla v nové přístavbě nemocnice. Kromě ní bude v novém křídle ještě urgentní příjem a několik ambulancí. Zatím na dokončení čekají, jak říká vedoucí investičního oddělení krajské nemocnice Liberec Tomáš Martenek.
3: Ještě dojde přestavění stávajícího ára pro zázemí intenzivní péče a zbývá ještě dodělat patra pod a nad náma, kde nad náma bude spousta ambulancí a o patro níž bude takový menší urgentní příjem. Ze smlouvy by to mělo být hotový do Vánoc, stavebně pak se počítá, že ještě počátkem roku se to bude vybavovat nábytkem.
2: Liberecký dopravní podnik dnes poprvé veřejnosti otevře autobusové garáže. Od 10 do 16 hodin můžou lidé nahlédnout do technického zázemí i do jednotlivých vozů. Do areálu ve Vilové ulici je dopraví speciální autobusová linka z terminálu Fignerova a využít ji můžou i pro cestu do vozovny tramvají, jak říká mluvčí dopravního podniku Martina Porušová.
4: Z těch garáží pod prohlíd se zase převeze ty návštěvníky do tramvajových vozoven nebo vlastně do toho prostoru tramvajového a odtamtud zase zpět na terminál MHD a takhle bude ten autobus křižovat každou čtvrt hodinu.
2: Ve vozovně libereckého dopravního podniku lidé uvidí výstavu historických tramvají. V Ústí nad Labem začala uzavírka v přístavní ulici. Dopravní omezení potrvají podle krajského úřadu do nedělních 20 hodin. Stavbaři kvůli opravám mostu doktora Edvarda Beneše uzavřeli úsek od křižovatky se Střeleckou ulicí až k odbočce do ulice Předmostí. Kamiony musí uzavírku objet přes dálnici D8, Všebořice a Severní terasu.
0: Počasí.
2: Sobota u nás bude oblačná až polojasná, během odpoledne se jenom výjimečně přidají přeháňky a naměříme 18 až 21 stupňů, na Českolipsku až 22. Slabý proměnlivý vítr během dne ustálí směr na severozápadní a zesílí na mírný a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Kvůli opravám je v Liberci uzavřená část Jablonecké ulice, a to mezi ulicemi Komenského a Tyršova. Křižovatka ulic Jablonecká a Komenského zůstává otevřená. Křižovatkou ulic Jablonecká a Tyršova neprojedete. Objízdná trasa je vyznačená, tak s tím počítejte a buďte na všech svých cestách opatrní.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Domácí hospic Cesta domů oslaví své 25. narozeniny benefičním koncertem. Poprvé za téměř 700 let opustil Česko fragment Evangelia svatého Marka, který do Prahy přivezl Karel IV. Vzácný rukopis si lidé budou moct prohlédnout na mezinárodní výstavě v italské Aquileji. Velmi netradiční hřbitov s náhrobky a nápisy mají od roku 1935 na severu Rumunska. Karel Sladký zjišťoval víc. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Janu Kratochvílovou pro vás jsme hráli teď v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Svůj život si všichni chceme užít naplno a nemyslíme na jeho konec. O to větší šok často bývá, když smrt přece jen přijde. Tuto situaci se u nás už 25 let snaží lidem ulehčit nezisková organizace Cesta domů. Prostřednictvím domácího i lůžkového hospice a dalších služeb pečuje o nevyléčitelně nemocné a umírající v prostředí, kde se cítí bezpečně. Na 16. října chystá Cesta domů benefiční koncert v La Fabrice v pražských Holešovicích, kde své 25. narozeniny oslaví. Noemi Fingerlandová natáčela s PR manažerkou Cesty domů Lindou Tichotovou.
1: Vybírali jsme hudebníky, kteří jsou nám nějak blízcí. Monika Načeva s kapelou představí svůj aktuální koncertní program Jdem temným dnem. Daniel Žižka je 23-letý zpěvák a skladatel, finalista letošní Eurovize a zahraje své vlastní autorské písně v žánru indie pop. A Marie Putnerová vystoupí se svou hudbou na pomezí folku, alternativy a rocku. Kromě toho fotograf Štěpán Hon představí nové vydání svého unikátního fotokalendáře Doma, ve kterém se představí 12 osobností u sebe doma. A prodej tohoto kalendáře také podporuje Cestu domů.
2: Říká Linda Tichotová, která má v Cestě domů na starosti PR a komunikaci. Na benefičním koncertě v La Fabrice bude také první ředitelka a spoluzakladatelka Cesty domů Martina Špinková.
1: Představí svoji novou knížku nejen pro děti, Matouš v lítacím domě.
2: Na co Cesta domů použije vybrané finance?
1: Návštěvníci koncertu koupí vstupenky, podpoří přímo provoz Cesty domů, tedy služby pro lidi v závěru života a jejich blízké. Vstupenky jsou v prodeji online, a to přes web cestadomu.cz.
2: Letošní koncert bude výjimečný. Cesta domů na něm totiž oslaví už 25 let od svého založení.
1: Těch 25 let z mého pohledu přineslo hlavně velký rozvoj. Začínali jsme jako malá poradna pro rodiny pečující a umírající. Přidal se domácí hospic, další služby, pozůstalostní podpora. V minulém roce jsme otevřeli i lůžkový hospic. A kromě této přímé péče se věnujeme i osvětě v podobě vzdělávání odborníků i široké veřejnosti. Vydáváme knížky ve vlastním nakladatelství. Máme 3 dobročinné obchody v Praze, které posluchači mohou znát, takže je toho hodně.
2: Povědomí o paliativní péči se podle Lindy Tichotové i díky Cestě domů za těch 25 let v Česku výrazně zvýšilo.
1: Hlavní je vlastně, aby lidé věděli, jaké jsou možnosti pečovat o jejich blízkého, když se ocitne v závěru života, takže aby věděli, jaké jsou služby, kam se mohou obrátit, že to často jde zvládnout i doma, pokud si to tak přejí.
2: Do budoucna má Cesta domů další plány.
1: Kapacity nejsou dostatečné, snažíme se nabídnout lidem alespoň podporu prostřednictvím naší poradny, a plánujeme rozvoj formou stavby nového lůžkového hospice, kde by se tedy ty kapacity měly výrazně navýšit.
2: Co je vlastně v péči o umírající a jejich blízké nejdůležitější?
1: Mít nějaký plán, vědět, že ať se stane cokoliv, tak to nějak zvládnou s pomocí nás nebo jiné organizace. To je důležitý.
2: Být na blízku umírajícím a smrti není vždy snadné.
1: To téma je závažný, ale zároveň má velký význam, takže to člověka nějak jako těší, že dělá dobrou věc. A vím, že co říkají kolegové zdravotníci nebo i ze sociálních služeb, tak je vlastně nabíjí ta pozitivní zpětná vazba z rodin a pečujících. Takže těžký to je, ale zároveň to dává velký smysl, podporujeme se i navzájem.
2: Dodává Linda Tichotová z Cesty domů.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Důvěru veřejnosti v církev podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla vážně narušila podezření na mravní a majetkové delikty, které se v nedávné minulosti odehrály na církevní půdě i přímo v sídle arcibiskupství. Ve svém prvním pastýřském listě od letošního nástupu do čela České katolické církve Přibyl zdůraznil, že kvůli těmto odsouzeníhodným případům cítí bolest, frustraci a stud ze způsobeného pohoršení. Vyzval věřící, aby se spolu s ním zúčastnili kající pouť do Hájku u Prahy, která se uskuteční 5. října. Olomoucké arcibiskupství získalo 2 cenné předměty spjaté se jmény 2 významných olomouckých biskupů. Jde o vzácnou pergamenovou listinu pocházející z roku 1893, která se váže k arcibiskupovi Teodoru Kónovi a pečeť ze španělského vosku patřící biskupovi Karlu II. Z Lichtenštejna Castelcorna, který diecézi vedl ve druhé polovině 17. století. Arcibiskupství je věnovala rodina, která ji nalezla v pozůstalosti. Cenné artefakty z jejich rukou převzal současný metropolita moravský Josef Nuzík. Oprava ochozu chrámu svatého Bartoloměje v Kolíně by měla skončit do konce října, případně začátkem listopadu. Ochoz, který byl dosud přístupný jen příležitostně, se má stát zřejmě od jara příštího roku součástí prohlídkového okruhu zahrnujícího kostel a kostnici. Letošní práce uzavřou poslední etapu současného projektu obnovy chrámu za zhruba 20 milionů korun, která zahrnovala i loňské opravy pláště zvonice. Evropská dotace z integrovaného regionálního operačního programu činí 12 milionů korun. Součástí prací na vnějším ochozu je restaurování a čištění kamenných sloupů a podlahy. Projekt zahrnuje také úpravy v kryptě a interiéru chrámu. I to jste se od nás dnes dozvěděli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.

0: Kapelu Činasky jsme hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde teď navštívíme velmi netradiční hřbitov, který je od roku 1935 na severu Rumunska. Jde o takzvaný veselý hřbitov, který je vyhledáván poutníky z celého světa. Jsou na něm totiž netradiční vyobrazení i nápisy. Přestože Rumuni se hlásí především ke katolické víře, toto duchovní místo je pro něm odkazem předků. Na hřbitov se vypravil se štábem České televize i publicista Petr Voldán, který tam natáčel další z postřehů odjenut. Ty se na obrazovkách objeví už koncem roku. Kolegu Karla Sladkého zajímalo víc.
1: Na hřbitov jsme zvyklí chodit trošku nostalgičtí, trošku zadumaní. Obecně v Rumunsku to platí, ale na tomhle hřbitově ve městě Sapenca, no městě, ona je to spíš vesnička, tak tam od roku 1935 je hřbitov, který rozesměje snad každého. V roce 1935 tam místní řezbář, který byl i tesař a tak trošku vtipálek a měl rád legraci a byl to dobrý řemeslník, Stano Patraš umístil první náhrobek, řekněme, nebo takový to, na co jsme zvyklými z mramoru, tu informaci o tom, kdo je tam pochován, z dubu. A vypadalo to asi takhle, já tady mám takovou maketku. Má to střížku, je to modré, je tam vyobrazen nějaký výjev a pod tím je text. A ty texty jsou povětšině vtipné.
2: To já tedy nepřeložím, Petře.
1: Já to taky nepřeložím úplně, ale je tady něco v tom smyslu. Je tady muž, venkovan namalovaný, a má v ruce lahev. Je to i v tom textu napsáno, že se dost hlavně v zimě zabýval pitím. A tím také skončil. Bývají ty epigramy takové sarkastické, někdy si je dokonce prý ti, kteří se už loučili s tím naším světem, tak si je vymýšleli sami, co jim má ten lidový umělec na ten náhrobek napsat, na ten dřevěný a jaký má být ten obrázek. Určitě z každého toho obrázku je jasné profese anebo způsob, jakým ten člověk odešel. Je tam tkadlena, nebo je tam učitel, je tam voják, horník a podobně. To je z toho naprosto jasné a pod tím jsou ty texty. A řada z nich je opravdu vtipných, i když ne úplně všechny výjimky potvrzují pravidlo. My jsme natočili zblízka i epitaf, na kterém dívka, myslím, že to byla 13-letá holčička, si stěžuje, vlastně mluví k taxíkáři, který ji porazil a zabil. Proč jsi vybral zrovna tuhle silnici a proč mě a podobně. Ale jinak jsou tam opravdu vtipné věci. Lidé tam chodí, usmívají se, fotí, je to nádherná záležitost a turistů je tam spousta. Nám se povedlo najít dokonce i pokračovatele, protože samozřejmě tenhle ten první zakladatel toho hřbitova, který to tam začal v roce 1935, už zemřel.
2: A to byl?
1: To byl ten Stano Patraš, pak po něm byl další a teď jsme našli jeho pokračovatele, mladého řezbáře, který nám i ukazoval, jak se to dělá, jak se to i maluje. Měli jsme štěstí, byli jsme v dílně. A to je vlastně stejnojmenný pokračovatel. Je ze širšího příbuzenstva opět Stano Patraš. Takže ta tradice pokračuje. On zrovna instaloval i jeden ten náhrobek. Není to dokonce levné, když tam někdo nebydlí a objedná si to, tak to stojí dost peněz, takový náhrobek. Ale pořád ta tradice se drží, tak to se nám líbilo.
2: Ještě jednou připomeňte, veselý hřbitov v Rumunsku, kde?
1: Veselý hřbitov na severu Rumunska. V podstatě poblíž hranic jak s Maďarskem, tak s Ukrajinou a městečko nebo vesnice spíš se jmenuje Sapenca.
2: Jak to vůbec Rumuni mají s vírou, s náboženstvím?
1: No, oni se hlásí ke katolickému náboženství, je tam spousta, ale pravoslavných kostelů a pravoslavných věřících. Neřekl bych, že jsou až tak příliš ortodoxně věřící, ale jsou místa, kde ty kostely jsou hodně navštěvované. Mnoho z nich je krásnými památkami, to třeba je v Bukovině a podobně. Řada z těch kostelů má své výlučnosti, jsou zajímavě namalované, nebo jsou i opevněné kostely, takže jsou třeba na seznamech UNESCO a podobně.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne přejeme. Mezi sbírkové předměty našich muzeí patří běžně církevní předměty. Od velkých sakrálních obrazů až po drobné růžence. A najít se dají i zajímavé kusy. Tak jako v Městském muzeu v České Třebové, kde se po restaurování 100 let starého sbírkového předmětu zaskvěl relikviář svaté Anny s černou rukou, která patří už po staletí k jejímu kultu. Právě o něm se s ředitelkou a badatelkou muzea povídala kolegyně Víta Balcarová.
1: Byl to prostě předmět, černá pravá ruka a netušili jsme, kterého svatého by to ruka mohla být a to teprve při restaurování odhalila paní doktorka Marie Foltínová z Prahy. Takže jsme zjistili, že se jedná o relikviář s rukou svaté Anny a jsou tam i ostatky dalších svatých, dalších mučedníků.
2: Pojďme si tady povědět o životě této světice trochu víc.
1: Obecně je známo, že svatá Anna byla matkou Panny Marie. Její životní osud ovšem není popsán v kanonických textech Bible, ale je až z novozákonních apokryfů. Podle nich žila Anna dlouho se svým manželem Jáchymem v bezdětném manželství, což bylo tenkrát vnímáno jako trest boží a tak se dlouho za to děťátko modlili, až konečně počali dítě, narodila se dcera Marie. Ta měla prorokováno, že v dospělosti dosáhne velkých skutků a stala se v dospělosti matkou Ježíše Krista a kult svaté Anny se tím začíná potom šířit.
2: Jak se ten kult šířil dál, paní ředitelko?
1: K nám tady do našeho prostoru západního se dostává až někdy v 7. století a následně potom v době křižáckých výprav a teprve ve středověku tady víceméně zdomácněl, takže potom významné panovnické rody, ať už to byli naši Přemyslovci, Lucemburkové a následně Habsburkové, potom tento kult měli v náležité úctě.
2: Svatá Anna byla tak adorovaná, že se někdy ve světě začala i vyrábět její ruka jako ochranný předmět. Je to tak?
1: Ano, bude to i případ toho našeho relikviáře, který tedy neobsahuje autentické ostatky svaté Anny, ale jedná se o takzvané kontaktní ostatky. Skutečný ostatek se má nacházet ve Vídni v kostele svaté Anny a dělali se právě potom z pilin, klihu, sádry, případně z vosku, vlastně kopie, které představovaly tu drobnou pravou ruku světice a kontaktem takto vyrobeného předmětu s tím originálním ostatkem vlastně dochází k jeho posvěcení a tyto relikviáře se potom šíří.
2: Paní ředitelko, víte, kolik sakrálních sbírkových předmětů máte v Českotřebovském muzeu a dostanou se také někdy na odiv nás?
1: Přesné číslo vám neřeknu, ale jsou jich desítky. Od velkých rozměrných pláten, oltářních obrazů, až po třeba malé růžence, které sloužily k osobní zbožnosti. Čas od času je vystavujeme v rámci různých výstav, ať už jsou to výstavy výtvarného umění, anebo jsme dělali výstavu třeba k výročí založení našeho muzea, tak tam byly ty nejvýznamnější představeny. Chystáme výstavu pro farnost Česká Třebová, protože slavíme v letošním roce 225 let od dostavění svatojakubského chrámu a při té příležitosti jsme se domluvili s farností, že uděláme výstavu právě sakrálních předmětů z našich sbírek a ta se bude odehrávat přímo v kostele.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne. Vzácný fragment Evangelia svatého Marka doputoval z Prahy do italské Aquileje. Rukopis, který do Prahy přivezl Karel IV., opustil české země téměř po 700 letech. V Itálii bude společně se zbývajícími částmi Evangelia součástí mezinárodní výstavy, která potrvá do konce dubna příštího roku. Natáčel Mikuláš Vochoska.
1: Tady například můžeme číst o poslední večeři, o odchodu do Getsemanské zahrady, o ukřižování a konec evangelia je věnovaný na nebestoupení páně.
2: Ukazuje mi archivářka Pražského hradu Lenka Kluková okopírované stránky, které podle legendy napsal v Benátkách sám evangelista Marek. Ty do českých zemí přivezl Karel IV.
1: Karel IV. Při své cestě za korunovací císařskou do Říma se zastavil v Aquileji u svého polovlastního bratra Mikuláše, který byl v té době patriarchou aquilejským. A ten mu vyšel vstříc právě s tímto evangeliem svatého Marka neseným v průvodě.
2: Část Markova evangelia je psaná na jemný pergamen, který při skladování v depozitáři, ale také při přepravě vyžaduje speciální teplotu a vlhkost.
1: Tady máme transportní kufry značky Rimowa, které jsou vyrobené primárně pro fototechniku do pralesa a jsou schopné uchovat tyto nejzácnější věci v požadovaném klimatu.
2: Bezpečnější převoz evangelia, které je pojištěné na desítky milionů eur, zajistil i speciální dvouvrstvý přepravní box.
1: Tyto bedny se navezou, otevřou se a nechají se, aby přijali to klima, které panuje v tom depozitáři. Máte kufr, ten je vložen do jedné bedny a ta je vložena ještě do druhé bedny. Tím je zaručeno to, že během toho transportu nedojde k žádným zbytečným otřesům.
2: Dodala archivářka Pražského hradu Lenka Kluková. Fragment bude více než půl roku vystavený pro veřejnost i se zbylými částmi, které jsou dnes uložené v Cividale del Friuli a v bazilice svatého Marka v italských Benátkách, říká kurátorka výstavy Martina Dlabajová.
3: Vlastně od té doby tento fragment Českou republiku neopustil, české země neopustil. Všechny ty fragmenty, které mají každý svůj jiný příběh, se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquileji, tam, kde historie každého z nich vznikla, kde podle legendy celý tento rukopis vznikl.
2: Fragment je dnes součástí takzvaného svatovítského pokladu, který spravuje metropolitní kapitula u svatého Víta. Pražské arcibiskupství udělilo podle mluvčího Pavla Šrétra celé výstavě v Itálii záštitu.
4: Jde o unikátní projekt, který nám připomíná, že rukopisy nejsou jen vzácnými předměty uloženými v archivech a knihovnách. Souhlasem generací, které nám předali své poznání a svou víru a dokladem našich křesťanských kořenů.
2: Výstava v italské Aquileji začne v sobotu 12. září a potrvá do 25. dubna příštího roku.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes jsme z archivu vybrali zamyšlení Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Pan Pinkus dostal večer telegram, že jeho tchyně zemřela. Bože, bože, vzdychal, to budu zítra rozčílenej. Tak tohle je přesně židovská anekdota z nádherné knihy Karla Poláčka, vydané poprvé už v roce 1933. Nevím, zda se židovské anekdoty vyprávějí i dnes. U nás v Tachově je vypráví pan Tomšů. Mimochodem překrásně. Dokáže nádherně měnit hlasy a to jeho sára je nenapodobitelné. Snažil jsem se zjistit, čím je židovský humor specifický. Obrátil jsem se proto na znalce, který mě odkázal opět na Karla Poláčka. A tak si dovolím citovat z předmluvy k jeho stále živé knize Židovské anekdoty. Je to poetický výraz rasy, která prožila věky v opovržení, v ústrcích a ponížení. Židovskému lidu nebylo dopřáno, aby vybíjel svou energii v usilování po hodnostech, po světské moci a počinech válečnických. Ve dne se Žid zabýval obchodem, lichvou, lékařstvím a jiným opovrženíhodným zaměstnáním. Večer pak stáhl záclony, odloučil se od světa a usedl ke stolu, aby přemítal a mudroval nad svatým písmem a Talmudem. Místo činu miloval slovo, svoji náklonost věnoval logice. Nalezl zalíbení nejen v logickém obsahu slova, ale dovedl také pochopit druhou, skrytější stránku slova, která je zjevná dětem a básníkům, ale neznámá lidem hlučným a světským. Seznal, že slovo má mocnou sílu asociativní a že dovede žít samostatně. Dialektika teologických spisů přešla Židům do krve, proto židovské anekdoty vynikají svou břitkou formou a logickým obsahem. Tolik Poláček. Musím však upřímně říci, že jeho vysvětlení podstaty židovského humoru mě vůbec neuspokojuje. Je to stejné, jako bychom chtěli dětem vysvětlit, proč je jejich králíček nejpřítulnější a začali bychom nákresem trávicí soustavy. Humor je vůbec cosi tajemného. Sám jej používám dost často, mnohdy v sebeobraně před vlastní důležitostí, škrobeností, ctihodností, konvencemi nebo jakoukoliv pošmourností. Kdo ví, třeba právě někde tady je zdroj i toho židovského humoru. Napadlo mě, zda je vůbec vhodné po tragédii holokaustu vyprávět židovské vtipy. Jenže kdybychom je nevyprávěli, znamenalo by to, že zlo zvítězilo. V tomto kontextu platí víc než jinde, že humor poráží zlo. Proto se vyprávěly vtipy o Husákovi, o policajtech nebo ty židovské. Myslím, že je dobré se anekdoty učit a v kruhu přátel je vyprávět. Zlo i lidská hloupost se totiž humoru bojí. A tak bude třeba svět potom malinko bezpečnější.

0: Autoservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Deset hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Jablonečtí strážníci zvýší dohled nad nočním klidem v části sídliště Šumava. V nové sportovní hale v Turnově bude letecké centrum. Obyvatelé Ralska budou při komunálních volbách hlasovat také v referendu. A sobota bude proměnlivě oblačná s teplotami kolem 20 stupňů. Hana Hopfoglová přeje hezké dopoledne. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Městská policie v Jablonci nad Nisou zvýší dohled v ulicích Vysoká a Jitřiní na sídlišti Šumava, rozhodli o tom zastupitelé města. Hlídky strážníci posílí hlavně v noci a o víkendech. Důvodem jsou opakované stížnosti obyvatel na hluk z restaurace Kraft. Podle mluvčí jabloneckého magistrátu městská policie od května do 20. srpna eviduje celkem 9 oznámení o rušení nočního klidu. Číslo automaticky neznamená spáchání přestupku.
5: Strážníci teď budou v místě sbírat podklady o jednotlivých situacích. Město je plánuje použít při rozhodování o případném omezení provozu restaurace. To požadují obyvatelé z okolí, kteří sepsali petici. Platná městská vyhláška stanovuje noční klid od 22 do 6 hodin ráno. Nezakazuje ale provoz restaurací po 22. hodině. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Město Turnov hledá firmu, která v nové sportovní hale v lokalitě Turnov 2 postaví lezecké centrum. Schválili to radní. Na nové tréninkové umělé stěně budou moct horolezci zlepšovat své dovednosti. Nejbližší bouldrové, tedy lezecké stěny, jsou v Jablonci nad Nisou nebo v Liberci.
6: Bouldrové centrum je součástí celkové přestavby sportovní haly v Turnově 2. Bude tam také multifunkční hřiště na míčové sporty, několik menších sálů a třeba i posilovna. Přestavba začala na začátku letošního roku a hotová by měla být příští rok. Sloužit bude pro budoucí základní školu v Alešově ulici. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Město Ralsko vyhlásilo referendum k fotovoltaické elektrárně, kterou na bývalém vojenském letišti Hradčany plánuje postavit Liberecký kraj. Jak uvedla Česká tisková kancelář, zastupitelstvo Ralska vyhlášení referenda schválilo už v červnu. Oznámení o jeho konání ale zveřejnilo až tento týden. Referendum se uskuteční s komunálními volbami 9. a 10. října. Lidé budou moct odpovědět, jestli souhlasí s výstavbou elektrárny, nebo jestli by měl být v budoucnu jakýkoliv podobný projekt plánovaný na území města předem schválený v místním referendu. Bez ohledu na výsledek hlasování, referendum kraje k ničemu zavázat nemůže. Závazné bude podle starosty Miloslava Tůme z hnutí ANO jen pro město. Po nočních ruských útocích jsou na Ukrajině 3 mrtví, informovali o tom ukrajinské úřady. Údery zasáhly hlavně jejich země. 2 lidé zemřeli v Záporoží a 1 v Kryvyj Rihu. V Oděse je 16 lidí zraněných poté, co ruská střela s plochou dráhou letu zasáhla výškovou budovu. Na západě Ruska zabil ukrajinský dron ženu, uvedl to krizový štáb Bělgorodské oblasti. Ukrajinské bezpilotní stroje napadly také Taganrog v Rostovské oblasti na jeho západě Ruska.
0: Počasí.
4: Čekáme proměnlivé střídání oblačné až polojasné oblohy. Odpoledne se jen výjimečně může přidat přeháňka a teploty vystoupají většinou mezi 18 a 21 stupňů, na Českolipsku až k 22. Fouká slabý proměnlivý vítr, během dne zesílí na mírný a taky ustálý směr na severozápadní. Biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Silnice třetí třídy mezi Čtveřínem a Pěnčínem je kvůli stavbě uzavřená. Uzavírka se objíždí přes silnici druhé třídy přes Příšovice a Přepeře. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve poradíme, jak obarvit látky přírodní cestou, tedy rostlinami. Vypravíme se také za zdatnými rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky. To se může hodit. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvyšší čas. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Od světle růžové přes žlutou, zelenou až k velmi tmavě hnědé. Nádherné tóny vykouzlíte při barvení látek nebo vlny přírodními materiály, tedy rostlinami. Jak na to a čím barvit? Tak to pro nás zjišťovala naše hobbyredaktorka Jolana Nováková na návštěvě u pražské botaničky, etnobotaničky a archeobotaničky Jarmily Skružné.
1: Zkoušeli jste někdy barvit oblečení s pomocí rostlin? No, dokázali to samozřejmě už naši předkové. Tvořili různé odstíny barev textilií pro své oblečení. A já se na to, kterými rostlinami se dá barvit, jak na to, aby barva byla stála i po letech, zeptám Jarmily Skružné, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z botanické zahrady hlavního města Prahy.
2: Vy jste sebou přinesla takové nádherné vzorníky a myslím, že jste je dokonce vyráběla sama a že jsou hodně už staré.
3: Tady vidíme před sebou, že to jsou ústřižky vlny. Já bych odhadla, že jich je tam více než 40, možná 50 odstínů různých barev od světle růžové přes žlutou, světle hnědou, světle zelenou až po tmavou. Hena poskytuje v podstatě černou barvu.
2: Různě se barví textilie, které jsou rostlinného původu a které jsou živočišného původu, vidíte?
3: Ano, je potřeba pro ustálení té barvy a zvýšení trvanlivosti a zvýraznění odstínu použít i mořidlo. Mořidla jsou různé chemické sloučeniny, může se použít také ocet, může se použít kamenec, vinný kámen, ale i třeba moč. A každé to mořidlo vlastně ovlivňuje ten výsledný odstín. A je právě dobré vědět, že některá ta mořidla je dobré používat jenom pro vlnu a hedvábí, živočišná vlákna, a některá zase pro rostlinná.
2: A vy jste si něco už nabarvila na sebe?
3: Já jsem si nabarvila akorát tenhle ten vzorník před přibližně více než 20 lety a musím říct, že od té doby jsem se k tomu nevrátila. Možná by posluchače mohla odradit náročnost vlastně tvorby nejprve toho činidla, práce s mořidlem, ale musím říct, že pokud tomu ten čas věnujete, tak potom to samotné barvení už je vlastně strašně jednoduché a rychlé.
2: Kolem nás je spousta nádherných rostlin, jsme tady jako na louce a třeba tady ta žlutá, to je rmen, ale nějaký speciální rmen.
3: Je to rmen barvířský, kvete nádhernými úbory žlutých květů. Rmen barvířský můžeme použít také jako barvířskou rostlinu a zase záleží na mořidle, jak intenzivní odstín žluté barvy nám dá.
2: Tamhle je třezalka, ta určitě taky barví. Co ještě?
3: Třeba bez černý a z dalších našich rostlin můžeme barvit ostružinínkem, třeba jasanem nebo celíkem zlatobílem, světlicí barvířskou, a těch rostlin je mnohem více.
2: Já si často obarvím prsty, ořechy, tak tam si myslím, že ta barva taky je.
3: Ještě bychom asi měli také říct, že záleží na tom, jakou část té rostliny pro tu přípravu barvířské lázně použijeme. Dost často jsou to podzemní orgány, kořeny, ale někdy jsou to třeba slupky z nedozrálých plodů, a to je právě v případě ořešáku.
2: Tak my jsme tady pár rostlin už zmínili. Máte nějakou perličku, nějakou rostlinu, o které bychom nikdy neřekli, že barví, a přesto barví pěkně?
3: Takový případ může být třeba aksamitník neboli afrikán, což jsou velice oblíbené letničky, které se sami přesejvají, nemusíme o ně ani moc pečovat, a ty právě poskytují také různé odstíny žluté barvy, zase v závislosti na použitém mořidle, a používá se náť nebo samostatná květenství.
0: A jenom dodejme, že reportáž, článek a fotografie některých barvířských rostlin a vzorníků Jarmily Skružné, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Teď si pustíme pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy. Třeba tam dnes bude zrovna ten váš dotaz.

0: Hovoríte, že opravdu s tým suchem a ešte s týma krticama nebudeme mít asi žádnou vůbec úrodu.
1: Tak na to nám odpoví zahradník František Hlubocký, náš stálý poradce.
2: Česnek je třeba zalévat, pokud je sucho a pokud je čistě zelený, pokud je ve stádiu růstu. Jakmile začne vytvářet ten květní stvol, v tu chvíli značí, že už ten česnek jde ke konci své vegetační doby, takže se zálivkou opatrně, ale nedoporučuje se už nechávat ty poupata nebo ty květy. A jakmile začnou konce listu žloutnout, přestat se zálivkou a sklízí se v době, když nad zemí v tom krčku, když ten kousek toho stvolu nad zemí zmáčkneme v prstech a už je takový měkký i snadno by se dal ten česnek ohnout, tak to je doba ke sklizni.
3: Ale abychom nezamluvili ty krtky, protože to bylo součást ještě dotazu, který jsme nestihli zodpovědět. Zase v krátkosti, ono je to s nimi boj, takový marný.
2: Boj, tak jednak je to chráněné zvíře, je považované a chápu, že je užitečné, protože tak, jak si bydlí pod zemí, tak on se živí larvami. A většina larev pod zemí, to jsou chrousty a tak dále, pro nás škodlivé, tak on se živí. No tím, že si staví ty chodbičky, zase nám je nepříjemný, tak existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady, prostě vypudit ho takhle chemicky, protože ale on si zvyká, dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a
3: vždycky si na to zvykne.
2: No, že nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou to, jednou to, aby si nezvyk.
1: Tak. A máme tady další dotaz.
4: Na jaře jsem ořezala všechny stromy jabloní a ostříhala znovu vyrostly výhonky, které jsou dlouhé až půl metra. Nevím, jestli mám tyto větve znovu ostříhat nebo počkat až po sklizni úrody.
1: Na stříhání jabloní jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
5: Ty nové výhonky, které na té jabloni máte, tak jim se říká lidově vlky. A pokud jich ta jabloň má opravdu hodně a je tam ten růst bujný, tak to pravděpodobně znamená, že se ta jabloň snaží zmladit. Je dost možné, že tam vlastně nějakým pravidelným intenzivním řezem, kde skutečně poctivě k tomu stromu přijdete, nůžkama stříháte každou větičku a přemýšlíte nad každým pupínkem, tak já dost často vídávám, že lidé ty stromy potom řežou tak, že jim tam zůstávají v podstatě jenom staré větve, na kterých ten strom už potom hůře plodí. Takže pokud je tam těch mladých výhonků, takzvaně vlků, hodně, tak to asi znamená, že ten strom se potřebuje nějakým způsobem přirozeně zmladit. Takže já bych vám doporučoval teďko s tím nic nedělat, až přijde čas řezu jádrovin, což je nějaké předjaří, tak se podívejte na ty výhony, ty vlky, proberte, nějakou část těch tam nechte, můžete je případně zastříhnout, aby se rozvětvili a během třeba nějakých 2, 3, 4 let zkuste z těchto nových mladých výhonů zapěstovat nové větve a nový obrost toho stromu a ten starý obrost, ty staré větve postupně z toho stromu vyřezat. Tím byste ten strom měl zmladit, měl by lépe plodit a samozřejmě, pokud byste ty vlky, ty nové výhony intenzivně ořezávala, tak ten strom budete motivovat k tomu, aby bujně rostl a hůře plodil. Což znamená, není ve vašem zájmu všechno ořezávat. Spíš to využijte proto, abyste si zapěstovala nové větve, protože na nových mladých větvích obvykle roste pěknější a chutnější ovoce.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Některá místa v naší zemi nejsou příliš známa, ale svou malebností rozhodně stojí za povšimnutí. Příkladem je obec Příluka, nedaleko Litomyšle. Vesnice má dva kopce. Jeden se jmenuje Teplý a druhý Zmrzlý. Skýtají nádhernou vyhlídku do kraje. A taky tu mají dva rybníky, horní a dolní, a velmi aktivní rybáře, kterým velí Petr Chadima. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková si s dalšími rybáři nenechala ujít prohlídku zázemí místního rybářského spolku.
2: Vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli.
3: Rybárna, trucovna pro rybáře.
2: Tak jdeme dovnitř. Tady krásně uklizeno.
4: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní vody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o příluského karáska a těm dětem půjčujeme vybavení, který nemají.
2: No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
4: Ano, ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přepadce do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
2: Mm-hmm. Může takhle pardubák přijet a ulovit si tady něco?
4: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura, a karase.
2: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
4: Jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho příludského karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladnej.
2: Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
5: Do bourárny.
2: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
4: Tady vlastně je taková mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dál je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svými silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
2: Jo, takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
4: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, takže děláme tady, děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže...
2: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom příludském karáskovi, kdy to je?
4: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
1: Pokud byste se chtěli zúčastnit rybářské akce v Příluce u Litomyšle, stačí zajet příští sobotu k dolnímu rybníku, anebo se tam vydejte jen tak, na výlet. Obec je součástí toulovcových maštalí a procházejí tudy jak turistické, tak cyklistické trasy. Teď si dáme pěknou písničku a pak pozvu k rádiu hlavně pány, protože se budeme věnovat pálence, tedy jak zpracovat ovoce v pěstitelských pálenicích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Sucho se letos určitě podepíše i na úrodě ovoce. Jeho méně nemá potřebnou velikost a ze stromu padá. Hodně pěstitelských pálenic proto letos zahajuje sezónu dříve. Mít svou vlastní ovocnou pálenku, která v zimě zahřeje, nebo bude vhodným dárkem kamarádům nebo příbuzným, tak to nikdy není na škodu. Kolik ovoce budeme letos potřebovat na dostatečné množství lahodného moku, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra. A právě proto navštívil emeritního prezidenta Unie destilatérů České republiky a také majitele parního lihovaru a pivovaru v Blatné Václava Šitnera.
2: V průměru počítáme, že na litr absolutního alkoholu, to je 100%, je potřeba tak 20 až 22 kilo švestek, přepočtu okolo 10 až 11 kilo na litr 50%. U hrušek potřebujete tak v průměru 33 kilo na litr 100%, tak okolo 17 kilo na litr 50. Co se týká jablek, tam doopravdy záleží na té úrodě druhu ovoce, protože ranní jabka, ty s korem vůbec netečou a ty podzimní, který už mají dostatek cukr, jsou nalitý, tak tam potřebujete v průměru 20 kg na litr alkoholu a 10 v průměru na litr 50.
3: Na Moravě si většinou pěstitelé vyrobí svůj kvas a odvezou ho do pěstitelské pálenice. Tady v Čechách přivezeme do pálenice ovoce a ona ho zpracuje. Kolik stojí to zpracování?
2: To zpracování je, jestli to ty pálenice dávají do přinesených nádob, jestli se to dává do lahví, jestli se na tu lahev přidává etiketa, ty lidi už si odvezou hotový lahve, anebo jestli si to odváží v kanistrech. Je to ještě závislý na tom, jak se pohybuje cena plynu, cena uhlí, cena lehkého tepného oleje, protože v posledních dvou letech všechny energie šly neskutečným způsobem nahoru.
3: Přejdeme tady k té spotřební dani, která je snížena u toho pěstitelského pálení.
2: Přístupová dohoda České republiky do Evropské unie, a to snad bylo jediné štěstí, bylo to, že v České republice daň na pěstitelské pálení vždy bude 50% ze spotřební daně. Ta spotřební daň za poslední 3 roky nám stát udělal to, že de facto zvyšoval každý rok o 10%, rok 24, 25 a na konci roku 25 to šlo o dalších 5%. To znamená, že ten nárůst od státu byl 25, ale ono to bylo za ty 3 roky, protože vždycky ten nárůst byl z té zvýšené spotřební daně rok dopředu. Ten nárůst byl doopravdy skorem 33%. A to je v dnešní době z 285 korun, která byla původní, se dnes na 410 korun 50 halířů. A pro pěstitele to znamená, že 50% je tudíž 206 korun, upozorňuji, za litr absolutního alkoholu. Začali lidi jezdit nakupovat lihoviny do zahraničí a rozšiřuje se černé pálení. Celníci, kteří dneska kontrolují tuto spotřební daň a toto pálení, nemůžou všechno obsáhnout.
3: Když se tady vrátím k té ceně litru 50% ovocné pálenky, tak jsem někde na částce přes 200 korun, je to tak?
2: Je to okolo tak 250 až 280 korun.
1: A ještě jedna rada na závěr. Ovoce, které do pálenice připravujete, přivezete, pokud z něj chcete mít kvalitní pálenku, tak to ovoce může mít na sobě stopy po poškození hmyzem. Může být spadané, ale v žádném případě nesmí být nahnilé anebo plesnivé. A vypálit si ho můžete nechat za určitých pravidel i docela velké množství, ale o tom uslyšíte od Václava Šitnera, který provozuje lihovar a pivovar v Blatné v jižních Čechách, více až v našem vysílání za 2 týdny. A v tomto hobby magazínu už nás čeká za chvíli jenom zahrádkářský kalendář a tam si zopakujeme, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. Tak to je pranostika na tuto sobotu. Nenechte se mýlit, že Tobiáš má svátek nejen 13. června, ale i 2. listopadu. Dříve, podle starého kalendáře, to měli všichni Tobiasové právě 12. září. A díval jsem se na moje vínko okolo pergoly a už to začíná dozrávat a měnit barvu. Tak snad letos ty hrozny budou mít dost sluníčka, aby byly chutné a slaňonké. V září nastává sklizeň léčivých plodů, jako je jeřáb, rakytník a keřová růže, plodící šípky. Postupně začínají zrát vlašské a lískové ořechy. Pokud chcete mít svoje letničky a trvalky na zahradě i příští rok, sklijte si z nich v září semínka. Pozor na cibuloviny, v teplých zářijových dnech můžete zasadit narcisy. Sadbu ostatních cibulovin nechte ale až na studenější dny. Ještě než začnete cibuloviny sázet, tak si připravte záhony. Zrýte je, nakypřete a potom přidejte kompost. Dejte si záležet na dostatečné hloubce. Malé cibulky sázejte do hloubky asi 7 cm pod zem, ty větší pak do hloubky 15 cm. Malým cibulím bude stačit rozestup okolo 5 cm. Větší cibule vyžadují odstup asi 10 cm. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak poradíme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Natálka, krásna zdravá svačina.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Lidé v Bystré nad Jizerou budou rozhodovat o výstavbě větrných elektráren v referendu. Město Chrastava má výsledek ankety o délce městských slavností. Veřejnost se letos může poprvé podívat na mezinárodní závody horských služeb v Jizerských horách. Proměnlivá oblačnost, odpoledne výjimečně přehánky a teploty do 22 stupňů, takové je dnes u nás počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké sobotní dopoledne přeje Hana Hopfoglová. V Bystré nad Jizerou bude referendum o výstavbě 3 větrných elektráren. Schválilo to zastupitelstvo obce. Českému rozhlasu to řekl nezávislý starosta Lukáš Nesvadba. Navrhovatelé doručili v červenci vedení obce petici. V roce 2024 byl v anketě pro výstavbu 80% obyvatel.
3: Obec má uzavřenou plánovací smlouvu s investorem. Smlouva podle něj garantuje občanům levnější elektřinu a obci peníze na investice. Obec by získala část peněz při kolaudaci a následně každoroční příjem. Referendum se uskuteční společně s komunálními volbami, a to 9. a 10. října. Anna Podhorná, Český rozhlas.
2: V anketě o délce městských slavností v Chrastavě zvítězila třídenní varianta. Podle informací na webu města lidé hlasovali, zda chtějí zachovat třídenní akci nebo ji o den zkrátit. Hlasovat mohli lidé starší 18 let s trvalým pobytem v Chrastavě. Ve městě je jich zhruba 4900. Do ankety se od května do září zapojilo 216 lidí. Necelá třetina hlasujících byla pro zkrácení, víc než dvě třetiny chtějí slavnosti od pátku do neděle. O výsledné délce akce definitivně rozhodne zastupitelstvo města. Horská služba dnes v Bílém potoce v Jizerských horách pořádá mezinárodní závody. Dvoučlenné týmy z České republiky, Polska a Slovenska čeká 20-kilometrová trať s úkoly. Vede v oblasti Ořešníku a Frýdlantského Cimbuří. Letos poprvé bude součástí závodů i program pro veřejnost. Popisuje ho náčelník Horské služby Jizerských hor David Savický.
4: Měl by přiletět vrtulník Krištof 1.8 zdravotní záchranné služby, provést ukázku, máme tam stánky nějaké, živá hudba od 6 hodin, slack show, budeme tam vystavovat naši techniku.
2: Sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců v České republice. Novela má digitalizovat migrační agendu a úřadům umožnit lepší přehled o tom, kdo v zemi pobývá. Cizinci se tak budou muset po 91 dnech pobytu nahlásit. Online systém má začít fungovat v lednu roku 2029. O rok později se budou muset povinně registrovat také občané Evropské unie. Novelu podpořili i někteří opoziční poslanci. Teď míří k projednání do Senátu.
1: Počasí.
2: Sobota je u nás oblačná až polojasná, během odpoledne se jen výjimečně přidají přehánky a naměříme 18 až 21, na Českolipsku až 22 stupňů. Slabý proměnlivý vítr během dne ustálí směr na severozápadní a zesílí na mírný. Biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Kvůli nestabilnímu svahu jsou na silnici číslo 268 u Svojkova zúžené jízdní pruhy. Jde o úsek pod vyhlídkou Didovy kameny. Tak s tím počítejte a buďte opatrní, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: úžasné životy.
1: Radoslav Brzo bohatý podle Jiřího Adamce.
2: Dobrý den, já se jmenuji Jiří Adamec a jsem režisér, teda byl jsem režisér, teď už jsem důchodce. Radek Brzo bohatý byl můj kamarád, si myslím, protože jsem ho navštěvoval u něho doma v Říčanech. A nejen v Říčanech, ale také tady navštěvoval, když bydlel na Václavském náměstí v Praze. A jinak jsem ho měl rád, protože to byl úžasný chlap.
3: Role, ty jsem nikdy nepočítal, byly velké i malé. Na některé jsem zapomněl současně s tím, jak spadla opona za posledním představením. Jiné si zase pamatuju tak dobře, že na ně nemohu zapomenout, i kdybych chtěl.
2: Jsme spolu probírali většinou práci. To je zajímavé, že v tyhle ty branči, když se lidi potkávají, tak spolu mluví často především o tom, co spolu dělají a co je spolu čeká, nebo v čem právě jsou oba namočení společně a věnují tomu většinu času, který spolu tráví. A to mě samozřejmě potkalo i s Radkem. Byl to chlap se vším všudy, akorát netrpěl žádnou chlapskou nemocí, jakože podle mýho názoru to nebyl pijan, ani neholdoval kouření žádným mužským neřestem. V každém případě to byl Moravák z Valašska. A on nebyl zase tak starý, aby druhou světovou válku zažil jako dospělý chlap, spíš jako kluk. A s tím se nemohl nesetkat nikdo, kdo žil v té době, protože to bylo na denním pořádku a tím pádem i Valach, Radek Brzo bohatý, musel někde na Moravě ty situace potkávat.
3: Na Valašsku ten průběh ty války byl Kapánek trochu drsnej, a nebyly to příjemné okamžiky. Potom se vrací celý život, to je otázka života a smrti. Tak nějak člověk to začne chápat nějak po 30 teda, že jo? Ale v okamžiku, když tohle si člověk uvědomí, když je mu těch 8, 9, 10 a vidí mrtvoly a vidí oběšený lidi za ty války, to jsou strašlivé věci. Člověk je tím poznamenaný nějak svým způsobem na celý život. Ne, že bych měl nějaké stresy, jako tady takhle, ale ten totální odpor k jakémukoliv násilí, ať drobnému nebo velkému, prostě je tak strašně silný. Právě protože jsem to jako dítě zažil. Že všechny ty násilnosti, které se dneska pášou a páchati budou, máš takový svět, nejenom, že mě cizí, ale jim je to odporný, prostě je to, prostě je mě z toho zle.
2: Sice byl Valach, ale spíš to byl vinař. Měl rád víno a myslím si, že mu i rozuměl.
4: Tak dost, tam přece schází housle. Co pak to neslyšíte?
5: No slyšíme, no vidí, no. Ale přece nebudeš rád sám sobě.
4: Proč bych nemohl rád sám pro sebe? Budu rád s váma a pro vás.

0: on byl muzikant, on hrál na housle a rád hrál, i když to neuměl úplně nejlépe, ale nikdy jsme se neopili spolu do té míry, že bychom na konci seděli u sklenky a hráli a on hrál na housle a já zpíval, protože já zpívám špatně a on nehrál bůh ví jak na housle. Ale hudbu měl velmi rád a myslím si, že vztah měl k hudbě opravdu velmi srdečný.
1: Muzika šla se mnou vlastně nějak od malička. Doma jsme sice moc ani nespívali, ani se nemuzicírovalo. To spíš teda muzicíroval řemen z ruky naší maminky. Ale v prostředí, kde jsem v mládí pobýval, tedy na Valašsku, tak tam bylo muziky habaděj. Nebo na gymnáziu, v hudební škole. Prostě ta muzika byla kolem nás každý den a byla strašně hezká. Když jsem chodil do hudební školy, tak kde jsem teda se učil hrát na housle, tak jsem spíš chodil za ty housle, než na housle. Protože v té době přece jenom ten fotbal byl pro mě přitažlivější, než učit se notečky. Nicméně takové první setkání vůbec s muzikou jako takovou byla lidová písnička. Nejenom valašská, ale vůbec moravská lidová písnička.

0: kolikrát byl na Moravě, to já samozřejmě nevím, ale on byl natolik zaměstnaný a vytížený člověk, že na nějaké soukromé záležitosti, výlety nebo radovánky tohoto typu podle mého názoru neměl moc času. Já jsem ho nikdy nezažil, že by řekl, já jsem Moravák. Nic takového jsem nezažil, ale on to měl v sobě. On byl ten Moravák. On prostě byl člověk, který měl tu Moravu v duši a měl ji rád.
1: Co člověk má? Snad obrázek mladičké lásky v srdci svém? Krev jako voda oblázek jej omývá, však vzpomenem, když zapomenuli jsme již, ach, na pramen. Co člověk má? Snad vína přítulnou jen číš, již nejen svýma očima, ale i ústy zlíbat smíš.
0: Jeho kladný vztah k kněžnému pohlaví byl u něho výrazný, že měl rád ženy a že měl rád krásné ženy a ženské kráse, že on rozuměl. A to, že byl gentleman, je u něho docela samozřejmé. On byl schopen se k ženám chovat tak, jak se mnoho mužů k ženám chovat neumí. A byl radost s ním být, když se mu někde líbila nějaká žena. Byl schopen udělat ženě radost. A toho bavilo, toho těšilo.
2: Já ženy nesmírně obdivuju. Já obdivuju vůbec jako lidi, kteří umějí to, co já neumím. U ženy obdivuju to, že mají v sobě prostě takový zázrak. Nejenom, že dávají život, což je pro mě něco nepředstavitelného, něco tak nádherného a to, co si neumí vysvětlit. Teda. Jsou na to jistě nějaké teorie, dokonce jako asi tohle, ale já prostě nevím. Ale jak žena dovede vnímat daleko intenzivněji a jinak život než muž? To jsou věci, které nejsou v zemi. Já jsem tak vychovaný z domu od táty. Táta byl dlouhá léta na moři, on byl námořník a dědek byl námořník a pradědek byl námořník. Snad právě proto, že dlouho byli na moři a byli bezženský, že? Tak potom k ženám měli právě tenhle ten krásný, nádherný vztah.
0: Radka jsem znal jako výborného manžela, chlapa, který dokázal v domácnosti být pozorným, ohleduplným, tolerantním manželem. Mám pocit taky, že před Jiřinou Bohdalovou byl ještě zamlada zamilován do nějaké ženy, která mu byla manželkou nějaký krátký čas nebo kratší čas. Možná ta Jiřina byla natolik velká osobnost, že ho okouzila a to se mužům stává. Ale že bys hledal jako pro svůj život herečku nebo herečky, to jsem si nikdy nevšiml. A nebyla to jeho dominantní vlastnost. Určitě ne. On byl tak báječný chlap, že pro kteroukoliv ženskou o něho přijít muselo být velmi nepříjemné a velmi bolavé. Protože za Radka najít náhradu nebyla úplná legrace. Prostě jsou některé věci, které se v životě přihodí a těžko se s nimi srovnává kdokoliv z nás.
1: Co člověk má? Snad stesk a žal, jež srdce věrně sevřou ti, jako bys v dlani zavíral krvavou růži na pouti tím životem, co dal i vzal. Kde je, co dal? Co člověk má? Či pouze to, co zarmoutí, i čas odolává dál a divě kvete na proutí?
0: My jsme sešli jako spolupracovníci, se kterých se potom stali kamarádi. Já jsem s Radkem pracoval vícekrát, a pokud jsem s ním nepracoval, tak jsem s ním pracovat chtěl, protože pracovat s ním byla veliká radost. Radek byl člověk, který byl zajímavý a přitažlivý i v soukromí A on takový, jaký byl člověk, takový byl i herec. Tou duší, kterou on ze sebe vyzařoval, tu měl i v tom herectví. A to bylo něco, co pro režiséra bylo velmi inspirativní nebo přitažlivé.
2: My jsme točili takový známý film, je to film, který považuji já jako sám pro sebe za svůj nejlepší film a možná, že je to vůbec nejlepší film, který se natočil od roku 45 a to je Všichni dobří rodáci. A je to film o Valašsku. Je to podle skutečných příběhů, které se tam staly. Já ty lidi všechny jsem znal, dokonce i to Františka, kterého jsem tam hrál. Jsem měl František Slimáček, byl z Kelče, kousek od Valašského Meziříčí. A takže to jsem chtěl říct, že s tím režisérem Vojtou Jasný, který byl taky Valach, ten pocházel z Kelče, ale studoval ve Valašském Meziříčí na Gimplu, a že byl, nebo je, o čut starší, tak s tím Vojtou jsme se bavili zásadně i při práci, zásadně valašsky. Však tam je aj ta baba, však na ní se podívají. Je strašně zvláštní, jak to v nás zůstane.
0: Tam jsem ho viděl, to je film Vojtěcha Jasného a tam on hrál krásnou velikou roli. To jsem viděl dávno předtím, než jsem ho obsadil. A tam byl báječný, tam na něj zapůsobil, ano.
3: Pozdrav pánbu.
4: Dejš to pámbu, jak si nemůžu, co si jemně a nevím co.
3: S bojem, strýcu. Chudák neví, že už je starý, že síla není věčná, jako člověk není věčný. Nelež z posledního kobza, a kdo by měl odvahu ti to říct.
5: Zabrali jsme Kurfürstovo, připadlo nám Zášinkovo, a vstupte i vy další a uvidíte, jak bude vaše družstvo zkvétat. Sepněme se a už nikdy víc Čehy ani hod, ale stále bio.
3: Přesvědčování bylo už dost. Družstvo má dosud přes 2 miliony dluhů. A Zejvala je sběratelem funkcí. Za sebe i přítomné. Ne.
0: Já jsem měl touhu pracovat s Radkem dřív, například v seriálu Sanitka jsem ho chtěl, ale tam mi to nebylo dovoleno, nebo nebyl mi v rozpisu hereckého obsazení, mi nebyl schválen, protože těsně předtím se vysílal seriál Nováci, ve kterých hrál Radek hlavní roli a na některé odpovědné pracovníky tehdejší televize to bylo asi trochu moc práce pro jednoho herce. Kterou roli by měl hrát v Sanice, tak bych vám to, že vám to neřeknu.

Jedna stránka věci je profese, která nutí herce k tomu, aby recitoval a četl autory a básně, kterému režisér předepíše. Přitom to ale vůbec nemusí být v souladu s tím, co ten či onen herec má osobně rád. Já například při veškerém respektu nemám rád Březinu. Nebo lépe řečeno, moc mu nerozumím. A jako z udělání jsem jeho verše a komentář četl v televizním filmu, který točili v Brně. Mně vyhovuje Seifert, Nezval. Mám rád Hajného a Apolinéra a taky Jesenina a přitom Chlebníkova, ačkoliv ti dva jsou úplný protikpol. Já si vůbec myslím, že na to, co se komu v té které chvíli líbí, není vůbec žádný recept. Záleží na nátuře, temperamentu, náladě, prostředí a spoustě dalších věcí.

0: Radek hrál trenéra v seriálu Dlouhá míle, který já osobně jsem měl velmi rád a který jsem velmi rád režíroval a myslím si, že jsme spolu trávili spoustu času na Strahově a že to bylo velmi příjemné. Jako ostatně každá chvilka s ním strávena byla příjemná. Ten mechanismus kdysi tenkrát před rokem 89 byl takový, že režisér musel návrh na obsazení televizní inscenace nebo seriálu předložit nějakému nadřízenému orgánu v televizi a ten to podepsal nebo nepodepsal. A mohlo se stát, že některé jméno bylo třeba přeškrtnuto a bylo potřeba ho doplnit jiným jménem. A je možné, že Radek Brzo Bohatý by asi pravděpodobně hrál ve více věcech, než nakonec hrál, ale on měl práce dost a byl hodně známý a byl divácky velmi oblíbený, takže on neměl zapotřebí si stěžovat nebo plakat. Nic takového jsem u něho nezaregistroval. Já si myslím, že Radka Brzo Bohatého nedokázal ovlivnit nikdo moc. On měl na věci svůj názor a byl to člověk, který, aspoň tak jsem ho já znal, že to byl člověk, který si za tím názorem stál a nebyl ochoten nikomu se uklonit nebo někomu poklonkovat nebo něco obětovat ze sebe za nějaký prospěch. To nebyl Radek Brzo Bohatý. A i to bylo na něm sympatické nebo důležité, že prostě nebyl z těch, kteří by vyžadovali. On spíš dával, než dostával. A myslím si konce, že raději dával, než dostával.
1: Já si myslím, že každý má kousek toho štěstí. Ono, zase, když je to, toho štěstí moc, tak není vzácný. Přestane to být to, najednou ten krásný okamžik právě toho štěstí. Takže toho štěstí, jak si v mém životě bylo, trochu, někdy víc, někdy míň. Ale bylo, já myslím, že prochází to u každého člověka. Popravdě řečeno, já si někdy myslím, že jsem se narodil na šťastné planetě. Že jsem měl jako štěstí, ale takový zvláštní štěstí.
0: Víte, já jsem Radka Brzo Bohatého zažil jako dospělého chlapa. A žádný Romeo, nic takového, nepřipadlo v úvahu, protože už byl zralý chlap a vlastně byl za zenitem těchto rolí. Ale nepochybně, kdybych ho znal jako mladého kluka, tak Romeo by mu podle mého názoru seděl. Nebo Hamlet. Velký shakespearovský úkoly. Já jsem ho na divadle tolik zase neviděl. Kdybych si měl vzpomenout na titul, ve kterém jsem ho viděl na jevišti, pokud si na něco mám vzpomenout, tak třeba na Krále Krysu. A tam byl báječný.
2: Petře, ty chceš jít pro ty prachy, když víš, že ti nemůžu pomoct?
1: A co je na tom?
2: Nemůžu ti pomoct, slyšíš? Já ti nemůžu pomoct!
1: Já vím od první chvíle, že mě nemůžeš pomoct, já tobě ano, tak na co čekáš? Pojď!
2: Sotva stojíš na nohou. Hned, Petře, hned. Já musím přivést prachy! Táta na mě čeká!
1: Na mě taky. Jenomže já už se nevrátím, Kingu. Mrzák bez ruky v důstojnický uniformě, to u nás prostě nejde. V Anglii si potrpíme na dobrý vkus.
2: Jako jaký vkus? K čemu uniforma? Blbče, dostaneš doživotní rentu, balík prachu. Za pravou ruku dávají dvojnásob, děti to hodí nejmín 10 000.
1: Mě neukecáš.

0: Jestli jsem kdy v životě za něco stál, tak jedině proto, že jsem vždycky chtěl od života všecko. Žádný papírky.
1: Neříkej mi, sakra, že tady chceš chcípnout, to mě neříkej.
0: Nerozčiluj se, Kingu.
1: Tak ty chceš umřít jen proto, že by ti nepadla parádní uniforma, ty blbče? Záleží přece na jediný věci na světě. Aby člověk zůstal naživu. A aby vydělal prachy. Prachy. Všechno ostatní jsou keci.
0: Neměj strach. Já to dokážu. Jdeme.
1: Počkej, Petře. Nikam nechoď. Zůstaneš tady.
2: My jsme spolu prožili spoustu nedělních odpolední, kdy jsme s mojí bývalou ženou Taťánou sedávali u Brzobohatých v Říčanech na zahradě, kde před prosklenou stěnou byl bazének se studenou vodou a tam se Radek rád koupal. A když jsme zasedli doma u kafíčka a u buchet jako venkovští kluci, tak s ním prostě bylo fajn. Bylo s ním prima a to není s každým. A je to vzácné. A myslím si, že jeho obrovská radost byl Ondra. Jeho syn. On byl strašně šťastný, že Ondra miluje hudbu a že tu hudbu umí produkovat a když Ondra hrál nahoře, cvičil a my jsme seděli dole, tak on přestal mluvit a my jsme poslouchali, jak Ondra nahoře hraje. A to Radka činilo šťastným.

Odchod Radka bylo něco, co mrzelo, bolelo, trápilo nejenom mě, ale mnoho dalších lidí. Smrt často si bohužel nebere ty správné. On točil nějaký seriál ve dny, kdy zemřel, a pokud vím, tak dokonce, když ho odnášeli na nosítkách z jeho domu, kdy mu vlastně puklo srdce, tak řekl: Hani, prosím tě, říkal své ženě, zkaž, že dneska už to nepůjde, ale že jakmile se dám jenom trošku do pořádku, takže to natočíme. On byl profesionál opravdu tělem i duší. Miloval tu práci, kterou dělal, a kterou dělal dobře. Kterou dělal hodně dobře. Spát.

Skončil další díl pořadu Úžasné životy, ve kterém filmový a televizní režisér Jiří Adamec vzpomínal na svého kamaráda a kolegu herce Radoslava Brzobohatého. A kdo bude hostem v magazínu Vlakem Libereckým krajem? Pozvání k mikrofonu přijal pan Milan Svoboda ze železniční společnosti Tanwald. S Pavlem Petrem si povídali v Kořenově a řeč byla nejen o zubačce, ale také o jeho dřívější profesi výpravčího. Pořad pro fanoušky železnice začne hned po písničce.

0: vlakem Libereckým krajem.
1: Magazín Vlakem Libereckým krajem si dnes bude povídat s panem Milanem Svobodou ze železniční společnosti Tanval, to proto, že tady vlastně v Kořenově ho můžete potkat jak přímo v muzeu, tak třeba v depu nebo respektive ve výtopně. Nejprve se vás zeptám, jaký je ten vztah k té železnici? Už od malička, od dětství?
2: Vlastně vztah ke kolejové dopravě jako takový mám od malička, protože jsem Jablonečák a zažil jsem ještě provoz tramvaje v Jablonci. Bydleli jsme přímo u tramvajové trati v centru města, takže už od malička jsem vlastně byl v kontaktu s tou kolejovou dopravou a strašně mě fascinovala. A pak jsem vlastně, když si vzpomenu na své dávné mládí, tak si pamatuju takový zážitek, že jsme chodívali k dědovi a chodívali jsme přes koleje v ulici Revoluční, kde bylo závorářské stanoviště, kde vlastně závorářka obsluhovala patery závory mezi Jabloncem a Novou Vsí nad Nisou a já jsem k dědečkovi nedošel, šli tam sami rodiče a já jsem zůstal u paní a celý odpoledne jsem tam sledoval z koutku, jak zavírá závory, jak jezdí vlaky kolem.
1: Podepsalo se to nějak na vaší profesi? Čím jste byl nebo čím jste vlastně v civilní profesi?
2: Po 9 letech jsem vlastně absolvoval střední průmyslovou školu železniční v Děčíně, obor ekonomika provoz, s vědomím toho, že budu pracovat jako výpravčí. A to se mi podařilo, takže 30 let jsem sloužil jako výpravčí.
1: Pověste kde?
2: Já mám takovou pestrou minulost. Začínal jsem ve Vesci u Liberce po škole, pak jsem šel na vojnu. V ty profesi je vlastně podmínka, že tam pak po provedených vlastně zkouškách se ještě provádí takzvaná autorizace, to znamená, že člověk předvádí za dohledu kontrolora dopravy, jak provádí tu službu dopravní a ten ho vlastně posvětí, že pak už může pracovat samostatně. To se mi do ty vojny nepovedlo, protože tehdejší soudruh náčelník k tomu měl přístup, jaký měl, takže mě k té autorizaci nepřihlásil, takže já jsem vlastně autorizoval až na vojně v Ostravě Třebovicích. Shodou okolností jsem se dostal k vojenskému železničnímu provoznímu středisku v Bohumíně, takže jsem měl šanci tam tu závěrečnou zkoušku složit a vlastně druhý rok na vojně jsem sloužil jako výpravčí ve vojenské uniformě na trati Ostrava Poruba, dneska Ostrava Svinov, Opava Východ. Po vojně jsem se pak vrátil asi na rok do Rynoltic, pak jsem se vrátil do té domovské stanice do Vesce a když tam přišli kluci z kurzu další, protože výpravčích byl vždycky nedostatek, tak nás najednou bylo moc, tak jsem odešel do železniční stanice Tanval, to byla moje domovská stanice, ale pracoval jsem jako záloha provozního oddílu, takže pak jsem prošel asi 32 stanic v celém obvodu tehdejšího provozního oddílu Hradec Králové, až jsem se přes Hrádek nad Nisou dopracoval do Liberce, kde jsem vlastně sloužil až do závěru své aktivní služby.
1: Mimochodem, jaké to je dělat výpravčího, protože to je nesmírně zodpovědná práce.
2: Jo, tak mě to vždycky strašně bavilo. Bohužel teď už se ty podmínky mění, tak je to trošku jiný, než když jsme začínali. Dřív se člověk musel rozhodovat téměř sám, i když byli provozní dispečeři, ale ne na všech tratích působili. A dneska už je to trošku o něčem jiným. Ten systém řízení se změnil. Samozřejmě s novými moderními podmínkami a technologiemi se ta práce výpravčího mění a pomalu je to dneska profese na vymření, dá se říct, protože tratě se začínají řídit dálkově a člověk s červenou čepicí, který byl vidět ve stanici, mizí.
1: Říká Milan Svoboda v první části magazínu Vlakem Libereckým krajem. Za pár minut se za ním opět vydáme. Právě

0: Kořenově si povídáme s panem Milanem Svobodou. První část jsme věnovali pozici výpravčího. Teď ale pojďme sem do Kořenova na Zubačku.
1: Když jsem skončil svou aktivní službu u dráhy, tak mě tehdy oslovili kamarádi tady ze Zubačky, protože i v době, kdy jsem ještě aktivně sloužil, tak jsem se účastnil těch příležitostných jízd jako vlakvedoucí nebo jako průvodčí a vlastně mě oslovili s tím, že by potřebovali nějakého průvodce na komentované prohlídky do Výtopny. Pak jsem se seznámil s prací v muzeu, takže střídám to muzeum a Výtopnu.
0: Jaký k tomu máte vztah, protože bez toho vztahu k té historii asi člověk tady nemůže být?
1: Tak vzhledem k tomu, že vlastně celý svůj profesní život jsem věnoval dráze nebo dopravě všeobecně, protože jsem chvíli byl mimo dráhu zhruba 17 let, ale pořád jsem se motal kolem dopravy, ať už to byla autobusová nebo tramvajová v Liberci, takže pořád k tomu mám blízko a baví mě to. Člověk leco s těm lidem může předat různé informace i ze svého života.
0: Co právě Zubačka, jak ní jste si vybudoval vztah?
1: Tak vlastně, když jsem přišel sloužit do Tanvaldu, tak v té době ještě Zubačka jezdila v pravidelném provozu, takže jsem tady zažil i různé příběhy, protože kdysi jezdila na noc sem do Výtopny s posledním osobním vlakem. V té době tady jezdili v pravidelném provozu takzvané singrovky, motorové vozy řady M240 a při té jízdě nahoru v Desenském tunelu Zubačka vykolejila, takže se motorák vyvěsil, ten odjel do Kořenova a na Zubačku jsem pak doprovázel pomocný vlak, protože jsem v té době byl zrovna v Tanvaldě.
0: Těch perliček by se našlo asi daleko víc.
1: Ne, všechno je publikovatelný.
0: Jezdíte i třeba těmi vlaky, nebo děláte třeba toho průvodčího vlakvedoucího ještě dneska?
1: Už tady chodím jenom do muzea a do té Výtopny. Už mě klouby neposlouchají a to rajtování z vozu do vozu už mě nevyhovuje.
0: Tak pojďme nejdřív tomu muzeu, co tam všechno je k vidění.
1: Tak v muzeu je hlavně popis celé té trati. Jsou tam informace všeobecně o zubnicových tratích jako takových, jak se ta ozubnice vyvíjela, kdy se poprvé použila a pak je tam to gro vlastně tak, jak se trať stavěla, všechny umělé stavby tam jsou vyobrazeny, je tam lecos z historie z provozu, je tam i kousek kolejí s tou ozubnicí, aby měli návštěvníci představu, jak ozubnice na trati vypadá.
0: Kdy byla tedy poprvé použitá ta ozubnice?
1: Tady byl provoz zahájen v roce 1902, 30. června přijel první vlak z Tanvaldu do Kořenova, tehdy tu za hranicemi bylo Prusko, z té pruské strany přijel první vlak až v říjnu, protože trať mezi Kořenovem a Harachovem překonává údolí řeky Jizery a při stavbě toho mostu jim věmostní pole spadla do řeky, proto se zahájení provozu zdrželo. Vlastně v té době byl Kořenov přechodovou pohraniční stanicí, takže v té budově, co je muzeum, byli zaměstnanci provozní těch drážních společností, jak pruských, tak rakousko-uherských v té době a v budově vedle nádraží byli celníci a pohraničníci. Po válce pak železniční provoz skončil tady v Kořenově, protože část trati mezi Kořenovem a Harachovem a hlavně Harachovská železniční zastávka skončily na základě stanovení poválečných státních hranic na polském území. Až teprve v 58. roce Československo začalo jednat s Polskem, změnili určitá území a Harachovská zastávka je zpátky v Čechách od roku 1960. V té době tady probíhala rekonstrukce trati, takže do Harachova se začalo jezdit v roce 1962 a teď je to 16 let, co se podařilo obnovit i tu část trati na polském území, takže dnes již pravidelné vlaky zajíždí z Liberce až do Sklářské Poreby Gurné.
0: Přiblížil Milan Svoboda v této části magazínu Vlakem libereckým krajem, ještě jednou se za ním vydáme.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Před námi je závěrečná část magazínu Vlakem Libereckým krajem. Jsme v Kořenově, jsme na Zubačce, povídáme si s panem Milanem Svobodou. Během války tady došlo k nějaké těžké nehodě nebo k vykolejení parních lokomotiv.
1: Bylo to v závěru druhé světové války. Tehdejší velitel místní posádky potřeboval dostat do Tanvaldu lokomotivu, protože tam měl vagóny s válečnou kořistí a bohužel v Tanvaldě nebyla žádná lokomotiva, ale v Kořenově byla k dispozici pruská lokomotiva, která nebyla vybavena ozubnicovým strojem. Strojvedoucí se tomu bránili, chtěli se nechat svíst tou Zubačkou dolů, protože ta Zubačka nejenom, že ta ozubnice pomáhla něco na kopec vyvést, ale taky ubrzdit to z kopce dolů. Bohužel podlehli tlaku velitele a pod Kořenovskou zastávkou se jim stroj rozjel a nešel ubrzdit, takže se pak převrátil. Dneska v těch místech pod tím obloukem je zastávka Desná Pustinská, tak v těch místech se lokomotiva převrátila. Strojvedoucí tam bohužel zahynul. Ten topič, který tam s ním jel, tak ten ducha přítomně vyskočil, tak byl sice potlučený, ale přežil to.
0: Pojďme k tomu veselějšímu, protože vy provázíte také na Výtopně.
1: Největší poklady, které tady ve Výtopně máme, jsou dvě ozubnicové lokomotivy z roku 1961, které vlastně nahradily ty původní parní lokomotivy. Tady jezdily tři parní lokomotivy řady 404, které byly vybaveny ozubnicovým strojem. Ty tady jezdily od zahájení provozu až do těch 60. let. Z těch tří lokomotiv jedna se dochovala do současnosti, ale nemáme ji tady v Kořenově, bohužel je v depozitáři Národního technického muzea v Chomutově. V roce 61 byly vyrobeny dýzlové ozubnicové lokomotivy. Těchto lokomotiv bylo vyrobeno pouhých 8 kusů. Dvě tehdy přišly sem do Tanvaldu a v té době v rámci Československa byla ještě jedna normálně rozchodná ozubnicová trať, a to na Slovensku z Tisovce do Pohronské Polhory. Takže dvě lokomotivy šly na Tisovec. Tři jezdily překvapivě v Maďarsku. Tam v železárnách v Ézdu pomocí ozubnice vyvážely na haldu strusku a odpad. A ta poslední, ta osmá, zůstala v Rakousku na ozubnicové trati zvané Erzbergbahn. Z těch zbývajících 7 lokomotiv se právě do současnosti dochovaly pouze dvě a obě máme tady v Kořenově.
0: Je nějaká lokomotiva, ke které máte opravdu hodně blízký vztah?
1: Musím říct, že ty Zubačky jsou asi mě nejbližší, i když mám vztah ke všem kolejovým vozidlům, která tady máme zaparkovaná.
0: Jaký je zájem vlastně o tu historii, o tu nostalgii, o tu prohlídku?
1: Určitě zájemců je hodně a překvapivě i z řad mládeže, takže sem jezdí i školy, že se sem přijdou podívat i skupiny, ale i na drobno sem chodí, takže zájem o tu historii naší trati je a hlavně je důležité, že se tady zachoval ten ozubnicový provoz, i když v pravidelném provozu se již ozubnice nevyužívá od roku 1987, ale trať je vlastně prohlášena za technickou kulturní památku, takže i v loňském roce, kdy probíhala obnova kompletní úseku Tanvald-Kořenov, byla ozubnice zachována.
0: A řekněte mi, když provázíte, tak jak dlouho to trvá, než se člověk naučí všechny ty věci, naučí se znát ty podrobnosti o těch lokomotivách?
1: Tak to víte, chvíli to trvalo, něco člověk zná ze své praxe, ale přeci jenom nějaké technické špeky se člověk musel naučit postupně od kolegů strojvedoucích, kteří tady s námi jsou ve spolku, takže jsem vyzvídal různé věci, protože návštěvníci jsou všeteční a ptají se na věci, které jsem třeba neznal.
0: Říká Milan Svoboda ze železniční společnosti Tanva. To už byla poslední informace, která zazní v dnešním magazínu Vlakem Libereckým krajem. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Pacientům s plicními fibrozami pomůže v Česku nový lék. Přesun tramvajové zastávky u Severočeského muzea přijde na 3 miliony korun. Lidé v Liberci si dnes můžou prohlédnout garáže dopravního podniku. A je oblačno až polojasno, teploty vystoupí lehce nad 20 stupňů. Sobotní polední zprávy připravila Lída Jiroutová. Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrozu s účinnou látkou nerandoliplast. Léčí se na psním první pacienti. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nemoc způsobuje postupné zizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí nebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze. Nový lék dokáže zmírnit následky zizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků. Kvůli novým parkovacím úpravám kolem budovy Severočeského muzea v Liberci se musí posunout zastávka tramvaje. Ta je nyní na rohu křižovatky ulic Vítězná a Masarykova. Po dokončení rekonstrukce kolejí se ale přesune zhruba o 100 metrů dál směrem k Lidovým sadům. Stávající poloha zastávky totiž koliduje s novým vjezdem do technické části muzejní budovy. Změny v projektu a přesun zastávky přijdou na 3 miliony korun. Ty zaplatí Liberecký kraj, říká ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek.
3: To velmi úzce souvisí s nástupním prostorem a obsluhou budovy Severočeského muzea, prostě nájezdy pro hasiče, zásobování, bezbariérový přístup a tak dále. Takže jsme to jako honem vyřešili díky vstřícnosti hasičů, magistrátu Libereckého. Bylo to jako jenom technická změna.
2: Liberecký dopravní podnik dnes poprvé veřejnosti otevírá autobusové garáže. Do 16 hodin můžou lidé nahlédnout do technického zázemí i do jednotlivých vozů. Do areálové Velové ulice je dopravní speciální autobusová linka z terminálu Fignerova. Využít ji můžou i pro cestující cestu do vozovny tramvají, říká mluvčí dopravního podniku Martina Poršová.
4: Z těch garáží pod prohlídce zase převeze ty návštěvníky do tramvajových vozoven nebo vlastně do toho prostoru tramvajové. A odtamtud zase zpět na terminál MHD a takhle bude ten autobus křižovat každou čtvrt hodinu.
2: Ve vozovně lidé uvidí výstavu historických tramvají. Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop, odsouzený za opilství za volantem, podal dovolání k nejvyššímu soudu. Zjistil to server i rozhlas. Při nehodě loni v únoru v České Čemrné na Náchodsku narazil služebním BMW do zaparkovaného auta a z místa odjel. Zhruba hodinu po nehodě mu policisté naměřili téměř 1,5 promila alkoholu. V červnu dostal řidič pravomocný trest zákaz řízení na 18 měsíců a peněžitý trest 52,5 tisíce korun. Kop tvrdí, že trest je v rozporu se zákonem a že soudy jeho jednání špatně právně posoudily.
0: Počasí.
2: A je oblačno až polojasno, výjimečně se může přidat přeháňka. Teploty dnes vystoupí na 18 až 21 stupňů, na Českolipsku naměříme až 22.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A silnice 3. třídy mezi Čtveřínem a Pěnčínem je uzavřena, pracují tam stavbaři. Objížďka vede přes silnice 2. třídy 610, tedy přes Příšovice a Přepeře. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré sobotní poledne, je 4 minuty po 12. hodině a nedočkaví posluchači Českého rozhlasu Liberec jsou určitě už připravení u svých telefonů. Ano, je to tak, začínají písničky na přání. Příjemný poslech.

Na jihoamerickou prosluněnou a proslulou pláž Copacabana nás zavedla Helena Vodráčková a tím i otevřela dnešní polední písničky Na přání s datem 12. září. No a u nich vás samozřejmě vítá Jana Fričová, která vám chce připomenout také kontakty, na něž můžete se ozvat, pokud si chcete nechat zahrát písničku dle vlastního výběru, anebo pokud tu písničku chcete poslat někomu jako přání. Tak tedy telefon sem k nám do studia Českého rozhlasu Liberec je 22 155 37 22. Číslo na SMSky je 90 011 04. SMSky pište ve tvaru zahrajte Liberec, mezera a váš text a prosím nepište háčky a čárky, nelze potom přečíst tu SMSku. A také samozřejmě k dispozici je e-mailová adresa a tou je zahrajte.liberec@rozhlas.cz.

0: Petr Neď zpívá, že láska je tu s námi, ale s vámi je tu písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. No a já už mám u telefonu naši posluchačku. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Jano, a přeju všem dobrou chuť a má pochutí tak i dobrou kávičku a dortíček. A víte, dneska je Marie, takže víte, bych chtěla všem popřát Mariím a Maruškám, hlavně tady Marušce do Friedlandu na Jaklák, a děkuju i Barče a Elišce i Marušce, co jsme se sešli ve středu, bylo to krásně, a Marušce Severinovi do Friedlandu taky, a všem Mariím a Maruškám, který slaví dneska, všechno, jim přeju všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí. A ještě včera mě můj prasinovec Májak Nauer narozením, tak tomu taky chci popřát. Ještě dodatečně všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, aby se mu dařilo v práci. A bude to pro všechny, co se nechám hrát, a hlavně pro paní Jindřišku do Jindřichovic.
0: Dobře.
1: A všem tam, a pro všechny, co se necháme rád, a mým sourozencům a všem příbuzným s rodinami, aby jim to nebylo všem líto.
0: Rozhodně. Tak já děkuju za zavolání. Našli jsme písničku dnešní oslavenkyně Marie Rotrové. Přeju příjemnou sobotu, naslyšenou.
1: Děkuju moc, naslyšenou.

0: Tak to byla Marie Rotrová, posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec a já už mám na telefonu další posluchačku. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, paní Jano, to je Žárka z Liberce. Takže písničku dneska vybíral můj přítel Matěj, takže by byla hlavně pro něj. Pro Jindřišku do Jindřichovic, Maruše do Děčína, že jí přeju svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky. A co jí daří. No a klasicky pro všechny rokličováky, který se dáváme, takže i pro vás. A pro Miladu do Jablonce, Evu do Turnova, Ivu do Harachova, panu Benovi Vokálovi do Hrádku, Dráčkům do Český Lípy, paní Aleně do Český Lípy. No prostě úplně všem,
0: jasně,
1: co si hrajeme a sportu zdár dneska hraje. Slovan Boleslaví, takže doufejme, že Slovan vyhraje.
0: Dobře, já děkuji za zavolání, přeji klidnou sobotu a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Tak to byla kapela Mandraže, posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. No a my budeme pokračovat dalším přáním, které došlo na naší e-mailovou adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Dnes má 70. narozeniny slovenská zpěvačka Marika Gombitová. Může být její nejznámější solo písnička Koloseum. Mariím a Miám k svátku všem dnešním narozeninovým posluchačům posílá Sylvie z Prahy.

Tak to byla Marika Gombitová, stále posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec a já tu další čtu opět z naší e-mailové pošty. Dobrý den, zahrajte prosím písničku Jaromíra Nohavici. Máma mi dala na krk klíč paní Marušce Popelínské k narozeninám i svátku. Hodně zdraví a vše nejlepší přeje Ivka.

0: let pryč, nestrať ho prosím. Je od hlavního vchodu a světla dole svítí. A vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí. Na holou země se dávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku. Nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku. Moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní. Zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.
1: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
2: Kolikrát nemůžu ani vstát.
3: Ale vstáš.
2: No nakonec jo, pač musím.
1: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
4: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
5: Haló. No co je?
6: Je doma Kája.
1: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

A pojetce Zelenkové už máme v písničkách na přání Českého rozhlasu Liberec připravenou další píseň, která přišla opět na naší e-mailovou adresu. Přání bylo velmi stručné. Pavel Vítek má svůj den. Má.

I 10 minut po půl jedné posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Dnes jste mě doslova zabalili e-maily a tak už vybírám rychle další přání z naší e-mailové pošty s adresou zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Pán Jan píše, že by chtěl zahrát písničku Daft Punk od interpreta Daft Punk a píseň se jmenuje Get Lucky. A písnička prý bude pro všechny posluchače. Zdraví Jan Sklatov.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Vladimír Mišík, píseň Co ti dám, posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. No, opět jsem se začetla do naší e-mailové pošty, kam napsal pan Lukáš. Chtěl by zahrát písničku Lucie od kapely Lucie. Píseň se jmenuje Marie a je pro všechny posluchače.

Tak to byl pomyslný písničkový dárek všem Mariím k dnešnímu svátku. No a víc už se do dnešních poledních písniček na přání Českého rozhlasu Liberec skutečně nevejde. Další možnost budete mít dnes ještě jednou, a to 4 minuty po 17. hodiny. Před námi je dnešní polední úplně poslední přání, které si přeje posluchač s přezdívkou Azuritek, přeje si škorpíky a posílá je kromě sobě do práce také paní Šárce z Liberce. No a Jana Fričová se s vámi v tuto chvíli na hodinu loučí, přeje vám příjemný poslech výletů s Pavlem Kudrnou a těší se znovu po 14. hodině.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Nový pavilon nemocnice v Turnově bude kompletně hotový až začátkem příštího roku. V Libereckém kraji podle statistiků v prvním pololetí ubylo obyvatel. V Bulharsku začal po výbuchu hořet sklad se zbraněmi a je oblačno až polojasno, teploty vystoupí lehce nad 20 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné odpoledne. Nemocnice v Turnově začne po víkendu vybavovat přístroj novou jednotku intenzivní péče. Sloužit bude pacientům všech oddělení nemocnice po náročných operacích. Jednotka vznikla v nové přístavbě nemocnice za 200 milionů korun. Kromě ní bude v novém křídle ještě urgentní příjem a několik ambulancí. Ty zatím na dokončení čekají, říká vedoucí investičního oddělení krajské nemocnice Liberec Tomáš Martenek.
5: Ještě dojde přestavění stávajícího ára pro zázemí intenzivní péče a zbývá ještě dodělat patra pod a nad náma, kde nad náma bude spousta ambulancí a o patro níž bude takový menší urgentní příjem. Ze smlouvy by to mělo být hotový do Vánoc, stavebně pak se počítá, že ještě počátkem roku se to bude vybavovat nábytkem.
4: Počet obyvatel Libereckého kraje v letošním prvním pololetí klesl. Na konci června jich bylo celkem 447 183, o 1427 lidí méně než na začátku roku. Zveřejnil to Český statistický úřad. V České republice žilo ke konci června 10 milionů 904 tisíc lidí. Ve všech okresech kraje zemřelo v první polovině roku více lidí, než se narodilo. Zemřelo více než 2400 lidí, nejčastěji ve věku 70 až 79 let. Dětí na svět přišlo 1376. Lidé v Libereckém kraji dnes od 14 hodin můžou navštívit zahájení festivalu Art Week v kulturním a kreativním centru Linzerka. Týdenní akce nabídne výstavy, přednášky i divadelní a hudební představení. Koho z umělců na Art Weeku lidé uvidí, říká organizátorka Jana Bernátová.
6: Olivie Benešová připravila site-specific projekt instalace polštáře do paláce Líbik. Milena Dopitová připravila multimediální instalaci do lesní vily. Polina Kačenka tam má připravenou zvukovou performance.
4: Přesný program lidé najdou na webu festivalu. V Bulharsku začal po výbuchu hořet sklad se zbraněmi. Informovali o tom tamní úřady, podle kterých nejsou hlášené žádné oběti. Sklad v provincii Gabrovo patří zbrojařské společnosti Emco. V uplynulých 10 letech zasáhlo areály a sklady této firmy několik výbuchů. Naposledy v srpnu. Některé z nich bulharské úřady vyšetřovaly jako sabotáž. Firma patří obchodníkovi se zbraněmi Emilianovu Gebrevovovi. Uskladněné měl zbraně i ve Vrběticích na Moravě. V roce 2014 muniční sklad poničil ničivá exploze. Česko z ní podezřívá příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU.
3: Počasí.
4: A je oblačno až polojasno, výjimečně se může přidat přeháňka. Teploty dnes vystoupí na 18 až 21 stupňů, na Českolipsku naměříme až 22 a na horách teploty mezi 13 až 16 stupně Celsia. Vítr fouká slabý, proměnlivý nebo severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: A jsou to ještě informace pro řidiče. Pozor, se aktuálně dávajte v ulici Ralská v Mimoni, tam havaroval cyklista. Na místě jsou všechny složky záchranného systému. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
7: Přeji vám moc pěkné odpoledne, od mikrofonu vás všechny zdraví. Jsou tady výlety, ano, výlety, které posloucháte pravidelně ze stu.
8: Ale tu a tam se vydáváme na cestu. No a když se vydáme na cestu, tak to musí být už na...
7: Zajímavé místo. Máme pro vás pořádný důvod k tomu, abychom se vypravili právě na toto místo. Trošku, teď jsme možná zápasili s mikrofonem, doufám, že jste slyšeli všechno. Já to vemu pěkně od začátku, kdyby se točilo, řeknu mažeme a jedeme znovu. Takže vítejte, výlety se vydali na cestu, od mikrofonu vás zdraví Pavel Kudrna. No a vydali jsme se na oblíbený podzimní veletrh Zahrada Čech, který patří mezi největší výstavy svého druhu, nejenom na severu Čech. Vstoupil totiž do svého 50. ročníku. A tak si tady přijdou na své zahrádkáři, chalupáři, kutilové, zahradnici a milovníci přírody obecně. Výstava včera slavnostně začala a potrvá do středy. A věřte, že naše dnešní výletní pozvánka, která, trochu si říct, neslavně začala technicky, že dobře skončí. Srdečně vás vítáme, zdravíme, no a doufám, že se dovíte řadu zajímavých věcí. Výlety začínají.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Začaly živě vysílané výlety, jak se říká, z terénu. Ano, vydali jsme se na sever Čech, jsme na veletrhu Zahrada Čech, slaví 50. výročí. No a samozřejmě živé vysílání, které se vždycky, jak se říká, připraví tak trochu na půl, polovinu taky sázíme jaksi na improvizaci, tak jsem sám zvědav, jak to všechno dopadne. Musím říct, pozvali jsme si řadu hostů, dokonce jeden host je teď na pódiu, zpívá a myslím, že není žádným tajemstvím, že bude slavit stejné narozeniny jako zdejší výstava, tedy Zahrada Čech. Jestli zatím tápete, nevím, jestli slyšíte něco v pozadí, tak klidně přemýšlejte. Já mezi tím přivítám hosta, kterým je paní Michaela Mokrá, ředitelka kulturních zařízení města Litoměřice a také ředitelka zdejšího výstaviště. Paní ředitelko, po roce, dobrý den.
1: Krásné odpoledne všem.
0: No vy jste si říkáte krásné, nemohla ideálnější počasí přát. Ani vedro, ani zima. No ale musím vám říct tady hlava na hlavě a dokonce myslím, že bych zaparkoval mnohem snadněji na Václavském náměstí, než tady v Litoměřicích.
1: Máte pravdu, dneska je to opravdu velmi povedený den. My jsme za to z pohledu organizátora nesmírně vděční, protože to je vlastně to, co splňuje to naše očekávání a děkujeme každému návštěvníkovi, který dneska dorazil a měl teda trpělivost dorazit na výstaviště.
0: Já myslím, že se to vyplatí. My jsme to tady prošli s našimi kolegy a musím říct, kdo chtěl koupit něco na zahradu, tak rozhodně uspěl. No, máme tady kolem nás spoustu lidí, možná i některé vyspovídáme, ale paní ředitelko, výstaviště, 50. Zahrady Čech, je to totéž historie výstaviště a výstavy?
1: Ne, určitě ne. Ptáte se velmi správně, protože jakoby výstavnictví v Litoměřicích se píše už od roku 1946. Nejdřív se ta výstava jmenovala Oblastní výstava ovoce, zeleniny a chmele. Různě putovala po oblastech Litoměřicka, až v roce 68 zasídlila tady v tomhletom prostoru. Ale to ještě vlastně ani nebylo výstaviště. To se začalo tvořit právě od roku 68 do roku 71 a až v roce 72 Zahrada Čech nesla punc celonárodní výstavy.
0: Jak to tady vypadalo na začátku?
1: No, bylo to tak, že třeba z pavilonu K byl kravín, z pavilonu T tělocvična.
0: Počkejte, pavilon z kravína nebo z pavilonu kravín?
1: Pavilon z kravína.
0: Pavilon z kravína. Vy jste říkala, ano, že z pavilonu byl kravín, obráceně.
1: Ne, je to tak, že to, co je teďka pavilon K, byl kravín. Dříve kravín.
0: Tak jsem to pochopil.
1: Co je teďka pavilon T, byla tělocvična. Aha. A to, co vidíte za mnou, ten prostor, tak to bylo fotbalové hřiště.
0: Ten areál jak je veliký?
1: 6,5 hektaru má.
0: A on se samozřejmě s průběhem času, s průběhem let měnil. Co tady bylo takovou největší, nejvýznamnější změnou?
1: Tak určitě výstavba nových pavilonů, nebo nových. Teď už tomu nemůžeme říkat nových, ale v tu dobu výstavba nových pavilonů. V tuhle chvíli sedíme u pavilonu A, to je jeden z nich. V zadním traktu je pavilon H, tam máme třeba tu centrální expozici s názvem Pohádka zahrady Čech a nejpě, jak to všechno začalo. No a pak postupná transformace do parkového stylu.
0: Těch míst, kam lze se podívat, je samozřejmě hodně, ale dá se říct, že ještě máte vůbec místo, prostor pro vybudování něčeho? Budete tady ještě něco stavět?
1: Tak mně by se to samozřejmě strašně moc líbilo, abych ocenila nějaký multifunkční pavilon, který by splnil moderní trendy dnešní doby a určitě by se prostor tady našel, buď by to bylo tím, že by se musela likvidovat nějaká část výstaviště, která třeba teďka už stojí, ale není třeba tak funkčně využívána pro to výstavnictví, anebo zdemolovat některý pavilon a na tom místě vystavit nový multifunkční.
0: Včera to tady začalo, do středy to tady bude žít samozřejmě. A co se tady děje v průběhu roku? Tady je pusto, prázdno, nebo se tady konají nějaké akce?
1: Ne. My tu máme za rok několik desítek akcí. Vlastně ten areál funguje jako téměř celoroční, nemůžu říct jako zimní, protože samozřejmě na zimu je potřeba ten areál zazimovat, ale od toho března zhruba do polovičky listopadu jedeme v plné tenzi a organizuje se tu řada různých akcí.
0: Tím, že to je 50. ročník, tak vy jste nachystali opravdu bohatý program. My se mu budeme věnovat za chvíli. Já ještě mezi tím připomenu milou soutěžní otázku a jenom k té nové, já ji hned tak neprozradím, ale řeknu, jestli jste už teď poslouchali a budete poslouchat i nadále, tak tu odpověď máte, jak se říká, v kapse a cena, kterou vám nabídneme, stojí opravdu za to. Živě vysílané výlety dnes z terénu z veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích, tak jsme rádi, že nás posloucháte.

Výlety vysílané živě, tentokrát vám nabízíme návštěvu Zahrady Čech 50. ročníku tohoto významného veletrhu. My jsme vlastně minule začali po prázdninové přestávce vysílat klasické výlety, o prázdninách jsme navštěvovali naše zámecké objekty, no a zadali jsme konečně také novou soutěžní otázku. My jsme se pro ní vydali díky reportáži do Karlových Varů, my jsme vám představili jednu velmi zajímavou podzemní lanovku, nejstrmější lanovku, která vlastně je i na našem území, vede z divadelního náměstí do hotelu Imperial. A ona má takovou zvláštní historii, protože si ji vlastně objednal, zadal majitel, aby mohl z toho náměstí, z toho spodku vozit do hotelu hosty, a nechtělo se mu platit na povrchu ty pozemky vykupovat, tak jí prostě dali něco jako metro podzem. A tu jsme vám představili. No a ve Varech najdete ještě jednu lanovku, a to se právě týkala ta soutěžní otázka. Její spodní hranice je v uličce Mariánská, tam je ta zastávka, ta stanice. Ptali jsme se, kam vás tato klasická kolejová lanovka vyveze. Za A na výšinu Přátelství k rozhledně Diana, nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Ačko je správně. Já myslím, že tam nebyla špatná odpověď. Takže jinak mimochodem i ten výtah, který je z hotelu Thermal do těch bazénů, je zajímavý, protože vy tam nastoupíte a ten výtah jede šikmo až k těm bazénům. Takže i to je taková zajímavost. Takže kdo napsal do textovky Ačko udělal dobře, byl ve slosování, hráli jsme o rychle schnoucí ručníky na cestu a vyhráli paní Miroslava Žižková Jeseník, paní Ludmila Hlebová Most, pan Jan Štefan Deštná, paní Markéta Tobiášová Borovnice a paní Lidia Vítková Domažlice. Všem samozřejmě gratulujeme. No a kdybyste teď přeslechli jenom své jméno nebo špatně slyšeli, tak zítra ve výletech pěkně ze studia všechno znovu zopakuji. Jinak hrajeme také o hlavní cenu za září, o výletnický batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Nová soutěžní otázka, kdy budeme hrát o powerbanky, teprve padne, ale jestli jste dobře poslouchali, tak odpověď už padla, ale popřemýšlejte, protože tu otázku budu teprve zadávat po třetím zastavení tady na výstavišti Zahrada Čech. Výlety vysíláme živě.

0: tady kolem nás krouží nebo putují doslova stovky návštěvníků. Jsme tady tak trochu jako v akváriu, ten náš zelený stan Českého rozhlasu tady je krásně v cestě, takže nás nelze minout, ale vždycky zkouším chytit, jak se říká, nějakého návštěvníka, pozeptat se. A to, když někoho zastavíte, to já ne, to táta, to já mluvit nebudu, nebo utíkají, ale podařilo se mi tady zastavit návštěvníci. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Odkud jste přijela, jak se jmenujete?
1: Já se jmenuji Marta a přijela jsem z Mělníka.
0: No, vy tady máte v taškách nějaké rostliny, tak co to bylo na zahrádku?
1: No tak určitě sazeničky. Sazeničky, já miluju zahrádku a musela jsem samozřejmě teďko nakoupit nové sazenice na příští rok. Mám samý rostlinný materiál.
0: Teď tady zpívá Monika Absalonová, jdete se podívat?
1: No samozřejmě, od toho jsem taky tady.
0: Už vás nebudu zdržovat, je na pódiu a vy za chvilinku mezi diváky. Děkuju, že jste se zastavila u nás. Naschledanou. No a já poprosím opět paní ředitelku výstaviště Michaelu Mokrou. Paní ředitelko, ten letošní jubilejní 50. ročník, no vy jste ho určitě vyšperkovali. Je tady k vidění řada věcí v areálu, ale vlastně i mimo areál.
2: Přesně tak, my jsme se rozhodli letos zahradu Čech roztáhnout za hranice výstaviště a domluvili jsme se s litoměřickou diecezí, která nám propůjčila kostely a my je jako zahrada Čech nazdobili. Děláme tomu komentované prohlídky, které jsou pro návštěvníky zcela zdarma a pan arcibiskup byl natolik vřelý, že nám vlastně půjčil je rezidenci.
0: No, tady mezi hlavní taháky, tady na výstavišti, tady čtu pohádka Zahrady Čech a nep, jak to všechno začalo, co to je?
2: To je vlastně příběh, který by měl vyprávět to, jaká Zahrada Čech bývávala dřív, jaká je vlastně teď a jaké jsou naše vize do budoucna té Zahrady Čech, co se všechno jako bude v rámci toho výstavnictví měnit.
0: Kdo všechno se vůbec zapojil do toho letošního ročníku? Já tady vidím i studenti, že nějak přispěli.
2: Přesně tak, my jsme se tentokrát domluvili s různými zahradnickými školami na tom, aby nám pomohli vytvořit samotnou expozici, aby nám vlastně pomohli uklidit areál, aby si vlastně vyzkoušeli ty zahradnické obory, to, co to tady vlastně všechno jako obnáší.
0: No a pódium je také v permanenci. Jaké hvězdy jste letos pozvali?
2: Tak včera tu zazářil Michal David, dneska září Monika Absalonová, kterou tady za chvilku budete mít a já tím pádem propálila teďka.
0: Ne, v pohodě, ale já doufám, že to stihne, protože to je skutečně na minuty, na vteřiny.
2: Na knop, uvidíme, ona bude dobíhat, když tak máme to zajištěné s ochrankou. Zítra vystoupí pan Jiří Korn, bude tu Heidi Janku, bude tu Iveta Blanarovičová a na závěr tu máme Kolárovce.
0: No máte toho hodně, takže já držím palce, aby počasí tak, jako je dneska, aby vydrželo návštěvníky, posluchače Českého rozhlasu zvu, přijďte, protože je to tady opravdu, myslím, velmi zajímavé. No a když nebudete chtít nic kupovat, tak ten program na pódiu tak rozhodně stojí za to. Paní ředitelko, děkuju, mějte se krásně.
2: Taky se mějte, moc krát děkuju, naschledanou.
0: A gratuluju k té 50.
2: Děkujeme.
0: Naschledanou. No za chvíli pokračujeme.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Petr Spálený také přispěl do dnešních živě vysílaných výletů z veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích. My jsme před prázdninami vysílali z Krokodýlí zoo z Protivína, pak jsme byli také v Papouští zoo v Bošovicích a musím říct, to byl takový balzám na nervy. Tam jenom občas papoušci trošku se probudili po té polední pauze. Tady je to opravdu, jak se říká, hlava na hlavě. Já mám obavu, že nám občas pohltí i trochu signálu, protože tady ty davy, které jsou, tak dovedou ten rozhlasový signál pohltit, ale doufám, že slyšíte dobře. Když sem přijedete, tak nemusíte jenom na výstaviště, protože oslavy se rozšířily také do města, do Litoměřic. Ve spolupráci s litoměřickým arcibiskupstvím vznikl projekt Rozkvetlé dědictví Zahrady Čech, no a přináší květinové instalace do historických objektů i veřejného prostoru. No a designérem, floristou je náš další návštěvník, pan Zdeněk Kupilík, který je pod ním podepsán. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co všechno můžeme mimo areál tady vidět?
1: Tak mimo areál výstaviště jsme vlastně zdobili kostel svatého Vojtěcha, kostel všech svatých, svatého Jakuba, biskupskou rezidenci a hrad Litoměřice.
0: Říkáte zdobili, jak a čím? A máte nějaký námět nebo jen tak, jak vás napadlo?
1: Určitě. Tak my vlastně s kolegou Matějem Tesárkem, ze který jsme vlastně celý projekt připravovali, jsme si ty památky jednotlivě prošli, aby jsme načerpali vlastně tu inspiraci v místě jako takovém, protože ne vždycky z fotografií člověk jako vycítí takového toho genia loci a vždycky je to lepší i pro takové to prostorové zvýraznění a nějakou představivost. A většinou jsme se snažili odrazit od nějakého vlastně světce, kterým je vlastně ten kostel zasvěcen, a prozkoumat de facto jeho historii, jeho život a následně vlastně i tu památku jako takovou.
0: Vy jste třeba s biskupstvím museli nějak konzultovat, co chcete instalovat, schvalovali vám, nebo to bylo plně na vás?
1: My jsme vlastně, co se týče biskupství, udělali jakoby hrubý návrh, ale vlastně místní biskupství a celkově vlastně všichni, co ty kostely starají, jsou absolutně jako nastandardně jako přízniví tím dekoracím a de facto bylo na nás, co my tam vytvoříme.
0: Když se vůbec zaměříme na květiny, podléhá aranžování květin nějaké modě?
1: Určitě, co se týče zvláště právě jako sakrálních památek, tak si musíme dát opravdu velký pozor na to, jaké květiny používáme. Jsou určené květiny, které by se používat neměly, dávat si pozor i třeba na velké množství jakoby umělých květin, které by se v kostelech používat neměly vůbec. A určitě vždycky dávat pozor na to, o jakou akci nebo o jakou událost vlastně jedná, a na to právě potom navazovat jednotlivé dekorace.
0: Jaká květina letos, jak se říká, frčí?
1: Letos také už dlouhodobým trendem jsou pivoňky a pivoňkové růže, které vlastně jsou takový ten prim v dnešní floristice. Používají se vlastně ve floristice jak svatební, tak i dárkové, a to nepřeberné množství, které teď momentálně na trhu díky novým šlechtěním, je opravdu krásné a ty zákazníci opravdu jako po nich baží.
0: Máte vůbec možnost získat jako třeba móda, tak řekněme, módní návrháři jezdí do Paříže pro inspiraci. Kam jezdíte vy?
1: My tak jezdíme do celého světa, protože ta floristika je de facto jakoby celosvětový fenomén a díky vlastně dnešním sociálním sítím vidíme, co dělají kolegové v Americe, co dělají kolegové v Jižní Africe, a myslím, že se každý inspirujeme od každého a většinou se snažíme navazovat vlastně na tu zemi, ze které pocházíme, a používat prioritně rostliny, vlastně, které jsou tady domácí.
0: No a vůbec, co nového třeba, dá se říct, se používá do květinových vazeb dneska?
1: Tak trendem vlastně letošního roku jsou látky. Takové poměrně jako opomíné téma, a opravdu letos na každé akci, ať je to ples, svatba, by mělo být zastoupené větší množství vlastně jakoby sitých látek s pevnější strukturou, který vlastně jako doplňují dekorace květinové a tvoří vlastně celkový ten vizuál teda na akce.
0: Vaše největší práce, řekněme největší aranž květin?
1: Tím, že já se vlastně specializuji na výstavnictví a dělám vlastně výstavy jak tady pro Litoměřice, tak i pro Floru Olomouc, tak to jsou vlastně takové ty naše stěžejní akce, ale potom se specializuji na velkokapacitní svatby, takže jsme dělali i svatby v řádech jako milionů pouze za květiny.
0: Tak já vám poděkuju, ať se všechny ty vaše aranže líbí, ať se návštěvníci přijdou na své. Připomínám, nejenom tady v areálu 50. ročníku máte možnost vidět práce našeho hosta Zdeňka Kuplíka, ale i mimo něj. Děkuji za návštěvu a
1: děkuji a krásný den.
0: No a já jsem slíbil po třetím vstupu, nebo bývá to alespoň pravidlem, že po třetím vstupu následuje soutěžní otázka. Ta odpověď je dnes tak jednoduchá, že se vsadím, nebude špatné odpovědi v textových zprávách. Já nejprve řeknu, jak se píší. Výlety, mezera A nebo B, pak opět mezera, přidáte jméno, příjmení a adresu a to pošlete do nedělní půlnoci, tedy do zítřka na telefon 90 011 04. Zpráva stojí 4 koruny, poskytuje ji ATS Praha. No a pozor, otázka. Oblíbený podzimní veletrh zahrada Čech v Litoměřicích, který patří mezi největší výstavy svého druhu, nejenom na severu Čech, vstoupil do svého jubilejního ročníku. Kolikáté slaví výročí? Za A 50. nebo za B 60. Tak to je dnešní otázka. Hrajeme o powerbanky, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září, o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. No a za chvíli už přivítáme dalšího vzácného hosta. Posloucháte Výlety, živě vysílaný, jak se říká, z terénu.

0: No, možná teď, pokud tady návštěvníci nejsou úplně, jak se říká v obraze, myslím tady na veletrhu Zahrada Čech, tak mohli mít představu, že přijel prezident, protože ochranka davy lidí. A ona je to nikoliv prezidentka, ale řekněme naše slavice. A jenom já, abych udělal trochu tajemno, tak přesně v době, kdy tady byl ten první ročník, tak ji mohli vést kolem z porodnice. Monika Absalonová, dobrý den.
1: Dobrý den. Já jsem teda, se přiznám, byla taky překvapená tím davem a i tou ochrankou, ale asi to tady organizátoři takhle připravili.
0: Výborně to připravili, protože jinak byste se sem nedostala. Teď tady kolem jsou davy návštěvníků, kteří si vás fotografují. Doufám, že to odstřihnou, protože já bych vám to poměrně kazil.
1: Určitě ne.
0: Kor ze strany při té nadváze, pochopitelně. No ale musím se zeptat, vy jste dospívala, tak teď vezmete nákupní tašky a půjdete do areálu a nakoupíte, co půjde na zahradu.
1: Nepůjdu, protože za prvé nejdřív mám rozhovor s vámi a pak jsem součást nějakého podcastu na jevišti, takže já ještě se vrátím zase zpátky, odkud jsem přišla. A za třetí, já ještě nemám zahradu, já mám chalupu a zahrada je poslední věc, která mě jako čeká, takže já ještě nemám co kam kupovat a určitě bych něco koupila špatně. Já nejsem úplně jako dobrý zahrádkář. Paradoxně mě doma třeba květiny jako rostou krásně, ale není to přepéčí. Je to naopak, že na ně trošku kašlu a oni asi přežívají díky tomu.
0: Já si myslím, že to říkáte naprosto přesně, protože já to vždycky uzalévám, přehnojím to a když se na to pak, jak se říká, vykašlu, tak je to v pohodě. No já musím říct, Monika Absalonová mě docela pobavila, protože my jsme tady koupili lilie, nádherně kvetou a na otázku, a jak dlouho kvetou, já jsem řekl 14 dní, tak na to bych se mohla vykašlat, jste řekl trošku.
1: Trošku ostřejš, no, protože tak jako kvůli 14 dnům takového prdění okolo, to mi teda přijde jako strašně náročné. Takže já určitě, až teď budu dělat tu zahradu, nebo mi budou pomáhat i úžasní zahradníci, tak bych chtěla něco samoobslužného. Vím, že to u přírody úplně nejde, ale chtěla bych vlastně, aby to byla vesnická jako zahrada a aby to byly nějaké věci, které jako vydrží kvést dlouho.
0: A jste kutil třeba i? Dokážete si třeba, já nevím, přibít hřebík nebo...
1: No, tak přibít hřebík umím, protože můj děda byl velký kutil a spoustu toho i postavil, i vyrobil a já mu vždycky pomáhala a dokonce mám na chalupě i pong, což je neuvěřitelný. Mám pong, spoustu náčiní.
0: Máte pong, máte náčiní, ale jestli na něj máte i ty ruce?
1: No ne, ještě jsem na něm nic nedělala, zatím jsou na něm sklenici s okurkama a je tam med a tak, to je takový úložiště, odkladiště, ale očekávám, že do budoucnosti, já jsem si teď třeba v létě koupila pilu. Já jsem jako nečekala, mně to přišlo strašně zábavný, jsem přišla do toho obchodu a řekla jsem, že bych potřebovala kamarádovi koupit řetěz na jeho pilu, protože jsme to zničili, jsme řezali dříví a že bych se teda ráda koupila pilu a on jakou chcete, já říkám, no já bych chtěla vědět, jakou vy si myslíte, že bych měla mít. Tak pán byl trošku překvapený. Pilu mi doporučil, mám velkou pilu. Je mi teda k prdu, protože ji neumím ovládat, ale když mi někdo bude chtít pomoct, tak pilu mám.
0: Jste podobně na tom jako já. Jedna značka tady v České republice má velmi levné ceny, ano. Tak já tohle koupím, kdybych to někdy potřeboval.
1: Jo.
0: A mám to pak v dílně, kdyby náhodou.
1: Ano, to říká náš děda. Děda mi taky říkal, že on má pilu, proč jsem ji kupovala, ale já chci mít vlastní. Pro pilu mít vlastní.
0: Monika Absalonová má pilu, má i řadu představení. Kdy nejbližší, co vás čeká teď?
1: Zítra. Zrovna jedu do divadla Studio 2, který je taková domovská scéna, hrát představení Lovci bobrů, pak tam hraju ještě představení Judy, který mám moc ráda, který je takový dramatický, naopak Lovci jsou zase krásná komedie Patrika Hartla, takže to je takový vyvážený. No a teď mě čeká můj velký koncert k tomu jubileu, který má stejně jako takhle Zahrada Čech je stejně jako já stará.
0: Mladá, takže
1: perfektní
0: mladé.
1: Ročník a takže k tomu chystám takový koncert a ušela jsem si na sebe byč, protože on nikdo neřekl, jak ten koncert má vypadat, ale já jsem si řekla, že bych tam chtěla dělat nějaký jiný věci, než jsem dělala doteď a zatím z toho mám jenom stres a spoustu práce, tak doufám, že ten výsledek se nějak jako dostaví.
0: Podívejte, tento rozhovor jsme taky nepřipravovali, dopadl dobře, stejně dobře dopadne i ta vaše oslava. Monika Absalonová, moc vám děkuju, že jste si udělala čas.
1: Já moc děkuju a jsem moc ráda, že jsem tady mohla být, protože mě to jako těší a vlastně je mi ctí, že při 50. ročníku může být 50-letá zpěvačka. Děkuju moc.
0: Tak aktivujeme ochranku. Doprovoďte jí zdárně zase na pódiu. Monika Absalonová, ještě jednou moc
1: krásný
0: moc
1: den
0: děkuju.
1: Všem posluchačům, nashledanou.
0: No a ještě nás čeká za chvíli jeden vzácný host, rovněž vzácný. Posloucháte živě vysílané výlety ze Zahrady Čech.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: tak je David Dale, vysíláme živě, vysíláme ze Zahradiček v Litoměřicích z 50. jubilejního ročníku. No a jak se říká, to nejlepší nakonec, teď to řeknu, protože Monika už odešla, tak to klidně vzhledem k našemu dalšímu hostu, poslednímu hostu mohu říct, pan Jiří Pačinek z Pačinek Glas, slavná světově, nejenom v České republice, ale světově uznávaná sklárna. Dobrý den přeji.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: No vaše plastiky jsou v Hollywoodu, jsou ve Vatikánu, prý si dokonce zahráli ve filmu, v jakém filmu?
1: Je to pravda, naše plastiky si zahráli vlastně ve filmu Glass Onion, Na nože, sága, kde hrál Daniel Craig a bylo to, už v roce 2013 se to točilo. No, bylo to tajný, tak dva roky jsme museli vydržet do roku 2023, kdy to vlastně vyšlo na povrch.
0: A co se tam vystavoval, nebo jak bych to řekl, co tam hrálo od vás? A
1: nám tam hrálo vlastně naše křišťálové plastiky skulpturního charakteru, kdy si vlastně oni sami, ty umělci a z toho filmu vymysleli nebo navrhli různé tvary žen a různých figurativních věcí a vlastně jsme to z křišťálového skla stvárnili a bylo jich dohromady 65 kusů. A posledně je rozmasakrovali, všechny to zmlátili.
0: Kdo?
1: No v tom filmu to bylo takový děj, že jo? Jo, takže nakonec to prostě mělo jako se rozbít.
0: A jako doopravdy se rozbili?
1: Jako doopravdy, ano.
0: Já myslím, že si neskončili třeba u Krejka na zahradě.
1: No, tak ono jich asi půlka jako opravdu se zničila a nějakou půlku prý něco rozkradli a něco údajně a to nikomu nemůžu dokázat, ale vím to ze tajných zdrojů, mýho kamaráda, který tam vlastně sám byl.
0: Hollywood,
1: takže vidíte. To nějak si rozbrali i herci, ale bohužel to nemůžu potvrdit.
0: Tak já věřím, že vaše dílo tady na zahradě všech neskončí podobně. Co tady vystavujete?
1: No, to je právě nádherný, že my to máme v pavilonu H, kde máme krásnou spolupráci vlastně našeho skla a vůbec jako propojení úžasné výtvarnice a kurátorky Kláry Vavříčkové, kde vlastně jsme se strojili, společně jsme vytvořili krásnou instalaci s jak ovoce a zeleniny a z tomu naše sklo. Takže máme tady plastiky, máme tady vázy, tam jsou nějaký vlastně tři daný místečka, jako je historie, jako minulost, současnost a budoucnost. Takže máme tam nějaký ambrové, jantarové vázy ohromné, jsem dělal přímo pro tuto akci. Pak jsou tam takové barevné, ohromné vázy z takových střípečků barevných, které zase holky naaranžovaly krásně a to poslední místo, to je ta budoucnost, tam máme uranové sklo, naše oblíbené, kde vlastně i ze stropu visí a přesto jde voda, nasvícené, je to nádherný a jak dneska jsem registroval, jak lidi to vidí, tak jsou z toho nadšený, což mě baví a těší, protože opravdu to splnilo ten nějaký náš jako plán, že jo, takže je to fajn.
0: No a nějaký film bude opět?
1: Film se nějaký teďko na nás neblíží, ale můžu už prostě, teď to není tajný, teď běží nebo poběží, už brzy bude v televizi nebo v kinech určitě seriál Táta. A tam máme naši jednu plastiku, která v Novém Boru, on to točil v Novém Boru totiž část a v Novém Boru, bylo to v zimě, vlastně jsme zapůjčili naši jednu krásnou plastiku, kterou oni zapasovali do jednoho dílu ze seriálu.
0: Jinak dílnu pana Jiřího Pačinka, dnešního hosta, najdete v Kunraticích u Cvikova. Kdybyste se chtěli přesvědčit na vlastní oči, tak se zastavte. Pan Jiří Pačinek, naším posledním hostem, děkuju a hezký den.
1: Já děkuji za pozvání a jako Litoměřičák se tomu zvážím.
0: Si vážíme, že jste přišel. No a samozřejmě zvu vás na Zahradu Čech. Ještě musím připomenout soutěžní otázku, to už spíše dárek než otázka. Kolikátý ročník se tady letos slaví? Za A 50. za B 60. Pošlete textovou zprávu, jak se píše, najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Pavel Kudrna, děkuji za pozornost, za celý tým výletů, za přenosy. No, musím říct, někdy je to dobrodružství. Prostě, jak říká náš jeden technický kolega, lidi nám žerou signál. Prostě. Někdy prostě přes návštěvníky nebo řekněme ten DAF neprojde. Tak se mějte pěkně a těším se zítra po 13. hodině u dalšího vysílání výletů už ze studia. Hezký den.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Jablonečtí strážníci zvýší dohled nad točním klidem v části sídliště Šumava. V Jelemnici vzniká biotop za téměř 80 milionů korun. Americký prezident Donald Trump přistál v Irsku. Proti jeho návštěvě plánují v Dublinu protestovat tisíce lidí. A neděle bude deštivá s teplotami do 17 stupňů. Zprávy jsou nachystány a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Městská policie v Jablonci nad Nisou zvýší dohled v ulicích Vysoká a Jitřní na sídlišti Šumava. Rozhodli o tom zastupitelé města. Hlídky strážníci posílí hlavně v noci a o víkendech. Důvodem jsou opakované stížnosti obyvatel na hluk z restaurace Kraft. Městská policie od května do 20. srpna eviduje celkem 9 oznámení o rušení nočního klidu. Číslo ale automaticky neznamená spáchání přestupku.
2: Strážníci teď budou v místě sbírat podklady o jednotlivých situacích. Město je plánuje použít při rozhodování o případném omezení provozu restaurace. To požadují obyvatelé z okolí, kteří sepsali petici. Platná městská vyhláška stanovuje noční klid od 22 do 6 hodin ráno. Nezakazuje ale provoz restaurací po 22. hodině. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Zaniklé koupaliště v Jelemnici nahradí biotop. Práce za téměř 80 milionů korun jsou téměř hotové. Zkušební provoz zahájí areál ještě letos. První koupající přivítá přírodní koupaliště na začátku příští letní sezóny.
3: Přírodní biotop s biologickým čištěním vody nechala radnice vybudovat na místě bývalého klasického koupaliště, které ale kvůli špatnému stavu uzavřela téměř před 20 lety. Po celou dobu jezdili lidé za koupáním do okolních měst a obcí. Radnice zvažuje, jestli by bylo možné některé části areálu využívat ještě před zahájením koupací sezóny, například dětské a herní prvky nebo občerstvení. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Do dnešních 16 hodin můžou lidé v Libereckém paláci Líbek navštívit Dny pro dobrovolnictví. V prvním patře se představují dobrovolnické organizace, jako je ADRA, Dobromysl nebo Tichý svět. Zaměřují se na pomoc nevidomým, péči o přírodu i návštěvy pacientů v nemocnicích. Americký prezident Donald Trump přistál v Irsku. Proti jeho dvoudenní návštěvě chtějí podle BBC protestovat v Dunbergu a Dublinu tisíce lidí. Demonstrace pořádají levicové opoziční strany, ekologičtí aktivisté i podporovatelé Palestiny. Trump se nejdříve sejde s nejvyššími představiteli Irska, potom vystoupí před irskými obchodníky na americké ambasádě v Dublinu. Navštíví i golfový turnaj v jednom z jeho klubů na západě pobřeží Irska.
1: Počasí.
0: A v noci čekejme zpočátku polojasno až oblačno, od západu přibývání další oblačnosti postupně až na zataženo. Ochladí se nám na 11 až 8 stupňů. Zítra bude převážně zataženo, od odpoledních hodin od severozápadu očekáváme občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, na horách naměříme mezi 10 až 13 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v Lučenech nad Nisou v blízkosti městské knihovny jsou kvůli lešení zúžené jízdní pruhy. Dopravní omezení tam skončí na konci září.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Liberec, přeje Jana Fričová. Kritizujete někdy dárky, které jste dostali? Mělo by se to, anebo nemělo? Tak právě tuto otázku dnes krátce před 15. hodinou položíme dětem. No a když už jsme u těch dětí, snili jste v dětství, že budete řidičem autobusu? Pokud jste odpověděli ano, měli byste zpozornět. Už za chvíli vyrazíme do garáží libereckého dopravního podniku.

0: Veď mě dál cesto má, zpíval Pavel Bobek ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. No a naše cesta teď povede do Liberce. Kam mohou dnes vyrazit příznivci dopravních prostředků, konkrétně autobusů? Tamní dopravní podnik totiž pro veřejnost otevřel garáže autobusů. Je to vůbec poprvé, co se návštěvníci mohou do areálu ve Vilové ulici podívat. No a je tam i naše reportérka Kateřina Kubíčková, které teď přeji dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tak já jsem přímo v jednom z autobusů, do kterých můžou lidé tady v areálu garáží nahlédnout. Je to asi ta největší atrakce, která láká hlavně děti. Lidé můžou nahlížet, vyzkoušet si místo řidiče, což je opravdu lákavé. Můžou si vyzkoušet všechna tlačítka na ovládání dveří nebo klaxony. Ty jsou opravdu hodně oblíbené, hodně tady někdo trouví. Přístupné jsou taky autobusy, které jsou to znamená elektrobusy, ale i ty se spalovacími motory i autobusy na plyn. V zadní části dvora je kromě těch novodobých autobusů taky historický autobus Karosa z 90. let. Samotní řidiči taky jsou tady návštěvníkům taky k dispozici, takže se jich lidé můžou ptát na veškeré zajímavosti z jejich práce. Je tady otevřená taky údržbová hala a další zázemí, takže lidé si můžou opravdu vše prohlédnout. A dopravní podnik připravil mimo jiné taky soutěže pro děti, hudební doprovod a občerstvení. Jednou z dalších zajímavostí je taky speciálně upravený motor autobusu, který můžou lidé ozdobit.
0: No, že si uprostřed dění to všichni určitě slyšíme, protože okolo tebe je spousta zvuku. A řekni nám, Katko, jakým způsobem to funguje?
1: Tak jde o motor, který technici dopravního podniku museli opravit a podle technika Jakuba Musila je běžné, že se motory po dokončení opravy nastříkají na jednu barvu a nějakým způsobem se vyzdobí. Tentokrát motor přestříkali na bílou a dnes ho můžou lidé v rámci dne otevřených dveří ozdobit malůvkami a nápisy. Motor se pak znovu vloží do autobusu a bude jezdit v ulicích města. Několik podobných motorů už po Liberci jezdí. Podle Musila je jeden vyzdobený například vlajkami zemí, další má zase zelenou barvu, protože se v době jeho opravy hrál fotbal.
0: Kromě garáží je dnes přístupná také vozovna tramvají. Co tam lidé najdou?
1: Tak v Mrštíkově ulici je dnes otevřený dvůr vozovny, kde vystavuje Bovera Club historické tramvaje. Do vozovny se lidé z autobusových garáží dostanou mimo jiné i speciální autobusovou linkou 111. Ta je dnes celý den v provozu a návštěvníky vozí do obou areálů. Vyráží z dopravního terminálu Fignerova, odkud pokračuje sem do garáží ve Vilové ulici, dál do vozovny v Mrštíkově a zase zpátky na Fignerovu. Já ještě doplním, že lidé si tady můžou areál garáží i vozovnu v Mrštíkově ulici prohlížet až do 16 hodin.
0: Doufám, že jsi také vyzkoušela tlačítko klaxonu.
1: Ano, vyzkoušela, je to opravdu velmi oblíbené, jak jistě slyšíte.
0: Z garáží libereckého dopravního podniku se nám ozvala reportérka Českého rozhlasu Liberec Kateřina Kubíčková. Katko, děkujeme a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: počasí.
1: Otázníky se jmenovala předešlá písnička kapely Elán, kterou jste slyšeli v Českém rozhlase Liberec. No a spoustu otázníků mám i já na meteoroložku Janu Ehertovou, kterou právě teď vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak já, když jsem vyjížděla dneska po 11. hodině z Jablonce, tak bylo pošmourno, ale tady v Liberce bylo úplně jásavě, modro a krásně, ale už se to mění. Tak jaké je teď počasí v Libereckém kraji?
2: No, dalo by se to říct tak zhruba strakatě. Máme takovou strakatou proměnlivou oblačnost, jak se přesně říká, někde je více mraku, někde zase méně. Dalo by se to říct, že mám nějaké polojasno až oblačno, taková ta obligátní prostě odpověď na tady ty dny.
1: A směrem k večeru přijde nějaká přehánka, nějaký déšť?
2: Nějaká ojedinělá slabá přehánka by se vyskytnout zřejmě mohla, ale ta šance je opravdu velmi malá. Doplním jenom teploty, teď aktuálně nejčastěji od 17 do 19, 20 stupňů.

0: navíc přidá buď občasný dešť, anebo taky přehánky. A oni by úplně neměli slábnout během dne, neměli by úplně ustávat. Naopak, to vypadá, že to bude v různých vlnách. Takže zítra počítat s tím, že neděle bude opravdu pošmourná, bude zatažená, bude celkem i chladná, protože ty teploty zítra při té zatažené obloze a při těch srážkách nepolezou víc než přes 17 stupňů Celsia, takže 14 až 17, takže to opravdu s těmi 18, 19 nemá moc co společného. Zkrátka počítá s tím, že ta neděle bude opravdu zatažená a deštivá.
1: To vypadá, že nám počasí chce vynahradit to velmi suché léto, takže teď nás trošku zavodní. Máme trošku ve výhledu nějaké babí léto?
0: Babí léto, ono potom po té frontě studené, která, nebo po tom frontálním systému, který přejde vlastně během zítřejšího dne, pak v pondělí odpoledne a ještě během úterního dne bude slunečno téměř a během toho úterního dne by ta teplota mohla jít na Českou Lipsku až třeba 24 stupňům Celsia, takže tady bude zase takový skok, že to bude půjde nahoru, ale o babím létě se nedá hovořit, protože v zápětí zase bude studená fronta a zase nám to všechno schladí a zase nám to zalije.
1: No, máme to nahoru dolů stále.
0: Ano.
1: Tak já vám mnohokrát děkuji za aktuální předpověď počasí a budu se těšit na slyšenou zase zítra ráno. Mějte se krásně, na slyšenou.
0: Hezký víkend, na slyšenou.
1: Tak jste slyšeli, vážení posluchači, jaké že nás čeká počasí dnes a zítra. Už to žádná hitparáda teplotní nebude, jak nám prozradila Jana Ehertová. No a my se za chvíli podíváme na to, co v učebnicích nebylo. Přivítáme Martina Písaříka. Posloucháte Český rozhlas Liberec a my vám přejeme příjemné odpoledne.

0: Pavel Novák a jeho nestárnoucí píseň Nádherná láska. Posloucháte Český rozhlas Liberec. Před půl hodinou začaly v Hrádku nad Nisou na Hasičské louce tradiční hrádecké dožínky, kde si můžete prohlédnout například zemědělskou techniku. Teď tam aktuálně hraje liberecký All Stars Dixieland a v 16.15 se představí Roman Piroch a Vltavín. No a legendární skupina Plavci je na programu od 6:30 večer, tak nebudete-li vědět, co s nadšatým večerem, tak hrádecké dožínky. Chybět tam nebude ani tradiční soutěž v pití mléka nebo druhý ročník soutěže o nejlepší hrádecký bochník. No a až do 18 hodin budou pro děti připravené dílničky. Vstup je samozřejmě zdarma. Tak to byla naše pozvánka na hrádecké dožínky v Hrádku nad Nisou a teď už se podívejme na to, co v učebnicích nebylo. Víte, jaké rostliny mají největší květ? Tak zajímavosti z rostlinné říše vám nabídne už za chvíli Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie arnoldovi může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího, kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna a to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je asi tak minuta a půl po tři čtvrtě na tři, posloucháte Český rozhlas Liberec. No a my pro vás teď máme, respektive pro řidiče, máme důležité upozornění. Téměř dvouměsíční omezení čeká od pondělí 14. září v úseku mezi Turnovem a Ohranicemi. Ředitelství silnic a dálnic tam bude opravovat úsek dálnice D10 a rychlostní silnice 1/35. Oprava je rozdělená do čtyř etap a v té první se ve směru z Turnova na Prahu bude jezdit jedním pruhem. Opačný směr pak zůstane bez omezení. Tak to je určitě důležitá informace pro všechny, kdo na této trase jezdí. No a teď už pojďme se podívat na další příspěvek. Jedno známé české přísloví mluví o tom, že bychom neměli kritizovat dárky ani hledat chyby na tom, co jsme dostali zadarmo. Víte které? Tak dnešní možná těžké téma pro předškoláky a redaktorku Petru Beránkovou. Tak poslouchejte pozorně, co na to děti.
1: Co to znamená, když se řekne darovanému koni na zuby nehleď?
2: Nekoukat do očí koníkovi.
3: Nekoukat na koně,
4: nekoukat na zuby.
1: A co ty si myslíš, že to znamená?
5: Když dostaneš dárek, který se ti nelíbí, tak nebuď na ně naštvaný.
1: A ty už jsi někdy dostal něco, co se ti nelíbilo?
5: Já jsem super hrdiny a byly vůbec k prdu.
1: A ty jsi někdy dostal něco, co se ti nelíbilo?
6: Nějaký takový mačkací hračka, ale pak se mi zalíbily.
1: Takže se ti nakonec líbily?
6: Já.
1: A ty už jsi někdy dostala něco, co se ti nelíbilo?
7: Nevím.
1: Takže dostáváš jenom dárky, které se ti líběj?
7: Jo, já jsem dostala a mně se tam hezky líbilo.
1: A co pak si dostala?
7: Tablet k Vánocům.
8: Já jsem si přel k narozkám kufr, ve kterým jsem měl samý sladký.
1: A to se ti líbilo?
8: Jo.
1: A děti, víte, co znamená, když se řekne lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše?
5: Já nevím. Že holub nesmí být na střeše.
1: A proč nesmí být na střeše?
5: Protože by ti pak mohl pokadit dům.
9: Český rozhlas Liberec.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Slavný český písničkář Jaromír Nohavica nechává nahlédnout do svého světa. Premiéra dokumentu Jarek. ČT2. Přišla o všechno a všechno je také rozhodnutá získat zpět. Své postavení, tituly i jmění. Romanticko-dobrodružný film Báječná Angelika. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea Arnošta Goldflama jeho komedii Dámská šatna, inscenovanou v Pražském divadle u Valšů. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Chrastava má výsledek ankety o délce městských slavností. Křišťálový raj bude v budoucnu v centru Jablonce nad Nisou. Minister zahraničí věděl předem o schůzce předsedy sněmovny Tomia Okamory s iránským velvyslancem. A zítra čekejme zataženo s přeháňkami a teplotami mezi 14 až 17 stupni. U poslechu zpráv vás vítá a hezké odpoledne přeje Lída Jiroutová. V anketě o délce městských slavností v Chrastavě na Liberecku zvítězila třídenní varianta. Podle informací na webu města mohli lidé hlasovat, zda chtějí zachovat třídenní akci nebo ji o den zkrátit. Hlasovat mohli lidé starší 18 let s trvalým pobytem v Chrastavě. Ve městě jich je zhruba 4900. Do ankety se zapojilo 216 lidí. Hlasovat mohli od května do září. Necelá třetina hlasujících byla pro zkrácení. Více než dvě třetiny chtějí slavnosti od pátku do neděle. O výsledné délce akce definitivně rozhodne zastupitelstvo města. Kvůli novým parkovním úpravám kolem budovy Severočeského muzea v Liberci se musí posunout zastávka tramvaje. Ta je nyní na rohu křižovatky ulic Vítězna a Masarykova. Po dobu dokončení rekonstrukce kolejí se ale přesune zhruba o 100 metrů dál směrem k Lidovým sadům. Stávající poloha zastávky totiž koliduje s novým výjezdem do technické části muzejní budovy. Změny v projektu a přesun zastávky přijdou na 3 miliony korun. Ty zaplatí Liberecký kraj, říká ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek.
4: To velmi úzce souvisí s nástupním prostorem a obsluhou budovy Severočeského muzea, prostě nájezdy pro hasiče, zásobování, bezbariérový přístup a tak dále. Takže jsme to jako honem vyřešili díky vstřícnosti hasičů, magistrátu Libereckého. Bylo to jako jenom technická změna.
3: V Jabloneckém eurocentru bude v budoucnu sídlit Křišťálový ráj. Své výrobky tam budou vystavovat a prodávat členové svazu výrobců skla a bižuterie. Na svém posledním zasedání to schválili zastupitelé Jablonce nad Nisou. Prostory eurocentra město pro účely bižuterního centra upraví. Stát by to mělo přibližně 4 miliony korun bez daně.
5: V současnosti Křišťálový ráj sídlí v budově bývalé prodejny nábytku v Jungmanově ulici. Kvůli výpovědi nájmu ale musí do května 2027 odejít. Součástí Křišťálového ráje bude nově taky rozcestník Křišťálového údolí. Lidem ukáže významná místa v okolí spjatá se sklem, bižuterií a vánočními ozdobami. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s iránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost iránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Iránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadily stanici Rádio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů. Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů sobě Českému rozhlasu řekl, že o schůzce Okamury s iránským velvyslancem věděl. Předseda sněmovny ho o ní předem informoval. Podle Macinky šlo o standardní protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise iránského velvyslance v Česku. Schůzku kritizuje opozice.
2: Počasí.
3: A v neděli čekejme převážně zataženo od dopoledních hodin. Od severozápadu očekáváme občasný déšť nebo přeháňky. Teploty přes den vystoupí na 14 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A pozor se, aktuálně dávejte na silnici 1/16. V obci Čistá u Horek se srazila dvě osobní auta, na místě je policejní hlídka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Stále.
6: Stále příjemné odpoledne, vážení posluchači, trávíte ho ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. V této hodině pro vás máme řidičskou abecedu. Hledat budeme českou filmovou stopu a s Markem Řeháčkem se vypravíme na Javorník obřímu sudu. No a jste-li milovníky komiksu a počítačové grafiky, pojďte s námi na výstavu, na kterou nás za chvíli pozve Patrik Fischer.
2: Pohodové odpoledne s Janou Fričovou.

0: Nestárnoucí písnička Obyčejná slůvka. Lenku Filipovou jste pravděpodobně poznali, ale kdyby vám vrtal hlavou hlas, mužský hlas, kdo to byl, tak vězte, že to byl Jindra Malík, liberecký rodák, který začínal ve skupině Jojo Band a zpíval nebo hrál ve skupinách Fešáci a Balet a proslavil se mimo jiné právě duety s Lenkou Filipovou. Tak tolik k písničce, teď pojďme na výstavu, kterou jsem vás zvala už v úvodu. Od tohoto týdne můžete do Liberecké galerie Prostor 228 zajít na novou výstavu všestranného českého malíře a umělce Petra Bařinky. Na jeho vernisáži se byl podívat i náš reportér Patrik Fischer, který pro vás zjišťoval, čím jsou díla jiná oproti těm, která prezentují jiní umělci.
1: Do prostoru 228 přímo na zahájení výstavy přišel i sám autor obrazů český, takový vlastně multimediální umělec Petr Bařinka. Kdybyste měl tu výstavu představit trošku, co byste k ní řekl?
2: Chtěl jsem vytvořit takový hodně intenzivní zážitek pro diváka, pro návštěvníka galerie a vlastně toho jsem docílil z mých obrazů z posledních 5-6 let a který jsem namixoval do takový hodně barevný kompozice. Opravdu mi šlo o to, aby to bylo hodně fungovalo s divákem, aby ho to hodně jako bylo pro něho fakt silný zážitek, protože myslím si, že v dnešní době ty silné vizuální zážitky jsou na každém rohu. Lidi jsou na to už dneska zvyklí, že to musí všechno intenzivní, takže jsem to chtěl vlastně i v té galerii takhle udělat. No.
1: Tak intenzivní to teda určitě je, směsice všech možných barev. Ale mě třeba jako první věc, která zaujme, tak že to není vlastně jenom rovné plátno, vy trošku pracujete i s plasticitou. Jak tohle vy docílíte?
2: Ty obrazy jsou plastický díky tomu, že vlastně původně je to výšivka vlnou na plátno, kdy ta vlna má nějakou tloušťku, třeba 2 mm a vlastně ty obrazy jsou vlastně vyšitý a následně přetřený barvou, takže vlastně vznikne takový reliéf. A pak dál pracuji s barvama, které vlastně doplňují celkově ty reliefy. A takže je to plátno není jakoby klasicky hladký, ale je to takový, mohli by to i slepci vlastně zkoumat si obrazy.
1: Vy hodně taky pracujete s takovými liniemi, možná trochu geometrickými tvary. Kde se vzala tahle inspirace?
2: Vzalo se to určitě tím, že původně jsem vlastně studoval grafiku, pak ilustraci a pak jsem vlastně pracoval dost nějakou dobu jako grafik a během toho jsem si osvojil práci s počítači Adobe Illustratoru v grafických programech, kdy jsem pracoval s křivkami a nějak jsem tady tuhle estetiku se snažil dostat do své volné tvorby a takhle vlastně vzniklo to, že ty obrazy jsou taky hodně grafický a čistý. A
1: výstava Petra Bařinky v galerii Prostor 228 bude k vidění až do konce října.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: 8 minut před půl čtvrtou dospívala Helena Vondráčková píseň Vodopád. Posloucháte Český rozhlas Liberec a my vás teď pozveme opět na další putování libereckým krajem s Markem Řeháčkem. Zaslouženou odměnou po výstupu na Javorník, na který se vydali Marek Řeháček a Jaroslav Hoření v rámci svého putování libereckým krajem, je návštěva Obřího sudu. No a bylo tomu tak až na konci 19. století.
1: Zaslouženou odměnou po stoupání na vrcholu Javorník je návštěva Obřího sudu. Ten současný, velký, tady měl vlastně svého předchůdce, to bylo vlastně to první jakési osídlení tady vrcholu.
2: Tak současný Obří sud je spíš takovou jako volnou replikou, která navazuje na ten původní, který tady stál v letech 1899, respektive 8, kdy vlastně původně byl úplně někde jinde, hned to osvětlím, a rokem 1974, kdy tedy bohužel díky neopatrnosti řemeslníků, kteří tady prováděli údržbu, sud chytil a protože byl přirozeně dřevěný, tak vyhořel.
1: Odkud se sem dostal ten původní?
2: Ten

0: vlastně nějaká vinárna. A do té vinárny se jednoho dne dostal Wilhelm Hübl, což byl vlastně hostinský tady dole z Dlouhého mostu. A ten podnik ho natolik zaujal, že po skončení výstavy za 600 zlatých ten sud koupil a nechal ho ve 4 železničních vagónech převést zde dolů na Jeřmanické nádraží, odkud vlastně byl transportován sud nahoru, sem na kopec Javorník. A tady začal pan Wilhelm Hübl provozovat vlastně takovou kuriozní restauraci. Ten sud byl skutečně dřevěný, dokonce byl tak jako hezky zdobený, na jeho vrcholu seděl takový velký černý kocour a podnik to byl velmi oblíbený.
1: Ale pokud si vzpomínám, to není jediný obří sud tady v našem kraji.
0: Vzpomínáš správně, není to tak dlouho, když jsme skutečně natáčeli obří sud v Liberdě v roce 1931. Ten úspěch tohoto podniku inspiroval právě Liberecké, kteří si tam postavili jakousi repliku toho obřího sudu na Javorníku, ale nutno říci a dodat, že ta replika byla skutečně už jenom stavbou, která se tak tvářila. Nebylo to klasické bednářské dílo, jako ten obří sud zde na Javorníku. A samozřejmě ale potom požáru v roce 1974 je ten liberecký obří sud už jediným tím originálním dřevěným obřím sudem, že tento je vlastně z části skleněný a z části je vlastně oplechovaný. Ale ten tvar si myslím, že skutečně je velmi symbolický, jak Javorníku patří.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Nové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
1: Posloucháte Český rozhlas Liberec a než vás náš kolega Jan Křemen pozve na další filmovou premiéru do kin, tak budeme putovat a budeme hledat českou filmovou stopu. Při dnešním hledání se vydáme až do starověkého Egypta. A jak je možné, že budeme putovat tolik staletí a tolik kilometrů daleko, tak právě to vám prozradí autor seriálu Česká filmová stopa Jan Křemen.
2: Tento měsíc budeme hledat českou filmovou stopu ve filmech, které byly inspirovány komiksovými příběhy. Zcela jistě mezi nejznámější komiksové postavy patří dvojice Obelix a Asterix, hrdinové mnoha francouzských komiksových příběhů z dávné Římské říše, které jako jediné odolává malá vesnička v Galii. Film, o kterém budeme dnes mluvit, nese stejný název jako jeho komiksová předloha a zavede vás do Egypta. Ten film se jmenuje Asterix a Obelix, mise Kleopatra. Tady si vám dovolím připomenout děj filmu, který se odehrává v roce 52 před Kristem. Egypt slavné Kleopatry je pod nadvládou Římského impéria. A co je horší, Kleopatra a Cezar jsou milenci. Císař, jak si Cezar sám rád říká, si přesto nemůže odpustit sarkastické výroky na adresu Egypťanů. Podrážděná vládkyně navrhne tedy sázku, která má tyto podmínky. Když se jí podaří vybudovat přepichový palác do 3 měsíců, Cezar bude muset veřejně prohlásit, že Egypťané jsou největším národem mezi všemi. Ale postavit palác za 3 měsíce je téměř nesplnitelná úloha a proto se Kleopatra obrátí se žádostí o pomoc právě na naše galské hrdiny. Proč? Tak to je znalcům těchto komiksů jasné a vám ostatním prozradím, že Gálové disponují zázračným lektvarem, který jim dává nadlidskou sílu. Film se natáčel na Maltě, v Maroku, ve Francii a u nás. V Česku natáčení probíhalo v Praze v barandovských ateliérech, kde vznikly některé vybrané interiérové scény. A co více, řadu podaných Kleopatry stvárnili naši komparzisté. Dnes už film Asterix a Obelix mise Kleopatra v kinech nedávají. A tak dovolte, abych vás pozval na premiéru české komedie Léčivé účinky sebeklamu, kterou pro vás natočil Adolf Zika. A to je vše. A my se uslyšíme zase příští sobotu.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je 3:15, posloucháte Český rozhlas Liberec, který pro vás teď má upozornění, zvláště pro ty, kdo žijí v Lomnici nad Popelkou. Pokud jste se rozhodli tenhle víkend uklízet svoji zahradu, pak vězte, že v pondělí 14. září budete mít opět možnost využít služby biobusu. Bioodpad můžete odevzdávat na stálých zastávkách biobusu v obvyklý čas. Rozpis najdete na webu města Lomnice nad Popelkou. A připomeňme si, že do bioodpadů patří rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad, listí, tráva, seno, drny, ovoce, vyřezané větve keřů a stromů, slupky, plevele nebo piliny. Nic jiného do bioodpadu nepatří. No a teď si pojďme všichni už společně osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno, protože pokud něco děláme opakovaně a automaticky, může se stát, že už nevěnujeme věcem tu pozornost, která jim náleží. A proto až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat při nehodě v zahraničí. No a tak už slovo předávám Václavu Dráškovi z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Cesta za hranice sebou nese spoustu těšení, ale stačí sekunda nepozornosti a ideál se může změnit v obrovský stres plný papírování v cizím jazyce. Jak postupovat při nehodě v zahraničí, vy víte? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám nehodu v zahraničí, tak samozřejmě tam česká policie toho moc nezmůže a tam bych měl já před tou cestou si samozřejmě zjistit ta pravidla, která platí v těch konkrétních zemích. Zároveň doporučuji mít i nějaké kontakty třeba na zastoupení České republiky v tom konkrétním státě a tam potom požadovat poskytnutí nějaké pomoci, rady nebo tlumočení nebo něčeho takového. To znamená, vždycky bych měl vědět, jaká pravidla platí v té konkrétní zemi, kam cestuji.
2: Současně plukovník Straka připomíná ty nejdůležitější pravidla.
3: Jestli je v případě dopravní nehody nutné volat policii, jestli mi ta policie přijede, protože jsou státy, kde ta policie prostě nepřijede, pokud se tam stane jenom hmotná škoda, a samozřejmě další informace k tomu, abych věděl, jak mám postupovat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Tak to byly Black Mail v Českém rozhlase Liberec. Do 16. hodiny zbývá 8 minut, no a potom už se přihlásí Lída Jiroutová s aktuálním zpravodajstvím, které pro vás připravuje. No a 4 minuty po 16. jsou tady hvězdné návraty. V těch dnešních si poslechněte, jaké to je absolvovat nejrůznější konkurzy. Přesvědčovat jiné, že něco umíte a máte dostat příležitost. Uslyšíte, jak to kdo z komiků pojal, jaké konkurzní scény se odehrály ve filmech i jaké osobní zkušenosti s nimi mají známé osobnosti. Vše o koření ukázky z pořadů, seriálů i inscenací. Hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem začínají jako obvykle krátce po 16. hodině a Jana Fričová vám přeje příjemný poslech a těší se při písničkách na přání.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Nový pavilon nemocnice v Turnově bude kompletně hotový až začátkem příštího roku. Kvůli rušení výroby přijde v Onébonecku o práci více než 200 lidí. Dnes je Světový den první pomoci a neděle bude deštivá s teplotami do 17 stupňů. Zprávy jsou připraveny a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Nemocnice v Turnově začne po víkendu vybavovat přístroji novou jednotku intenzivní péče. Sloužit bude pacientům všech oddělení nemocnice po náročných operacích. Jednotka vznikla v nové přístavbě nemocnice za 200 milionů korun. Kromě ní bude v novém křídle ještě urgentní příjem a několik ambulancí. Ty zatím na dokončení čekají, říká vedoucí investičního oddělení krajské nemocnice Liberec Tomáš Martenek.
3: Ještě dojde přestavění stávajícího ára pro zázemí v intenzivní péče a zbývá ještě dodělat patra pod a nad náma, kde nad náma bude spousta ambulancí a po patru níž bude takový menší urgentní příjem. Ze smlouvy by to mělo být hotový do Vánoc, stavebně pak se počítá, že ještě počátkem roku se to bude vybavovat nábytkem.
2: Na Jablonecku se už podle úřadu práce projevuje hromadné propouštění ve firmách Megatech Industries v Jablonci nad Nisou a Inteva v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Obě společnosti ukončují výrobu. Inteva uzavře provoz v říjnu, Megatech do konce roku. Celkem má přijít o práci více než 200 lidí. Úřad práce jim nabízí pomoc ještě před registrací do evidence nezaměstnaných, říká jeho ředitelka Kateřina Sadílková.
4: Projekt Outplacement nám umožňuje pracovat se zaměstnanci již například během výpovědní lhůty a nabídnout jim poradenství, rekvalifikaci nebo pomoc při hledání nového uplatnění. Cílem je, aby tyto osoby přešly přímo do nového zaměstnání a nemusely vůbec vstupovat do evidence úřadu práce.
2: Rásko na Českolipsku vyhlásilo referendum k fotovoltaické elektrárně, kterou na bývalém vojenském letišti Hradčany plánuje postavit Liberecký kraj. Jak uvedla ČTK, zastupitelstvo Ráska vyhlášení referenda schválilo už v červnu, oznámení o jeho konání, ale zveřejnilo město až tento týden. Referendum se uskuteční s komunálními volbami 9. a 10. října. Lidé budou moci odpovědět, jestli souhlasí s výstavbou elektrárny, nebo jestli by měl být v budoucnu jakýkoliv podobný projekt plánovaný na území města, předem schválený v místním referendu. Bez ohledu na výsledek hlasování, ale referendum kraj k ničemu zavázat nemůže. Závazné bude podle starosty Miloslava Tůmy z hnutí ANO jen pro město. Dnes si připomínáme Světový den první pomoci. Jeho úkolem je ukázat, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Kampaň tento rok upozorňuje na jazykové a kulturní rozdíly, které při záchraně druhého můžou komplikovat situaci. Kromě kulturních rozdílů dělá podle ředitele Českého červeného kříže Marka Junkla lidem největší problém nepřipravenost nebo překonání strachu. S tím mohou pomoct praktické kurzy.
0: Počasí.
2: A v noci čekejme zpočátku polojasno až oblačno, od západu přibývání další oblačnosti postupně až na zataženo. Ochladí se nám na 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra bude převážně zataženo, od dopoledních hodin od severozápadu očekáváme občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 14 až 17, na horách na 10 až 13 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, během nepřechodně mírný západních směrů. Rostrové podmínky ráno mírně nepříznivé, během neočekáváme většinou dobré a bio bude na nejnižším stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A jsou to ještě informace pro řidiče. V Pertulticích pod Raskem na Českolipsku je kvůli havarijnímu stavu uzavřen most přes Panenský potok.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
5: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
5: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
6: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějou. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
5: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
6: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný, já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
5: To nebylo tak špatný, já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Musím zjistit, co s tím udělá.
7: Dobrý den. Jo, chcete to kilo? Já vám ho prodám. Jo. Dobrý budu určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
5: To by stačilo.
8: Není to blbý?
5: Ne, dobrý. No, uvidíme. Uhodli jste dnešní díl našeho

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Novákova, Nováková Jiřina, Nováková Saskia, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím, já bych měla o to místo totiž veliký zájem, pane personální, manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí. Jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdá. Už kvůli lidem. Nemusí to přece každej vědět. Chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televariete Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kulpětně. Ale já proto skáknu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna, to ještě.
3: Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano, tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli, já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo, já jsem
3: ano.
1: Trošičku rozrušená.
3: Ale že... no, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový, si musím trošičku ten hlas,
3: no,
1: tak
3: dá. Se uklidněte, dobře, uklidněte
1: to
3: se.
1: To je rozrušený, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už takhle, ano.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha.
1: Že bych... Jo, jako
3: ano,
1: přijdu,
3: jistě, to
1: že?
3: Prosím, tak si přijďte.
1: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je, prosím, kde?
3: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, toky za vámi, že já okolo vás.
3: No, tak všude. Začněte.
1: Ano. Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne.
3: Slečno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
1: Stačí.
3: To
1: stačí, jsem celá z toho taková.
3: Ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
1: Ano.
3: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy.
1: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
3: Ale nevím, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
1: A on jako z přípravy.
3: On bude hrát na housle.
1: Jo. Já bych si zase jako přišla.
3: No prosím.
1: Já jsem na to zvykla.
3: No, no, my si zvykneme.
1: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Dík on čel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
3: Slečno, prosím, mě, prosím vás, máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, ne? Který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
1: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
3: Máte ohlásit pouze umělce.
1: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych si přišla.
3: No prosím.
1: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini.

0: Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televariété. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybrali, tedy vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudruh Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
2: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...
2: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
3: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
2: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
3: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
2: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
4: Já jsem nějak vypištora, soudru ředitel.
2: Já nejsem ředitel.
4: Můžu?
2: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudru Pištoro, posaďte se.
4: Ano, já jsem.
2: Vy jste soudru Pištora Ignác a ucházíte se na základě našeho inzerátu o místo, že?
4: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy oboru zvláštní poslání, soudru ředitel, já jsem vždycky měl...
2: A můžete mi říci, proč přicházíte až dneska?
4: No, to máte.
2: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
4: To bylo domluveno.
2: Ano.
4: To máte tak, soudruhu, náměstku.
2: A nejsem náměstek.
4: Vy byste mohl.
2: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jméno.
4: Já se nebojím, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky jsem ji tam dovezl, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
2: Kde pak máte to potvrzení?
4: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
2: Takže vy jste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
4: To jsem si taky uvědomil. Samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy vyskočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolám, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním poslání. Vy jste nedostal telegram?
2: Ne, to jsem nedostal.
4: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
2: No, dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
4: Včera byla teplá voda, přijel.
2: Jděte teď v prosinci?
4: No jistě. Promiňte. Abych se vás nerad dotkl. Ano, nezapomeňte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad nulou, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudru doktor.
2: Ale co? Ne, no, bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
4: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli.
2: Počkejte. Ovšem tady v dotazníku uvádíte, narozen 6. června 25.
4: 25 se uvedl? Ale ne. No jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. Na místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
2: S tím jste si docela jist, tady co říkáte.
4: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla v Čestinci celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, ta si vůbec nevšimla.

0: Docente?
1: Vůbec. Nejsem docent. Vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoro, že jste přijat.
0: Tak tohle oceňuji. Blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
1: Aby se tomu rozuměl, člověka jako jste vy hledáme už půl roku.
0: Můžu taky?
1: Jo, samozřejmě, prosím.
0: Jednu napak, potom, že...
1: Hledáme už... Děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Hmm. Zajímavá, interesantní práce.
0: Kolik?
1: No tak, 2,5. No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu. Dáte si kafičko?
0: Velice rád.
1: Kafičko, Boženko, kafičko, Boženko, kafičko.
0: Boženko, kafičko.
1: No tak, abyste to bylo měl.
0: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, no tak, co tady budu dělat.
1: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
0: Neběžné.
1: No, lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
0: Podívejte, jak žasno. Kde na to berou čas?
1: No, to víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
0: No v podstatě, sami lapálí. No.
1: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
0: To je moje.
1: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů pod vaším předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
0: To je směšné, bude potles.
1: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
0: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
1: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
0: Přesvědčím.
1: A tady je to ostatní, jo? Dostaň. Tak si to vezmete a...
0: Prkotiny.
1: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
0: Já teplé prádlo? Tedy...
1: Teplé prádlo.
0: Promiňte se, druhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
1: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
0: Beru.
2: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.

0: společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka, mě viděla, že stojím, říkala, slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitomněla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě, s tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála. No, asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, který se smál, říkal, tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala, je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat ten dopis, já jsem totiž tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor, začali se smát. A on říká, no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já se říká, no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. Šlitr řekl, to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to, slečno, modulovat? Já jsem říkala, to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl dost a řekl, a teraz nám volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo. Ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23 úplně stará, jo. Máš to zapotřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl, to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No tak to vyvolalo salvu smíchu, mě se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kravlecích. No a Roháč řekl, tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říká, slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala, počkejte, pane Suchý, říká, ano, my jsme si vás vybrali, tak. A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhala, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta. Franto. To je jednou daný. Kde jsi, Desdemono?
4: Ale hledám takovej šáteček. Musím dostat mi vzat ten kapesní od otela.
5: Ne, pánové, to je klukovina. Brat, holce, památeční šnuptychl. Vy ta bestie ho za k tomu škrtí.
4: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurzem.
5: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci.
5: Vždycky najednou to budou jatka.
3: Proč najednou? Jeden po druhý. Franto, ty si lehne a vždycky, když uvidíš červenou kolečka, tak to odklepne a kandidátě pustí. Říkám, pustí, pánové! Tady je tragédie krůček.
5: Tak prosím, sedajte se.
4: Chci škrtit
6: Pěkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
7: Prosím, pane rozhodčí. Rozhodčí jsou také připravení, takže my můžeme začít. Jako první konšulě, kde se volně zvedl plukček. Škrtí na hudbu, proč by se sami těšili. Cestou probil iba jednu pirueta, celá jasna postrádá skoku. Ale škrtí pes a už se volá pláca, pláca. Počkáme si na výrok rozhodcou. Čas 4-7, body 5-6. Bravo, svetopluk, mamka bude mať radost. Bravo.
8: Jako druhý se rozjíždí k Desdemóně nadějný škrtič Prahy Pavel Kondelík. Výborný, jednoduchý salcho, promiňte, dvojitý.
7: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej Ložovej.
8: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahůdkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí. Známka rakouské rozhodčí nám bere vítr z plachet. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se jí mohl Kondelík odpustit.
7: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výjimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Tak jo, vynechal klučky, oblůčky a jde rovnou po vaze. No nevím, či mě se neděla brasá holubička, vole, já ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemono pulší efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
8: No kabro, na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
0: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl traget u konkurzu. Musím říct sobě tedy, jak si od dětství...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Arabelu byl konkurs, teda tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: Pamatujete
2: taky...
3: si, co jste musel dělat mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju se, bylo to v bývalém filmovém klubu v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju špatně.
3: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem a pozor, a co by režisér, tak je to další tragédie, já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu, já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě proto, že jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi.
3: Tak se otočí a jdou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Jediný konkurs, který byl úspěšný a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poledňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: A nebo ještě řeknu v krátkosti, budu zase zdržu, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopad se špatně.
2: Mě to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jedinej. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekne. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady Ondřej jedinej, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říkal, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl několik svojí vinou a nějakým nedopatřením.
3: A co jste dal těm ostatním, aby nešli dovnitř?
2: Jste to odhalil.
0: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurs, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci nestrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
4: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
5: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
6: Odbouraté pesticidy,

0: tvrdíme, že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo, jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina, Jak básníci neztrácejí naději.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno začíná a někdy končí.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: Už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: A. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Poslance. Jo? Hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
0: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
5: Tak další. Další!
6: Marcelka.
5: Dobrý den, Marcelko.
6: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
5: No bohužel.
6: Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez tytiče?
5: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hojacinku. Hyacinta tady člověk nezakopne.
7: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
6: Ale jen žádné intimity, pánové. Vyť, Macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
5: Slečno, prosím, no pro...
6: To bylo jen žertem. On žárlí,
5: to možte, no. Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
6: On se stydí, drahoušek mála. No, kluci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
5: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. No. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. No ne, zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal ředitelem, já jsem prošel tvrdou zkouškou.
6: Ne.
5: No, Václav, řekněte.
7: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahé vodky X?
6: Ne.
5: Starý člověk. Tak prosím, jedem další.
8: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat? Aha.
6: Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
8: No tak děkuji, tak prosím, tak přijdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
6: No, skočím mu pro okurku.
5: Bravo, ano, správně. Ta minula tam je vařila šipkový čaj.
6: Ale.
8: Tak a teď vám něco nadiktuji.
6: No, když tak. Jak nedáte.
8: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
6: Tak, máte ano. To ISMO adresou.
8: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím.
5: Ano. Pane Václav, co tomu říkáte?
9: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
5: No, ano, jistě, vidíte, píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali obrovské věci.
9: Výborný.
5: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak.
9: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
5: Ještě jednu?
9: Ano.
5: Tak tu vememe hopem.
9: Další věc, soudružka!
10: Dobrý den, soudruzi.
9: Dobrý den.
10: Vy jste ředitel?
9: Ne, já jsem Václav.
10: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
9: No dovolte, já vám budu...
10: No, my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
5: Machovou.
10: Lidušku. Ale vám to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpiš a jméno. Děkuji. Tak a zítra? 8.
9: Prosím to, kafíčko, jak...
10: Pozdě, pospíchám. Pánové, příště to musí jít. Hopem!
5: Ale kde to...
0: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
11: Doktor Novotná.
12: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den.
13: Ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
12: Ano. Fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
14: A on, navšpak máte toho medvěda, paní kolegyně?
15: Je nějaká provokace, ne?
13: No.
12: Medvěda a budík. Ten budík chci dát... Do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
16: Logické, my tu denně všíváme budíky.
14: O čem poradit?
12: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak, že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
14: No, ne, to vám někdo přednášel?
12: Ne, to jsem četla v Belletry u Taylora nebo Harriota.
14: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili uzdu své fantazii.
0: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurs, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Pacienti s plicní fibrozou budou mít v Česku k dispozici nový lék. Správa železnic spustila geologický průzkum úseku Mladá Boleslav Turnov. V Jelemnici vzniká biotop za téměř 80 milionů korun. A zítra čekejme zataženo s přehánkami a teplotami mezi 14 až 17 stupni. U poslechu zpráv vás vítá a hezké odpoledne přeje Lída Jiroutová. Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrozu. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený pojišťovnami by měl být od příštího roku.
2: Fibroza způsobuje postupné zizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí a nebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze, popisuje pneumoložka Martina Štertzlová.
3: Plíce jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně.
2: Nový lék s účinnou látkou nerandomilast dokáže zmírnit následky zizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků, popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumonologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice.
4: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrozu až 43% ve srovnání s těmi ostatními léky.
2: Dodává ale, že bude nutné počkat si na účinnost v dlouhodobé léčbě. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Mezi Mladou Boleslaví a Turnovem začal geologický průzkum podloží. Jeho výstupy se pak zpracují v projektové dokumentaci k modernizaci tratě Praha-Liberec. Ta má být v celém úseku dvojkolejná a vlaky tam mají jezdit rychlostí 200 km v hodině. Podle zprávy železnic potrvají průzkumy do září příštího roku. Odběr vzorků nebo průzkumné vrty se na území Libereckého kraje dotknou katastrálního území Svijan, Pěnčína, Příšovic, Čtveřína, Přepeří, Lažan a Turnova. Zaniklé koupaliště v Jelemnici nahradí biotop. Práce za téměř 80 milionů korun jsou téměř hotové. Zkušební provoz zahájí areál ještě letos. První koupající přivítá přírodní koupaliště na začátku příští letní sezóny.
5: Přírodní biotop s biologickým čištěním vody nechala radnice vybudovat na místě bývalého klasického koupaliště, které ale kvůli špatnému stavu uzavřela téměř před 20 lety. Po celou dobu jezdili lidé za koupáním do okolních měst a obcí. Radnice zvažuje, jestli by bylo možné některé části areálu využívat ještě před zahájením koupací sezóny, například dětské a herní prvky nebo občerstvení. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Irán je podle amerického prezidenta pravděpodobně zodpovědný za čtvrteční vzdušný útok na Saudskou Arábii. Donald Trump to řekl během své návštěvy Irska. Úder poškodil klíčový ropovod, který je současně uzavřený a úřady incident vyšetřují. Státní společnost Saudi Aramco začala ropovod více využívat letos v březnu, krátce po začátku války Spojených států a Izraele proti Iránu. Chce se tak vyhnout Hormuzskému průlivu, kde provoz blokuje Teherán.
1: Počasí.
0: A v neděli čekejme převážně zataženo od dopoledních hodin od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky a teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem je kvůli stavebním pracím zaveden v ulici Šluknovská v České Lípě.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Příjemný sobotní podvečer, 4 minuty po 17. hodině začíná druhá hodina plná hudby a písniček právě na vaše přání. Tak příjemný poslech.

Hana Zagorová a píseň Řeka zázraku byly tou úvodní písní, která otevřela druhé písničky na přání s datem 12. září. Je 8 minut po 17. hodině. Vy můžete samozřejmě svá přání telefonovat sem k nám do studia Českého rozhlasu Liberec na telefon 22 155 37 22. SMSky posílejte na číslo 90 011 04 a nebo nám pište na e-mailovou adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz.

Tak já věřím, že MiG-21 vás nenechal v klidu sedět u rozhlasových přijímačů, ale že vás náležitě rozhýbal. Posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec a já už čtu z naší e-mailové pošty. Zahrajte paní Věře Dosemil na Letnou písničku od Jaromíra Nohavici u nás na severu. Děkuji, Petr. No a pokud jste milovníky Jarka Nohavici, tak já si jenom dovolím připomenout, že můžete dnes sledovat dokument právě s tímto umělcem na České televizi ČT1 ve 21.40. Dokument se jmenuje velmi příznačně Jarek.

Jaromír Nohavica, 15 minut po 17. hodině v písničkách na přání Českého rozhlasu Liberec. No a teď budeme hrát pro paní Marii Zinerovou z Frýdlantu. Vybraná je písnička Čas růží od Karla Gotta. Moc děkujeme a připojujeme přání, píše pisatelka. Naše drahá Maruško, ať ti denně svítí sluníčko, ať tvé oči jasně září, ať se ti vše stále daří. Přejeme ti náruč plnou zdraví, ať tvá zahrádka tě stále baví. Krásný sváteční den přeji Jana s rodinou.

tisíc vůní stopy tvýho světa, zastoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývali.

0: Kolik nocí jsem už nebyl s tebou,
1: mori ticha,
0: zbyl jen z cigarety dým.
1: Možno hladíš do tmy
0: a v duchu mi máváš naším znamením.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 17.27, posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Já už ve vysílání vítám našeho posluchače. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer.
0: Odkud nám voláte a kdo jste?
1: Luděk Slochlic.
0: Výborně. Tak, komu budeme hrát a co jste vybral?
1: Vybral jsem Vlastu Pluchovou, až nám bude dvakrát tolik než já dnes. Bude to pro paní Boženku z Liberce, Šárku z Liberce, Vlastíka z Liberce a pro všechny, co si dáváme hrát.
0: Výborně. Já děkuji za zavolání, přeji příjemný sobotní podvečer.
1: Já děkuji vám taky.
0: A zase někdy naslyšenou.
1: Naše.

Tak to byla Vlasta Průchová, posloucháte Český rozhlas Liberec. Další přání písničkové bude pro pana Pavla a pro pana Oldu ze Semil. Ti by si chtěli nechat zahrát píseň Neplakej od Jiřího Korna a je to píseň pro jejich maminku.

0: caminho do amor e a tristeza acabou.
1: Stále jsou s vámi písničky na přání Českého rozhlasu Liberec a teď budeme opět hrát pro jednu maminku. Napsal nám pan Lukáš z Chotyně, který by rád svojí mamince nechal zahrát píseň od Štěpána Kozuba Dám ti napít. A

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: There'll always be Georgia.
1: Tak to byl Michael Bublé pro paní Marii k dnešnímu svátku. No a nyní budeme plnit přání v písničkách na přání Českého rozhlasu Liberec paní Lence. Ta si přála Kateřinu Marii Tichou a skupinu Vesna a vybrala píseň Po vodě.

Tak takové byly dnešní druhé písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Víc už se do nich opravdu nevejde. Další splněná přání opět zítra 4 minuty po 12. a 4 minuty po 17. hodině. No, na vás čekají výběr z archivu šarmantních osobností a Jana Fričová se s vámi bude těšit opět zítra ráno, kdy budeme společně s Českým rozhlasem Liberec vstávat.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Chrastava má výsledek ankety o délce městských slavností. Začaly dny evropského dědictví. Na hoře Mont Blanc zemřel český horolezec a neděle bude deštivá s teplotami do 17 stupňů. Zprávy jsou nachystány a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobrý podvečer. V anketě o délce městských slavností v Chrastavě na Liberecku zvítězila třídenní varianta. Podle informací na webu města mohli lidé hlasovat, zda chtějí zachovat třídenní akci nebo ji o den zkrátit. Hlasovat mohli lidé starší 18 let s trvalým pobytem v Chrastavě. Ve městě jich je zhruba 4900. Do ankety se zapojilo 216 lidí. Hlasovat mohli od května do září. Necelá třetina hlasujících byla pro zkrácení. Více než dvě třetiny chtějí slavnosti od pátku do neděle. O výsledné délce akce definitivně rozhodne zastupitelstvo města. Lidé v Libereckém kraji můžou do neděle 20. září navštívit speciální program ke dnům evropského dědictví. Prohlídky i výstavy chystají památky, kulturní i architektonická místa v celém kraji. Mezi nimi je například Městská knihovna v Jablonci nad Nisou nebo Liberecká Štrosova vila. Doplňuje kurátor Luděk Lukovka z Dokumentačního centra architektury Severočeského muzea.
2: Protože to je veliká stavba, tak my chodíme vlastně od toho přízemí až do prvního patra. To téma je obrovské v tom směru, že se mluví o tom, jak ten dům vznikl, že to je šťastná souhra nějakých okolností. Zadavatele stavby, rodiny Štrosů.
1: Ve francouzských Alpách ve čtvrtek zemřel český horolezec. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle něj jsou české úřady v kontaktu s rodinou zemřelého. Podle deníku Le Dauphiné Libéré zhruba 40-letého muže zasáhlo padající kamení při průchodu nebezpečným skalnatým úsekem na hoře Mont Blanc. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s iránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost iránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Iránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadily stanici Radio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů. Minister zahraničí Petr Macinka z Motoristů Sobě Českému rozhlasu řekl, že o schůzce Okamury s iránským velvyslancem věděl.
3: Já vím, že se jednalo o takové standardní protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise iránského velvyslance v České republice, čili to bylo takové protokolární rozloučení, které se běžně dělá a pan předseda Okamura mě o tom samozřejmě předem informoval.
1: Opozice schůzku Okamury s iránským velvyslancem kritizuje. Počasí. A v noci čekejme zpočátku polojasno až oblačno, od západu přibývání další oblačnosti postupně až na zataženo a ochladí se nám na 11 až 8 stupňů. Zítra bude převážně zataženo. Od dopoledních hodin od severozápadu očekáváme občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, na horách naměříme mezi 10 až 13 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý proměnlivý, během nepřechodně mírný západních směrů. Rozptylové podmínky jsou hlášeny na ráno mírně nepříznivé, během neočekáváme většinou dobré a bio bude na nejnižším stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou to ještě informace pro řidiče ulice Daliborova v Liberce, kvůli stavebním pracím uzavřena. Pokud se na svých cestách setkáte s dopravními komplikacemi, volejte call centrum Zelené vlny. 800 553 553 funguje nepřetržitě.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Minule to byl záznam gala večera, kdy cenu za rok 2018 převzal lékař profesor Pavel Pavko. Dnes vám nabízíme reportáž ze zákulisí, kterou natočili Blanka Malá a Zdeněk Novák. Šarm.
5: Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Blanka Malá
6: a Zdeněk Novák.
5: To, co teď slyšíte, je zvuková zkouška před vyhlášením 23. šarmantní osobnosti. A my vás teď provedeme zákulisím vyhlašování téhle ankety.
6: A díky nám se vlastně dostanete tam, kam byste se normálně nedostali a uslyšíte, co byste asi neslyšeli.
5: Vítězem se stal lékař Pavel Pavko, ale všichni kolem nás, protože je před vyhlášením, to ještě nevědí, tak to nesmíme nikomu prozradit, aby nám to neuteklo.
6: Ne, a všimnou jsi si, že tady budou i Dudy?
5: Ano, Karel Wagner.
6: Je to tak, přišel podpořit svého syna.
5: Ale my už se za chvíli v našem pohledu do zákulisí vyhlašování šarmantní osobnosti vydáme za jiným vystupujícím, Davidem Dejlem.
6: Naší šarmantní internetovou osobností z loňského roku.

0: vhled do zákulisí vyhlašování šarmantní osobnosti je tady. No, my jsme se vzdálili ze zkoušky Josefa Wagnera sem do vestibulu kongresového centra Aldis.
1: Nepřipadáš si trošku jako paparazzi, Zdeňku?
0: Samozřejmě, ale tohle je naše akce, akce Českého rozhlasu, takže jsme povolení paparazzi.
1: No a tady už je osobnost, kterou známe už z loňského roku. Naše šarmantní internetová osobnost David Dale.
0: Davide, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchači Českého rozhlasu a rád vás vidím.
0: Jak jste si to králování v internetové kategorii užil? Rok se s rokem sešel?
2: No, cenu mám vystavenou, každý den na to vzpomínám. Ne, vážně, jsem rád, že tady ta anketa existuje a moc krát děkuju všem faninkám a lidem, co mi poslali hlasy. A užíval jsem si to v tom smyslu, že ve mně doznívaly ty okamžiky a ty momenty z toho gala večera. To bylo vlastně to nejkrásnější.
1: Zdeňku, já mám pocit, že nám trochu omládl.
0: Ano, a vyrost. Já jsem nevěděl, že jste vysoký jako já, možná ještě vyšší.
2: Ne, já chodím teď narovnán. A
0: co to je?
2: No to znamená, že jsem měl problémy s plotínkou a ty se musí řešit buď operativně, a já jsem si zvolil tu druhou cestu, že jsem začal jako rehabilitovat akupunktura a tady ty věci. A tím pádem jsem asi o trošku třeba o 2 cm i vyšší, no.
1: Je tady ale vidět kratší sestřih. No. To znamená, že jako šarmantní osobnost začínáte o sebe víc dbát, Davide?
2: No teda to nevím, jakože předtím jsem jako chodil zarostlý, nebo jak to myslíte?
1: No připadá mě, že o sebe víc pečujete.
2: Ne, to určitě ne, spíš teď bude léto, tak jsem zvolil prostě takovýhle sestřih, aby jsem přežil ty vedra.
1: Každopádně vypadáte výborně, musím zprostředkovat také našim posluchačkám to, jaký na mě děláte první dojem. Davide, jako šarmantní osobnost, je to zavazující, změnilo se něco u vás za ten rok?
2: Asi jsem pořád stejný, ale je tady vždycky taková ta myšlenka, že když už tady tu cenu jsem dostal, tak bych měl být asi 99,9% pořád gentleman, neměl bych přesně se vyjadřovat nějak vulgárně a být prostě galantní ženám, podle mě, to je podle mě šarmantní osobnost v chlapském provedení.
0: No a galantní samozřejmě i ke svým především faninkám, které jezdí na každou vaši akci, nechybí tady ani tentokrát. Davida teď propustíme, protože ho čeká další zkouška a mezi tím bychom si mohli počkat na zpěváka, který už ji snad končí, tu zkoušku.
1: Ano, je to Josef Wagner. Pojďme.

stačí jen krok pouhý, první nádech dlouhý a vím, na každý pád zas najdu sílu vstát a budu bojovat.

0: jestli Pepa tady je. Blanka zaťukala na dveře šatny Pepy Wagnera.
1: Můžeme dál?
2: No dobrý den.
0: Ahoj, my si tykáme, tak nebudeme předstírat vykání. Ahoj, někdo ti volá. My počkáme. Jo, ty jsi to típnul.
2: Já jsem to kvůli vám típnul, kvůli vám všem.
1: Takže vítej v Hradci Králové. Je malá chvilka před tím, než se vyhlásí 23. šarmantní osobnost. Jsi napnutý?
2: Já jsem úplně totálně absolutně ve stresu, co bych vám jako tady nalhával, protože nejenom, že mě samozřejmě hrozně moc zajímá, jak dopadne veškeré hlasování, ale navíc jsem si tady pro sebe připravil něco hrozně pro mě složitýho, ale doufám, že pro všechny ostatní hezkýho, protože jsem si připravil pro Český rozhlas dárek, a to ve formě úplně nové písničky, která dneska bude mít absolutně totální premiéru. Takže to je pro mě asi ten stres úplně největší.
0: Tak to velmi rádi slyšíme. No konkurence v letošním ročníku je veliká, ať už v tom klasickém hlasování, tak v tom internetovém. My bychom povídali dál, ale přišel tatínek.
2: No dneska je tady se mnou můj tatínek, protože samozřejmě dneska je to tak strašně stresující a šílený den, že jsem rád, že mám tady oporu nejenom tátu, ale vlastně velká část mé rodiny tady.
0: A viděla jsi, Blanko, co si tatínek Karel Wagner přinesl?
1: No právě na to upírám svůj zrak, to jsou dudy.
3: To jsou skotské dudy. A protože jednu z posledních pecí, kterou jsme natočili s Pepou, která se jmenuje Rozpustila holka, to je písnička, ve které jsme natočili právě solo na skotské dudy. To zahraju v pravém skotském kiltu.
1: No a to jsem moc zvědavá. No. Budem se moc dívat.
3: No dívejte se, ale měl jsem s tím už jenom malým průšvih, protože jsem to hrál na narozeninách Standy Hložka s Pepikem a oni byli tam se mnou ještě doopravdy dva skotský dodáci a trvali na tom, abych pod tím kiltem, oni nesměli nic mít, jo. A zavřeli mi tu sukni jenom zavíracím špendlíkem. A já jsem začal hrát a najednou jsem cítil, jak mi ten kilt padá.
0: A dobře to dopadlo.
3: No, jen tak, já jsem se nafouk. A ono se to o mě jako trošku zabrzdilo a když jsem vyběhl ze scény, tak tam byla paní, která zatahovala oponu normálně, tam umdala, protože před ním mi spadla ta sukně a tak já se nemám za co stydět, no ale je pravda, že se to stalo.
0: Zpátky na chvíli k Pepovi. Pepo, šarmantní osobnost, vaše představa o ní v jedné, ve dvou větách?
2: No to by mě taky hrozně moc zajímalo. Já to opakuji při každém rozhovoru spojeném se šarmantní osobností, že až se dozvím, jak to všechno dopadne, tak si budu nějakým způsobem, budu nucen najít si nějaké ty hlasující, kteří se rozhodli hlasovat pro mě, aby mi vlastně řekli, co na mě teda šarmantního viděli.
0: No a kdybys nevyhrál, můžeš o tom přemýšlet další rok, protože opakovaná účast v anketě je přípustná.
2: Jakože ty stresy tady budu mít každoročně?
0: Ano.
1: No určitě, bez pochyby.
0: Josef Wagner ve vysílání Českého rozhlasu v našem šmejdění po zákulisí vyhlašování ankety Šarmantní osobnost roku. Tak ti moc děkujeme a tvůj zlom vást.
2: No, já děkuji za návštěvu, za zlom vás neděkuji, protože za to se neděkuje a hezký večer vám všem.

0: zákulisí vyhlašování šarmantní osobnosti roku. Byli jsme za Davidem Dalem, Josefem Wagnerem, přijíždějí další hosté, Kamila Nývltová zkouší, ale než doskouší, tak musíme ten čas využít a zajít do další šatny.
1: Pojďme se podívat za Ladou Klokočíkou a Mirkem Vaňurou.
0: Moderátory gala večera.
1: Můžeme dál.
0: Tak, my jsme se opět báli, jestli tady nejste inkognito a jestli se tady nemění šaty, saka, kalhoty a tak.
1: Někdo ťuká. Dále, ano.
0: Mám pocit, že letos nám ten ročník tak nějak omládl, Lado.
1: Ano, je to díky sociálním sítím, SMS-kám.
2: Teď jsme to říkali, že i my ale mládnem, Tenku, s tím. I moderátoři mládnou s novými nominovanými, kteří jsou teda opravdu mladší a mladší. David Dale, Josef Wagner.
1: No ale já si myslím, že je to naprosto vyrovnané, protože zase, když přišlo těch 150 tisíc kuponů z deníku, tak tam zase těch mladých tolik nebylo a byli tam takoví ti noblesní starší, anebo středního věku.
2: Krásně jsi to řekla, jsem čekal, jak se s tím poradí.
1: No a co vy dva? Jak to dopadlo, ta vaše porada, scénář? Budou nějaké změny?
2: To je změna. Pořád budou nějaké změny, ale v tom je to hezký, že je to naživo, se to vysílá, takže se nemůže nic vrátit a to je podle mě největší kouzlo. Tomáš Kylnic.
3: Já bych to rád stopil, protože jestli budou změny nebo ne, pojďme rozhodnout teď na pódium, že dohráli teďka všechny zkoušky zpěváků, skončilo Královnou

0: Český rozhlas, vysílání ze zákulisí, šarmantní osobnosti roku. No, slibovali jsme Kamilu Nývltovou.
1: No, jak se těšíte na dnešní večer, Kamilo?
2: Já se těším moc, já jsem vlastně na šarmantní osobnosti asi ještě nikdy nebyla.
0: No, možná kdysi dávno ještě.
2: Nebo možná to jsem byla ještě mladá.
0: Mladší.
2: Mladší. Těším se, protože já za prvý do Hradce hrozně ráda jezdím, protože je to blízko mého rodného bydliště a hlavně tady mám hrozně moc známých a přátel z Českého rozhlasu, takže to se vždycky těším nejvíc.
1: Potkáváme se na jaře, máte ráda tohleto období?
2: Mám, protože vlastně je to takový začátek něčeho nového, všechno jako kvete a vznikají nový projekty a tak akorát teďka musím se přiznat, že trošku trpím nějakou jarní únavou, ať je to teda u mě takovej nezvyk.
0: No ale přitom jste po takové kratší dovolené v Egyptě, no to mě neříkejte, že jste unavená.
2: No já jsem tam moc neodpočívala, protože v ten den, co jsem odletěla, jsem uběhla půlmaraton, pak jsem nasedla do letadla a tam jsem vlastně každý den běhala. Já moc jako odpočívat neumím a většinou vstávám třeba v 6 ráno a teď mi to nějak nejde.
0: Blanko, teď jsem se přistihla u toho, že my se tady s mnohými hosty známe a tykáme si a člověk má respekt před tím rozhlasovým mikrofonem a začne vykat, když si tykáme, takže Kamilo, promiň.
1: Kamilo, dnes je tady spousta šarmantních osobností, kdy vy jste potkala naposledy někoho šarmantního? Je.
0: No, tak my teď si povídáme spolu, viď, Kamilo?
2: No. Jo, tak samozřejmě, jako moderátoři Českého rozhlasu. Já si myslím, že jako každý den člověk asi pozná nebo potká nějakou šarmantní osobnost. Já si třeba osobně myslím, že to není úplně o tom, jak kdo je jako známý nebo co má za sebou, ale vždycky mě buď je ten člověk sympatický nebo ne a má nějaký takovej skrytý šarm, tak tím si mě vždycky získá.
1: Můžeme i trošku napovědět, co chystáte a budete mít na sobě?
2: Na sobě dneska nebudu mít šaty.
0: Já myslím, dneska nebudu mít nic.
2: A tak jako mohli bychom to pojmout.
3: No, pan Wagner s tím kiltem taky odlehčí.
2: Tak je vedro zrovna dneska, jo, takže, ale vzala jsem si takovej bílej kostýmek, mám takovej novej, tak

0: se na to těším.
1: Kostýmek jako královna, teď královnou jsem já, zazní tady na gala večeru, tak i v zákulisí bychom si tuhle písničku mohli pustit, anebo jinou od Kamily, uvidíme, co nám vyberou.

0: Posloucháte Český rozhlas. Šmejdíme v zákulisí vyhlašování ankety Šarmantní osobnost roku.
1: Zatím se nám to daří, všude se dostaneme.
0: Možná si všímáte, že už mluvíme potišeji a potišeji, protože už atmosféra houstne před samotným vyhlášením. A my jsme si řekli, že teď zajdeme za člověkem, u kterého nemusíme křičet, u kterého můžeme mluvit tak nějak s noblesou. A taky bude po jeho boku naše milá Eva Hrušková. A tím se dostáváme k tomu, že jdeme k panu Učilovi. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Tak vítáme vás na dnešním šarmantním večeru. Musím všem posluchačům připomenout také, jak dnes vypadáte. Náramně vám to sluší. Opět nechybí klobouk, krásná červená vázanka. Moc vám to sluší.
2: To mě velice těší a za to musím poděkovat Evičce, která to stále kontroluje a doplňuje, aby všechno bylo v absolutě.
0: A já teď musím, ale zároveň chci říct, že to sluší i paní Evě.
3: Děkuji. Správně. Ale víte co, tahle ta vázanka, ta se jmenuje Ascot. Takže to je takový odborný výraz na tenhle ten šátek u krku.
1: Zdá se, že šarmantní osobnost potkáváte vlastně každý den v koupelně.
3: To rozhodně. A musím ho jako občas poopravit, aby byl opravdu šarmantní, ale nedá mi to práci, jeho to baví.
0: Naši posluchači už výsledky znají, my jsme Pohled do zákulisí vysíláme s týdenním posunem, takže nic vám nebudu prozrazovat, ale každopádně můžu říct, že mě nepřekvapilo, ale potěšilo, že ač nepatříte mezi mladíky jako David Dale nebo Josef Wagner, tak věkem, myslím fyzicky, takže náramně bodujete v internetové sekci a v hlasování přes internet.
1: Možná nepojedete domů s prázdnou.
0: Možná ne.
2: No uvidíme, velice mě to těší a ve vrcholném věku mě to obzvlášť těší. A já si myslím, že ta akce, kterou pořádá Hradecké rádio, je strašně důležitá, protože ta šarmantní záležitost je otázka i slušnosti, gentlemanství, noblesy, a která v dnešní době trošku chybí a měla by i jaksi být injekcí pro to, abychom se všichni k sobě chovali příjemně, mile, s otevřenou laskavou náručí.
1: Myslíte si, že se dá naučit?
2: No, samozřejmě od dětských let by se k tomu mělo vést.
0: Výchova, ano, to je důležité.
3: Určitě, já si myslím, že Honzík, že to získal, ale ono se říká, že co s mateřským mlékem nenasajete, to s kravským nedoženete.
0: Krásná tečka při povídání s Janem Přeučilem, Evou Hruškovou. V našem Pohledu do zákulisí teď srdečně zdravíme do České Skalice i Pardubic, milovaných měst paní Evy a pana Přeučila.
2: Hradečáci, já vám děkuji.
3: Já zdravím i do Pardubic také samozřejmě a do České Skalice.
1: Zdeňku, a půjdeme zase o dům dál? Nebo o dveře dál?
0: Ano, uvidíme, na koho narazíme. Posloucháte Český rozhlas.
4: Když

0: mám dost času.
1: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, který patřil šarmantní osobnosti roku 2018.

0: posloucháte Český rozhlas, jsme v zákulisí vyhlašování ankety Šarmantní osobnost roku. Za námi už návštěvy v šatnách mnoha vystupujících hostů a nominovaných. A teď jsme přímo u pana profesora v závěru našeho vysílání.
1: Pan profesor Pavko nás pustil do své šatny a můžeme se zeptat, jaká byla cesta sem k nám do Hradce Králové?
2: Myslím, že všichni si to umí představit, v pátek odpoledne z Prahy špatně popojížděli jsme, ale pak se to uvolnilo a cesta byla dobrá a Hradec, díky architektům, kteří ho stavěli, má široké ulice, je tady málo aut a jízda tady už byla pak dobrá.
0: Pane profesore, my jsme si říkali, když jsme si tak o vás četli, co všechno už máte za sebou, jestli můžeme anketou Šarmantní osobnost roku konkurovat vyznamenání od pana prezidenta, titulu rytíř Českého lékařského stavu.
2: No tak možná to ocenění, o kterých mluvíte, ta ze šarmantnosti nemá nic společného, ale nevím, jestli jsem šarmantní, to uvidíme dneska večer.
0: No a jak si tady šarmantního člověka, ať už ženu nebo muže, představujete?
2: Já si ho představuji jako gentlemana, prostě člověka slušného chování, který nenapadá, neskáče nikomu do řeči a je laskavý k okolí, zejména teda k ženám, samozřejmě.
1: Pane profesore, to jste mi trošku nahrál, protože naše první šarmantní osobnost byl Marek Eben. A když jsme se ho zeptali na to, co si představuje pod tím šarmantní osobnost, tak řekl, že vlastně hlavně slušné chování, protože když se budete slušně chovat, tak jste vlastně i šarmantní.
2: Ano, je to tak, no to tak, jak to říkám, slušné chování k okolí. No, až nás bude 10 milionů šarmantních, tak to bude dobré, ale pak nebude o čem závodit.
0: No a není nás šarmantních, pokud to tedy definujeme jako slušné chování české společnosti, míň a míň, nebo byste nebyl tak skeptický? Jak jsme na tom my Češi teď se slušností, ohleduplností?
2: No, já si myslím, že víte, starší generace často hledí na mladou generaci tak, jako že jsou neurvalí a nevážejí si starších, ale já to nemohu potvrdit, protože se mi i mně jako muži staršímu stává v tramvaji, že mi mladší i ženy nebo muži uvolní místo, což většinou nepřijmu, ale tam si uvědomuju, že nemáme nikdy generalizovat a neříkat ty mladí, ty stojí za bačkoru, tak to vůbec není. Je to vždycky individuální a nemyslím si, že by morálka naší společnosti se nějak horšila. Pravda je jediná, zase to neplatí stoprocentně, čím jsou lidé chudší, tím mají k sobě blíž. Čím jsou bohatší, tím mají k sobě dál.
1: To bylo hezky řečeno, to by se mi chtěl udělat tečka, ale zeptám se, jako zvědavá žena, koho vy jste naposledy potkal šarmantního?
2: No, kolegyni, s kterou jsem dneska operoval, byla šarmantní.
0: Kolegyně ženy máte raději než muže mimochodem?
2: No, to je velmi těžko říct, víte, záleží před jakým úkolem stojíte. K některým úkolům jsou vhodnější muži a k některým úkolům ženy. Ženy jsou v nemocnicích, podle mě jenom mého názoru, právě laskavější k trpícím a k pacientům než muži.
1: Pane profesore, když operujete, posloucháte přitom nějakou hudbu?
0: Nebo snad mluvené slovo?
1: Nebo
0: to
1: snad
0: asi ne?
1: Český rozhlas?
2: Ne. Tak v mládí jsem si pouštěl hudbu a měl jsem různé teda CDčka na sále. Teď už moc ne, ale já si myslím, víte, každá práce, každá operace má fázi, která je mechanická a tam je dobré si poslouchat hudbu. No a pak je fáze, kdy se musíte koncentrovat na něco a to stejně okolí nevnímáte. A i kdyby hráli cokoliv, tak vlastně nevíte, že hrajou. To přece znáte z vlastní práce. Když si pustíte v kuchyni hudbu, tak posloucháte, ale jakmile připečete kuře nebo husu, tak najednou nevíte, co hrajou, protože jste nervózní, čadí se strouby.
0: No a když skončíte operace a jste doma v klidu, můžete relaxovat. Patří k tomu relaxu třeba i Český rozhlas?
2: No, budu zcela upřímný. Dneska jsou takové možnosti, různá média, flešky, CDčka a tak dále, podcasty, že já jsem sám tlačil ještě, když byl ředitelem Českého rozhlasu pan Duhan, že bychom měli mít jednu stanici, která jenom mluví, podobně jako je to v BBC.
0: A to máme, my rodina v Českém rozhlasu.
2: No, teď to máme a je to dobře, protože hudbu, víte, přece máte jednou náladu na hudbu klasickou, jindy rád posloucháte swing a někdy si dáte třeba varhanní muziku. A tak je to, když přijdu domů, tak nemůžu říct, že bych stále poslouchal to samé a v tom autě, protože většinou posloucháme v autě. A v tom autě já potřebuji informace a když si chci poslouchat hudbu, tak si tam můžu dát hudbu, kterou chci a nechci, aby mi někdo vnucoval hudbu, aby mi vnucovali dechovku, když na ní nemám chuť, nebo aby naopak někomu pouštěli devátou a on by chtěl poslouchat dechovku. Ta možnost mít hudbu v rádiu, ta byla potřebná v době, kdy nebylo nic jiného než rádio a gramofon. Ale dneska máme těch nosičů tolik, a zejména mladší generace, víte, že skoro tu hudbu ani z rádia nepotřebuje.
0: Tak to mají teď kolegové z Českého rozhlasu plus Radost.
1: Kdybychom vám mohli teď něco hezkého zahrát, co by to bylo?
2: No, teď bych si poslechl nějaký swing.
0: Jdeme na to. Děkujeme profesoru Pavlu Pavkovi za to, že si na nás udělal čas v zákulisí vyhlašování ankety Šarmantní osobnost roku a uvidíme se pak na pódiu.
2: Dobře, děkuju pěkně.
1: A rozhodně plníme vaše písničkové přání.

0: to jsou fanfáry pro vítěze dalšího ročníku ankety Šarmantní osobnost roku pro Pavla Pavka, pana profesora, v závěru našeho pohledu do zákulisí.
1: Já myslím, že ta volba byla naprosto jasná, nádherná.
0: Pro pana profesora už je připravená ohromná kytice, zlaté keramické slunce a my jenom čekáme na příležitost se k němu podívat. Než se dostaneme panu profesorovi Pavkovi, tak hodnocení jeho vítězství od Jana Přeučila.
2: Strašně moc gratuluji panu profesorovi, já si ho nesmírně vážím, my se velmi moc dobře známe a je to veliká osobnost a takových lidí bychom měli si velice vážit. A myslím, že to ocenění dostalo dneska tu správnou tečku.
1: Přicházíme k paní Elišce Balcerové.
0: Tak paní Eliško, já myslím, že musíte mít radost, že dalším v řadě je pan profesor.
3: Mám velikou radost, velikou, protože on je opravdu v svém oboru hvězda a jsem rád, že to konečně dostal někdo jiný než herec.
0: A míříme přímo za panem profesorem.
1: Míříme se k naší šarmantní osobnosti, 23. šarmantní osobnosti. Pane profesore, velká gratulace.
4: Děkuji.
1: První pocity.
2: No, obyčejně, když někdo něco vyhraje, tak říká, že to nečekal, já jsem to opravdu nečekal. Mě to těší, že mi lidi dali ty hlasy a děkuji jim za to.
0: A možná osobní doporučení, a vůbec to nemusí být celebrita pro další ročník.
2: Víte, ono je to tak. Pro lidi jsou známí ti, kteří jsou neustále v médiích. Tak já snad tolik jsem nebyl, ale jsou to buď politici, anebo umělci. Kolikrát jsem přemýšlel o tom, kdo je známý a kdo je slavný. Mezi tím je dost velký rozdíl. Známý je například Kajínek. Když se 10 lidí zeptáte na ulici, kdo je Kajínek, tak 7 lidí bude vidět. Ale to neznamená, že je slavný, je známý. A slavní jsou lidé, na které si vzpomene až další generace.
1: Pane profesore, ale vás my máme a budeme mít v srdcích.
2: Děkuju pěkně. Chtěl bych se vejít do vašeho srdce.
0: Gratulace Jiřího Kánského, ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice.
5: Děkujeme, že jste přijel, že jste si udělal čas.
2: Je to pro mě podsta samozřejmě.
1: Ještě jedna otázka. Už víte, kde bude ta cena? Kde bude mít to čestné místo?
0: Zlaté keramické slunce?
2: No, bude určitě na nějakém čestném místě v bytě, ale ještě to nevím, to o tom rozhoduje žena.
0: Pódia, už jsme zpátky v zákulisí, je na čase se rozloučit a konstatovat, že tedy další šarmantní osobnost je za námi.
1: To je pravda, je to trošku škoda, ale na druhou stranu můžeme se těšit na ročník příští.
0: Ano, o to, co jste slyšeli, se v tuhle hodinu postarali Zdeněk Novák
1: a Blanka Má.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Jablonečtí strážníci zvýší dohled nad nočním klidem v části sídliště Šumava. Přesun tramvajové zastávky u Severočeského muzea přijde na 3 miliony korun. Severní Korea provedla další raketový test a zítra čekejme zataženo s přeháňkami a teplotami mezi 14 až 17 stupni. U poslechu zpráv vás vítá a hezký večer přeje Lída Jiroutová. Městská policie v Jablonci nad Nisou zvýší dohled v ulicích Vysoká a Jitřní na sídlišti Šumava. Rozhodli o tom zastupitelé města. Hlídky strážníci posílí hlavně v noci a o víkendech. Důvodem jsou opakované stížnosti obyvatel na hluk z restaurace Kraft. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové městská policie od května do 20. srpna eviduje celkem 9 oznámení o rušení nočního klidu. Číslo ale automaticky neznamená spáchání přestupku.
2: Strážníci teď budou v místě sbírat podklady o jednotlivých situacích. Město je plánuje použít při rozhodování o případném omezení provozu restaurace. To požadují obyvatelé z okolí, kteří sepsali petici. Platná městská vyhláška stanovuje noční klid od 22 do 6 hodin ráno. Nezakazuje ale provoz restaurací po 22. hodině. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Kvůli novým parkovým úpravám kolem budovy Severočeského muzea v Liberci se musí posunout zastávka tramvaje. Ta je nyní na rohu křižovatky ulic Vítězná a Masarykova. Po dokončení rekonstrukce kolejí se ale přesune zhruba o 100 metrů dál směrem k lidovým sadům. Stávající poloha zastávky totiž koliduje s novým výjezdem do technické části muzejní budovy. Změny v projektu a přesun zastávky přijdou na 3 miliony korun. Ty zaplatí Liberecký kraj, říká ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek.
3: To velmi úzce souvisí s nástupním prostorem a obsluhou budovy Severočeského muzea, prostě nájezdy pro hasiče, zásobování, bezbariérový přístup a tak dále. Takže jsme to jako honem vyřešili díky vstřícnosti hasičů, magistrátu Libereckého. Bylo to jako jenom technická změna.
0: Vedení Turnova hledá firmu, která v nové sportovní hale v lokalitě Turnov 2 postaví bouldrové centrum. Schválili to radní. Na nové tréninkové umělé stěně budou moci horolezci zlepšovat své dovednosti. Nejbližší bouldrové stěny jsou v Jablonci nad Nisou nebo v Liberci. Severokorejská armáda odpálila několik balistických raket krátkého doletu. Střely uletěly vzdálenost přibližně 250 kilometrů a dopadly do Japonského moře. K vojenskému testu přistoupila KLDR jen pár hodin poté, co Spojené státy, Japonsko a Jižní Korea ukončili vojenské cvičení kolem jihokorejského ostrova Jeju.
1: Počasí.
0: A v neděli čekejme v Libereckém kraji převážně zataženo. Od dopoledních hodin od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Teploty zítra vystoupí na 14 až 17 stupňů, na horách naměříme mezi 10 až 13 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný západních směrů. Rozptylové podmínky jsou po ránu hlášeny mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v nádražní ulici v Chrastavě na Libereckou. Uzavřený se do ulice ze silnice číslo 35 i výjezd ze směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Jinak voní se no koním, jinak zamilovaným, pravil polský básník a satirik Stanislav Jiří Lec. A jinak voní těm, kdož mají koně rádi a pečují o ně, a také těm, kdož o koních zpívají. Dnes se proto spolu vydáme do světa našich nejvzácnějších koní, starokladrubských. Díky nimž jsme od roku 2019 získali další zápis na seznamu UNESCO. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Koně slaví svůj světový den 11. července, ovšem měsícem našich starokladrubských koní je září. Konají se výkonnostní zkoušky, závody ve všestrannosti a důležité závody koňských spřežení. Dnes se za nimi vydáme do východočeského malebného Heřmanova městce, kde jsou výcvikové stáje pro starokladrubské vraníky.

jak sami slyšíte, o koních a lidech si dnes také hrajeme. A ještě uslyšíte ty nejkrásnější lidové písně v podání Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje, Českobudějovického souboru Úsvit, žen z Mrákova, Plzeňského lidového souboru, muziky Bohemiky a Vysočanu. A také excelentní zpěváky, například Jaromíra Horáka nebo Věru Příkazkou. A tady už je další krásná koňská píseň.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme v jednom ze srdcí Heřmanova městce a naším hlavním průvodcem bude ředitel Národního hřebčína v Kladrubech, Jiří Machek. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Proč jsme v Heřmanově městci, pane řediteli? To bychom měli asi posluchačům vysvětlit.
1: Jsme tady proto, že v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem se nechovají starokladovští koně pouze v Kladrubech nad Labem, ale chovají se i v sesterském hřebčíně ve Slatiňanech. No a pod tento hřebčín ještě patří výcvikové středisko pro starokladovské vraníky, a to právě tady v bývalých knížecích stájích v Heřmanově městci.
0: Musíme otevřít zajímavou historii jednoho z významných knížecích rodů, že ano?
1: Ano, jedná se o knížecí rod Kinských, o chocenskou větev, a historie jejich působení tady v Heřmanově městci se začala psát v roce 1828. A kinští chovali koně především pro parforzní hony, koňské polo, chovali kočárový koně anebo dostihový koně, a ty právě chovali i ve zdejších stájích, které postavil Ferdinand Bonaventura Kinský v roce 1875. Kinští tyto stáje vlastně spravovali 70 let do roku 1945. No a právě od roku 1945 se vlastně píše historie starokladubských vraníků až do dnešních dnů, a to znamená, že ty stáje jsou staré 151 let.

0: My když jsme natáčeli u vás v Kladrubech v Národním hřebčíně, tak jsme si říkali, co vedlo Habsburky k tomu, že tam hřebčín národní speciální založili, protože k tomu vedla řada okolností, ale především tvar té krajiny. Bylo to to, co rozhodovalo i tady, nebo je to náhoda, že prostě Choceň leží relativně blízko? Tušíme, proč právě tady?
1: Je to vlastně podobné, jak jste uvedla, protože kinští měli samozřejmě více sídel, více zámků, ale tento byl jeden z nejoblíbenějších a ty stany tady právě postavili z toho důvodu, že to je vlastně Pardubický kraj, je to Polabí, je to kraj koním zastýbený, je tady rovina, i ten půdní podklad je velmi příznivý pro přípravu koní a nedaleké Pardubice, tam se především v 19. století a ještě na začátku 20. století konaly jak parforzní hony, z nich se pak rekrutovali překážkové dosti a známá Velká Pardubická. No a to je bylo všechno poblízku, takže naprosto ideální umístění jak pro stáje, tak pro zámek.

0: My tady máme ještě jednu průvodkyni, Marie Ellen Jirotková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy uspokojíte všechny milovníky historie, protože víte úplně všechno o všech majitelích tady tohoto panství i toho hřebčína.
1: Vždycky začínáme prvním majitelem Rudolfem Kinským, který toto heřmanoměstecké panství zakoupil roku 1828 za 720 tisíc zlatých. Mladý kníže si svého panství moc neužil, bohužel umírá v nedožitých 34 letech na tyfus a majetek přechází poté na jeho manželku. A to do té doby, než dospívá jeho nejstarší syn Ferdinand Bonaventura. A právě Ferdinand Bonaventura nechává roku 1855 vystavět zdejší stáje, do kterých se půjdeme podívat. Ferdinand Bonaventura umírá na jaře roku 1904 na následek pádu z koně a majetek přechází na jeho nejstaršího syna Karla Rudolfa, vítěze Velké národní. Karla Rudolfa ráda zmiňuji, protože on byl prvním cizincem, který vyhrál Velkou národní a zároveň prvním a jediným Čechem.
0: My se tady shodou okolností díváme na pamětní desku jednoho docela významného muže, který hodně ovlivňoval naše dějiny na začátku a v první polovině 20. století.
2: Ano, my stojíme před budovou Medov, což bylo takové správní nebo hospodářská budova právě pro heřmanoměstecké panství. No a v této budově se narodil Jiří Stanislav Gut Jarkovský v polovině 19. století a ten je známý jako spisovatel, jako pedagog nebo jako sportovní funkcionář, ale pro nás to, co je důležité, tak je to, že byl prezidentským ceremoniářem. No a on se zasloužil o to, že součástí prezidentského protokolu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka bylo i koňské spřežení se starokladuskými koňmi. A tímto nepřímo se Československá republika přihlásila k bývalému habsburskému plemeni a to vlastně přispělo k záchraně jak starokladuského koně, tak kladuského hřebčína.

0: Tak milí posluchači, když vstoupíte z Masarykova náměstí tady v Heřmanově městci dovnitř, tak se stane zázrak, protože se před vámi otevře naprosto nečekaný a neuvěřitelný pohled. Tak jak to je, pane řediteli, a co vlastně vidíme teď?
1: Tak my stojíme před průčelím Heřmanov městských stájí. Vidíme ten anglický vliv, protože ta stavba byla postavena teda v novorománském stylu. Jedná se o dva odstíny cihel. A ty cihly mají i atypickou velikost. Před 3 lety ta stavba prošla totální rekonstrukcí, vlastně ve své historii úplně poprvé. No a my jsme měli vlastně problém ten, že ty cihly vlastně nebyly k sehnání. Takže aby jsme mohli vůbec ty stáje zrekonstruovat, tak jsme museli nechat vyrobit nějakých 8 000 atypických cihel s těmi specifickými odstíny.
0: Teď jsme vstoupili dovnitř a je to atypicky členěná budova.
1: Hlavní budova se skládá ze 3 traktů a ten prostřední trakt je zasklený. A tak to bylo postaveno a tak to bylo zaskleno v tom roce 1875 za pana knížete.
0: Kolik je tady koní?
1: V současné době tady máme 24 starokorupských vraníků, o kterých se stará 7 zaměstnanců.
0: My jsme vstoupili do stáji a tady jsou ti nejkrásnější, nejušlechtilejší. Jsme tady se samými dívkami v tomto traktu, že ano, pane řediteli?
1: Ano, jsou to klisny, starokorupské vranky.
0: Vraníci a vranky jsou používáni hlavně na smuteční ceremonie, církevní ceremonie, nebo neplatí to takto jednoznačně? Jak...
1: Vraníci takhle k tomuto účelu, který jste zmínila, tak k tomu účelu byli vyšlechtěni, především pro funerální slavnosti. Chovali je samozřejmě i církevní hodnostáři a využívali, a tak tomu je i dodnes, ale starokorupští vraníci se v současné době využívají i pro moderní soutěže spřežení a využívají je velmi často i jízdní oddíly policie. No a nám se právě v loňském roce podařilo prodat 7 vraníků americké armádě. V rámci americké armády je taková kavalerie, takový speciální oddíl, který vlastně zajišťuje státní pohřby, včetně pohřbu amerických prezidentů. A teď tam mají od nás 7 starokorupských vraníků.

0: Mimochodem, jak ten výcvik probíhá?
1: Sem přijde mladý kůň, takzvaná remonta ve 3 letech z Rýbárny ze Slavic a koně tady pak absolvují teda přibližně roční výcvik a v případě starokorupských koní, tak ten výcvik je jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku pak většina z nich absolvuje výkonnostní zkoušky, no a ty nejlepší jsou zařazeni do chovu a ty ostatní jsou určeni na prodej. No a ten výcvik probíhá tak, že prvně se ty koně učí navíkat na úzdečku, prvně se takzvaně lonžují, pak se učí navíkat na sedlo, na váhu jezdce, no a pak se učí navíkat na postroje, pak se takzvaně odtahují, no a pak se začíná zapřahat, no a prvně se zapřahají s takzvaným učitelem, se zkušenějším koněm a úplně nakonec se zapřahají vlastně 2 mladé koně do páru.
0: Předtím jsme nahlédli k dámám, teď jsme u mladých mužů. Je to neuvěřitelné, jak jsou ti koně nejenom tady krásní, ale i hodní. Mají starokladodobští koně nějaký specifický povahový rys?
1: Tak oni jsou klidní a mají optimální temperament. A to je vlastně ten důvod, proč se právě využívají k ceremoniím, protože tam je naprosto důležitá spolehlivost těch koní. A to je jedno, jestli to je v kočáře, a nebo třeba v sedle, když třeba na nich jedou trumpetisté v rámci švédské královské jízdní gardy.
2: Když

0: peníze v pekle, budeme čerta mlátit. On nám je musí vrátit a budeme čerta mlátit. On nám je musí vrátit.
1: Tak milí posluchači, udělali jsme opravdu kus velkého kroku zpět do historie. Takže paní Marie Ellen, kde pak se to nacházíme?
2: Vstoupili jsme do původní sedlovny Kinských a tak, jak ji vidíme, tak opravdu za Kinských bývala. My teda rádi upozorňujeme naše návštěvníky hlavně na sedla dámská, která jsou výjimečná právě těmi rohy, protože dámy za monarchie nemohly jezdit na koních ob kročmo, platil pro naše země takzvaný španělský cer. A podle něho se všechno řídilo, oblékání, stolování a jízda na koni. A dámy tedy musely jezdit v dámském sedle.
1: Z boku a tudíž se drželi těch dvou rohů, aby nespadly?
2: Ne, nedrželi se. Dáma sedí na koni bokem v tom dámském sedle, jednu nohu má vyvěšenou a druhou se ze spodu dotýká té skokové hlavy a nohu má v jednom třmeni.
1: Tak my tady vidíme nástroje na hraní koňského póla, vidíme tady ale i furu zajímavostí další.
3: Ano, vy jste zmínila takzvané malety, to jsou vlastně ty, když to řeknu laicky, takové pálky právě na koňské pólo a ten jezdec mýval vždycky na to utkání k dispozici 4 koně dokonce.
1: No já jsem tady objevila i krásně vyhlížející popelníky, je to možná trošku morbidní, ale je to zajímavý artefakt, tak co to je?
3: Je to kopyto, ze kterého je vlastně udělaný popelník, je to taková relikvie a tehdy to byla vlastně taková vzpomínka na koně, kterého znali, možná ho měli i rádi, byť teda v současné době nám to už nepřijde moc vhodné, ale pro ně to bylo v tehdejší době prostě naprosto běžné.

0: Já jsem se tady píděla po nějakých zajímavostech a tady je jedna z největších, která je nejenom okrasná vizuálně, ale jak záhy uslyšíme, tak zvukově, takže audiovizuální zážitek nám poskytne. Tady ten předmět, co to je?
1: Je to rolničková dečka, která se používala na koně, když jeli v zimě kočárové saně.
0: A vy jste říkala, že každá ta rolnička zní jinak?
1: Každá má jiný zvuk a dohromady to potom vytváří ten hezký zvuk, který známe z pohádek třeba.
0: My jsme vstoupili do dalšího sálu.
2: My jsme v postrojovně. Na stěně vidíte hlavu laně, která se nazývala Bába. A to byla taková legendární laň. Účastnice několika parforzních honů, protože ten anglický způsob parforzního honu, který byl praktikován tady na Pardubicku, tak ten se od toho francouzského způsobu lovu lišil v tom, že ta zvěř se nezabíjela, ale vlastně pouze štvala. A ta laň už vlastně tím, že absolvovala několik honů za sebou, tak už viděla, o co jde. Tak se někdy stalo, že běžela do Pardubic, do města, a nebo se jim údajně někde schovala v lese a nemohli jí dokonce i několik dní najít. Tak pak z úcty k ní je nechali vlastně v oboře dožít a nikdy nebyla vlastně zabita. Yes.

0: Pořádáte tady také nějaké koňské slavnosti, pane řediteli?
1: Je tradicí, že v Heřmanově městě pořádáme na podzim v září jezdecké závody a v letošním roce třetí zářijový víkend tady budeme pořádat soutěže ve všestrannosti a poslední víkend září budeme pořádat národní závody spřežení, což je memoriál Jiřího Škodného.
0: Mimochodem, úspěchy v tom závodění tady mají tradici, že ano?
1: Ano, mají, protože už je trošku zapomenut úspěch jednoho ze zdejších knížat, a to Karla Kinského, který vlastně převzal zdejší panství na začátku 20. století a zemřel po konci první světové války. No a on v roce 1883 vyhrál nejtěžší překážkový dostih světa, to velkou liverpoolskou, a vyhrál tento dostih jako první cizinec a jako první a zatím poslední Čech.
0: To byl velmi stručný exkurs do další součásti národního hřebčína v Kladrubech. Děkuji paní Marii Ellen Jirotkové.
2: Děkuji, nashledanou.
0: A také našemu hlavnímu průvodci všemi dvory, které národní hřebčín v Kladrubech spravuje, panu Jiřímu Machkovi. Díky a naslyšenou.
1: Také děkuji. Ještě

A tím se naše dnešní putování za našimi starokladrubskými vraníky v Heřmanově městci pomalu uzavírá. Připomínám, že už příští víkend, tedy 18. a 19. září, se právě v tomto krásném městečku konají závody ve všestrannosti a o týden později, tedy 26. a 27. září, memoriál Jiřího Škodného, což jsou závody koňských spřežení. Starokladrubské koně pak samozřejmě uvidíte i na slavnostní prezentaci v rámci Velké pardubické v říjnu. Ale nejkrásnější je zajet se za nimi podívat do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem nebo do jeho pobočky ve Slatiňanech. Citátem o koních jsme začali, tak jim také skončíme. Jedno gruzínské přísloví říká: jezdec, který není koněm milován, daleko nedojede. Což se dá aplikovat i do jiných oblastí našeho života. Tak na to myslete, příští sobotu se na setkání s vámi i historií a lidovou kulturou těší Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech od mikrofonu přeje Goranka Oljača. V pořadu uslyšíte ještě jednoho z hostů, kteří cítí, že patří do České republiky, ale zároveň i do své původní vlasti. Bruno Skokard se narodil v Belgii a v České republice žije 20 let. V rodné zemi pracoval 6 let jako zvukař v belgickém rozhlasu a tady se zabývá překladatelstvím z francouzštiny a angličtiny. Poznala jsem ho ve sdružení MIGACT, které se snaží o aktivnější začlenění expátů do české společnosti. Začlenit se do nového prostředí, změnit zaměstnání, poznat dosud neznámé lidi, jazyk a prostor, to všechno není lehké. A hlavně pro mladé lidi to bývá přitažlivé. Pokud k tomu dodáte city a naklonost k někomu, máte před sebou začátek života v Česku, jaký měl Bruno Skokard. Zdálo se mu, že tady není všechno rozděleno na sever a jih, jako v Belgii, kde je nejdůležitější příslušnost k Valašskému nebo Valonskému regionu. Proto mě zajímalo, jaký vztah mají Belgičané ke království. Vzpomíná si na to?
2: Nemám v hlavě žádné statistiky, ale je to jasný pro mě, že jsou velmi kontrastní názory a vidíme lidi, kterou jsou úplně nadšený a na druhou stranu lidi, kteří nesnáší monarchii. Ale mám pocit, že hlavně lidi mají rádi monarchii a monarchii v Belgii je to důležitý. Zase jednou to sjednocuje.
1: A vztahuje se to i k mladým lidem.
2: Žiju už tady 20 let a nevím, jak to je teď.
1: Ano. Nerada bych zapomněla na fakt, že Brusel je sídlo Evropské unie. Velice často slyšíme, jak vlastně je Brusel symbolem vztahu k jednotlivým zemím, které musí poslouchat ten Brusel. Jak Belgičané vnímají tu centrální část Evropské unie, která je u nich?
2: Když jsem tam žil předtím, o tom jsme moc nemluvili, tak asi předtím to nebylo moc téma, nebo to bylo současný život a asi transparentní, jako aspoň z mého perspektivu, to bylo samozřejmostí, jo. Ale nevím, jestli další lidi to taky.
1: Jak často jedete do Belgie a jaké vztahy udržujete?
2: Chtěl bych jít častěji, ale dvakrát, třikrát za rok. Ale teď po 20 let chybí mě Belgie, protože to samozřejmě, když jsem žil 30 let, protože jsem 50 a se cítím, že patřím tam i tady a chtěl bych mít ideálně mít nomadský situace. Je to těžko žít současně na víc než jedno místo, ale no ideálně chtěl bych být víc tam, ale ještě i tady.
1: Tak to nějak dost migrantů vnímá. Někdo z toho má problém a někdo to cítí jako bohatství. Ty jak to vidíte?
2: To jsou samozřejmě oba, ale já mám rád se podívat na pozitivní, tak já vidím oba dva, ale radši se podívám na lepší část.
0: My a oni.
1: Jak jste slyšeli, Bruno Skokard žije v Česku už 20 let. Jeho první výlet do východních zemí je spojený s návštěvou kamarádce. Ta studovala v Praze v rámci Erasmus programu. Shodou okolností se Erasmus znovu objevil v jeho životě po návratu domů.
2: Potkal jsem mladou ženu, českou, která připravovala na Erasmus program v Belgii. No, zamilovali jsme se a potom po 6 měsíců ona musela jít zpátky do Čech, aby ukončila studie.
1: Ano.
2: No a proto jsem se rozhodl se stěhovat. To bylo taky, když jsem už neměl práci v Rozhlasu kvůli tranzice digitální.
1: Nějaká jiná země vás nenapadla?
2: Ne, já jsem pořád měl rád Anglie, Velkou Británii. Tam jsem žil trošičku, jako 2 měsíce. Ale když jsem potkal ta žena, tak samozřejmě to nebylo otázka na jaký zemí. No a dokonce jsem hodně rád, Praha jsem hodně líbila. To bylo pro mě, i místo bylo pro mě motivace.
1: Když jste se už tak rozhodl, přemýšlel jste o tom, kde budete pracovat, co budete dělat?
2: Samozřejmě ona byla a ještě je překladatelka a tlumočnice.
1: Ano.
2: Kvůli jazyk to bylo pro mě těžké něco vymýšlet. Samozřejmě jsem vůbec neumil češtiny. Tak začal jsem učit francouzsky, což je pro nás klasika. Ale pak jsem se taky všiml, že můžu taky překládat, ale to bylo už úplně online. Našel jsem klientů, kteří měli nějaké texty v angličtině a já jsem překládal do francouzštiny a takhle jsem začal pracovat jako překladatel. Začínal jsem pracovat na volné noze.
1: A s nadsázkou řečeno, tady by příběhu příslušela metafora o růžové zahrádce. Ve slibném začátku společného života hrála důležitou roli jazyková vybavenost partnerky Bruna Skokarta.
2: Je to dobrý, když máte přítelkyně, která může mluvit a všechno pořídit česky.
1: No. Tak vám byla velice nápomocná na začátku, že jo?
2: Ještě dodnes, jako jak slyšíte, mluvím docela dobře, ale ještě ne tak dobře. Samozřejmě je to mnohem lepší dneska, ale je to ještě těžký dobře komunikovat s lidmi a kultura je samozřejmě jiný tady a v Belgii, ale ne tak hodně. Máme docela společně rozdíl mezi Češi a Belgičany. Nejsem jistý, ale pro mě to vypadá trošku, že rozdíl není větší než mezi vlámský lidi a valonský lidi.
1: My jsme se seznámili na schůzce MIG Aktu.
2: Mm-hmm.
1: Tam byla skupina lidí pocházejících z různých zemí a to, co jim bylo společné, je, že si přejí více začlenit do české společnosti. Byl to a je to vaším cílem?
2: Určitě. Pro mě je důležité žít s lidmi, kteří už žijí tady dlouho. Chtěl bych žít mezi Čechy a nejenom mezi takzvané expats.
1: Cizinci.
2: Je to těžký ještě jednou kvůli jazyk. Proto jsem se učil češtinu. Je to pro mě velmi důležitý. No.

0: se angažma cizincu na komunální úrovni. A znáte svoje sousedy?
1: Moc ne. Vždycky jsem se taky stydil. Je to pro mě těžko najít lidi, kteří mají společný zájmy. To bylo takhle taky v Belgii pro mě. Ale mám tady dobrá kamarádka Češka. Je to pro mě jednoduchý kamarádky, kteří jsou cizinci, protože je to pro nás přirozenější se spojit. Jinak mám i další kamarádi, kteří jsou Češi. Je to super. I nedávno jsme byli na kulečník. Hodně zábava, samozřejmě taky na pivo. A potom taky procházky pro nás i pro Češi. V přírodě okolo Prahy. To hlavně spolu mluvit a trošku turistika.
0: Co byste vy v tom běžném životě chtěl, aby lépe fungovalo?
1: Zase jedno jazyk. Rozumím skoro všechno, ale někdy je to ještě moc těžký, když musím mluvit pro administrativní věci. Potřebuju pomoc a to ještě já zeptám na bývalou přítelkyni. Pro cizinci to by bylo dobrý mít všechno překládáno v angličtinu.
0: Jak to vidíte teď v bezprostřední budoucnosti? Vidíte budoucnost v Čechách?
1: Mám tady dceru, bude jí 16 brzo a ještě mám dobrý vztah s bývalou přítelkyní, matka ty dcery a další kamarády a tak mám koření.
0: Už
1: po 20 let. A proto jsem řekl, že pro mě ideálně chtěl bych být na ty dvě místa najednou, ale takhle cítím, že chtěl bych zůstat tady i být v Belgii, když mám taky rodinu a kamarády a mám tam 30 let života.
0: Říkáte, máte 16-letou dceru. Jakým jazykem komunikujete?
1: Oba, hlavně český, protože samozřejmě jsme v Čechách. Je dvojjazyčný a umí perfektně francouzsky, taky anglicky a učí se španělštinu. Když člověk se učí aspoň dva jazyky od dětství, tak mozek má víc schopností na jazyky.
0: Tím uzavírá náš rozhovor Bruno Skokart. Děkuji mu za věnovaný čas a otevřenost, se kterou přistupoval i k tématům, která nejsou úplně příjemná. Na příští sobotu a pořad Mie Oni se jako obvykle těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Do pardubických ulic se vrátí pomocníci strážníků na přechodech. Nový pavilon nemocnice v Turnově bude kompletně hotový až začátkem příštího roku. Zítra bude převážně zataženo a během dne bude přechodně pršet. Teploty vystoupí až na 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Městská policie Pardubice vybrala 6 budoucích asistentů strážníků u přechodů pro chodce. Budou společně s hlídkami pomáhat dětem před začátkem vyučování přecházet. U vybraných škol by se měly objevit už koncem září. Nejprve ale musí projít výcvikem, doplňuje mluvčí Jiří Sejkora.
2: Projdou si teoretickým zácvikem, projdou si školením o bezpečnosti práce, dostanou i ten praktický nácvik. Od nás budou vybaveni, dostanou smlouvu pracovní a budeme se s nima domlouvat pro jednotlivé dny, aby jsme dokázali tu situaci v tom městě právě uřídit s jejich pomocí.
0: Nemocnice v Turnově začne po víkendu vybavovat přístroji novou jednotku intenzivní péče. Sloužit bude pacientům všech oddělení nemocnice po náročných operacích. Jednotka vznikla v nové přístavbě nemocnice za 200 milionů korun. Kromě ní bude v novém křídle ještě urgentní příjem a několik ambulancí. Ty zatím na dokončení čekají, říká vedoucí investičního oddělení krajské nemocnice Liberec Tomáš Martenek.
3: Ještě dojde přestavění stávajícího ára pro zázemí intenzivní péče a zbývá ještě dodělat patra pod a nad náma, kde nad náma bude spousta ambulancí a po patru níž bude takový menší urgentní příjem. Ze smlouvy by to mělo být hotový do Vánoc, stavebně pak se počítá, že ještě počátkem roku se to bude vybavovat nábytkem.
0: Jihlava se zapojuje do Evropského týdne mobility. Lidé můžou navštívit ode dneška do 24. září různé sportovní akce.
4: Letošním tématem týdne mobility je mezigenerační spravedlnost. Akce se proto zaměřují na různé věkové skupiny. Pro nejmenší bude v úterý připravený dětský den na dopravním hřišti. Ve čtvrtek budou týmy ze základních škol soutěžit v braném závodě v areálu na Stoupách a v pondělí 21. září chystají pořadatelé v parku Skalka pochod proti Alzheimerově chorobě. Tereza Pešová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští volejbalisté uspěli na mistrovství Evropy i po druhé. Po výhře nad Řeckem porazili také Švédsko. Zvítězili 3-2 na sety. Dalším soupeřem českého národního týmu bude v italské Modeně v pondělí výběr Slovenska.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra převážně zataženo, během dne se v Čechách od severozápadu přidají občasný déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy pomalu za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 54. kilometru se dojíždí do kolony, provoz brzdí omezení. Na 52. a 5. kilometru se jede levým pruhem. Počítejte se zdržením asi 15 minut. A na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště opatrně v Pucholovických kopcích. V 6. zatáčce stojí porouchané vozidlo. Na místě se vybočuje. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už tu je pořad Slavíci v krabici.
1: Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Jako televizní a rádiový moderátor, moderátor různých akcí i diskjokej, jsem se setkal snad s každým a s mnohými dokonce mnohokrát. O to víc si vážím setkání se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou. Její jméno znám celou svou kariéru, ale prostě jsme na sebe neměli štěstí. Setkali jsme se jen jednou v životě při plavbě na jedné lodi po Vltavě v Praze, kde propagovala svůj pražský koncert nebo koncerty. Krátké, ale intenzivní setkání s hvězdou, jejíž kariéra začala už v 70. letech minulého století.

Jeden z mnoha hitů Mariky Gombitové, Slunečný kalendář. Marika Gombitová se narodila v první polovině září roku 1956. Zpěvák Richard Miller se narodil v první polovině září roku 1961. Jsou tedy od sebe 5 let. Oba se narodili v Československu, oba se narodili v první polovině září a mají toho mnoho společného. Jména obou jsou ve výsledcích anket Zlatý a Český slavík a také Slávik, což byla anketa, která se po rozdělení Československa pořádala na Slovensku, a ještě něco mají společného. Mezi autory jejich písní byl i Vašo Patejdl, který některé jejich písně i nahrával a produkoval, jako třeba hit Po schodoch.

Méně bojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

Marika Gombitová je ročník 1956. Jaký byl ten rok tenkrát v Československu? V dubnu zasedal ústřední výbor Komunistické strany Československa a jednal o výsledcích 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hodnotícího výsledky Stalinova kultu osobnosti. Život ve východní Evropě se začal měnit. 22. dubna byl v Opavě ukončen provoz tramvají. 25. dubna byl ze stranických i státních funkcí odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička. V červenci byl vyhlášen Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. 15. září byla založena společnost Saska a v rámci Bratislavského rozhlasu začalo 3. listopadu vysílání Slovenské televize. První úspěchy Mariky Gombitové přišly, když se stala součástí skupiny Modus. To bylo v roce 1976 a to byla doba, kdy se členové této slovenské kapely rozhodli vytvářet původní slovenské písničky. Ján Lehocký skládal hudbu, vymýšlel melodie a textaři Boris Filan, Luboš Zeman a hlavně pozdější dvorní textař Modusu Kamil Peteraj vymýšleli slogany a rýmy. Už s Miroslavem Žbirkou a právě Marikou Gombitovou v roce 1977 vyhráli s hitem Úsměv bratislavskou líru.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Když byla Marika Gombitová malá holka, tak na dveře sklepní místnosti prý napsala: hudba je můj život. I když ten život byl složitější, než mohla čekat, vyšlo to. Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 jako Mária Gombitová. A to v malé vesničce u přehrady Domaša. Ta vesnička se jmenovala Turany nad Ondavou. Mária měla 3 bratry a 1 sestru, takže logicky byla jedním z 5 dětí. Tatínek hrál na housle a klavír a také zpíval. Asi právě po něm zdědila svůj talent. Jako malá pobrnkávala klávesami na klavíru a později se na něj na lidové škole umění naučila hrát. Na konzervatoři nepřijali a tak odešla do Košic na strojnickou průmyslovku a vedle studia zpívala. Na střední průmyslové škole strojní absolvovala v roce 1976 a od té doby, jak se tenkrát říkávalo, je ve svobodném povolání.

Marika Gombitová od 13 zpívala s maminčiným souhlasem s bratry v amatérské kapele Matador. V letech 1971 až 73 byla členkou další amatérské košické skupiny Profily. A pak krátce působila v košických tanečních orchestrech Julia Olajoše a Juraje Sabadoše. A s těmito orchestry natočila i první rozhlasové nahrávky. Pak už přišla zmíněná nabídka Janka Lehockého z kapely Modus, kde byla až do roku 1980, kdy začala její úspěšná solová kariéra. 30. listopadu toho roku se ale vše zhroutilo. Marika se společně s dalšími členy skupiny Modus vracela z koncertu a měli vážnou dopravní nehodu. Z ní si Marika odnesla trvalé následky. Těžké zranění páteře ji připoutalo na invalidní vozík a limitovalo její další uměleckou dráhu. Kariéra ale pokračovala i tak dál.

Za 30 let, co se v letech 1962 až 1991 vyhlašovala anketa Zlatý slavík, se Zlatou slavicí nestala ani jedna Slovenka. Ale Marika Gombitová obdržela nejen dva bronzové, ale také tři stříbrné slavíky a tím se stala

popularity Slávik. Anketu vyhlásila tenkrát agentura Forza, která byla na Slovensku. Když se sečetly všechny výsledky ze zmiňovaného období, je na třetím místě mezi zpěvačkami ta, která anketu popularity nikdy nevyhrála. A to je právě Marika Gombitová s 5 stříbrnými a 2 bronzovými Slávíky. Sečteme to. Celkem za svou kariéru v letech 1977 až 2012 získala Marika v Československu a na Slovensku 8 stříbrných a 4 bronzové Slavíky a je populární i v současnosti.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Richard Miller se narodil na Slovensku v Lohovci 6. září roku 1961. Jaký byl ten rok v Československu tenkrát? Byla zahájena stavba Nechranické přehrady. Praha se stala poprvé ve své historii milionovým městem. 2. ledna poprvé promluvil z vysílání československého rozhlasu Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc přežily do dalšího tisíciletí. 1. března se konalo sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel.

20. dubna navštívil Československo první člověk na světě, který se podíval do vesmíru, kosmonaut Jurij Gagarin. 7. července došlo k důlnímu neštěstí na dole Dukla v Havířově prostřední Suché. Neštěstí si vyžádalo 108 lidských životů. A 29. listopadu byl v Národním shromáždění přijat nový trestní zákon.

karton alebo vek, tam taký porcelán. Som modrý.

песен тихо

0: Okay. Sí.
1: Málo kdo už si pamatuje, že Richard Miller začínal jako novinář a publicista. Studoval filmovou a televizní scénáristiku a dramaturgii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. A já tenkrát, aniž bych věděl, kdo to je, četl jeho články ve slovenském časopisu Populár, který měl barevnou obálku, byl tam i plakát a těžko se v Praze scháněl. Psal i do Gramoreví a to byl český časopis, to byly vlastně takové noviny. První nahrávka Richarda Millera se jmenuje Rádio a natočili se skupinou Purčiak Pavla Daněka.

0: Tehdejší slovenská nová vlna a úspěch písničky Rádio byl impuls pro vznik skupiny Banket, kterou Richard Miller založil v roce 1984 s kapelníkem a muzikantem Martinem Karvašem. Jejich první vystoupení bylo na bratislavské Lyře s písní Nespoznaný. Debutem Banketu bylo v roce 1986 album, které je dodnes populární a jmenovalo se Bioelektrovízia. Tohle album bylo plné hitů, Salieri, Po schodoch a také Tlaková níž.
1: Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Od roku 1992 je Richard Miller na velice úspěšné solové dráze. Nahrál více jak 20 alb, na kterých spolupracoval s mnoha autory, muzikanty a producenty. Jsou mezi nimi Jaro Filip, Petr Habka, Michal Horáček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Petr Uličný nebo Ondřej Gregor Brzobohatý. Jeho první solové album se jmenovalo Neuč vtáka létať a byl na něm i hit Nebude to lehké.

0: času je viac môj.
1: Za svou kariéru získal Richard Miller na Slovensku 18 prestižních cen Aurel, což je u nás anděl, a také 3 zlaté sláviky. V původní anketě popularity, anketě Zlatý slavík, je jeho jméno evidováno poprvé ve výsledcích za rok 1985 a bylo to tenkrát 44. místo. Jeho nejlepší umístění je z ročníku 1989 a to skončil 13. Před chvílí jsem zmínil, že Richard Miller 3x zvítězil ve slovenské obdobě ankety popularity Slávik. Jejíž výsledky se vyhlašovaly v letech 98 až 2012. Za těch 15 let, co anketa existovala, dostala Zlatého slavíka jen 5 zpěváků. Habera, Ráš, Žbirka, Cmorik a Miller. A právě on je 3. nejpopulárnějším zpěvákem historie této ankety. Zvítězil v ročnících 2003, 10 a 11. Richard má doma i 2 stříbrné sláviky a je králem těch bronzových. Dostal jich 5. Má také 2 sbírky slavíků.
2: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Vždycky, když se s Richardem Millerem potkáme, je to jako kdybychom se rozešli včera a ne jako, že se nevidíme třeba 2, 3, 4 měsíce a někdy i půl roku, někdy i rok. Richard Miller má až neuvěřitelné osobní charisma. Ve všech oborech používá svůj výjimečný talent, má jasně rozpoznatelný, nezapomenutelný hlas. Za svou kariéru prodal více než 1 000 000 nosičů v Česku i na Slovensku a absolvuje desítky skvělých koncertů ročně. Shrnutí. To vše udělalo z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu. Já zavírám obě krabice, do kterých jsme dnes dali úspěchy Mariky Gombitové a Richarda Millera. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Ústí nad Labem začala víkendová uzavírka v přístavní ulici. Kamiony musí omezení objet přes dálnici. Sokolovská uhelná bude s městem Karlovy Vary spolupracovat dalších 20 let. Zítra bude převážně zataženo a během dne bude přechodně pršet. Teploty vystoupí na 22 stupňů Celsia. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Ústí nad Labem dnes ráno začala uzavírka v přístavní ulici. Dopravní omezení potrvají podle krajského úřadu do nedělních 20 hodin. Stavbaři kvůli opravám mostu doktora Edvarda Beneše uzavřou úsek od křižovatky se Střeleckou ulicí až k odbočce do ulice Předmostí. Kamiony musí uzavírku obět přes dálnici D8, Všebořice a Severní terasu. Karlovy Vary a Sokolovská uhelná prodlouží spolupráci na dalších 20 let. S rozhodnutí karlovarského zastupitelstva budou těžaři dál dodávat teplo do lázeňského města prostřednictvím dálkového přivaděče z Vřesové. Přivaděč postupně zmodernizují a zároveň zajistí teplo vyrobené z různých zdrojů, tak jak bude pokračovat útlum těžby hnědého uhlí, říká předseda dozorčích rad Sokolovské uhelné a uskupení SUAS Group Pavel Tomek.
2: Je to o dlouhodobé spolupráci, bavíme se tady opravdu o nějaké době 20 let plus nějakou opci 3 roky na možné prodloužení. Pro nás je to samozřejmě v tuto chvíli ten závazek plnit parametry vysoce účinné soustavy, to znamená zajistit, aby do těch horkovodních soustav vstupovalo teplo z poměrné části obnovitelných zdrojů a bylo postupně utlumováno to teplo, jehož původem jsou pevná nebo plynná fosilní paliva.
0: V Hradci Králové dnes začaly podzimní mobilní svozy odpadu. Sběrná auta během 4 nadcházejících víkendů postupně zastaví na 80 stanovištích po celém městě, odkud odpad odvezou k dotřídění a ekologické likvidaci. Zájemci o službu můžou odevzdat například barvy, oleje, žárovky, baterie, elektroniku, nábytek nebo koberce a další odpad, který nepatří do popelnic.
3: Mobilní svozy odpadu ve městě zajišťují pracovníci hradeckých služeb. Kompletní přehled termínů zájem si najdou na webových stránkách odpadové společnosti Marius Pedersen. Výjimku ze svozu tvoří odpady ze zahrad a zbytky stavebních materiálů. Ty je nutné odvést přímo do sběrných dvorů nebo do městské kompostárny na letišti. Adéla Kavříková, Český rozhlas. Sport.
0: Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Townsendovou dámskou čtyřhru na US Open. Stala se tak historicky první ženou, která ovládla všechny 4 grandslamové turnaje se 2 různými partnerkami. Poprvé se jí to podařilo před 4 lety po boku Barbory Krejčíkové. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, k ránu se na severozápadě přidá déšť a zejména na Moravě a ve Slezsku se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů. A počasí na zítra převážně zataženo, během dne se v Čechách od severozápadu přidají občasný déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 65. kilometru ve směru na Prahu za exitem na Loket se srazilo osobní auto s nákladním a na D8 za exitem na Petrovice ve směru na Drážďany se porouchalo vozidlo. Počítejte se zdržením. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve poradíme, jak obarvit látky přírodní cestou, tedy rostlinami. Vypravíme se také za zdatnými rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky. To se může hodit. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvyšší čas. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Od světle růžové přes žlutou, zelenou až k velmi tmavě hnědé. Nádherné tóny vykouzlíte při barvení látek nebo vlny přírodními materiály, tedy rostlinami. Jak na to a čím barvit? Tak to pro nás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková na návštěvě u pražské botaničky, etnobotaničky a archeobotaničky Jarmily Skružné.
2: Zkoušeli jste někdy barvit oblečení s pomocí rostlin? No, dokázali to samozřejmě už naši předkové. Tvořili různé odstíny barev textilií pro své oblečení. A já se na to, kterými rostlinami se dá barvit, jak na to, aby barva byla stála i po letech, zeptám Jarmily Skružné, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z botanické zahrady hlavního města Prahy.
3: Vy jste sebou přinesla takové nádherné vzorníky a myslím, že jste je dokonce vyráběla sama a že jsou hodně už staré.
4: Tady vidíme před sebou, že to jsou ústřižky vlny. Já bych odhadla, že jich je tam více než 40, možná 50 odstínů různých barev od světle růžové přes žlutou, světle hnědou, světle zelenou až po tmavou. Hena poskytuje v podstatě černou barvu.
3: Různě se barví textilie, které jsou rostlinného původu a které jsou živočišného původu, vidíte?
4: Ano, je potřeba pro ustálení té barvy a zvýšení trvanlivosti a zvýraznění odstínu použít i mořidlo. Mořidla jsou různé chemické sloučeniny, může se použít také ocet, může se použít kamenec, vinný kámen, ale i třeba moč. A každé to mořidlo vlastně ovlivňuje ten výsledný odstín. A je právě dobré vědět, že některá ta mořidla je dobré používat jenom pro vlnu a hedvábí, živočišná vlákna, a některá zase pro rostlinná.
3: A vy jste si něco už nabarvila na sebe?
4: Já jsem si nabarvila akorát tenhle ten vzorník před přibližně více než 20 lety a musím říct, že od té doby jsem se k tomu nevrátila. Možná by posluchače mohla odradit náročnost vlastně tvorby nejprve toho činidla, práce s mořidlem, ale musím říct, že pokud tomu ten čas věnujete, tak potom to samotné barvení už je vlastně strašně jednoduché a rychlé.
3: Kolem nás je spousta nádherných rostlin, jsme tady jako na louce a třeba tady ta žlutá, to je rmen, ale nějaký speciální rmen.
4: Je to rmen barvířský, kvete nádhernými úbory žlutých květů. Rmen barvířský můžeme použít také jako barvířskou rostlinu a zase záleží na mořidle, jak intenzivní odstín žluté barvy nám dá.
3: Tamhle je třezalka, ta určitě taky barví. Co ještě?
4: Třeba bez černý a z dalších našich rostlin můžeme barvit ostružiníkem, třeba jasanem nebo celíkem zlatobílem, světlicí barvířskou, a těch rostlin je mnohem více.
3: Já si často obarvím prsty, ořechy, tak tam si myslím, že ta barva taky je.
4: Ještě bychom asi měli také říct, že záleží na tom, jakou část té rostliny pro tu přípravu barvířské lázně použijeme. Dost často jsou to podzemní orgány, kořeny, ale někdy jsou to třeba slupky z nedozrálých plodů, a to je právě v případě ořešáku.
3: Tak my jsme tady pár rostlin už zmínili. Máte nějakou perličku, nějakou rostlinu, o které bychom nikdy neřekli, že barví, a přesto barví pěkně?
4: Takový případ může být třeba aksamitník neboli afrikán, což jsou velice oblíbené letničky, které se sami přesejvají, nemusíme o ně ani moc pečovat, a ty právě poskytují také různé odstíny žluté barvy zase v závislosti na použitém mořidle a používá se náť nebo samostatná květenství.
1: A jenom dodejme, že reportáž, článek a fotografie některých barvířských rostlin a vzorníků Jarmily Skružné, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Teď si pustíme pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy. Třeba tam dnes bude zrovna ten váš dotaz.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Když je také strašné sucho, jestli se může zalívat česnek? A jak často? A ještě bych chtěla, kdyby mě někdo poradil, do záhonku se k nám dostali krtičce. A to máme celé záhonky porité, že opravdu s tím suchem a ještě s těma krticama nebudeme mít asi žádnou vůbec úrodu.
0: Tak na to nám odpoví zahradník František Lubocký, náš stálý poradce.
2: Česnek je třeba zalévat, pokud je sucho a pokud je čistě zelený, pokud je ve stádiu růstu. Jakmile začne vytvářet ten květní stvol, v tu chvíli značí, že už ten česnek jde ke konci své vegetační doby, takže se zálivkou opatrně, ale nedoporučuje se už nechávat ty poupata nebo ty květy. A jakmile začnou konce listů žloutnout, přestat se zálivkou a sklízí se v době, když nad zemí v tom krčku, když ten kousek toho stvolu nad zemí zmáčkneme v prstech a už je takový měkký i snadno by se dal ten česnek ohnout, tak to je doba ke sklizni.
3: Ale abychom nezamluvili ty krtky, protože to bylo součást ještě dotazu, který jsme nestihli zodpovědět. Zase v krátkosti, ono je to s nimi boj, takový marný, že?
2: Boj, tak jednak je to chráněné zvíře, je považované a chápu, že užitečné, protože tak, jak si bydlí pod zemí, tak on se živí larvami. A většina larev pod zemí, to jsou chrousty a tak dále, pro nás škodlivé, tak on se živí. No tím, že si staví ty chodbičky, zase nám je nepříjemný, tak existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady, prostě vypudit ho takhle chemicky, protože ale on si zvyká, dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a tak.
3: Vždycky si na to zvykne.
2: No, že nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou to, aby si nezvyk.
0: Tak. A máme tady další dotaz.
4: Na jaře jsem ořezala všechny stromy jabloní a ostříhala znovu vyrostly výhonky, které jsou dlouhé až 1,5 metra. Nevím, jestli mám tyto větve znovu ostříhat nebo počkat až po sklizni úrody.
0: Na stříhání jabloní jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
5: Ty nové výhonky, které na té jabloni máte, tak jim se říká lidově vlky. A pokud jich ta jabloň má opravdu hodně a je tam ten růst bujný, tak to pravděpodobně znamená, že se ta jabloň snaží zmladit. Je dost možné, že tam vlastně nějakým pravidelným intenzivním řezem, kde skutečně poctivě k tomu stromu přijdete, nůžkama stříháte každou větičku a přemýšlíte nad každým pupínkem, tak já dost často vídávám, že lidé ty stromy potom řežou tak, že jim tam zůstávají v podstatě jenom staré větve, na kterých ten strom už potom hůře plodí. Takže pokud je tam těch mladých výhonků, takzvaně vlků, hodně, tak to asi znamená, že ten strom se potřebuje nějakým způsobem přirozeně zmladit. Takže já bych vám doporučoval teď s tím nic nedělat. Až přijde čas řezu jádrovin, což nějaké předjaří, tak se podívejte na ty výhony, ty vlky, proberte, nějakou část těch tam nechte, můžete je případně zastříhnout, aby se rozvětvili, a během třeba nějakých 2, 3, 4 let zkuste z těchto nových mladých výhonů zapěstovat nové větve a nový obrost toho stromu a ten starý obrost, ty staré větve postupně z toho stromu vyřezat. Tím byste ten strom měl zmladit, měl by lépe plodit a samozřejmě, pokud byste ty vlky, ty nové výhony intenzivně ořezávala, tak ten strom budete motivovat k tomu, aby bujně rostl a hůře plodil. Což znamená, není ve vašem zájmu všechno ořezávat. Spíš to využijte proto, abyste si zapěstovala nové větve, protože na nových mladých větvích obvykle roste pěknější a chutnější ovoce.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Některá místa v naší zemi nejsou příliš známa, ale svou malebností rozhodně stojí za povšimnutí. Příkladem je obec Příluka nedaleko Litomyšle. Vesnice má dva kopce. Jeden se jmenuje Teplý a druhý Zmrzlý. Skýtají nádhernou vyhlídku do kraje. A taky tu mají dva rybníky, horní a dolní, a velmi aktivní rybáře, kterým velí Petr Chadima. Naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková si s dalšími rybáři nenechala ujít prohlídku zázemí místního rybářského spolku.
2: Vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli.
3: Rybárna, trucovna pro rybáře.
2: Tak jdeme dovnitř, tady krásně uklizeno.
4: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní u vody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi.

0: Tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o přírodského karáska a těm dětem půjčujeme vybavení, který nemají.
1: Mm-hmm. No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
0: Ano, ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přepadcem do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
1: Mm-hmm. Může takhle pardubák přijet a ulovit si tady něco?
0: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura a karase.
1: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
0: Jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho přírodského karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladný.
1: Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
2: Do bourárny.
1: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
0: Tady vlastně taková mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dál je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svými silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
1: Jo, takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
0: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, takže děláme tady. Tady děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže.
1: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom přílučském karáskovi, kdy to je?
0: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
3: Pokud byste se chtěli zúčastnit rybářské akce v Příluce u Litomyšle, stačí zajet příští sobotu k dolnímu rybníku, anebo se tam vydejte jen tak, na výlet. Obec je součástí Toulovcových maštalí a procházejí tudy jak turistické, tak cyklistické trasy. Teď si dáme pěknou písničku a pak pozvu k rádiu hlavně pány, protože se budeme věnovat pálence, tedy jak zpracovat ovoce v pěstitelských pálenicích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Sucho se letos určitě podepíše i na úrodě ovoce. Jeho méně nemá potřebnou velikost a ze stromu padá. Hodně pěstitelských pálenic proto letos zahajuje sezónu dříve. Mít svou vlastní ovocnou pálenku, která v zimě zahřeje, nebo bude vhodným dárkem kamarádům nebo příbuzným, tak to nikdy není na škodu. Kolik ovoce budeme letos potřebovat na dostatečné množství lahodného moku, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra. A právě proto navštívil emeritního prezidenta Unie destilatérů České republiky a také majitele parního lihovaru a pivovaru v Blatné Václava Šitnera.
2: V průměru počítáme, že na litr absolutního alkoholu, to je 100%, je potřeba tak 20 až 22 kilo švestek, přepočtu okolo 10 až 11 kilo na litr 50%. U hrušek potřebujete tak v průměru 33 kilo na litr 100%, tak okolo 17 kilo na litr 50. Co se týká jablek, tam doopravdy záleží na té úrodě druhu ovoce, protože ranní jabka, ty s korem vůbec netečou a ty podzimní, který už mají dostatek cukr, jsou nalitý, tak tam potřebujete v průměru 20 kilo na litr alkoholu a 10 v průměru na litr 50.
3: Na Moravě si většinou pěstitelé vyrobí svůj kvas a odvezou ho do pěstitelské pálenice. Tady v Čechách přivezeme do pálenice ovoce a ona ho zpracuje. Kolik stojí to zpracování?
2: To zpracování je, jestli to ty pálenice dávají do přinesených nádob, jestli se to dává do lahví, jestli se na tu lahev přidává etiketa, ty lidi už si odvezou hotový lahve, anebo jestli si to odváží v kanistrech. Je to ještě závislý na tom, jak se pohybuje cena plynu, cena uhlí, cena lehkého tepného oleje, protože v posledních dvou letech všechny energie šly neskutečným způsobem nahoru.
3: Přejdeme tady k té spotřební dani, která je snížena u toho pěstitelského pálení.
2: Přístupová dohoda České republiky do Evropské unie, a to snad bylo jediné štěstí, bylo to, že v České republice daň na pěstitelské pálení vždy bude 50% ze spotřební daně. Ta spotřební daň za poslední 3 roky nám stát udělal to, že de facto zvyšoval každý rok o 10%, rok 24, 25 a na konci roku 25 to šlo o dalších 5%. To znamená, že ten nárůst od státu byl 25, ale ono to bylo za ty 3 roky, protože vždycky ten nárůst byl z té zvýšené spotřební daně rok dopředu. Ten nárůst byl doopravdy skorem 33%. A to je v dnešní době z 285 korun, která byla původní, se dnes na 410 korun 50 halířů. A pro pěstitele to znamená, že 50% je tudíž 206 korun, upozorňuji, za litr absolutního alkoholu. Začali lidi jezdit nakupovat lihoviny do zahraničí a rozšiřuje se černé pálení. Celníci, kteří dneska kontrolují tuto spotřební daň a toto pálení, nemůžou všechno obsáhnout.
3: Když se tady vrátím k té ceně litru 50% ovocné pálenky, tak jsem někde na částce přes 200 korun, je to tak?
2: Je to okolo tak 250 až 280 korun.
1: A ještě jedna rada na závěr. Ovoce, které do pálenice připravujete, přivezete, pokud z něj chcete mít kvalitní pálenku, tak to ovoce může mít na sobě stopy po poškození hmyzem. Může být spadané. ale v žádném případě nesmí být nahnilé anebo plesnivé. A vypálit si ho můžete nechat za určitých pravidel i docela velké množství, ale o tom uslyšíte od Václava Šitnera, který provozuje lihovar a pivovar v Blatné v jižních Čechách, více až v našem vysílání za 2 týdny. A v tomto hobby magazínu už nás čeká za chvíli jenom zahrádkářský kalendář a tam si zopakujeme, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. Tak to je pranostika na tuto sobotu. Nenechte se mýlit, že Tobiáš má svátek nejen 13. června, ale i 2. listopadu. Dříve, podle starého kalendáře, to měli všichni Tobiasové právě 12. září. A díval jsem se na moje vínko okolo pergoly a už to začíná dozrávat a měnit barvu. Tak snad letos ty hrozny budou mít dost sluníčka, aby byly chutné a slaňonké. V září nastává sklizeň léčivých plodů, jako je jeřáb, rakytník a keřová růže, plodící šípky. Postupně začínají zrát vlašské a lískové ořechy. Pokud chcete mít svoje letničky a trvalky na zahradě i příští rok, sklidte si z nich v září semínka. Pozor na cibuloviny, v teplých zářijových dnech můžete zasadit narcisy. Sadbu ostatních cibulovin nechte ale až na studenější dny. Ještě než začnete cibuloviny sázet, tak si připravte záhony. Zryjte je, nakypřete a potom přidejte kompost. Dejte si záležet na dostatečné hloubce, malé cibulky sázejte do hloubky asi 7 cm pod zem, ty větší pak do hloubky 15 cm. Malým cibulím bude stačit rozestup okolo 5 cm. Větší cibule vyžadují odstup asi 10 cm. Co bude v hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas zprávy.
1: Dopravu na cyklistické Slezské magistrále omezí uzavřený most u Kravař na Opavsku. Na pomoc rodinám zasaženým požárem v Bezvěrově vznikl transparentní účet. Zítra bude převážně zataženo a během dne bude přechodně pršet. Teploty vystoupí na 22 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Mezi Kravařemi a Mokrými Lasci na Opavsku bude dnes a zítra uzavřený most přes řeku Opavu. Je to na cyklostezce číslo 55, známé jako Slezská magistrála. Podle radnice v Kravařích budou dělníci dokončovat plánovanou renovaci mostní konstrukce. Práce by měly skončit v neděli v 16 hodin. Obec Bezvěrov na severním Plzeňsku zřídila finanční sbírku pro lidi, kteří při srpnovém požáru přišli o střechu nad hlavou. Do výzvy k pomoci se postupně přidávají i další obce a lidé v regionu. Vybrané peníze pomůžou zasaženým rodinám s obnovou domovů a návratem do běžného života.
2: Při ničivém nočním požáru 26. srpna vyhořely v Bezvěrově 4 rodinné domy. Přesná příčina neštěstí zatím stále není známá. Konečná výše škody zřejmě překročí původně odhadovaných 18 milionů korun. Číslo transparentního účtu pomoci najdou lidé na webových stránkách obce. Z Bezvěrova Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Na průřez s nejlepšími díly fotografické soutěže se lidi můžou podívat v Jindřichově Hradci. V Muzeu fotografie a moderních obrazových médií začala výstava 64. ročníku Českobudějovického mapového okruhu. K vidění jsou různé fotografické žánry a autorské přístupy, říká zástupce ředitele Muzea fotografie a moderních obrazových médií Jindřichův Hradec Petr Soukup.
3: Do letošního ročníku se zapojilo celkem 12 fotoklubů z Česka a Slovenska, které návštěvníkům představí to nejlepší ze své současné tvorby. Každý se zastoupený fotoklubu zde prezentuje 6 svých nejlepších fotografií, čili je výstava tvořena celkovým počtem 72 kusů fotografických děl. Sport.
1: Fotbalisté pražské Sparty zdolali v 8. kole šance ligy Jablonec 2-0. Derby brněnských týmů vyhrála Zbrojovka. Nad Artisem zvítězila 2-1. Uspěli i Bohemians nad Slováckem 2-0. A Slovan Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0. Dostal se tak do čela neúplné tabulky. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, k ránu se na severozápadě přidá déšť a zejména na Moravě a ve Slezsku se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů Celsia. A počasí na zítra převážně zataženo, během dne se v Čechách od severozápadu přidají i občasný déšť nebo přehánky. Ty na Moravu a do Slezska dorazí až později odpoledne nebo večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Praze 10 na křižovatce Vršovické a Petrohradské ulice ve směru do centra se srazila tramvaj s osobním autem. A další nehodu máme hlášenou v Ostravě, v Janové, v Ostravské ulici se tam srazilo osobní auto s motorkou. Průjezd je na místě možný se zvýšenou opatrností. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Právě začínají hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
4: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio, začínáme.
5: Co říkáte, Praze? Nazdar! Praze vždycky říkám nazdar.
4: Tak ji i my dnes dáme vale a posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
6: A teď rozcvička na bránici, smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
4: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
6: Správně, výborně, tak prosím ještě jednou.
4: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
7: Hledáme zpěváka pro Brno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: A co začít brněnskou skupinou Syncopy 61 a písničkou Bylo nám hej?

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo a v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let a maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu a v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
3: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa a hafana jak malá kráva a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna a dala chasám na dlabat. Bác. Padla rána. Pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: To byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderková.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky. Tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
1: Hvězdné návraty.
0: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o dva roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sýsem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovnej pořad taky slyšet na vlastní oči. A Škato vyrazil do ulic. Na počátku byla prýtma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Diví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan, já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejrostodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body oozing life. Someone speaking round the corner. It is someone. McDonald. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balvan, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy ne nepodoben šikmé věži v Pize posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balvan se neudržel.
1: Člověče, nestydíte se, teprve večer to začíná a vy takhle tohle.
0: Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
2: Létá hejno supu oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balvan, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselejší Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balvan by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvílku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas.
3: Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme.
0: Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balvan. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu.
3: Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

0: to je starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola a se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá:
1: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Wericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potká přítele a říká mu, jadu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato vlase, když já zpívám, toť kumštrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tedy všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A víš, a to je to, a já jsem teďko, já mu, to je to, no, to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

Pan Balvan zaúpěl. To je on, já ho musím vidět, já se pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak prudce, že téměř okamžitě po startu musel dosáhnout druhé kosmické rychlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechl a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat, neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlubiny.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Domlouvala jedna paní Malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenok. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupají takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá a říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starej, taky bychom mohli letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska, představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky.

0: drobný. On říká, tuhle. Vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Karlička. A Karliček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Karličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říkají, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No, opříte se zatím o něco jiný. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste jí překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
1: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
0: Anekdoty se vypráví proto, protože ane, ane.

se do krámu, abych si tam koupil kousek salámu. Prodavač se vtipem rozjasnil jsem líc, salámu hned měl jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná, na světě tolik věcí, kterým se lze pochutí zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím takový veselý případ, utíká muž a má ruku takhle nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, nebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Ale anekdoty, jí má každý rád. Ale anekdoty, dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Ale anekdoty, jí má každý rád. Ale anekdoty, dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Ale anekdoty, jí má každý rád. Ale anekdoty, dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není.

0: přiběhl muž na nádraží a volá: Nováček, Nováček, tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. On říká: co mě bijete, jste Nováček? On říká: ne. Tak co vystrkujete hlavu? Ale, kdo ti má každý rád? Ale, kdo si dovedou rozesmát? Přišel muž na nádraží a povídá: prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká: no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Přišel muž na nádraží a povídá: pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy? On říká: no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjede. Ale, kdo ti má každý rád? Povídá ho z restaurací: pane Vrchní, ten řízek je tak tvrdý a nejsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká: to je zbytečné, ten to taky neukousne. Ale, kdo ti má každý rád? Povídá host v restauraci: pane Vrchní, tady v tom kafé mi plave moucha. Vrchní říká: co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr? Ale, kdo ti má každý rád?
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchači Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u Zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivosti a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla napolo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
3: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
2: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po 2 kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli.
4: Na to, že vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal.
2: A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
5: Počkej, to je prima.
2: Jenom co si spal. Aha, jo, tak to jeli dva na motorce, no... Jo, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil, ten, co spadl, počkej, přece to bylo jináč, jo, to taky to, tak ten, co jel dál, se vrátil a
5: on už byl člověče mrtvej,
2: ne, nebo jo. Jo, protože no zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu. Je, té, co? Té bašta, co? Všichni se smějí. Hlavně známí a příbuzní. To on vždycky všechno tak zdemoluje.
0: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
4: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Ale co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well? Lajte jsem čas, totiž drazí kluci a holky. Vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. A to je moc nice. Zajímavá zpráva třeba. Tady byla nedávno v novinách anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti. Ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my chvála Bohu, nemáme lordy. Ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton. Už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drze většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal: restauratore, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křt. No, ladies and gentlemen, o něm se vypráví o lordu Pambletonovi ještě jedna zajímavá historka. Lord Pambleton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl: John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl: John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord. Šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal: mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát. Prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

0: hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď.
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, přesný, hodlas, zvink.

0: chtěl snad víc. O ne, ne, ne, on Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží. Swing, swing, swing.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u sobotní noční linky Českého rozhlasu. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes budeme mluvit o chvílích, které asi nikdo z nás nechce zažít. O konci vztahu, rozchodu nebo rozvodu. O okamžiku, kdy se společné my najednou změní na já a člověk musí hledat cestu dál. Nikdo asi nevstupuje do vztahu s představou, že jednou skončí. Plánujeme společnou budoucnost, zvykáme si na přítomnost druhého, máme společné vzpomínky, místa, přátelé, děti, celý kus života. A potom může přijít chvíle, kdy je najednou všechno jinak. A právě na to se vás dnes chci ptát. Jak se po rozchodu nebo rozvodu dá znovu najít radost a naděje? Máte zkušenost vy, svůj vlastní, nebo znáte dobře příběh někoho vašeho blízkého, kdo si něčím takovým prošel? Co vám nebo někomu pomohlo v době, kdy bylo nejhůř? Rodina, přátelé, práce, začíná člověk víc sportovat, cestovat, změní prostředí, najde si nový koníček? Vzpomínáte si na okamžik, kdy jste si poprvé uvědomili, už je mi zase dobře, že se ráno probudíte a první myšlenka už nepatří tomu, co skončilo, že se zase dokážete na něco těšit? Dnešní noční linka bude nejenom o koncích, bude také o nových začátcích, o tom, že člověk může přijít o vztah, který pro něj znamenal celý svět, a přesto si časem vybudovat svět nový. 731 800 900, to je telefon na mě. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka, což je náš web. Tak do toho. Jsem Jarka Barboříková a budu moc ráda, když dnešní noc strávíte se mnou do 1 hodiny.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lence Českého rozhlasu. Nikdo asi nevstupuje do vztahu s představou, že jednou skončí. Nechceme zůstat sami, nechceme prožívat rozchod ani rozvod, loučit se s člověkem, se kterým jsme plánovali společnou budoucnost. Jenže život někdy rozhodne jinak. A když se to stane, stojíme před otázkou, jak se s novou situací vyrovnat a především, jak začít znovu. A právě o tom si budeme dnes povídat ve vysílání Českého rozhlasu. A vítám paní Lidku, která volá z jižní Moravy. Liduško, vítejte. Vy už jste mi říkala, že to nemůžete říct, protože by to bylo nadlouho. No, musíme se dostat do 5 minut. Tak.
1: No, to by jsme kecali do ráma.
0: Zkusme to nějak zhrnout. Povídejte.
1: No, tak moje první láska začala v útlém věku, protože nás seznámila jeho sestra, s kterou jsem chodila do školy. Ano, jmenoval se František a ta jako láska byla tak než dosilná. Já jsem ho vždycky a do smrti a budu ho vždycky, pokud žiju a budu třeba mít ještě nějakou známost, srovnávat s ostatníma. Že jsme se znali vlastně od 15 let. Až vlastně do smrti, protože nevzali nikdy, ale chodili jsme spolu, hnedka se dali pohádali, zase jsme se dali dohromady.
0: Liduško, já vás poprosím, stlumte to rádio.
1: Ano,
0: a potom nám teda vysvětlete, co se dělo. Vy jste se teda nevzali, kamarádili jste se, nebo jste byli partneri?
1: Ne. Jsme spolu chodili, jak opravdu, to byla první a nejčistší.
0: Liduško, prosím, stlumte to rádio. Musíte stlumit rádio.
1: Už se stalo, no.
0: Dobře.
1: Takže, znáte to, první zamilování, že to vám nikdo nevene.
0: A teď mi teda řekněte, proč jste se rozešli.
1: Nikdy neumírá. No, protože já jsem to netušila nikdy až pár let před smrtí jeho, že jsem se to dozvěděla, co jsem byla vdaná dávno. A jsem chodili, nespolu chodili, ale on se ke mně nikdy nedovolil, jak dneska ti bladí, znáte to. Mají se 2 hodiny, šup do postele, že? Takže ne, to pak za ručičku a pusu, to bylo všechno,
0: no,
1: jo.
0: Co jste se teda
1: ale
0: dozvěděla?
1: Ale opravdu jsme se měli rádi.
0: Později.
1: No, když já se potom poznala manžela, s kterým jsme byli 43 let, a toho mě vzal covid, bohužel, před 5 lety. No a potom, když se ta přišla, ta jeho maminka mě měla radši, jak vlastní dítě, to sama řekla.
0: Tak už nás nenapínejte, Liduško. Co jste se dozvěděla?
1: Ta mě řekla vlastně, ještě je chudina, ta mě řekla, že můj otec tam byl u nich a že si prostě nepřál, aby jsme my dva spolu jako chodili. Nevím teda, proč on mě říká vždycky František, že oni byli chudí jako proti nám, že my jsme byli jako jenom 2 sourozenci a jich bylo, on byl 9 dětí, druhý nejstarší, ne úplně nejstarší, ale druhý. No a já jsem vždycky srovnávala s ostatní barka, protože maminka mě strašila. Říká, uděli si někde přimře ke stromu a uvidíš, jak znáš to. Já říkám, to je špatně, že vidět, že ho neznali. Takže jsem vždycky srovnávala s ostatní barka.
0: No, takže vy jste se rozešli, ale skutečný důvod jste neznala a po letech jste zjistila, že za vaším přítelem přišel tatínek a řekl mu, že si nepřeje, abyste spolu byli. Tak to muselo být po tolika letech silné zjištění, máte to hodně teda v srdci, na paměti, když vás to napadlo i právě u tohoto tématu a právě tento příběh sdílíte, tak to chápu, že je teda silná káva. Ten důvod teda možná ty finance, jak říkáte, říkáte, že to řekla jeho maminka, takže vlastně vy jste o tom spolu nemluvili.
1: Nikdy. Ne, mě to potom, on to potvrdil, a mě sám říkal, že jako my jsme byli vždycky chudí proti vám. Já říkám, ne, tak naopak si myslím, že jste byli bohatí o to, že vás bylo tolik. Sourozenců, že já jsem, to mě vždycky chybělo, já jsem vždycky mamince říkala, mami, ale to je nespravedlivé, víš, jsme jenom dva vedle, jako byli sousedovi, děti tam měli čtyři, jo, a tři babičky měli ještě, tak jsem vždycky říkala, naopak tě jsi byl bohatší, jak já, protože mě právě ti sourozenci chyběli, my jsme byli jenom dva. A taky. To jste dnes nevzali, jenom dala jsem z jiného, toho bral taky, jako měl nás rád, kde se stíkali, když jsem dojela do Karolinky domů, tak jsem ho nešla navštívit s manželem, takže nás bral.
0: No tak, Liduško, děkuju moc, že jste se s námi podělila o svůj příběh. Bylo v něm kus smutku nad tím, co mohlo být, kdyby tehdy do vašeho vztahu nezasáhl tatínek. Tak vám přeju, ať na to dávnou lásku vzpomínáte s úsměvem na to, co je hezké, co jste prožili, jak říkáte, svého manžela potom jste našla. Tak opatrujte se, zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: Láska v mém životě.
0: Naslyšenou, paní Liduško.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní téma zní, jak znovu najít radost a naději po rozchodu. Možná právě váš příběh ukáže někomu, kdo dnes prožívá těžké období, že i po konci jednoho vztahu může přijít nový začátek. Teď zaspívá Karel Gott, Darinka Rowlingsová, krásnou písničku Zvonky štěstí. 23 hodin, 13 minut, s vámi je Jarka Barboříková. Krásnou noc přeju.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Ta dnes patří příběhům o chvílích, kdy v našem životě skončila láska, o které jsme si možná mysleli, že vydrží navždy. Jak jste se po rozchodu nebo rozvodu dokázali znovu postavit na nohy vy? Teď se ptám paní Lenky, která volá od Brna. Halo, halo, slyšíme se, Leni?
1: Neslyšíme, to se ztratilo.
0: No, tak byla jste s námi ve vysílání, ale jenom na moment, pak se to opravdu ztratilo, tak zkusím to tady napravit.
1: No, to se ještě já, to se
0: ano,
1: ztratilo.
0: Výborně. Teď vás slyšíme a slyšíme dobře, tak povídejte, co máte k tématu.
1: Dobrý den, já mám takový příběh, že jsem poznala přítela, byli jsme spolu 20 let, jenomže já jsem ho ztratila, on mě umřel v necelých 63 letech. Ale o co tady nejde, předtím byl ženatý, manželka se na něho vykašlala, lítala za chlapama a prostě nevařila mu, neprala nic a já jsem se ho ujmula.
0: Mm-hmm. Tak dnešní téma zní, jak jste se dokázali vypořádat s rozvodem nebo s rozchodem, tak váš muž tady odešel nikoli od vás, ale odešel tady do nebe, jestli jsme to pochopili dobře. Tak jak je to potom bylo překonat tady tu velkou
1: ztrátu,
0: těžkost?
1: To je těžký, protože to zemřel loni v prosincu a je to teprve 9 měsíců, co zemřel, tak to dopasovat mi jsou těžko.
0: A kdo vám pomáhá? Nebo co vám
1: Nikdo,
0: pomáhá?
1: Já jsem na to sama.
0: Jak to, nemáte žádné blízké? Rodinu, ne, přátelé?
1: Nemám. Tak. Protože se brácha se na mě vykašlal kvůli tomu, že on z začátku pil a teď se vůbec se mnou mluvit a já jsem ho to odnaučila.
0: No a naučila jste se tedy časem být sama? Nebo pro vás ta samota zůstává těžká?
1: Ano, tak mám problémy s chozením a s rukou. Já jsem po mozkové příhodě. Já jsem spadla a měla jsem krvácený silný do mozku.
0: Jsou chvíle, kdy se s manželem v duchu ještě povídáte?
1: No, mám tady jeho fotku a třeba rozjímám svičku a povykládám si s ním. A
0: dokážete si udělat radost i sama pro sebe? Máte nějaké cesty, jak se dostat vždycky z nějakého splínu? Co vám pomáhá?
1: Hrob každý den a no, je to škoda, no, mohl žít. On spadl a zomil si obratel jako v páté, tady vzadu ten atlas a přestal mu fungovat mozek a srdce. Jenomže sanitka přijela, po druhý večer se mi volala, přijela ve 3:45, a on spadl na záchodě a oni ho táhli jak slona a prostě mu oblížili, no.
0: Přemýšlela jste někdy nad tím, že by do vašeho života mohl vstoupit ještě někdo další?
1: Nepřemýšlela, zatím ne. Zatím je to čerstvá rána, zatím ne.
0: Tak buďte tomu otevřená, protože ať to bude kamarád, partner nebo kamarádka, tak jakákoliv lidská blízkost je pro člověka dobrá, hlavně v těch chvílích, které prožíváte vy. No tak vám přejeme, aby každý ten den byl o něco veselější.
1: Mám přijet, že umírá, jak byl napojený na těch přístrojách, tam byla ale 6,5 hodiny a při té příležitosti řekla jsem, Miláčku, já jdu brzo za tebou. Slyšel to doktor, no. Marika, co nedělejte.
0: Leni, tak děkuju moc za tu otevřenost. Přeju vám, aby i život, kterým teď kráčíte sama, byl pořád hezký. Abyste našla spoustu důvodů k úsměvu a abyste kolem sebe našla ty, kteří vám pomohou. No, když budete chtít, jsme tady my, Noční linka. Kdykoliv zavolejte, my si popovídáme rádi. Ať se vám daří. To byla paní Lenka, která volala od Brna, toto je Helenka Vondráčková, která zaspívá písničku Taneční střevíce a pak se budu těšit opět na někoho z vás. Pojďme připomenout téma, to zní, jak znovu najít radost a naději po rozchodu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Moc hezká písnička, Helena Vondráčková. Za okamžik bude zpívat třeba Daniel Landa nebo kapela Damians, ale teď textové příspěvky, které píšete na e-mail linka@rozhlas.cz a nebo na naši webovou stránku nočnilinka.cz. Tak paní Alena, 58 let. Po 22 letech manželství mi muž oznámil, že odchází za jinou ženou. Myslela jsem si, že se mi v tu chvíli zhroutil celý život a už nikdy nebudu šťastná. Nejhorší byly večery, kdy jsem zůstávala sama doma a pořád přemýšlela, co jsem udělala špatně. Hodně mi pomohla moje sestra, která mě doslova vytáhla mezi lidi. Začala jsem s ní chodit na výlety, později jsem se přihlásila na kurz angličtiny. Najednou jsem zjistila, že se zase dokážu na něco těšit. Nového partnera nemám, ale po několika letech můžu říct, že jsem spokojená i sama. Kdybych mohla něco vzkázat člověku krátce po rozchodu, řekla bych mu, nechtějte po sobě, abyste byli v pořádku hned. Dejte si čas. Paní Alenko, děkujeme za ten příběh. Možná ta poslední věta stojí za zapamatování. Některé věci zkrátka potřebují čas. A pan Petr z Prahy nám poslal, po rozvodu jsem zůstal sám v domě, kde jsme s bývalou ženou vychovávali dvě děti. Ze začátku mi každý kout něco připomínal a vážně jsem přemýšlel, že dům prodám. Nakonec jsem to neudělal a místo toho jsem začal měnit věci kolem sebe. Upravil jsem zahradu, pořídil si psa a po letech jsem zase vytáhl kolo. Právě na cyklistickém výletě jsem poznal partu lidí, se kterými jezdím dodnes. Novou lásku jsem nehledal, ale před 2 lety přišla sama a dnes mám vedle sebe ženu, se kterou je mi moc dobře. Zpětně vidím, že rozvod nebyl konec mého života, i když mi to tak tehdy připadalo. Byl to konec jedné jeho části a začátek jiné. Děkujeme i panu Petrovi, je to hezká připomínka toho, že nový začátek někdy přijde právě ve chvíli, kdy už ho třeba přestaneme usilovně hledat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ono se říká, že čas zahojí všechny rány, jenže ve chvíli, kdy nás někdo opustí, tomu často příliš nevěříme. Kdy jste vy pocítili druhou radost ze života? Volejte noční linku.

0: obojí.
1: S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec

0: Dobrý večer, máme 11:30. Někdy za sebou zavřeme jedny dveře a dlouho netušíme, jestli se před námi vůbec nějaké další otevřou. Co vám po konci vztahu pomohlo uvěřit, že život může být zase hezký? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. A povídat se s námi bude paní Marie z Pardubického kraje. Vítejte.
1: Dobrý večer. Mně před 13 lety zemřel manžel. Nikdy bych si nepomyslela, protože už mě bylo 70 roků, tak nikdy jsem si nepomyslela, nebo 70, ne, ještě nebylo, 68. No a nikdy jsem si nemyslela, že bych s někým znovu začala prostě nic, protože byl hodný, byli jsme spolu 48 roku skoro a říkala jsem si, teď už bych si s nikým nic prostě jako nezačínala, nemá to cenu v těchto letech. A po 4 letech úmrtí byla jsem z toho taky celá pryč, jak ta paní Lenka říkala, nešťastná. No a šla jsem na rehabilitaci a tam byl pán, který měl po operaci druhý kloub. No, tak jsme tam jako začali chodit na

0: Panenek, ale nejenom my dva, už taková ta naše partička, jako jsme chodili na kafe a na zákusek. No a on mi řekl tenkrát, byl taky vdovec a byl vdovec rok. No a on mi tenkrát říkal, že až přijede domů, že se přijede podívat, kde bydlím. Já jsem tomu nevěřila, protože to bylo 50 kilometrů. No a on opravdu za 14 dní přijel. Měli jsme spolu krásných 9 let, opravdu pěkných, ale jako jsme spolu nežili, nebydleli. On měl barák a bydlel tam s dcerou a já jsem u syna taky, jako máme barák, tak jsem bydlím se synem. No bohužel, co vždycky přijel v sobotu, protože měl i slepičky a to, tak to tam nemohl nechat samotný. Tak buď to jsem tam třeba já, když pro mě přijel na týden, třeba jsem tam byla týden, uklidila jsem mu tam všechno a vyprala prostě. Jako se mě to líbilo, že ani spolu nebydlíme, že prostě mám takový jako volnost, nemám takový povinnost už. No a co čert nechtěl, oslavil v září loni 80. a přesně za měsíc umřel. Bylo to další rána, protože normálně jsme s tím nikdo nepočítali, ale jako dobrých těch 9 měsíců.
1: Počkejte,
0: jako pěkné,
1: let nebo měsíců?
0: 9 let, já říkám měsíců. Ne?
1: Jednou jste řekla let a teď měsíců, tak ne, jenom abychom si to upřesnili.
0: 9 let.
1: Pardon, to zní
0: líp. 9 roku krásných. No.
1: Přesně tak, to je vlastně krásný příběh o tom, že láska může do života přijít ještě jednou, i když ji člověk vůbec nehledá. Mrzí mě, že tady odešel, ale byl to vlastně zázrak, že jste potkala dva takové muže svého života.
0: No, ano. Říkám, nikdy to nikomu...
1: To někdo nepotká třeba ani jednoho za celý život.
0: Aby neostával sám, teď nemusí s ním bydlet, prostě vypráví si toho za celý týden spolu dost a zas to jde dál a prostě už teď bych nikoho nehledala, že jo, protože mě přes 80. A kdyby ta paní Lenka chtěla na mě číslo telefonu, tak ho klidně dejte. Já bych ji z toho rozmluvila trochu. A ona je ještě proti mě mladá. A nikomu nedoporučuju. Když by měl možnost, ono dneska je těžko sehnat v tomhle letech někoho. Jako prostě, když je někdo už starší, tak ať to je pán, nebo akor dneska v té době, když jsou sami ty takový podvodníci a všechno možný. Ale prostě najdou se. Tohle to bylo, jakože jsme se přímo viděli a jinak nechtěla jsem nikdy nikoho, prostě kdyby mě někdo někdy řekl, budeš někoho mít, nevěřila jsem tomu a opravdu... Příjemné i všechno, prostě jsme si tam asi padli do oka. Opravdu přijeli, když jsem tomu nevěřila, bylo to 50 kilometrů, tak jsem tomu ani nechtěla věřit. Ale opravdu každý týden semka jezdil.
1: No, možná právě toto si z vašeho příběhu můžeme odnést. Nezavírat dveře předem tomu, co ještě může přijít. Člověk nikdy neví, koho potká a jakou hezkou kapitolu můj život ještě nachystá.
0: A kdyby ta paní Lenka se mě ozvala, byla bych ráda.
1: Tak vydržte na telefonu, já si od vás vezmu telefon a uvidíme, jestli vás dokážeme propojit. Naslyšenou, paní Maria.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl potlesk pro Daniela Landu. Za 3 minuty máme 11:45. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes si povídáme o tom, co přišlo potom, když první smutek z rozchodu a zklamání začaly pomalu mizet. Přineslo vám rozchod nakonec do života něco, co byste bez něj možná nikdy nepoznali? Paní Marie je s námi, dnes je to sama Marie. Tentokrát voláme, nebo voláte někde od Prahy, pamatuju si to dobře?
1: Ano, z Černošic ubytovny.
0: Vítejte ve vysílání a povídejte, co máte k tématu.
1: Já vás všechny zdravím, přeju příjemný večer nebo dobrý den. Já vám teďka povím, opravdu se to stalo. Já prostě, abych byla třeba včas v práci, tak jsem byla různě po podnájmech a privátech. A ten první, to jsem byla u rodiny, kde měli 2 holčičky, 2 chlapečky. Ta paní neměla kus ruky po úraze a ten pán měl, tím se narodil, dětskou ruku. A já jsem jim tam jako pomáhala, jo, a ten pán časem začal pít. Prostě tu rodinu už nemohl zabezpečit, začali se hádat. Jo, a co teďka? Takže i policajti tam kolikrát byli a dopadlo to tak, že nakonec ten jeden policajt si tu paní vzal a měl s ní, ona mu dala syna potom ještě. Takhle to dopadlo. To je opravdu pravda. Tohle se stalo. Tak tam dlouho chodili dělat pořádek, až si ji odved, jestli má dětskama, vzal si ji a měl s ní kluka. Takže ona začala úplně nový život, úplně jiný, a pak se měla dobře. My jsme nechodili po bazarech, aby jsme sehnali na dítě kočárek a tak dále a tak dále. A pokud jde o mě, když umřel partner, já jsem se z toho nikdy nedostala, bohužel byl to druhý partner, ale držela mě práce a prvnímu partneru, ale jsem vděčná, i když jsme se rozešli, vypadalo to všechno, že to klapne, neklaplo. V tom druhém případě to vypadalo, že to bude špatný, počítala jsem, že se třeba rozejdeme. Vydrželo to 25 let do jeho smrti. Ale tomu prvnímu partneru jsem vděčná, protože já jsem předtím měla napadení. 2x, 3x to bylo takový horší. Byla jsem prostě v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Jo, to ranní stávání, ty noční a chození kolem té trati a takhle. Takže já jsem...
0: Paní Marie, máme to pochopit tak, že ten manžel vás napadl, ten první partner, anebo někdo cizí?
1: Ne, to byl cizí. Mm-hmm. První partner byl dobrý, ale nechtěl moji matku, když byla nemocná. Já jsem se ho neptala, já jsem si ji dovezla do jeho bytu, měli jsme před svatbou a prostě jsme se radši pak rozešli. Buď on nebo matka, tak matka. Matka to vyhrála.
0: No to
1: takhle,
0: je
1: jo, ale stejně tomu prvnímu jsem vděčná za to, jo, že to takhle se mnou zkusil, protože jak říkám, já jsem předtím byla napadená, nedošlo teda úplně k tomu nejhoršímu, jo, ale já jsem byla vyšokovaná, já jsem se těch mužů bála. Teď jsem nebyla nic moc, byla jsem nespolečenská, takže já bych zůstala úplně sama. A on mě vlastně z toho vytah. Jo, ale potom bohužel jako se to stalo s tou maminkou a já jsem se musela rozhodnout. Předtím jsem stála při něm, no ale pak, když bylo tohle, tak jsem se postavila na stranu té matky. Sehnala si svůj byt.
0: Dobře, ona paní Marie, a mluvili jste potom s tím partnerem někdy v pozdějším období, řekl vám třeba někdy, že toho lituje?
1: No takhle, on byl o 14 let, byl starší než já, nebyl vyžilý, já jsem se tenkrát hodně spletla. Já jsem chtěla někoho prostě, aby byl na tom podobně jako já, jo. No my jsme se vydávali, ale radši jsem nechtěla. Já jsem pak měla velice hodného partnera. Já jsem vydržela být akorát rok sama po tom rozchodu. Jo, a pak jsem měla toho druhého a ten mi to úplně všechno vynahradil. Ale bohužel dávali mu 3 roky života a byla jsem s ním 25 let, ale nevzali jsme se nikdy. Děti jsme neměli. Jo, takže já jsem se začala tahat po těch ubytovnách, privátech, mě držela ta práce akorát. No, já jsem se toho nedostala. A pokud teda, tak ať se ty ženský toho nebojejí. Jo, ty starší pánové, tam už musí být opravdu láska k tomu chlapovi. To už není na nějaký sex. Akorát u někoho třeba jsou výjimky. Jo, ať se toho nebojejí, ono je spoustu jiných prostě...
0: To je hezké povzbuzení, Marie. Já myslím, že vám rozumíme. Můžou si prostě najít nějakého parťáka do života. Jste teda důkazem toho, že když jeden vztah skončí, vůbec to neznamená, že člověka už nic krásného nečeká, a právě naopak. Krásných 25 let na vás čekalo. Děkujeme za milé povídání, za návštěvu. Zachovejte dál přízeň Noční lince. Poslechněte si kapelu Damians a taky příběhy ostatních. Loučíme se. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Asi každý se s rozchodem, s rozvodem vyrovnává jinak a žádný univerzální návod neexistuje. Co zabralo právě u vás a co byste dnes doporučili někomu, kdo má čerstvě zlomené srdce? Volá pan František ze Židlochovic. Vítejte.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško, já vás zdravím v rozhlase a zdravím všechny posluchače do Čilinkýho rádia.
0: Děkuji, no. Povídejte.
1: Dívejte se, já vám to řeknu asi tak, podle mě, my už jsme s manželkou 64 roku, my jsme se nikdy nehádali, nebo nedohadovali jsme se o nějakým rozvodu, nebo jo, to u nás nikdy nepadlo. Já si myslím, že jsme si každý dělali v té rodině svou práci. Manželka doma, já zase po té práci, jo, po těch kuškách, tak jsme si každé dělali svoje a hlavně si myslím, že nám to pasovalo v ložnici, v posteli. To, víte, kdo by se tomu zasmál, ale je to důležitá věc. Neodporovat si někdy něco takového, jo, když by to na nás přišlo. Takže tam já podle mě to byl hlavní důvod, že nám to vydrželo, ale samozřejmě už nás to opustilo, tady ty hradovánky v posteli, ale dávám tomu takový prostě důraz, tam to musí pasovat, v každém případě. Myslím si, že hodně lidí se rozvedlo kvůli tomuto, jako jo, kvůli tomuto důvodu, no, takže takhle to vidím. Moje jako to dlouhé trvání toho našeho manželství, jo?
0: Dobře, Františku, můžete si stlumit to rádio? Já jsem si říkala, až bude nějaký příznačný moment, že vás o to poprosím a než to stlumíte, tak řeknu, no tak, jak bych to řekla, tak kulantně, partnerská chemie zkrátka musí podle vás fungovat.
1: Ano. Tak furt si máme rád, já si myslím, já mám babičku rád, protože když vidím, že chátráme, jako majo, už ještě bych rád překonal všechny ty nemoci starých lidí, jo, no už začínáme trochu hůř chodit, víte, a no víc, co nás se čeká, necítím se na to, že bych měl zítra umřít, jo, ale může se stát všechno. Ale klidně bych rád překonal všechny ty nedohy starých lidí, no, prostě být tady co ne, když už, už je nám taky do roku, že, 84, no, tak takový ty, víte, já to, když to sledu, ty lidi z kulách spadne, zlomí si klíční kost, zlomí si takhle a pak s tím marodí, jo, no. My zatím těch nemocí, těch tady lidí nemáme, takový ten cukr trochu cholesterol a to chození, jo. No, jinak si myslím, že dobře vidíme, dobře slyšíme a...
0: A dobře se k sobě chováte, Františku. Já bych možná ještě dodala jedno pravidlo, nikdy nenechat slunce zapadnout, když ještě nezapadla hádka. Do západu slunce by měl být doma, zase mír se říká. No. Tak děkuju za to sdílení, za tu hezkou upřímnost. Ať se vám daří, ať u vás doma všechno funguje.
1: No, snažím se manželce stále hodnej, víte, a když to trochu najevo, že mám rád, no a tak, no. Tak jo, tak děkuji, dobrou noc, Jarušku.
0: No. Je minuta po půlnoci, za okamžik odstartujeme další hodinu noční linky.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, krásnou noc. Je před námi druhá vysílací hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia Českého rozhlasu vás zdraví Jarka Barbuříková a budeme si opět povídat o tom, jak po konci jednoho vztahu znovu najít radost, naději a časem otevřít dveře i někomu dalšímu. A už první hodina ukázala, jak rozdílné mohou být vaše příběhy. Někdo zůstal sám, někdo potkal novou lásku ve chvíli, kdy ji vůbec nehledal. A zazněla tu i jedna pěkná rada, nezavírat dveře tomu, co nám život ještě může přinést. Jak to bylo u vás? Co vám pomohlo znovu se těšit, důvěřovat, žít naplno a třeba se i zamilovat? Volejte mi do noční linky 731 800 900. Druhá hodina našeho společného povídání začíná právě teď. Je s vámi Jarka Barbuříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 9 minut po půlnoci. Konec vztahu může člověku na nějakou dobu vzít pevnou půdu pod nohama. Kdo nebo co vám tehdy pomohlo najít jistotu a chuť jít dál? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude pan Václav, který volá do zlínského studia z Berouna. Václave, teď jsme ve vysílání, až teď začneme.
1: Takže poprvé jsem se ženil v 21 letech, měli jsme syna a dceru a po 12 letech manželství, první manželka zjistila, že si v životě nic neužila. Takže po takovým dalším dvouletým trápení jsem požádal o rozvod a okresní soud tenkrát za hlubokého komunismu mi do vlastní péče přisknul 8letého syna a 11letou dceru. 17 měsíců jsem byl máma, táta na plný úvazek.
0: Václav, každé odpoledne. Můžu se doptat, i když je to teda brzo, obvykle se ptám na konci. Jak to, že vám je dali do péče? Nebylo to tehdy běžné? Ne?
1: Prosím, ano, nebylo to běžné, ale říkám znovu, že manželka po 13 letech zjistila, že si v životě nic neužila. Takže začala užívat.
0: Takže
1: a to,
0: nejevila jakoby zájem, takže šli k...
1: Tak, no moment, já budu povídat. Chvíli, vidíte?
0: No, promiňte.
1: Ano, já vám to vysvětlím za chvilku. Za chvilku poznáte, proč. Jo?
0: Dobře.
1: Takže po 17 měsíců jsem byl máma, táta. Vařil jsem, odolával v paneláku se 7 bytama útokem různých babiček a tak, který se pak dokázali, nebo kterým jsem dokázal, že umím vařit i dobrou kaši a další věci. A pak jsem se jednou dostal do takového trošku mírného povídání, možná trochu i sporu, s paní učitelkou mého syna. Byl jsem za ní ve škole, chvíli jsme si povídali, půjčil jsem jí kapesník, pak jsme se sešli na druhé povídání o knihách, o takovýchhle věcech. Nakonec vám můžu říct, že s tou paní učitelkou jsme letos na MDŽ 8. března oslavili 41. rok manželství. Manželka měla dvě děti, já jsem měl dvě děti a naše další druhé manželství mělo dohromady 4 děti. Dneska jsou to teda dospělé lidi, ale celou dobu, co jsme spolu žili nebo co žijeme, jsme neměli jediný problém v tom, že moje děti, tvoje děti, byly to naše děti. Všechny manželka, díky tomu, že byla učitelka, krásně vychovala. Děti mají dneska velice slušné povolání a já vám můžu říct, že jste se ptala, proč tenkrát soud rozhod? Můžu odpovědět?
0: Ano.
1: Když vám řeknu, že jsem 40 let ženat a manželka, respektive máma, no máma, já říkám rodička, prvních dětí je 40 let neviděla.
0: No, to mě teda teď úplně posadilo.
1: Takže,
0: na zad... No.
1: Takže tady máte to vysvětlení, víc povídat nebudu. Já nemusím a nechci. No. To už jsem dávno všechno zapomněl.
0: Rozumím, jsem... ale toto je teda něco. Vy jste nespojili jenom dva životy, ale rovnou dvě celé rodiny. Vy dvě děti, ona dvě děti a najednou vás bylo 6. To musela být velká změna z nuly na 100.
1: Tak jsme... Tak báječná, tak jsme si to užili. Dneska máme teda všechny děti vdaný, dvě jsou, nebo daný ženatý, jsou v cizině, ale všichni mají velice slušné životní postavení, takže to všechno zase díky té mé manželce, s kterou teďko žiju a s kterou se připravuju a zítra ráno odjíždíme na 4 týdny do lázní.
0: Teda.
1: Jo.
0: Tak vám přeju, ať vám ta vaše velká rodina dělá pořád radost. A děkuji, že jste zavolal do dnešní noční linky. Moc si užijte s manželkou lásky.
1: Já jdu divadlo, ale i cestování. Takže jsme za těch 40 let poznali 21 států světa.
0: Klobouk dolů. Václave,
1: no.
0: Opatrujte se. Zavolejte
1: tak,
0: zase.
1: Já ještě musím říct jednu větu. Já jsem pracoval a manželka vychovávala.
0: No.
1: A do dneška jí za to musím být vděčný, stejně tak, jako jsou děti.
0: Fungovalo to, dokázali jste se zžít a bylo to asi podle představ vás
1: tak.
0: A tak
1: ano,
0: to má být. Každému
1: tak.
0: Pasuje něco jiného.
1: byli jsme jedna rodina, která měla čtyři rovnocenné děti. Děti dneska mají bráchu, ségru, ani nevíme, které komu patří.
0: Dobře. Opatrujte se a přeju krásné...
1: Vidíte, že se ten váš dnešní název toho povídání skutečně naplnil celým životem.
0: Ano, já jsem za to moc vděčná. Snad tady někdo bude absorbovat tu naději a tu inspiraci do svého vlastního života. Vám přeju ještě spoustu společných radostí s manželkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Marie je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítejte, přejeme vám krásnou noc.
1: Dobrý večer, já jsem se zbudila na vás dneska dost dlouho. Slyšela jsem poslední příběh.
0: Ale dovolala jste se, to je dobře. Mluvíme o tom, co nás dokáže po rozchodu nebo po rozvodu opět vrátit do života. Tak jaký je váš recept?
1: I byl teda nádherný ten příběh, ale vůbec mu ho nezávidím, pánovi, přeju ho. Já to řeknu krátce. Já jsem měla to štěstí, že jsem se svým manželem žila 62 let. Od 63 by láska trvala, od 6 měšťanky. A nikdy nás nenapadlo, nikdy. Opravdu nikdy. Ne, že by bylo, nebyly nějaký dohady nebo něco, obyčejně kvůli hloupostem nebo kvůli dětem něco. A řekl, že nás jsem všecko doma zkazila, děti a kočky, psi, a já jsem vždycky se smála a říkala jsem nejvíc tebe nebo takový. Ale jenom to řeknu krátce, že když jsme spolu 62 let, když mě zemřel, šlo to strašně rychle a v té době už by mě, když mě nám bylo přes 80 let, tak mě jako nikdy už nenapadlo, že bych něco scháněla, ale víte co, je to štěstí, když se to povede po druhý, ale já si myslím, že nejlepším štěstím pro mě bylo, že jsme to tak dlouho vydrželi, i když teďka to je, teďka už to je takové, na to vzpomínáte, ale opravdu je na to dobrý všecko, i když jsme opravdu
0: rozumíme,
1: jsme si pocestovali, prožili jsme to krásně a nelituju toho, musela jsem si na to zavolat. Je to nádherný, když se to dá vydržet. Já nevím, jestli bych měla odvahu něco dalšího začínat. Ovšem, věřím tomu, že kdyby mě bylo málo, že asi bych, ale měla bych z toho strach. Přeju každému, komu to vydrží. O to horší to pak je, když se musíte rozloučit. Když člověk pak je 6 let už vdovou a musím schánět kamarádky a mám 7 pravnoučat a takže mám teda starosti, radosti a myslím si, že dneska ty mladí lidi to berou lehčejc, já nevím. Já když vzpomínám na svou třídu, na svý spolužáky, tak abych vám řekla pravdu, tak většina z naší třídy, nebo snad nepamatuju, asi jeden nebo dva se rozvedli, jinak to prožili všechny. My jsme byli snad jinakši tenkrát. Nevím, nedovedu to pochopit, ale bohužel. Tím bych asi skončila.
0: Dobře. No tak vy jste vlastně tu svou velkou lásku našla, prožila, dnes už nikoho hledat nepotřebujete. Důležité je, že jste našla způsob, jak být spokojená i sama se svou širokou rodinou.
1: Ano, ano. Musí mít ovšem oba dva, nesmí být jeden, že se hnedka urazí a hned je konec, ne. A naučila jsem se to, že jsem věděla, kdy nemám mlčet, ale můžu mlčet a kdy jako prostě si to říct, až když se to srovná za chviličku. A nikdy to netrvalo dlouho. Mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám, když se stačím zbudit. Obyčejně se budím na 11. Dnes to bylo na půlnoc.
0: Dnes jste se vzbudila, ještě k tomu i dovolala. Tak zase příště. Naslyšenou, paní
1: Mějte Marie. Se moc hezky, naschledanou a všem přeju dobrou noc.
0: To byla paní Marie z Hradce Králové, toto je Věra Špinarová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Povídáme si o žárlivosti. Povídáme si o tom, že znovu někomu otevřít svoje srdce může být po velkém zklamání pořádně těžké. Jak jste překonali třeba tu žárlivost nebo strach, nebo to, že další vztah může skončit stejně špatně? Jak znovu najít radost po rozvodu nebo po rozchodu? Na to se ptáme i...
1: Jaruško.
0: Ano, paní Vlastinky. Už jste ve vysílání, povídejte, co máte k tématu. Co jste prožila, nebo někdo z vašich blízkých, o čem chcete vyprávět?
1: Paní Jaruško.
0: Ano, už jsme ve vysílání,
1: povídejte. Já vás špatně slyším.
0: My vás slyšíme dobře.
1: Já vás špatně. Tady je Vlastina z Krnova.
0: Povídejte.
1: Já vás zdravím všechny. A pozdravuju, prosím vás, Pepina na Valachy a vítám jeho paní zpátky z nemocnice. Operace dopadla dobře, přeju hodně zdravíčka a radosti s manželem. A teď bych to tomu

0: No, tak jsem si našla druhýho, asi po 8 letech, ale bohužel to se mi zabil v autě a zůstal mě syn po něm. No, tak jsem to doklepala, jsou na důchodě, jsou na vozíku, je mi velice smutno a nejbýt Českého rozhlasu Olomouc a vás noční linku, tak nevím, co bych dělala, protože vy mě držíte při životě.
1: Jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost, že nám to dovolíte. Hlavně jsme také rádi, že se zapojujete, že třeba teď voláte do noční linky. Soutěžíte taky s námi, vyhráváte?
0: Ráda bych, kdybych ještě potkala nějakého přítele, ale dostala se na vozíku, tak nevím, jestli by někdo měl zájem. Jestli by se toho nelekl.
1: Já myslím, Vlastinko, že určitě ne, protože nějaké takové vzájemné sdílení nemusí být o fyzické kráse nebo fyzických schopnostech, ale úplně o něčem jiném, o té lidské blízkosti. Takže nějakou cestu, kdybyste našla, jak na to, tak to by bylo prima.
0: Já vás neslyším skoro.
1: No, my slyšíme každé vaše slovo, nebojte, Vlastinko, slyšíme moc dobře.
0: Jo.
1: Tak kde vám najdem toho parťáka? Co? Kde se hledá parťák? Podle vás.
0: No, přijímala by partnera, jako by to neodluje alkoholu. To je největší nesvár. Protože jsem se rozvedla se 4 dětma, zůstaly mi 4 děti. A pak kolem panáku se batol takovej opuštěný chlapeček, měl 3,5 roku. Já jsem se ho ujala, nakonec mi říkal maminko, vyučil se a šel do světa, že jeho tatka je v Ostravě, že mu našel práci, on se vyučil jako zedník. No a bohužel zůstal s ním a nevím vůbec, kde zůstal, jak zůstal, co se s tím stalo, vůbec nevím nic. Ani on, ani ten otec nedal vědět.
1: Tak to by bylo krásné vypátrat ho a třeba se s ním znovu sejít. Třeba dokážete najít způsob, jak to udělat. Vlastníko, překročili jsme čas. Musíme se rozloučit. Dopovídáme si to příště. Co říkáte? A se mi teď řeknete, že mě neslyšíte, jako skoro pokaždé, tak víte co, pustíme si písničku a já zkusím ještě mimo éter si s vámi popovídat, jestli ta spojení bude lepší. Jaromír Nohavica, jiné to nebude. V noční lince Českého rozhlasu.

jeden rok a nebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema

0: krásně mu to hraje a zpívá. To byl Dalibor Janda, Vchází bez vyznání. Posloucháte dál Noční linku Českého rozhlasu a pokračujeme v tématu, co nás dokáže po rozvodu nebo po rozchodu vrátit zpátky do života. Rozchod neznamená jenom ztrátu partnera. Často se s ním mění celý náš dosavadní svět. Jak dlouho vám trvalo, než jste se vytvořili život, ve kterém vám bylo zase dobře? Na to se teď ptáme paní Ivetky z Olomouce. To je další naše posluchačka, další volající.
1: Ano, děkuji. Já zdravím všechny lidičky. Krásnou noc a chtěla bych říci, co má se státi, stane se. Já jsem se vdávala v 19. Jo, už jsem to říkala do noční linky jedno. Měla jsem dvě holčičky, manžel studoval 5 let. Já jsem fakt živila rodinu, pak měl rok vojnu. Já jsem ten vztah držela 32 let, protože jsme žili za komunismu a tenkrát se opravdu to tak bylo, že děti z rozvedených manželství se nedostaly na žádnou školu. Tak já jsem držela ten vztah, já jsem se vdávala z lásky tedy a myslela jsem si, že vydržíme spolu celý život. Ale to jsem si jenom myslela, bláhově, jako mladá holka. Já jsem to držela 32 let, kvůli těm dětskám, jo, aby ty holky se dostaly na školy. Taky se dostaly. Díky mně. Oni to nevidí, nechápou, jo, oni to nevidí. To je jedno. Oni vystudovali obě dvě vysoké školy. Ta jedna má dvě univerzity v Americe, právnickou univerzitu, vystudovala trestní právo, druhá vystudovala. Ta plakala, že se nedostala na práva, protože byly dvojčata, že? Takže ona, jedna se dostala, ta druhá plakala. 3 roky byla doma, brečela, že se nedostala taky na práva. Já říkám, tak umíš anglicky, tak zkus něco jiného.
0: No, tak zkusme se vrátit
1: říkám,
0: k tématu.
1: Si k tématu, ano. Aha. Takže nakonec jsme se teda rozvedli, já to zkrátím. Holky vystudovali, obě dvě mají výšky. Vysoké školy, mají dobré zaměstnání. Nakonec jsme se tedy rozvedli, já jsem se nechtěla rozvádět, ale manžel si dělal, co chtěl, řeknu to do éteru, ten si dělal, co chtěl, na nic se mě neptal, lítal po světě a tak dále, surfoval, no, tak jsme se rozvedli a teď chci říci, já jsem zůstala sama, jo, a teďka taková ta nejistota, že, v té duši. A potkala jsem jednoho pána, a s ním mě seznámil můj Belgičák černý, když jsem byla v tom stěhování, jo, tak mě s ním seznámil v hospodce, bylo vedro tenkrát, léto červen, to byly vedra, tak já jsem si šla tam do jedné hospodky dát pivo, říká si, dám pivo, já už na všechno kašlu, už jsem ten život vzdávala. A ten Belgičák na něho vyskočil, já říkám, co to děláš? Jo, na něho vyskočil v dobrým, ne, že by ho chtěl pokoucat. V dobrým. Já říkám, co to děláš dolů? A ona se známil a my jsme potom žili několik let s tím pánem. Jo, my jsme se vytáhli z Brindy oba dva. Já jsem byla sama, on byl sám. Já jsem ho vytáhla z ubytovny a potom říkám, nebudeme žít spolu, že bychom dali ty příjmy nějak dohromady, ať co nemáme všechno tak drahý, tak jsme spolu žili asi, já nevím, 13 let nebo 10 let. A potom on furt taky lítal, jo, on byl takovej nevyrovnaný, hrozně, já jsem chtěla zázemí, jistotu a on byl takový rozlítaný, on měl takový nálady, on vždycky utekl třeba na 4 dny, pak se zase vracel a já jsem byla taková nejistá. A teď jednoho dne jdu do železářství, poslouchejte, co se mně stalo. No. Fakt, co má se stát, stane se. Já jsem si šla kopit lavor, stála jsem v tom železářství a říkám, berete karty? Ona říká, ta vedoucí. Ne, nebereme, naproti máte bankomat. Říkám, dobře, tak já tam půjdu. A tam stál jeden pán a on říká, nikam nechoďte, já vám ten labor koupím. Říkám, no to a ta vedoucí, no to nemůžete udělat, to nemůžete udělat. Stál 176 korun. On říká, ne, já ji ho koupím. Světle zelený, krásný labor. On mě ho koupil a do dneška jsme spolu, jakože se navštěvujeme, já jsem ve svém, teda on je ve svém. On si mě chce vzít za ženu, ale já pořád váhám a já jsem kozorohodná, to je takový svobodomyslný znamení, jo, že mám ráda ten vzduch, tu volnost, jo, přitom hledám zázemí. Takže do dneška jsme spolu, on mě strašně pomáhá, má mě rád, i finančně mě jako drží, jo. Když potřebuju peníze, on mě fakt jako půjčí, dá, ne půjčí, on mě dá prostě nějaký finance. Já mám 3 pejsky, jo, navštěvujeme se, prostě mě má rád, jo. Takže tak jsem dopadla a když poslouchám ty příběhy těch lidí, úplně pláču, jo, to je nádherný, co říkal ten pan František, jo, 64 let spolu. Tak jsem si to představovala, když
0: takže,
1: jsem si brala
0: své... Takže, Ivetko, pochopila jsem to, že vy jste vlastně dala šanci hned několikrát, 3krát.
1: Mhm.
0: Každý z těch vztahů byl úplně jiný, no. Možná ty dva si byly malinko podobní, ti muži.
1: No, takový, no. Ne, do ten druhý, ten byl nevyrovnaný hodně. Mm-hmm. A teďka mám muže, co mě fakt má rád, opravdově, a pomáhá mi. Sice nejsme jako manželé, já žiju ve svým, já jsem tady u lesa sama, s pejskama na dědině, on žije ve svým. Jo, on bydlí ve Slavonině.
0: Máte každý to svoje. Takže to chtělo několik životních pokusů, ale nakonec přišel ten pravý. To je krásné. Já děkuju, že jste se nám svěřila, že jste zavolala. Bohužel jsme přetáhli čas, Ivetko. Já jsem se vás snažila trošku popohánit, ale myslím si, že jsme řekli všechno. Vidíte, dobrali jsme se cíle.
1: No.
0: Tak to je hlavní.
1: Děkuji.
0: Krásný noční čas přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

не плачь. Ani prach, ani smích, ani zem, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani stín, ani pláč, na mešák, jen neplatí.

0: Znovu někomu otevříte srdce, může být po velkém zklamání pořádně těžké. Jak jste překonali strach, že další vztah může skončit stejně? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a vítám pana Tadeáše z České Lípy. Vítejte.
1: Zdravím vás, zdravím všechny posluchači z Plzeňského regionálního vysílání. No tak já jsem, když mi bylo 20 v roce 2008, když jsem byl vysílání na stěny.
0: Tadeáše, my vás neslyšíme úplně nejlíp. Můžete zkusit začít ještě jednou?
1: Teď je to lepší?
0: Ano, to je úplně něco jiného. Dobré, povídejte.
1: Jo. Zdravím všechny posluchače regionálního vysílání. Chtěl jsem říct v roce 2008, protože jsem byl na starší ženy, ve 20 letech jsem potkal starší ženu. Bohužel, ale mě využívala jenom, protože chtěla získat majetek po mém otci a prostě peníze z vejplaty a podobně. Po 8,5 letech prostě jsem se s ní rozešel. Potkal jsem kamarádku invalidní. Bohužel ve vztahu přímo nejsme, ale ona je invalidní, protože přežila vlakové neštěstí, které zažila v 95. roce u Poličky. Uh-huh. A pomáháme si vzájemně a jsme si dost blízcí, jako. Takže jako na vztah jako takovej už nemám i díky mému zdravotnímu handicapu, který bohužel mám po létech, ale vrátil jsem se k svému otci, když mě bývalá přítelkyně rozkmocila a máme dobrý vztah. S celou rodinou jsem se dal dohromady. No a jsem docela až na to zdraví teď relativně spokojen.
0: No tady až já můžu se zeptat teda na tu osobní otázku, o kolik let byla starší ta paní?
1: O 29.
0: No tak, teď bylo trošku ticho.
1: No.
0: To je dost,
1: no. A dneska říkám, mám tu kamarádku a jsme spokojení, no. Tak mám svýho tátu, který ho mám moc rád, jako, a mrzí mě, že právě jsme byli rozmocení a dokonce jsme spolu vedli i soudní spor o nemovitosti a všechno se zahladilo, jako.
0: Mhm. A to teda
1: klobouk dolů. Táta věděl, že zatím já nejsem a prostě mě přijal s otevřenou náručí opět.
0: Tak to je moudrý tatínek, protože to musela být pro něj velká rána, prožívat teda nějaké takové trauma, ale on se na to dokázal teda povznést a
1: říkal, že dost se pro mě nabrečil.
0: No tak to chápu a je úžasné, když se dají takové vztahy napravit. Já si myslím, že to je obrovskou inspirací pro naše posluchače, protože mnozí nemají ideální vztahy se svými dětmi, my o tom mluvíme často tady, tak je krásné slyšet, že to jde po letech napravit.
1: A ta kamarádka Markéta z toho vlaku osudného, který 24. června 1995 havaroval u Poličky, tak je velkou oporou.
0: Ano. To si myslím pamatujeme. Tak děkuju vám za vaši přízeň. Zavolejte zase příště, když bude téma, které vám sedne. Vytočte noční linku a přijďte.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: To byl pan Tadeáš. Je 1 hodina ráno a naše dnešní noční linka se uzavírá. 2 hodiny jsme společně sdíleli příběhy o lásce, které skončily o ztrátách, samotě, ale především o odvaze znovu se nadechnout a jít dál. Děkuji vám za otevřenost, za vaše vzpomínky i za chvíle, kdy jsme se společně zasmáli. Možná si z dnešní noci odnesete jedno. Nový začátek nemusí přijít hned a nemusí vypadat tak, jak jsme si představovali, ale nikdy nevíme, co hezké nás ještě někde čeká. Od mikrofonu ve zlínském studiu se s vámi loučí Jarka Barboříková. Přeji klidnou, krásnou noc, milou neděli a hlavně, ať máte ve svém životě pořád na co a na koho se těšit.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. K čemu by byl ale takový vtip třeba Švýcarům? Jim se i tak vede dobře. Němci jsou zase v Evropě známí tím, že nemají smysl pro humor, ale tahle pověst se drží jen díky houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě. V Evropě prý mají největší smysl pro humor Španělé a Italové. My Češi říkáme, že máme stejný humor jako Britové, ale paradoxně, oni se našim vtipům vůbec nesmějí. Tak tedy zahajuji hodinu českého humoru jen a jen pro nás, pro Čechy. Zábavu nad klasickými filmy, skeči a televizními estrádami vám přeje Patrik Rozehnal. Tentokrát se o pozvednuté koutky úst postará muž, který se narodil 19. června roku 1924 v Praze. A čím se stal?
2: Už je to tady.
1: Ano, měl bych prozradit, že jste se stal hercem, komikem.
2: Já jsem bás. Bás.
1: A jak tak koukám, tak docela plodný, co?
2: No, mám jednu dceru.
1: To jsem ani nevěděl.
2: A ty máš nějaké děti?
1: Já, bohužel ne. Naší rodinu potkala nehoda a zahynuly při ní všechny ženy.
2: Je to opravdu rána osudu, příteli, že v jednom okamžiku ztratit manželku, tchýni a švagrovou.
1: No, a k tomu ještě tohle počasí. No, raději se věnujme životu Luďka Kopřivy. On nás bude bavit celou hodinu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: návraty.
1: Luděk Kopřiva byl mistrem zejména menších rolí, ale všichni se ho pamatujeme v těch opravdu výrazných. Vynikal v komických a satirických postavách, které doplňoval svým charakteristickým hlasem a vzhledem. Angažoval se ve filmu, televizi i rozhlase, i v dabingu. A na úvod, jak už bývá naším zvykem, začneme z vesela. Prostě to takzvaně rovnou rozbalíme. I s Otou Šimánkem ve scénce nazvané U zubaře.
2: Doktor Jukajda?
3: Polední přestávka, trháme až od 2.
2: Je to vaše peněženka?
4: No ne, no drahý příteli, kde jste ji našel?
2: Je tady dole před domem, teda před střediskem, že?
4: Je
2: to všecko?
3: Všecko. Poctivému nálezci přináleží poctivá odměna.
2: Ne, to vyloučeno, to byste mě urazil, kde
3: no, tak tedy aspoň stopečku gruziňáč.
2: Ne, děkuju, ne, opravdu děkuju, já nesmím.
3: Co pak játra?
2: Trabant.
3: Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší, jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli?
2: Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou.
3: Je moment. Usmějte se ještě jedno.
4: Zuby.
3: Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte.
2: Ale pane doktore, já na to nejsem duševně připraven.
3: No tak, jen se posaďte hezky.
2: Pane doktore, ale já
3: se...
2: Ale pane doktore...
3: Tak, řekněte a... Ta dolní stolička tam musí ven.
2: Co,
3: ta...
2: pane doktore, já přišel tu peněženku.
3: Sečte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat. Tak, to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat. Tak a hezky, možná, že to bude chviličku bolet. Tak, ale ne tak nahlas, příteli, vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy.
2: Co to děláte?
3: Některý pacient totiž strašně řve.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak já se jenom chviličku zapřu, tak...
2: Wahu!
3: Ano, počasí je dneska opravdu hezké.
2: Zabijáku!
3: Jo, trošku to lechtá, že ano? Já neslyším, to mi řeknete až potom. No, vidíte a už je venku.
1: Luděk Kopřiva vlastním jménem Ludvík Kopřiva se narodil 19. června roku 1924 v Praze. Vyrůstal tedy v období první republiky, v době, která byla tedy kulturně mimořádně živá a která silně formovala celou jeho generaci. O jeho rodině se bohužel nedochovalo mnoho podrobností, ale víme, že vyrůstal v poměrně obyčejném měšťanském prostředí, kde se cenila pracovitost, disciplína a vzdělání. Už od mládí měl blízko k umění, humoru a herectví. Scénky a role zvládal vždycky na výbornou. Ale anekdoty většinou, jak se říká, zvojtil. Třeba i při jednom rozhlasovém natáčení mu to prostě nešlo. A to u toho bylo i publikum, které ho povzbuzovalo. Jen si to poslechněte.
3: Takže se na schůzce abituji, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
0: Ještě jednou asi, že?
5: Ještě.
0: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takhle mám vypadat Silvestr.
1: Tak ještě jednou. Jo. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Nebyl ovšem jediným, komu to při natáčení nešlo. Teď Jitka Molavcová.
3: Tatínku, zeptal se jeden malý chlapeček, proč jsi se ženil? A on říká, no přece, aby si se narodil Jaroušku. A...
4: Počkej, to začíná
5: aby slibně. Aby si se narodil, Jaroušku.
4: To není moje příhoda. To ona jenom zařadila to jméno tam tak.
3: Aby si se narodil, Jaroušku. A Jaroušek se zeptá, a proč jsi si vzal naší maminku? A tatínek se podíval na svoji manželku a řekl, vidíš, ani to dítě to nechápe.

0: Svůj debut před kamerami si Ludvík, tedy Luděk Kopřiva, odbyl už v roce 1949 menší postavičkou natěrače Pepíka v osvětovém Tomanově filmu I andělé ztrácejí trpělivost. Z důvodu tehdejších mimopražských angažmá se k soustavné filmové práci dostal až o 15 let později rolí kolegy v krátkém příběhu školy Famu kouzelná noc. To se psal rok 1964 a po další čtyřleté přestávce to byla postava žoviálního pana Pepíka v krátkometrážní Švankmajerově Grotesce zahrada. Od té doby se stal vyhledávaným představitelem různých menších a často komediálně laděných postav. Hrál kanovníka Jindřicha v Královském omylu, učitele v pohádkové komedii Dívka na koštěti, Sajdla v dramatu Případ pro začínajícího kata, a nebo i jeho amerického velvyslance ve sci-fi komedii Miloše Macourka a Václava Vorlíčka, což takhle dáci špena.
1: A doufám, excelence, že budete mým svědkem.
2: Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji.
1: Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít.
2: Tady na půdě velvyslanectví?
1: Ano.
3: To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a nebo štíkův bratr pan Carlos López.
1: Šílený zuřivec.
3: Nemá Doňu příliš v lásce, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho.
2: Chápu. Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti?
1: Správně, excelence.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Od slavné písničky ke slavnému herci malých rolí Kluďku Kopřivovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kopřiva nebyl přímo typem bouřliváka, který by na sebe za každou cenu strhával pozornost. Naopak, působil spíš nenápadně, ale měl obrovský pozorovací talent. Dokázal přesně odkoukat gesta, mluvu i drobné lidské slabosti, což se mu později nesmírně hodilo při vytváření komických figur. Dětství prožil ještě ve stínu hospodářské krize a dospívání pak poznamenala druhá světová válka. Právě válečná léta v mnoha umělcích probudila potřebu humoru jako obrany proti těžké době. Kopřiva si tehdy definitivně uvědomil, že chce stát na jevišti. Po válce proto vystudoval státní konzervatoř v Praze a následně pokračoval na DAMU, kterou dokončil v roce 1948. Už během studií bylo jasné, že nejde o klasického představitele romantických hrdinů, neměl vzhled filmového milovníka, ale disponoval mimořádně výrazným komickým talentem a nezaměnitelným hlasovým projevem, což později využil třeba i v pohádkových rolích. Dokázal to třeba postavou Rampelníka ve Zlaté přadleně v pohádce Věry Jordánové z roku 1975.
2: Mý jméno neuhodne, i kdyby hádala od rána do večera až do smrti.

0: Koukám, že jsem tě naučil přepěkně příst.
1: Po absolutoriu získal první angažmá v Ostravě. Právě tam se herecky vyprofiloval. Později přešel Luděk Kopřiva do Plzně a nakonec se zakotvil v pražském divadle EF Buriana, kde strávil velkou část svého profesního života. Film ho začal obsazovat především do drobných, ale výrazných rolí. Režiséři totiž rychle pochopili, že i když dostane jen pár minut prostoru, divák si ho zapamatuje. Stejně tak dokázal svůj herecký talent využít i v rozhlase a ve scénkách. Tady je ta s názvem Putovní láhev. Kromě něj uslyšíte třeba Evu Klepáčovou a taky Dalimila Klapku.
2: Copak, pane Máca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Kdepak, všecko v pořádku. Babička jak na utahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Máca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: Nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlubte, já o ničem nevím, pane Máca.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte? Někdo sem vtrhne.
3: No, tak to šoukne. A je to v suchu, ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Tady tu máte nějaký kadrel, soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo. No
2: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
4: No, já jsem na tom teď v letě s časem. Šroubovák.
2: Už mi to slibujete rok?
4: No, není materiál, víte?
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
4: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovejhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
4: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelet.
2: A co takhle? Tenhle pátek, no.
4: No jo, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se odločit na pondělí.
4: Ergo, to je materiál tohle.
2: Malá pozornost za vaši ochotu.
4: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani mouk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
2: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
4: Jo.
2: Ještě jednou vám moc děkuju.
4: Ergo, to je materiál to.
5: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
4: A mě pošlou soudruho vedoucí tam makam jako kaj.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
4: No, já jsem to měl připravený na pátek.
6: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
4: No, já vím, že je to důležitý.
6: No?
4: No, tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, Vosáhlo, to je slovo chlapa. Ovšem, přes časy za to nebudou.
4: Proto já bych se neodvážil žádat soudru vedoucí. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
6: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět
4: a... No, tak jsem šel fasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
6: Ne.
4: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne.
6: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
4: To tak ne, no.
6: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
4: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
6: Jo, běžte. Běžte. Hele, pětihvězdičkovej. Páni, ti opraváři si ale žijí.
7: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
6: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a... Jak si ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
7: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
6: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
7: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
6: Ale chraň, soudru řediteli, jsme nad plánem. To prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
7: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
6: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost od kolektivu, pochopitelně. Řediteli.
7: Pochopitelně.
6: Ano.
7: Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
6: A my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
7: Ano, až na ty výkazy, že jo?
6: No,
7: právě. Tak víte co? Hezky se vyspěte, no a přijeste ty výkazy v pondělí.
6: Ano.
7: A jestli je tam někde máce, tak mi ho zavolejte.
6: Zajste, soudru, že sedíte, zajste.
5: Někam vyrazíme, soudru, řediteli.
7: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
3: A do Prčic.
7: Ne, do Plzně.
3: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
7: Ale to já taky mám. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo. Tadyhle máte flašku.
8: To je snad sen.

0: Tak pozor, ke startu se připrav... Je, pardon, já jsem vám zapomněl říci, že na start vás teď přivede Helena Vondráčková. Z ničehož nic.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: I malé figurky mohou někdy zapůsobit natolik, že si je pamatujeme celý život. A pak se k takovým hercům rádi vracíme. Důkazem je život Luďka Kopřivy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Patřil k hercům, které znal skoro každý, ale málo kdo si pamatoval jméno. Hrál stovky epizodních rolí. Úředníky, dětky, opilce, hospodské, někdy i podivíny. I když byl velmi obsazovaný, údajně ho hodně trápilo, že nikdy nedostal opravdu velkou hlavní filmovou roli. Měl pocit, že ho režiséři berou jen jako figurkáře. V hereckém prostředí 60. a 80. let 20. století byl alkohol téměř všudy přítomný a Kopřiva se tomu prostředí nevyhnul. Nešlo o vyložené skandály jako u některých jiných herců, ale kolegové zmiňovali, že uměl po představení posedět velmi dlouho. Přesto nikdy nepatřil mezi bouřlivé hospodské rváče, spíš mezi ty melancholické, tiché pijáky. Měl pověst zvláštního samotářského člověka. Byl velmi spořivý, někdy až úzkostlivě. Někteří kolegové vzpomínali, že nosil staré oblečení mnoho let a nerad utrácel peníze, i když byl známým hercem. Zároveň byl prý posedlý pořádkem v textech a rekvizitách. Dopřejme si opět další scénku, a tedy herecký kousek vedle Jiřího Líra. Ocitáme se v Seznamce.
2: To mám...
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, pane šéf, prosím vás.
3: Prosím.
2: Já bych byl moc rád, kdyby vaše Seznamka byla velmi diskrétní stran mýho rozhodnutí stran sňatku. Doufám, že byste tam měl nějakou nevěstu pro mě.
3: No samozřejmě, jistě, naše Seznamka je vždycky, pane, diskrétní, vždycky seriózní.
2: Děkuji.
3: Ano, odebírejte nevěsty jen u odborníků, prosím. Ano, to je... Náš ženich, náš host.
2: Ano.
3: Tedy u nás, jistě, že... Ovšem, nevěsty nám bohužel došly. Optejte se, prosím, příští týden. Ano. Naschledan.
2: Hele, šéfe, tady je menší obálčička. Možná, že potom, až se do ní mrknete, by se tam nějaká ta nevěstinka našla, ne?
3: Ano, dovolíte, to mám 7, 8, 9, 10.
2: No.
3: Ano, to by jistě, to by stačilo, samozřejmě. Podívám se, samozřejmě, že se podívám.
2: No.
3: Já jinak sice úplatky neberu, ale tohle to je spíš jaksi od pána pozornost.
2: Ano,
3: tak. Dovolil byste, já bych si vás trošičku poměřil, ano,
2: ano.
3: Kvůli kybernetu. Ano,
2: aha.
3: Tak. Prosím, ano, to máme. Hlavička je v pořádku.
2: Ano.
3: Kdybyste si trošičku stoupnul,
2: ano, prosím.
3: Ano, výška. To by taky souhlasilo, kdyby se pán potom trošičku přikrčil. Ano, hned bych se tedy podíval. Ano, měl bych tady pro vás...
2: No.
3: Tady, prosím, bohatá,
2: no.
3: Hezká,
2: no, no, no.
3: Moudrá,
2: jo, jo.
3: Jen trošičku starší.
2: A je, je. To není nic pro mě. Starší, na to já kašlu.
3: Já, kašlete na nic.
2: Jo.
3: Samozřejmě to vám chválím, ano. Tak tedy, tady. Mladička,
2: no.
3: Skoro zajíček,
2: no, no, no.
3: A už bohatá.
2: Jo, no, no, no.
3: Ano, hezonka,
2: jo.
3: Trochu docela nepatrně hloupá.
2: A je, tedy... jej, to není nic pro mě. Na to já kašlu.
3: Jistě, proč taky ne?

0: Co s takovou hloupou tou, že ano, tak tady, prosím. Chytrá, mladá, no. Hezká, chudá, kašlete.
1: A je, no jistě, na chudou kašlu.
0: Ano, tak tady, bohatá, no. Mladá, inteligentní, trošku šeretka.
1: A je.
0: Já vím, kašlete, no. Na ní, kašlete. A normálně nemáme na pultu vůbec nic a jak si to lidi chválej. No, ale... Že s váma cejtím, pane, tak tuhle to? Si schovávám pro nejhorší časy pro sebe, víte? Ale ať se nežením, ať nemají děti maminku, náš ženich, náš host, prosím. No. Mladá, krásná, bohatá, moudrá, no? Cizí státní příslušnost.
1: No, prosím, to je to, co já hledám.
0: No, vidíte, má bohužel takovou docela maličkou chybičku.
1: Jakou?
0: Kašle na vás.

0: Kopřiva patřil k těm hercům, kteří nikdy nebyli typickými prvními milovníky. Přesto si je publikum pamatovalo možná víc než ty hlavní protagonisty. Obrovský úspěch zaznamenal třeba ve filmu Pane, vy jste vdova režiséra Václava Vorlíčka, kde stvárnil afektovaného režiséra Branda.
1: Slunce skrylo svou tvář za horu Ine. Přišla hodina vaší smrti.
2: Pro Krista, Guggenheime, co tam lezete?
3: Dovolte, já jsem myslel...
2: Jo tak, vy jste myslel. Vy přece nikdy nemyslíte. Tak to laskavě dodržujte.
0: Tady naši ukázku zastavíme, protože bych chtěl prozradit jednu zajímavost. Na filmu spolupracoval legendární filmový a televizní pyrotechnik Jiří Berger. Kromě jiných scén měl rozstřelit Ivě Janžurové, tedy Evelíně Kelétyové, na hlavě diadém. Režisér Václav Vorlíček mu tedy volal 2 dny předem a říkal, že si má vzít něco na střílení, protože Iva nechce mít na hlavě pyrotechniku. A tak si od kamaráda půjčil malorážku. Když ji Iva viděla, tak zvolala, Ježiši Maria, to ne. Ale nakonec si ozdobu na hlavu nasadila a Jiří z 15 metrů střelil.
2: Prosím, pokračujeme.
0: Chcete slyšet, jak to dopadlo?
2: Vemte to od zbohem, přátelé. Kdo tam dal ty ostry? Rekvizitář sem! Chlape, já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát?
4: Jak je vám? Milostivá paní.
5: Evelino.
4: Jak je vám?
5: Mohl mě zabít.
4: To je šok.
0: Zásah se skutečně povedl. A režisér Václav Vorlíček řekl, Ivo, děkuji ti, bylo to krásné. A Iva Janžurová prohlásila, ne, pojedeme to ještě jednou. Zahrála jsem to blbě, měla jsem strach. Taková to byla herečka.
2: Myslím, že jsme pro dnešek skončili.
0: Ale zpátky k Luďku Kopřivovi. Výrazně zaujal i ve snímku, jak svět přichází o básníky jako přecitlivělý choreograf Hugo. Diváci si ho oblíbili i v televizních seriálech jako Létající Čestmír, Křeček v noční košili nebo i Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde se objevil v jednom z posledních dílů jako kontrolor, který provádí inventarizaci. Přichází s balíkem společně se Zdenou Hadrbolcovou.
2: Soudruhovedoucí.
6: Ano.
2: Jste ochoten jít s námi a identifikovat ten předmět jaksi na místě?
6: No jistě. Jsem ochoten jít s vámi a províc to, jak vy jste řekl.
2: Identifikovat.
6: Ano.
2: Tak jdeme. Prosím.
6: Prosím, pozor.
2: S dovolením. Pojď.
7: Prosím. Gábel neboli vidlice péče 6653/4. Ano, 6653/4.
2: Děkuji. Patří vám to, ne?
6: Ne.
2: No, tak to musíme rozbalit.
6: Prosím.
2: Prosím.
0: No, balík samozřejmě pod režijním dohledem Františka Filipa rozbalili.
6: Opatrně, nepoškodil.
0: A během toho zjistili, že nejde o žádnou vidličku, ale spíš velkou vidlici, jenže tu zemědělskou, kterou se třeba kydá hnůj anebo přendává sláma.
2: Račte. Račte. Co je tady k vyhnání? Jak jste mohla připustit, prosím? Jak jste mohla připustit takovouhle blamáž?
7: Ale soudruhu vedoucí, já jsem to přeložila správně, jenomže to mělo ve slovníku 2 významy.
2: Co to je 2 významy? Neexistuje 2 významy, prosím vám, pro naši práci musíme přece znát vždycky jenom 1 význam. To si pamatujte, 2 významy.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné, my dohodnem

se v mísí do šarlát. Má v rukou argumenty, které přesvědčí, tedy hned a bez řečí. Kuchař je umělec a psycholog a koumes. U stolu každá naše trampota má soumes. Kdo zvojí naše duše hlavní,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A nakonec jsme si nechali asi tu nejznámější roli Luďka Kopřivy, tu filmovou, faráře Otíka. Přinesla mu nesmrtelný status, a to v trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika, režiséra Zdeňka Trošky. Otík byl dobrosrdečný vesnický kněz, který neustále bojoval s drbnami, klepy a mravním úpadkem celé vesnice.
2: A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný.
1: Kopřiva tuhle postavu pojal geniálně. Jako člověka přehnaně zbožného, ale zároveň lidského a komicky bezmocného. Jeho výrazy Sodoma Gomora nebo Paneko Mária Podsrpenská zlidověly natolik, že je lidé používají dodnes. A Zdeněk Troška často vyprávěl i historky z natáčení spojené s Luďkem Kopřivou.
3: Luděk Kopřiva měl chvilinku pauzu v natáčení a on si šel v tom kostýmu toho faráře, v té sutaně a s tím kolárkem, si šel pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi před kostelem pod Lipami. A jde a v tom momentě tam přijíždí 5 nebo 4 auta takhle a z nich vystupují svátečně odění lidé a maminka mladá s dítětem v povijánu, jeli ke křtu. A ta babička jedna, která se takhle jako lámala z toho auta ven, tak se podívala proti světu takhle, od koho kostela přichází pan farář, říká, pochválen pán Ježíš Kristus, velebný pane, tak už jsme tady, pokřtíte nám Vojtíška, víte? A ten Kopřiva říká, což o to, já vám ho rád pokřtím, ale bude vám to hovno platné. A ty lidi stuhli, ty vůbec nevěřili svýmu sluchu. Jakéže to slovo splynulo z úst toho muže svatého? On se začal smát, říká, ne, já to moc omlouvám. Prosím vás, já nejsem kněz, já jsem herec, my tady natáčíme Slunce, seno. Pan farář už na vás čeká v zákristi. No tak se tomu zasmáli a udělali skupinové foto, kde pan farář Otík drží Vojtíška v povijánu. Luděk byl bezvadný, protože on mi říkal, Zdenečku, tolik figur jsem zahrál ve filmu a na divadle, ale žádná mě nepřinesla tak velikou slávu jako farář Otík ve Slunci. Já kamkoliv přijdu, lidi se na mě smějou, říkají, holky, pojďte sem, je tady farář Otík. Já přijdu na finanční úřad a o mě zavaří kafe a nesou mě tam rakvičku nebo věneček, nebo něco takového, rozumíš? A on říká, a všechny tyhle ty průšvihy, které já kde udělám, tuhle jsem v Plzni, to zrovna bylo, vyjel někam do zákazu vjezdu. Pozvala se Píšela, tam policajt ukazuje, řidič zastavil u chodníku, tak jsem zastavil, on ke mně takhle jde, já jsem vysrčil hlavu z okna, on se na mě podívá a říká, Sodoma Gomora velebnosti, jeďte.
1: Po uvedení filmu Slunce, seno už Luďkovi Kopřivovi nikdo neřekl jinak než velebnosti. Role se na něj přilepila natolik silně, že zastínila mnoho jeho jiných výkonů.
2: Podívej, já vám chci nabídnout pomoc. To je moje křesťanská povinnost, rozumíte?
4: No. Je a proč?
2: Ve vaší prekární situaci, co se stalo, nemůže se odestat. Naštěstí je tu svátost manželská a svatba může být prakticky hned a v našem kostelku. Už jsem učinil příslušné kroky a všecko bude jinak.
1: Jedna z historik dokonce říká, že nesnášel, když někdo kazil záběry kvůli smíchu. Zatímco u troškových komedií bývala na place často uvolněná nálada, Kopřiva bral natáčení téměř divadelně vážně. Když někdo opakovaně zkazil scénu, uměl se prý naštvat a procedit něco ve stylu tak buď to hrajeme, nebo jedeme rovnou do hospody.
5: Netrýkáno.
6: Anděl, opravdický anděl.
7: No, kam čumíš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám modřený. Co na to můžu vybodnout? Když na tom neumíš, tak na to nelez!
1: V soukromí byl Luděk Kopřiva údajně úplně jiný než farář Otík. Nebyl asketický ani přehnaně spořádaný. Měl taky pověst bohéma a milovníka žen. Podle vzpomínek nebyl zrovna vzorem manželské věrnosti. Za mlada byl překvapivě charismatický a ženám se líbil mnohem víc, než by se z jeho pozdějších filmových rolí zdálo. Současně byl ale velmi žárlivý a citově komplikovaný. Jeho první žena Olga zemřela na rakovinu, což ho silně poznamenalo. Dlouho se s její smrtí nedokázal vyrovnat, až ve vyšším věku našel novou partnerku Evu, se kterou prožil poslední roky svého života. Děti ale nikdy neměli. V téhle chvíli už je myslím čas na další scénku, třeba s Josefem Dvořákem. Básníka je nutno hasit.
4: Dobrý den, pane redaktore.
5: Dobrý.
4: Já jsem přišel jsem...
5: No to mi nemusíte opakovat, Boža. Já vidím, že vás nepřinesli. No. Přišel jste dveřmi.
4: Vlastně ano.
5: Víte.
4: A ještě, proč jsem přišel?
5: No na to se mě neptejte.
4: No ne, to chci říct já vám. Já vám to řeknu rovnou. Já jsem totiž seděl s vaším ředitelem. A
5: ano?
4: Mám vás od něho pozdravovat. Co nejsrdečněji.
5: No počkejte. To jako to... ředitel jako řekl, že vy mě máte pozdravovat?
4: Ano.
5: Můj ředitel, teda náš ředitel, já nemám svýho ředitele, že? Náš ředitel nechává mě pozdravovat, no tak to děkuju, to...
4: Co nejsrdečněji,
5: to je bezvalí. Tak se posaďte.
4: Děkuju, já už sedím, pane redaktor. Tak tedy, já jsem vám tady něco dones, kdybyste se na to mohl podívat.
5: Jo, no koukám, to je překvapení, to je balíček takovej, že? Je to trošku upatlaný, no.
4: No dovolte.
5: Počkejte, já čichnu, v tom je maso, že? To je maso a to je pořádný balík. No to je nejmíň půlka kance. No. Taková milá pozornost našich lesů. A to vy sám, bum bum.
4: Kde pak, já ne bum bum. Já abstinent. To od tvůrčího zápasu, totiž abyste rozuměl... Já jsem básník. Básník. Sice mladej.
5: No jo, to jste si tím jistý? Mladej, no tak dobře. No tak mladej, ale plodnej, jak koukám.
4: No, mám jednu dceru. Sice nevlastní, vyžením se.
5: Ale no tak to neplačte, nenaříkejte. Já jsem myslel plodné jako vaše dílo, takhle, víte? Ale ono to vypadá jako román. Ukažte to. Teofil, prášek, hoř, svíčko mýho milování.
4: Hoř, svíčko mého milování, to je titulek.
5: No, to je moc hezký titulek. To, když to takhle bude pokračovat, tak to je... Ví to už i mech, zahořel jsem láskou k Emilii Práškové bytem v Nezmoklech.
4: To je vyjádření lásky k manželce. To je obraz, co?
5: No, vy musíte mít hodně rád, víte? Hořím láskou k Emilii Karafiátové bytem tamtéž.
4: Ano, to je tchýně. Kromě začátku je celá báseň takhle ve volným verši.
5: No, je to moc pěkný, teda ten verš je volnej až příliš. Te... A tchýně, počkejte, tchýně, to je nějaká nevěra tam?
4: Ne, to je básnický rozlet. Jsem volný jako pták a hořím lásko.
5: No, kdyby se tak chtěl ulítnout. Hořím láskou k Bětce Práškové bytem tamtéž.
4: To je švagrova.
5: Čověče, vy takhle masakrujete celou rodinu. A co bratr?
4: Jo, bratr. Ten je teďka na vojenském cvičení, tak jsem mu chtěl udělat radost.
5: No tak ten se zblázní radostí teda. Človíčku, to je sexuální volnost v rodině. Vy to jak někde ve Švédsku. Vy tadyhle chvilku manželka, chvilku tchýně, chvilku švagrová. Tam si vyměňou manželky.
4: A já si vždycky myslel, že tvořím zrodný hroudy a ono je to světový.
5: Ale vy pokračujete hořím láskou k Juditě Hrachové bytem tamtéž.
4: Ano, ředitelka školky. Já hořím láskou k Emě Kaprové bytem tamtéž.
5: To je rybářka určitě, že?
4: Ne, to je trafikantka. To kvůli Spartám. Já pak hořím láskou.
5: Čeče, já vy hoříte láskou, já se z vás blázním. Já hořím láskou, já vás furt slyším, já hořím láskou.
4: Vidíte?
5: Ale já si snad kvůli vás jsme mu tadyhle asbestový rukavice, nebo co já se...
4: Já to věděl, že vás to chytne. No vidíte, moje poezie zvítězila. No, a teď už vám můžu prozradit, že vašeho šéfa vůbec neznám a že už, protekci nepotřebuji.
1: Na sklonku života začal Luděk Kopřiva bojovat s Parkinsonovou chorobou. Nemoc mu postupně brala sílu, pohyb i energii. Herec, který celý život sršel komikou a pohybovou přesností, najednou těžce nesl třes rukou a fyzické omezení. Poslední roky prožil v ústraní v obci Čtyřkoly na Benešovsku se svou druhou ženou Evou. Už téměř nevystupoval na veřejnosti a stáhl se z hereckého života. Parkinsonova nemoc postupovala velmi rychle a psychicky ho vyčerpávala. Luděk Kopřiva zemřel 2. října roku 2004 ve věku 80 let. Jeho odchod zasáhl nejenom kolegy, ale i několik generací diváků, pro které byl symbolem laskavého českého humoru. A právě takový máme v našem pořadu rádi. Tak zas příště. Mějte se krásně.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.